empatií a otázkami, které se vyznačovaly takovou zvláštní upřímnou naléhavostí. Obojí zhusta uplatnil v autorském cyklu Klobouk. Dva starší klobouky, ale žádný výprodej Borise Rieglera z roku 1997 vám teď nabízíme.

Každý herec vám potvrdí, že rekvizita dělá charakter. Vezmi do ruky hůl a začneš kulhat. Nasaď si šaškovský nos a rázem se ti zachce dělat skupičiny. Posaď si na hlavu cylindr a v tu ránu je z tebe fešák. Takovou moc má rekvizita. Cylindr dodá lesku, šarmu, elegance a ty se cítíš být jiným člověkem. Nevím, která síla řídila, že si Jiří Anderle vytáhl z nablízkaného cylindru z 33 otázek právě tu, která by byla vhodná tak pro filozofa a ne pro malíře a grafika. No jen si to představte, že byste byli na jeho místě a okamžitě bezprostředně měli odpovídat: panečku, to není žádný met. Jak to mistr Anderle nakonec vládl, posoudíte už sami, ale já mám proto své vlastní vysvětlení. V ateliéru, kde jsme natáčeli, opodál v kleci byla totiž papouščice zvaná Žaninka. A okamžik předtím, než jsme začali natáčet, si zpívala první takty malé noční hudby od Mozarta. No ale když začal hovořit její pán, mistr Anderle, Žaninka už ani nepípla. Tak možná, že právě před ní, před Žaninkou, si malíř nechtěl uříznout ostudu.

0: Sladoučka, hladoučka.
1: No tak to začínáme opravdu slibně, ten klobouk. Já nevím, jestli znáte pravidla této hry, ale mimochodem ten cylindr, jak se vám líbí?
0: To je velmi půvabný předmět, mystický předmět. To lesklý hedvábí je nesmírně sugestivní a mě to evokuje varieté, obrazy Františka Tichého a evokuje mě to dokonce vzpomínku na dětství, kdy právě v hospodě u Jirkovských v Pavlíkově u Rakovníka přišel na jeviště. Ta hospoda byla tak malá, že se tam říkalo v prdeli.
1: Jo, to nebudeme stříhat, ale to je krásný. A místopisné učení.
0: No, to je literatura faktu. A já se do dneška vidím, jak dceru pana strážmistra Demečka, tenhle ten muž s tímto cylindrem, nevím, jak to udělal, jak to víte, děti. My jsme na to čuměli, on jí uspal a pak se vznášela a tímhletím cylindrem pod tou levitující dcerou strážmistra Demečka mával.
1: To prý vymyslel profesor Levit. Tu levitaci. Poslyšte, helejte, ať to nezdržujeme. Tahejte.
0: To jsem zvědav. A jestli se mi to nebude líbit, tady je 13.
1: No to není špatný číslo, poslyšte.
0: Já nevěřím na nešťastnou třináctku, já věřím na šťastnou třináctku, čili tady máme zrada jako morální poklesek.
1: No, to je téma pro malíře, pro grafika, pro filozofa, pro pána, který má rád hudbu.
0: A víte, že přesně týhletý otázky jsem se dost bál, aby to nebyla taková otázka, která... Ona je to otázka poměrně velmi abstraktní. A my malíři přece jenom myslíme konkrétně, ale zrada jako morální poklesek, byl bych velmi neupřímnej, kdybych řekl, že jsem nezradil. Vždycky každý člověk má tisíc jaksi pohnutek k tomu, aby zradil. Hmm. Že už v dětství člověk zrazoval tím, že chodil za školu. Hmm. Že...
1: Pak přišli Němci, tak se zase zrazovalo, ne?
0: Ano.
1: Pak přišli komunisti.
0: Jo, to je právě to, že...
1: Samozřejmě.
0: Ne, pane redaktore, to je velice vážná věc, protože žijeme v době, my jsme prakticky narození stejně, já jsem 36. ročník a shodli jsme se, že vy jste pouze o rok mladší. Já jsem to počítal nedávno, my jsme prožili řadu zlomů a za každým zlomem, tím historickým, byla zrada.
1: Jistě.
0: Vážený příteli, já vám řeknu příběh, který je nesmírně charakteristický. Když jsme s Černým divadlem přijeli do Edinburgu v roce 1962 na festival divadelní, kde Černý divadlo Jirky Srnce mělo ten první velký úspěch, tak jsme přišli do penzionu v Edinburgu, ve hlavním městě Skotska, a tam majitelka penzionu nás přivítala velkým dortem, na kterém hořely svíčky, a představte si, že se rozplakala. Já i když teď si na ten příběh vzpomínám, tak jsem i teď hluboce dojat a řekla jednu věc. Tuto větu řekla: vážení, nezlobte se na nás, co jsme vám v roce 38 udělali. My Skotové jsme ze zradou anglické vlády nikdy nesouhlasili. A rozplakala se. Já teď mám bohužel...
1: Já vás vystřídám, pane Anderle. Já jsem tohleto prožil v Leningradě za bílých nocí s jedním rusáčkem, který se mě omluvil jako dělník z Putilovky bývalý, Rudý, jo? Se mě omluvil za 68. Jak se to trapně opakuje? No, tak se seberte.
0: Ach, můj bože. Já si dám zase tu slivovici.
1: Proč jste si to vytáhl? Proč jste si nevytáhl? Jaké byly mé lásky?
0: Co bychom si říkali? Každý z nás vzpomínáme rádi na konec 50. let, kdy už, nebo na začátek 60. No, to už v divadle Na zábradlí, že se hrály krásné hry.
1: Semafor.
0: Začal Semafor. Libor Pešek z Komorní harmonii tam hrál například skladby Jana Klusáka. Zhrál tam Příběh vojáka Igora Stravinského. Tady kvetla kultura ohromným způsobem. Takže já jsem se potom na 8 let vytratil ze scény výtvarného umění, abych se obloukem do ní navrátil, protože Jiří Trnka byl v roce 68 povolán jako profesor Vysoké školy umělecko-průmyslové a požádal mě, abych mu dělal asistenta. Čili já jsem nastoupil v roce 69 k Jiřímu Trnkovi na Vysokou školu umělecko-průmyslovou jako asistent, čili to bylo v těch samozřejmě v té době tý hysterický, těch hysterických začátků takzvané normalizace. Víte, co vám řeknu? Že ten Jiří Trnka to byl tak moudrý člověk a my jsme spolu měli tak hezký vztahy. On, tady se potvrdilo, jak je, když je skutečně velký člověk, velký duch, velký umělec, že to je především nesmírně prostý člověk. On se nikdy ani náznak nějakého povyšování nade mnou. Naopak se ke mně tak úplně až otcovsky přiblížil a bylo zajímavé, že taky dojemná rozprava. On potom zakrátko zemřel. Ale Žaninko, zaspívej na malou noční hudbu, aby ses taky v rádiu prezentovala. Papoušek, no. Jednou jsme odpoledne seděli a pan Trnka řekl, tak teď přijde nadvláda těch největších nýmandů, který budou každému závidět, všecko přiškrtí, protože oni budou mít tu moc a bude to hrozný a tato země už se z toho nikdy nespamatuje. Je pravda, že pan Trnka tenkrát mluvil pesimisticky velmi, že tak až úplně tragicky se jeho proroctví nenaplnilo, ačkoliv ten dnešek, který prožíváme, protože co bychom si říkali, zanedlouho přijde listopad a bude to 8 let od toho zvonění klíčů.
1: 8 let jsem u vás loužil.
0: A kdyby někdo mě byl řekl tenkrát, že za 8 let budeme jenom tam, kde dneska jsme, tak by mě to asi příliš nepotěšilo. To je realita. Ovšem, je třeba si uvědomit ty okolnosti. Co je tato země? Tato země, jaká je tato země? Tato země má těžce nemocnou minulost. To je otázka dlouhodobá. To, co se všechno děje, ty negativní jevy, kterých je mnoho, jsou důsledkem té těžce nemocné minulosti. Ale přesto považuji za zázrak, a vy, pane redaktore, mě jistě dáte za pravdu, že, a tak bych si přál, aby jsme to všichni brali, že jsme se vůbec dožili toho zlomu. Protože my prožíváme fenomén, zlomový období, tak zásadní, který se odehrává jednou za mnoho let. To je to pozitivum, čili snažme se obrátit všechno to negativní v pozitivní hybnou sílu a říkejme si, a zaplať pámu, že se odhalili ty grázlové, který nechali zkrachovat ty banky.
1: No, zrada jako morální poklesek. Možná, že to je právě takový trest pro ten český národ, že tolikrát zrazoval, morálně se nezachoval, tak úplně košer, jak bychom řekli. Tak teď to máme. Nezdá se vám to tak?
0: No,
1: abyste se pohyboval v rámci své otázky.
0: To je, ano, děkuju za navrácení, ano, správně. To je ta odplata, nebo vlastně to je ten přirozený vlastně zákon toho, za co platíme teď, za ty morální poklesky, za tu nedostatečnou, pořád se mluví o tom jako cesta do Evropy. Já jsem vždycky udiven, když slyším obrovská díla hudebních titánů, kteří nejenom, že jsou v Evropě, ale jsou ve světě. Dneska kde je nejhranější skladatel vážné hudby na světě? Antonín Dvořák. Jo. My jsme vlastně ve světě, ale přesto se snažíme takzvaně dostat do Evropy.
1: Poslyšte, pane Anderle, jestli vůbec toho Dvořáka, ale do té Evropy vemou, víte, Co
0: Oni nás
1: myslíte?
0: nechtějí,
1: Co?
0: oni nás nechtějí.
1: Američani ho nebudou chtít.
0: Američani ho budou chtít, protože
1: Jo.
0: to je jejich skladatel
1: Jo.
0: národní.
1: No tak.
0: Co si vzal na měsíc přece astronaut americký, novosvětskou, že? Když přistál na měsíci, myslím, že to byl Armstrong nebo kdo.
1: Ano.
0: Ale tady jde o to, teď jsme se dostali k nesmírně zajímavému bodu. Kroužíme sice kolem otázky zrada, jak je to tam na.
1: Důsledně se vyhýbáme. Zrada jako morální poklesek.
0: Morální poklesek. Je totiž ten fenomén Evropy je nesmírně zvláštní. Fenomén Evropy vám najednou vyvstane jako na dlani, když vystartujete z ruzínského letiště a letíte třeba směr Amerika. Tu evropskou náves přeletíte za několik minut. To jste za pár minut jste nad Frankfurtem, potom jste nad Bruselem, potom jste nad Londýnem a Evropa je v tahu. Čili nutně potom letíte 5 hodin na oceánem a zase to letadlo šplhá dolů k tomu New Yorku další 3 hodiny. Ale z toho vyplývá jedna zásadní věc. Evropa v tom globálním měřítku je vlastně malá náves. Tady se velký národy především zlížejí sami v sobě. Francouzi sami v sobě. Ty jsou nemocní sebeláskou. Britové. Uvážíme-li, že každý, kdo se narodí ve Francii, dostává do vínku světový jazyk.
1: No a na tý návsi ne? Ale řekněte mi, na tý návsi hrajeme naše Furianty anebo Marišu?
0: Ne, my teďko hrajeme jiné představení. Já říkám, že to je Laterna Magica skřížená se zvonokosama.
1: Je to Laterna nebo Latrína?
0: Ne, je to Laterna, protože ta Laterna jako, nebuďme zase až tak příkří, ta Laterna je taková, mámivá hra těch světel. Já bych se vrátil k tomu fenoménu Evropa, jo? No. Protože vy jste říkal, jestli toho Dvořáka do Evropy vezmou.
1: No to by měl být pokus o for.
0: Ale víte, oni nás nijak zvlášť moc nechtí, protože když se zeptáte běžného Francouze, kde leží La Bohème, neboli Čechy, tak on a priori první La Bohème ve francouzštině znamená, bohužel, cikán. A za druhé je Francouzovi naprosto jedno, ten řekne, to je tam někde daleko, co je ta Budapešť, nebo Kyjev, nebo Bělehrad.
1: Čím dál tím lepší.
0: Ano, protože oni nás zařazují mezi Slovany do východní Evropy a teď přijde věta, která je zásadní. Evropan západní odmítá nebo vůbec neslyší na termín Evropa střední. Evropa střední je veliký kulturní fenomén. My máme to štěstí, že do tohoto teritoria patříme. Evropy střední patříme. Děláme-li bilanci, které kulturní velikány dala Evropa střední světu, ten výčet je fantasmagorický. Včetně hudebních velikánů, jako byl teda náš Leoš Janáček, Antonín Dvořák, Josef Suk, Martinu, zcela zákonitě do fenoménu střední Evropa patří i Franz Kafka, Gustav Mahler. To je tak specifický teritorium, který je doslova nabitý přejemnělými vášněmi.
1: A proč jsme my Češi tolikrát zrazovali? I sami sebe. Proč? Že jsme malí? Že jsme jaksi na pokraji dění? Nebo když to není pravda. Když Masaryk to říkal jinak.
0: No, proč jsme zrazovali
1: nebo
0: sami sebe?
1: Mi,
0: sami sebe.
1: Nepřichází potom po té zradě vždycky kocovina. Jak jste ji prožíval v životě?
0: Já jsem se snažil především nezradit sám sebe. Víte, to je to nejhorší, co by se mě mohlo stát, že bych zradil sám sebe. Proto já, až budu opouštět tento svět, tak je to obrovská deviza, že já mám svědomí čistý. Což je skutečně zázrak po těch mnoha zlomových období. A proč Češi zrazovali sami sebe? Já se osobně domnívám, že to je trošičku nadsazený, protože zrada patří k člověku, ať je to Rakušan, nebo Nor, nebo
1: Eskimák.
0: Lidi jsou jenom lidi a dělají chyby a zrazujou se, dělají chybný výkony. A čili u nás to bylo o to bolestivější, právě proto my kolem toho pořád kroužíme. My jsme křižovatkou Evropy. Naše generace měla to štěstí, že naší generaci učili kantoři odchovaní morálkou císaře pána a první republiky. Nestor, kunsthistoriku, V.V. Štech, pan profesor V.V. Štech, který mě v prvním ročníku Akademie výtvarných umění učil dějiny umění, tak když někdo žehrál na dobu, jaká je, tak vzpomínáte si na pana profesora Štecha, on mluvil takovým roztřeseným hlasem.
1: A jak to řekl?
0: A řekl na to toto, ale mladí, ale pánové, situace v této zemi je neměná a stejná od roku 1620. Musíme si uvědomit, že jsme křižovatkou Evropy. No a slova profesora V.V. Štecha, jak jsou dnes aktuální?

0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Každý herec vám potvrdí, že rekvizita dělá charakter. Vezmi do ruky hůl a začneš kulhat. Nasaď si šaškovský nos a rázem se ti zachce dělat z kopičiny. Posaď si na hlavu cylindr a v tu ránu je z tebe fešák. Takovou moc má rekvizita. Cylindr dodá lesku, šarmu, elegance a ty se cítíš být jiným člověkem.

si, že 50 je u žen věk napováženou, ale jsou výjimky, které potvrzují pravidlo. A já vám hned jednu takovou zlatou výjimku představím. Paní Ivone Přenosilová, kterou my starší známe jako jedinečnou interpretku písní Roň slzy, Sklípek a nebo Boty proti lásce. Ti mladší zas paní Ivone znají z Rádia Svobodná Evropa, kde pracuje jako redaktorka. Vím, co se sluší a patří, a proto se, byť úplně poslední, stavím do řady gratulantů. A chcete-li se, vážení, ke mně přidat, máte jedinečnou možnost, třeba hned poslechem našeho klobouku.

0: Tohle to je náš klobouk, cylinder, vidíte, že už je trošku orvaný. 102 roky letos má. Pokuste si vytáhnout otázku, nějaké to číslo a tady...
1: Při maturitě.
0: Tak počkejte, ale trošku s tím takhle
1: musíme... Já se ani na to nevidím.
0: Musíme šamanit, tak?
1: Tak hlejte 10.
0: Desítku. Račte si prosím najít a přečíst nahlas do mikrofonu, co to je za otázku.
1: Kdy mě trápily výčitky a proč? No, výčitky mě trápily průběžně celý život, protože myslím, že člověk, který nemá výčitky, tak je asi trošku duchem dlého, ale to jsou takové drobnosti, jako že jsem to mohla udělat trošku jinak, nebo že tohle. Já myslím, že výčitky prohánějí lidstvo celou dobu, takže nějakou konkrétní velkou výčitku si neumím představit, ale výčitky jsem samozřejmě měla.
0: No ale máte na to 20 minut.
1: Já nemůžu o výčitkách mluvit 20 minut, jsou malé výčitky, že jsem se třeba víc nevěnovala svým rodičům, že jsem myslela, že to budou věčně, že jsem potom najednou stála před tím, že oba za sebou zemřeli zakrátko a měla jsem výčitky i vůči svému synovi, že jsem třeba příliš často zvýšila hlas, když to nebylo zapotřebí, ale on měl tedy opravdu talent člověka vytočit, takže...
0: Jako nasírat, jak se říká babinku.
1: No, bylo to dramatické někdy mezi námi, ale nutno říct, že jsem měla třeba i výčitky, když jsem někomu něco slíbila nedodržela, což je málo kdy, tedy já se myslím dost člověk pečlivý. Takže těch výčitek je za ten život mnoho, některé jsou větší a zůstávají s vámi celý život, některé jsou menší a ty se pak přecházejí nebo se tolerují.
0: A pojďme teď tedy analyzovat tu jednu za druhou. Tak maminka, přeci inteligentní člověk jako vy ví, že věčně rodiče tu nebudou, že budou jednou starý a že je povinen co si jim dát. Řekněte mi, proč my, ne, to není jenom vy, stejně tak já a mnoho jiných, proč my tohleto v mládí nevíme, proč to nerespektujeme a proč je nám to potom líto a proč potom musíme mít výčitky?
1: No asi proto, protože každý člověk čím mladší, tím sobečtější. A právě s tím přibývajícím věkem sice to sobectví poněkud ustupuje, ale pak jsou vlastní problémy a musí se s nimi člověk potýkat. U mě byla taky ta záležitost, že jsem se ze Svobodnou Evropou odstěhovala sem. Rodiče zůstali v Mnichově. To jsou věci, které nejsou řešitelné, přesto tam výčitky jsou. Čili my jsme se viděli málo kdy, jenom velice sporadicky a občas mě šly na nervy a já jsem si pak vyčítala, že jsem nebyla tolerantnější k ním a že jsem to nepřešla třeba nějaké výtky, že jsem naopak ještě se zadřela taky a to jsou věci, které vás potom provázejí celý život, protože teď už si nikdy s nima o tom nepopovím.
0: A nebála jste se nebo nebojíte se, že vlastně jste si zadělala na to, aby vám to syn jednou takhle vrátil?
1: Podívejte se, já si nedělám iluze o svém synovi a já myslím, že rodiče by si neměli dělat iluze, protože to je okruh, který se neustále vrací. Že vždycky jsou děti poněkud sobečtější vůči svým rodičům, protože od nich očekávají, když už si mě teda sem do toho světa dal, tak se prostě tě laskavě starý. Já jsem se sem nemusela teda nutně tady objevit. Čili to jsou věci, které možná potom teprve člověk ocení, když už je to neřešitelné. Ale pravdou je, že jsou momenty, kdy si říkám, stejně si nemohla nic jiného udělat. Takže tu výčitku já si snažím trošičku jako vyrovnávat.
0: Mě překvapuje to, že jste neměla výčitky z toho, že jste opustila svou rodnou zem. To mě překvapuje. Já jsem tu zůstal a vím, co to obnáší. Ujišťuji vás. No a přesto nevím, jestli bych... Možná, že by mě pronásledovali, že bych asi prchnul, ale no to neměla jste vůbec třeba takhle v noci, nezdálo se vám někdy o Čechách? O
1: já jsem odešla na základě toho, že jsem podepsala 2000 slov a že ten psychoteror existoval ještě za dob pražského jara, teda vůbec z toho našeho takzvaného obrodného období. Ano. A když potom přišla okupace, tak jsem si žádné výčitky nedělala, protože mě bylo 21 a měla jsem strach. Měla jsem strach, že ti, kteří mě volali, kteří mě vyhrožovali, že budou mít zelenou a že mě opravdu někdo veme kamenem, nebo co já vím, co mě všechno naslibovali.
0: Jak jste o tom přesvědčila maminku?
1: tam nebylo co řešit,
0: protože... Přeci starší člověk už nerad opouští známá teritoria, abych tak řekl.
1: No bo i rodiče šli tam, kde jsem byla já, my jsme měli nesmírnou soudržnost, samozřejmě.
0: Takže vlastně maminka triumfovala ve své výchově oproti
1: Nikoliv,
0: vám třeba,
1: ne,
0: dneska jste maminka?
1: Dominantní byl můj otec vždycky.
0: A čím to bylo? Co byl ten magnet toho tatínka, že byla taková autorita?
1: No tak, jednak jeho povaha a za druhý on teda mě vedl k tvrdé výchově, dalo mi se říct až vojenské výchově, proto mu vděčím za určité věci, jako třeba dochvilnost. Můj otec byl prostě dříve voják a ono se to přece jenom odrazilo i...
0: Jako český důstojník, jo?
1: Ano, on byl v anglické armádě potom. Mm-hmm. Za to byl taky zavřen. Ta jeho výchova byla velice tvrdá, musím říct.
0: I na děvče?
1: No, on si přál mi vždycky syna. A tak se mu to trošku zvrtlo. Nicméně snažil se mě vychovávat jako kluka.
0: Mm-hmm. No to mohlo být ale nebezpečný. Co kdybyste třeba dneska byla majorem?
1: No tak, to by se asi těžko stalo, ale on to myslel spíš jako s tím, že byl velice tvrdý. Já jsem nesměla to, co směli ostatní. A to, že maminka jezdila na ty zájezdy i prostě po tom, co mě bylo 18 let, to byla podmínka mého otce, že?
0: Mm-hmm. Vzala jste si z té výchovy pro dnešního chlapce svého, vzala jste si něco?
1: Ano.
0: Přicházíte na to, že třeba... A teď jsem se zachovala přesně jako táta.
1: Jo,
0: a
1: jo.
0: A když si to člověk uvědomí.
1: Někdy spíš jako máma tedy, spíš ta ustrašenost a vystrašenost. Ale rozhodně jsem se chtěla vyvarovat těch chyb, které jejíž důsledky a následky nesou dodnes, že jo? Ta příliš tvrdá výchova mého otce. To jsem rozhodně nechtěla. Nechci taky, nechtěla jsem vychovávat dítě v té úplné volnosti, která se objevila teď v posledních, že jo, 20-30 letech. Chtěla jsem to skloubit hodně lásky, ale taky jisté linie. Jestli se mi to zdařilo, to nevím, protože to ukáže až čas.
0: Mm-hmm. No a řekněte mi k těm výčitkám svědomí ještě. Když jste teda opustila tu vlast, tak jste přeci musela mít tu nějaké, ty, jak se říká, ty pupeční šňůry. Nedá se to tak jako úplně přestřihnout, i když je člověk mladý. Stávalo se vám, že třeba se vám zastesklo?
1: To víte, že ano.
0: Že jste třeba řekla, Ježíš, teď je jaro, začíná. Jak to na té kampě musí být krásný?
1: No, podívejte se, ono to je taky otázka věku. Já se domnívám, že já, když jsem odcházela, jak mě bylo 21 a moje priority byly prostě trošku někde jinde, než když bych odcházela, když mě je 40. Nutno přiznat, že opustit třeba Mnichov, kde jsem žila 26 let, bylo nepoměrně těžší, protože to byla delší část mého života, taky dá se říct intenzivnější, protože to rané dětství si člověk vlastně nepamatuje. Přiznejme si tedy, že skutečně ten intenzivní život jsem žila v tom Mnichově.
0: Mm-hmm. A paní Přenosilová, ta otázka, já se ještě jednou, než dovolíte, k ní vrátím, já ji takhle přečtu. Kdy mě trápily výčitky? Na to jste odpověděla, ale proč? Položila jste si někdy otázku, proč nás lidi trápí výčitky? Proč musíme jaksi platit tuto daň, která je někdy velice tvrdá? Oba asi
1: no, protože
0: víme.
1: Nejsme zvířátka a přemýšlíme.
0: Ale proč jsme si vůbec na ty výčitky, já už to opakuju po druhý, zadělali? Proč jsme se jaksi dopustili toho morálního poklesku, který nás potom žene do těch výčitek?
1: A tak to nemusí být zrovna morální poklesek. Výčitky mohou být všeho druhu, to nemusí být spojeno s nějakou zradou nebo něco, co by bylo skutečně dramatické. Jsou malé výčitky, které si člověk dělá, pak jsou ty velké výčitky. Nutno přiznat, že člověk, který výčitky nemá, tak je podle mě naprosto bezcenný.
0: A sakra. To znamená, kdybych žil příkladný život světce, takový otec scholastikus, je ty kořínky.
1: A snad si nemyslíte, že ten člověk fousky, nemá výčitky?
0: Ty bílý fousky v lese.
1: Tak každý bych... člověk má výčitky.
0: Myslíte, že to musí být? Že...
1: No každý člověk, který je přemýšlivý a který nese jistou zodpovědnost, tak musí výčitky nutně mít.
0: Že to jsou jaksi
1: to je
0: průvodci
1: života,
0: života,
1: samozřejmě.
0: Jak by se s ním dalo zacházet, nebo jak by se člověk mohl ubránit?
1: Dá se vyřešit, že se člověk omluví třeba při nějaké drobnosti, když má potom výčitky, že já jsem prostě tomu člověkovi nevěnoval tolik času, co by potřeboval, když se na mě obrátil s prosbou, tak pak lze říct, víš co, já jsem byla tenkrát taky ve stresu, nebo co, to jsou věci, které jsou řešitelné. Velké výčitky, že bych někoho zradila, nemám, protože to, co jsem doposud řekla, to jsou věci, které provází život. No takhle se to prostě vyvíjelo a jinak to nešlo. Já mám výčitky z toho, že jsem nemohla u té maminky třeba být déle, protože zase se musela do práce a že během měsíce pak zemřela. My jsme měli vesmírně krásný pohovor s maminkou, než jsem odjížděla a...
0: Z Mnichova.
1: Ano. A já jsem měla takový pocit, že tam bylo mnoho věcí, které mezi námi nikdy nebyly vyslovené. A tím, že maminka cítila jistě takovou jistou uvolněnost z toho, že tatínek tam není, kterého měla špundus. Takže mi říkala věci o svém životě, které já nevěděla. Já jsem říkala, mami, já za měsíc přijedu a budeme v tom pokračovat. A to je věc, která mě mrzí, ale to byl osud, že se mamince prostě stala ta nehoda v nemocnici a od té doby prostě bohužel to s ní šlo dolů.
0: Kdy jste naposledy někoho třeba nějak zranila? Nebo třeba jste mu ublížila nevědomky?
1: No třeba svýmu synovi si myslím v poslední době, protože jsem se nechtěně dostala do velkých osobních problémů a nevěnovala se mu tolik péče a intenzity jeho starostem, jako těm, které převládaly momentálně.
0: Kolik jim let, aby jsme si
1: 18 to... mu bude.
0: No tak to jej, to je velmi ožehavý věk.
1: Je to, ale já zase...
0: Maminko!
1: Já jsem zase s ním tu svoji kauzu prohovořila, protože zase naštěstí už je mu 18 let. A hoch měl pochopení. Samozřejmě, že to, když dostanete osudovou ránu, tak se s tím člověk musí vypořádávat a najednou prostě jsem měla ty priority starostí jinde. Mojí prioritou byl vždycky můj syn a najednou se to všechno zvrtlo a ty priority najednou začaly být někde úplně jinde.
0: Co to vyměnila?
1: V tom osobním.
0: Za nějakou hodnotu?
1: Jak myslíte?
0: No vyměnila jako třeba, že byste syna vyměnila třeba za rozhlas. Že ta vaše vášeň pro tu svobodnou Evropu jde tak daleko, že obětujete i chlapce.
1: To je blbost. Já jsem zdůraznila, že to byla osobní záležitost a velice šokující pro mě. A v ten moment já nebyla schopna vnímat jeho starosti tak bedlivě, jak jsem činila doposud.
0: A paní Přenoselová, řekněte mi ještě, když teda ublížíte a jste si toho vědoma a máte výčitky a dovedete se s nima vypořádat, dáváte těm lidem nějaké takové bombonky, takové náplasti, takové hojivé obkladky, které maminka mě dávala třeba, když jsem měl teplotu na čelo? To bylo velice příjemné, jestli třeba slovem je povzbudíte, jestli jim koupíte, takhle já jsem se k tobě tak ošklivě zachovala, prosím tě, nezlob se, asi ti, vem si, bude mě ten svetr, on ti půjde. Já si...
1: No tak se svetrama
0: já se chci
1: s dárkama, ne. Žádné
0: výkopné,
1: ne. Já se to snažím řešit verbálně, že řeknu, prosím tě, pochop jednu věc, já jsem tehdy a tehdy prostě nemohla, stala se ta a ta věc, prostě nešlo to řešit a já se omlouvám a já myslím, že člověk, který řekne, promiň, udělal jsem chybu, omlouvám se, že dobře, jestli to ten druhý člověk potom taky chápe, to už je potom o něčem jiném, ale že to je to maximum, co lze udělat v tomto případě. Přiznat tu vinu, přiznat chybu.
0: A co když to nestačí? Co když on to neveme, nepochopí?
1: No tak pak se nedá nic
0: jak
1: dělat.
0: Jak si empaticky to od vás nekoupí, tak co potom? A celý život o sobě bude mít a bude říkat, ta Přenosilová ta mě tenkrát provedla takovou věc, to já jí nemůžu nikdy odpustit. To se stává.
1: Stává se a já si nedomnívám, že jsem někomu něco takového provedla, že by mě to do smrti nezapomněl.
0: Ne?
1: Ne.
0: Tak vy jste strašně úžasně učesaný člověk vnitřně, ne? Řekněte mi ještě nakonec, když jste byla 26 let v Mnichově, řekněte tři takové nějaké moudrosti, které my Češi neumíme ještě přijmout. Teď vidíte, v čem žijem, že jo? Teď.
1: No, ten rozdíl je markantní. Ten rozdíl je ovšem ten, že tam, když to budu porovnávat poválečná situace v Německu, tam byl hyenismus, tam byl černý trh, tam byl binec, tam byly špinavé peníze, všecko to, co se dneska tady odehrává, byl tam samozřejmě se musela vybudovat nová garnitura politiků, ekonomů, to tam všecko nebylo, bylo to spojené s nacismem, čili ti nacisté, pokud nebyli pozavíráni, tak museli jít pryč, ale je známo, že i v té první poválečné vládě seděli lidé, kteří byli v partaji, ale zase byli svým způsobem v tak fundovaní a nedělali vyloženě nějaké
0: levoty.
1: No tak levoty, no tak prostě nebyli SSáci třeba. že byli v té vládě a to se ví. A nutno přiznat, že to trvalo mnoho let, než lidi i právě v tom Německu, o tom můžu mluvit snad nejlépe, se naučili té slušnosti vůči sobě. To samozřejmě přicházelo potom s tím vývojem, který začal být velice pozitivní, ten
0: hospodářský
1: vývoj. Dodnes jsou v Německu velice vážení pánové, kteří začali v oboru, o kterém by jistě dneska rádi nemluvili. Ale takhle to vypadá a já se domnívám, že když se díváme dneska na tu situaci v České republice, tak to má ten logický vývoj, že samozřejmě se stanou chyby, že se dělají chyby a musí se to konzolidovat všechno. A zaplať pámbu, si říkám, že tu máme tak moudrého a vyrovnaného pana prezidenta, který opravdu působí jako vážka na těch vahách a že díky tomu, že je tady ještě spousta jiných chytrých lidí, že se ta krize svým způsobem vyřeší. Ale ke krizi dojít muselo. Tady nemohlo přece všechno po 50 letech bolševika najednou fungovat jako na západě.
0: A proč my Češi se tomu tak strašně podivujeme?
1: Ale já si nemyslím, že se podivují jenom Češi. Samozřejmě, že někteří byli nedočkaví a mysleli, že za 2 roky se stane zázrak a budou žít jako třeba, já nevím, v tom západním Německu, to přece reálně myslící člověk nemůže. Tato země byla zhuntovaná jak morálně, tak ekonomicky. A pakliže se vláda snaží nějakým způsobem toto řešit, ono těch problémů je tolik.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Jo, na volninu to můžu. To je v podstatě příběh mýho tchána. Je to inženýr geometr, který pracoval jako voják z povolání tam v Dobružce a vyprávil nám, jak měli jakéhosi politruka, který zrovna neoplýval velkým vzděláním, ale přesto tyhle ty inženýry z té geodezie a tyhle ty geodety školil. Byl to jako velice uvědomělý člen strany, takže když mělo přijít třeba slovo Lenin, tak ho to tak dojalo, že třeba soudruh Lenin v roce 19. A pofňukával, mně se to zdálo směšný a historka zajímavá a vyprávěl jsem jí jednou kolegovi Švejdovi, Mírovi, ten báječný tenor Národního divadla. Jeli jsme na kulturní zájezd do Mongolska, do Ulan-Bátaru a tam se nám přehodil samozřejmě ten čas, že jo. Takže sice se setmilo, my jsme si lehli, já jsem usnul a najednou v té noci vidím, jak Míra Švejda stojí u okna. Já musím předeslat, že před tím hotelem Ulan-Bátar byla velká socha Lenina, jak ukazuje k těm lepším zítřkům s tou nataženou pravou rukou. A já jsem se probudil a říkal, Míro, prosím tě, co blázníš, lidi, je noc, co děláš? A on se tak na mě v tým měsíčním světle podíval a říkal, Lenin, a ukazoval tam na tu sochu.
3: Solista opery Národního divadla v Praze Bohuslav Maršík na estrádách či podobných kratochvílích nevystupuje, ale společnost kolegy a kamarády pobavit umí. Historkami nejenom o Leninovi, ale především operou Bufa i vyprávěním o tom, jak se k ní vlastně dostal.
2: První setkání se zpěvem bylo v kostele u svatého Pankráce na Pankráci. Do kostela mě přivedli rodiče jako věřící, tak jsme chodili na každý svátek, každou neděli do kostela. Tam jsme chodívali a tam se provozovaly ty kostelní zpěvy samozřejmě a jednou úplně zcela náhodou stála vedle mě, později teda přítelkyně, kamarádka Něža Kopečková a ta se školila pěvecky už předtím, takže něco o tom věděla. A když jsme vyšli z kostela, tak Něža povídá, poslyš, nechtěl bys se učit zpívat? Já jsem stála vedle tebe a slyšela jsem tě, ty máš docela pěkný hlas. No a já v té době jsem žádný hobby neměl, žádného koníčka, nezbíral jsem ani známky, na motýly jsem holky taky nezval. Takže jsem řekl, no proč ne, tak můžu to zkusit. Takže mi doporučila pana profesora Jaromíra Soukupa na Vinohradech. A tam jsem začal.
3: Do příběhu ještě nutno uvést zástupce ctěného publika, páně Maršíkova kamaráda, lékaře docenta Bohuslava Mrzenu a prozradit, že přispěje i unikátní, leč velmi amatérskou nahrávkou, ale zajímavou svědectvím, že oba pánové zpívali v tom kostele už téměř před půl stoletím spolu. Příběh Bufa se může rozvinout.
4: Kamarádi. Člověk může být hodně přátel, ale má málo skutečných kamarádů a my jsme skutečně kamarádi byli. A skuteční kamarádi. No a spojovalo mnohé. Jednak jsme měli stejná křestní jména, stejné iniciály, byli jsme víceméně stejně staří. A pak to byl ten pankrácký kůr. Rodiče byli zbožní, chodili do kostela, oni s ním chodili na kůr, kde já jsem tehdy hrával amatérsky na varhany a zakladali jsme jakýsi pěvecký sbor, v kterém byla vůdčí silou zmíněná Něža. A on jako basista měl samozřejmě dispozice pro hlavní a stěžejní role. No a jeho první role vůbec byl Kristus v Kašparových paších podle svatého Matouše.
5: Pomocení pána těho Ježíše Krista podle setání svatého Matouše z onoho času přišli jít učeníky do Chytrátové Getsemaní a řekl učeníkům svým, pocete skuto a spodejím na to a pomodlím se.
2: Já jsem absolvoval na 3-4 hodiny a už jsem dostal za úkol nějakou těžkou árii se naučit ve velkém rozsahu. Vím, že to nebylo v pořádku, že jo. Ovšem objevil u mě ten hlavový tón, což je velice důležité, aby to člověku znělo. No a u toho jsem navštěvoval v podstatě až do vojny.
4: To byl samozřejmě úplně normální kluk, my jsme tenkrát se od sebe mnoho nelišili. Víte, rodiče nepatřili mezi bohaté, ani moji, ani jeho. No, většina našich rodičů nepatřilo, tehdy bohatých lidí moc nebylo. Takže my jsme byli na tom všichni stejně. Manchesterové kaloty, montgomeráky takzvané, potom baloňáky v letě. No a v zimě zimníček, takové zvláštní klobouky jsme nosili, Stetsony, takové syrečky vlastně na hlavách. A on byl děsný srandista, jestli to tak mohu říct. Vždycky bavil společnost, a to i v dobách nejvážnější, když šlo o něco, bylo to na provedení při mši, tak on svými různými tichými poznámkami trošičku rozesmával okolí, což mě jako varhaníkovi způsobil moc krát. Ale nebudu tady glosovat, nebo nebudu tady citovat to, co mi často říkal, už jako poloprofesionál.
2: No tak samozřejmě, že já jsem netušil, co mě čeká, já jsem o tom vůbec nic nevěděl, já jsem se o to nějak nezajímal. Já vím, že jenom na 9 letech jsme měli báječného učitele zpěvu, horší to bylo, když nás učil matematiku, to už byla, to už tak báječný nebyl, aspoň pro mě ne, tak ten nás učil zpívat národní písně i čtyřhlasně, takže tam jsem měl jakousi takovou průpravu, já jsem zpíval rád, ale on mě jako dost tišil, jo, na té 9 letech. Já jsem absolvoval 9 letku v roce 52. Nabídka jako škola a učení byla velice pestrá. Byl to horník, hutník, zedník a tu a tam pro nějakou dívku, gymnázium nebo nějaká ekonomická škola. Já jsem si napsal celou řadu, jako o co bych měl zájem, například o lesnickou školu, dokonce jsem, tuším, tam měl i paroplavbu a takovéhle věci. Ovšem to jsem neměl vůbec šanci. Takže tam zbylo nějaké jedno místo ve výcvikovém středisku ministerstva spojů. Netušil jsem, co to je. Až potom, když jsem teda do toho střediska výcvikového nastoupil, původně to mělo být 3 letá škola maturitou, pak to udělali na 2 letou a tato škola se zabývala poštovním provozem. To znamená poštovní přepážky, doručovací služba, řízení malých pošt a tak dále. Všechno kolem toho poštovního provozu. Takže to jsem absolvoval v Karlových Varech, tam jsem začínal rok a druhý rok jsem dělal ve Znojmě. Ale to už jsem zpíval, to už jsem jako o tom něco věděl. No a vojna, nemám nač vzpomínat, se zpívá v jedné opeře, takže já opravdu nemám nač vzpomínat. Ovšem je fakt, že díky tomu vyškolenému hlasu, školil jsem se už 2 roky, jsem zachraňoval manšaft nebo družstvo nebo rotu před neustálým během. My jsme buď seděli, leželi, anebo běželi. Já jsem totiž, nevím, čí zásluhou nastoupil takzvané vnitřní stráže. Dodnes je mi to záhodou, proč tam jsem se objevil, ale je to tak. Tam díky tomu zpěvu, když jsem začal zpívat, mohli jsme zpívat a když jsme zpívali, tak jsme nemuseli běžet. Takže já jsem všechny ty Geroje Čapájevy a takovýhle ty písničky, co jsme znali v té době, tak to jsem využil a kluci mi za to byli velice vděční. Tam jsem taky, bohužel až tam, na vojně v tom přijímači, jsem si podal žádost do AUZu a do ministerstva vnitra, do toho souboru, ale bohužel nedostalo se to dál jak na prapor, protože oni věděli, že tam bych jim mohl dělat jakousi kulturní práci, takže mi to zatrli. Takže se 26 měsíců, 24 hodin stál na stráži a hlídal proti vnitřnímu nepříteli elektrárnu nebo takzvané Stalinovy závody v Litvínově nebo chemičku nebo výrobnu bomb tamhle u Teplic. A druhých 24 hodin jsme se věnovali. Založil jsem tam takovou malinkou skupinku, hráli jsme, no na co kdo uměl, kytara, bicí, já samozřejmě i zpěv, no a tím jsme se i živili částečně o sobotách nebo nedělích na takzvaných čajích. A byl konec vojny, já jsem v tom období po vyučení a mezi vojnou jsem jezdil ve vlakových poštách. To znamená, já jsem jezdil ten turnus Praha-Che, Praha-Děčín, Praha-Trutnov, Praha-Liberec, Praha-Hanušovice. Já bych býval našel i zalíbení v té pošťácké práci. A bohužel mi to vedení nevyšlo vstříc, takže já jsem začal navštěvovat školu, vyšší školu, zaměřením na poštovní provoz, ale bohužel při těch nočních jízdách to nešlo dělat, takže jsem se pokusil o konkurs do Národního divadla do sboru. Ten jsem neudělal.
4: On už tenkrát byl členem našeho sboru a to víte, to byly hrozné problémy, protože on měl vždycky turnus, když jsme měli zkoušku. Takže se stávalo, že on byl pouze na generálce a to někdy sotva a pak přišel rovnou na premiéru nebo na první provedení, což dělalo značné potíže pro sespívání a samozřejmě i pro práci celého sboru.
2: Přišel jsem domů, já jsem totiž statoval od 15 let v Národním divadle. Táta mě jsem zavedl. Byl dlouholetým statistou Národního divadla a to jak jednou čuchne někdo k těm šminkám a k těm kulisám a k tomu prostředí, tak to nenechá člověka chladným. A přišel jsem domů a táta tenkrát říkal, no podívej se, zkus udělat zkoušky na konzervatoř, já vím, že ti je 21, protože jsem přišel z vojny a já tě teda budu ještě 6 let živit. Bohužel netuším, že za pár let zemře ve věku 52 let.
4: Ano, jeho tatínek byl vášnivý statista a já musím přiznat, že on, jeho tatínek i tedy Slávek mě přivedli také na projekta Národního divadla, kde jsme spolu statovali v Aidě. Já jsem pak ještě mnohokrát na těchto projektech vystoupil jako statista na poslední den své poslední státnice na fakultě. Pak už jsem tam nikdy nepřišel, protože statisté patří studentům a důchodcům. Možná, že bych tam teď zase mohl přijít.
2: Takže potom jsme s matkou a se sestrama, který jsou mladší a které studovali ještě, tak jsme měli opravdu ten chlebíček velice tvrdý. No ale tu konzervatoř teda udělal jsem přijímací zkoušky, byl jsem přijat a začal jsem studovat a musím říct, že jsem měl štěstí na profesory, začínal jsem u profesora Berlíka, po jeho odchodu do penze jsem byl krátce u Jaroslava Horáčka a absolvoval jsem u Teodora Šrubaře, který mi dal strašně moc a v podstatě jemu já vděčím za celou tu moji kariéru.

0: A teď co dál? Oženil jsem se na škole, manželka také je zpěvačka, byla báječná zpěvačka, vysoká koloraturka. Bohužel manželství dvou kumštířů, to je vždycky řada nesnází. Manželka v podstatě svoji kariéru, pro kterou měla zrovna takové dispozice jako já, tak obětovala v podstatě té kariéře mé. Šla za mnou v Liberci za hlídání dětí, protože jsme museli mít denní babičku a večerní babičku, tak to na to padlo z těch bídných našich platů, padlo auto, že jo, tenkrát v té hodnotě. Udělal jsem konkurs do Liberce, neboť tam se uvolnilo místo zrovna basisty a zrovna ten obor, který já v podstatě celý život dělám, to je ten bufo obor, na což jsem hrdý, protože rozplakat lidi je snaží podle mě jak rozespát dneska.
1: Bufo, ano, to jsou jeho vděčné role, on tomu má dispozici i svou postavou a také svou letorou. Já jsem ho v těch vážných rolích také viděl, ale skutečně raději vidím doktora Bartola. I s ním jsem ho viděl několikrát a jako velký inkvizitor je role pro mě poněkud šedá, sice pěvecky krásná, ale u srdce to příliš nevezme. Jeho první vystoupení v Národním divadle, pardon, ve Smetanově divadle, tehdy byl právě Bonifác, to ještě jako host přijel z Liberce a tenkrát jsem už cítil, že se mi splnil takový můj sen, abych ho slyšel na předních prknech, ať tedy v tehdejším Smetanově a posléze v Národním divadle, což se mi do dnešního dne splnilo mnohokrát. Prakticky všechny jeho premiéry jsem viděl a slyšel samozřejmě.
0: No, je to především velice náročný, fyzicky náročný, co se ten Bartolo, Kecal, Dom Pasquale, dáme Purkrabí, co se naběhají, naskáčou, co grima, co gest, to je všechno velice fyzicky náročný a bohužel i kritika, i lidé říkají, no, oni dělají legraci, ale ono, co se týče not, tak rozsahem jsou zrovna tak nároční. Kecal se zpívá ve dvou oktávách, Purkrabí taky, dole G, nahoře E, to jsou všechno velice nároční i pěvecky, i herecký role. A ono, když někdo tam dělá legraci, tak lidi to tak jako neocení. Je to velice těžký a málo oceňovaný. Jo, ti závažní umělci, ti tragédii, o tom se hovoří a to jsou sáhodlouhý recenze, ale bohužel u nás, u komiků, to tak nevychází. Já miluji Lazebníka Sevilského, protože tvrdím, že to je nejlepší bufa, jaká byla kdy napsána. No a mě potkalo to štěstí, že jsem se s doktorem Bartolem setkal už v Liberci a potom ve dvojím nastudování, myslím, že ve dvojím nastudování v Národním divadle. Takže já doktora Bartola jsem zpíval, mám to přesně, ale teďko to z hlavy odhadu na takových 230krát až 250 představení jenom doktor Bartolo. Takže to byla moje nejlepší role, do které jsem chodil nejradši, protože odezva u diváku byla vždycky pěkná a samozřejmě Kecal, z kterého jsem měl vždycky respekt a vždycky mám. A hlavně já Kecela cítím jako takového toho upovídaného, řekl bych, holiče třeba, ukecaného, ulítaného, plného gest a to je i fyzická námaha značná.
1: On je originální skutečně tím svým přístupem, tou legrací, která není doceňována. A samozřejmě pojetí téže role v různými interprety je různé. Já to mohu srovnávat, protože já jsem zažil těch Kecalů v Národním divadle mnoho. A samozřejmě někteří pro mě jsou stále symboly a někteří byli takovými, kteří přišli, zaspívali a odešli. Ale samozřejmě já to prožívám jinak, než jsem poslouchal mockrát, 10krát pana Hakena s velkou úctou, s nábožností. Ale u něho to beru jako, když tam přijde můj kamarád a něco mi tam vypráví a dělá skopičiny, tak já se bavím víc než třeba při nějaké veselohře jiného typu.

0: Bylo to 8,5 roku práce, kde jsem udělal, tady kdybych se podíval do svých zápisů, já si vedu statistiku, tak jsem tam udělal na 800, možná víc jak 800 představení. Postilion z Longimo a Marta a takové, to se dává jenom na oblasti, nebo dávalo. Tenkrát to jsem vážil o takových 50 kilových, míň. To, co jsem dokonce říkal profesoru Jiřímu Powerovi, aby koukal složit nějakou operu o zvířatech, protože díky těm mým 135 kilům už nebudu za chvíli moc hrát lidi vůbec. Takže jsem si tam vyzkoušel seriózní obor, bufo obor a vysoké role a nízké role, takže tomu Liberci jsem za dost vděčný. Tam jsme byli 8,5 roku. A kolega Vavruška, já nevím, jestli to myslel upřímně, nebo jestli se mě chtěl zbavit, říkal, člověče, ty už tady nemáš co dělat, to už to, co umíš, to už přesahuje tadyhle tu oblast a měl by si se pokusit udělat konkurs třeba někam do Ostravy nebo do Prahy. Pavel Červinka mi taky doporučil dělat konkurs do Ostravy. Tam jsem nastudoval jako konkurzní práci Dona Paskvala. Hostoval jsem tam v opeře Prodaná nevěsta jako Kecal a třikrát mě zvalo k předzpívání Národní divadlo, ale já bohužel tím, že jsem byl hodně zaměstnán v Liberci, jsem třikrát tu nabídku musel zrušit. Musel jsem zpívat, musel jsem studovat. No a byl takhle červen, konec sezóny a opět přišlo pozvání k předzpívání. A já už jsem toho měl za tu sezonu plný zuby, jednak hodně představení, ale už jsem nechtěl to dál odříkat, říkal, já to už musím absolvovat za každou cenu, ať to dopadne jak chce. No a přišel jsem do Prahy ke konkurzu a ač jsem už v Národní divadle předtím hostoval a ač mě znali profesoři, kteří mě učili, tak jsem si musel stoupnout na jevišti Národního divadla, tam zasedla v hledišti komise v čele s Přemyslem Kočím a teď mě začali nejdřív zkoušet hlasový rozsah, jo, jaký mám, jestli můžu nahoru, kam můžu až dolů, no a potom jsem jim zaspíval. A tady zase zahrálo štěstí, kterého bych řekl, že nemám přehršli v životě, ale tenkrát to tak bylo. Zkoušeli mi rozsah a já jsem v té době mýval potíže s hlubokou polohou. S těmi nejhlubšími tóny E, S, i to D dole, to jsem mýval jenom svátečně. A když mi zkoušeli ten hlasový rozsah, tak mě už se zdálo, jako, že to je hodně hluboký tón, ale přesto se mi ozval a docela dobře zněl. A když jsem odcházel od toho konkurzu, tak mě na klavír doprovázel při něm dirigent Národního divadla a já s ním jsem si už tenkrát tykal. Říkám, Přemku, prosím tě, co jsem to zpíval dole, to bylo už dost hluboký. A on říká, no to si zpíval dole D, jaká ne, to je teda klika, člověče, já ho mám dvakrát za rok a zrovna se mi to povede na konkurzu, jo. Tak takový byl můj začátek vlastně v Národním divadle.
1: Nevím, že by mezi jeho předky se nějaký talent vyskytl, ale jak jeho sourozenci, sourozenkyně, tak jeho rodiče žádní vynikající hudebníci nebyli. Takže tady se ty geny asi trošičku poschromáždili jinak. Ale ta píle, ta byla u něj obrovská. Víte, on přistupuje ke všemu s nesmírnou precízností, pečlivostí. A i když zpíval, ku příkladu, na našem setkání studentů lékařské fakulty po 20 letech, on to prožíval. Tam zpíval toho doktora Bartola, pochopitelně, jsme lékaři, tak on tam přišel jako lékař taky. Ale ten jeho smysl pro detaily, pro drobnosti, kterými on vyniká i při, řekl bych, představení, které je už ohrané, tak on do toho vkládá stále něco nového, nebo on to skutečně prožívá. Ne takový ten zaměstnanecký poměr, od, do a co za to.
0: Je celkem o mě známo, že jsem pořádal jakási setkání nebo mejdánky pro solisty Národního divadla, kde jsem vařil i pro 100 lidí, že? Takže to bylo segedínský guláš a to jsem vařil z 15 kilo masa, jo, nebo obyčejný hovězí guláš, nebo perkel, nebo dokonce pilav jsem dělal, ale to bylo všechno množství 15-18 kilo masa, že jo, 7 kilo cibule a takovýhle dávky. Takže samozřejmě, že jsem to nedělal sám, zase jsem měl kolem sebe partu báječných kolegů, kteří hlavně mi pomáhali krájet. Nakrájet 15 kilo nebo 18 kilo hovězího masa, to není legrace, takže Libuška Márová, Dana Šounová, Kornová, Bortlova, Luděk Vele a Pavel Červinka, Jirka C a Jarda Březina. Možná, že na někoho zapomenu, oni mi to vyčtou samozřejmě, ale s nima jsem dělal báječný večery, bylo všeho dost, pití a ta parta se dávala dohromady. Bohužel tohle se vytratilo.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

pár stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

U posledního červnového Textempore přeje pěkný poslech vám všem, jako vždy tuze rád František Novotný. Podle úvodu jistě tušíte, že dnes budou mít solo prázdniny. Dva měsíce, kdy voňavý čas nespěchá. Tak než začnete hubovat ratolesti kvůli vysvědčení, zkuste najít ta svoje a vyměnit případné škarohlícké pohledy třeba za vůni lip na venkovské návsi. V knížce Blažení jsem si dovolil nabídnout proč. Nejvíc a nejraději trhám lipový květ na jedné návsi v jižních Čechách. Sice na mě prší malí černí broučci, kteří nikomu neubližují, ale já spíš musím dávat pozor, abych omámen tou vůní netrhal za chvíli i včely. Právě díky nim bych našel tuhle náves i postlepu, protože už zdaleka je slyšet, jak si stromy zpívají. A když vezmeme i léčivou moc těch drobných kvítků, nedovedu si představit krásnější strom pro symbol národa. Snad jen kdyby ta drobná kvítka dokázala vyléčit i závist, netoleranci, píchu, hloupost a další choroby, kterými občas všichni nastydneme. Tak až půjdete teď někdy kolem staré lípy, zkuste se dotknout její kůry, zkuste zavřít oči, zkuste se zasnít a poslouchejte, co vám bude zpívat. A najednou možná zjistíte, že vaše uchvátané a znavené srdce slyší zase tóny, které vám hladily dušičku, když se vám ještě vešla do dlaně. A když to jen trochu půjde, nechte naslouchat své děti a vnuky. Určitě se to vyplatí jim i vám.

Pánové Uhlíř a Svěrák vzdali hold prázdninám na venkově a já nikdy nezapomenu, jak voněly louky mého dětství kolem kostelních Střemelic a Turkovic. A za nejkrásnější kytičku ve váze pokládám tu, kterou nabídne louka. Třeba taková, o jaké zpívá pěkně Zdena Lorencová.

Na nebi modré věru nechybělo, tisíce zvonků pod rábymi jí mělo a řekl bych, že byla až na dno rybníku. Ty jsi modré oči měla, proto jsi si vzpomněla při našem toulání tu modrou okliku. Samozřejmě, že loukou se můžeme toulat, můžeme na ní obracet seno, ale můžeme na ní jen tak ležet a snít, dívat se na bílá oblaka a rámovat z nich obrazy naší fantazie, tak jako Pepa Nos.

kníže a tmavohnědé oči. Po každé je vidět,

0: oblaků.
1: Vždycky jsem se těšil, jak se synem Petrem o prázdninách sedneme na kolo a pojedeme na takové naše známé tajné místo na maliny a ostružiny. A poté akupunktuře se vrátíme nejen s barevnými ústy, ale i plnou bandičkou, která přijde ke cti při západu slunce s cukrem nebo ještě se smetanou a nebo jen tak. Zkrátka, maliny patří k prázdninám, jak potvrdí Milan Chladil v písničce, kterou složil Norman Spen, a českým textem opatřil Ivo Fischer.

A jak bychom mohli zapomenout na borůvky? Letos se prý vydařili tak hrnaně. Já si vám na hudební mapě dovolím nabídnout jako tip jeden velmi slavný vrch. Pan Armstrong kornet naladil, kolena měknou vzpomínkami. Ten vrcholek, ten tajný cíl, pro tebe modré z nebe dámy. Až přijde čas lehkých dívčích blues, až bude léto plné sladkých slůvek, ten vrch si bude zpívat blues a budeš celá od borůvek.

To byl legendární Louis Armstrong v legendární písničce a my bychom neměli zapomenout ani na jiná prázdninová povyražení. Když se řekne háček, rybář bude mít jasno, co na něm chce vidět, stejně jako luštitel hádanek ví, že jde o jistou záludnost a v prstech ho ukáže paní, která umí háčkovat. Všichni se však mohou odsnout na háčku s pádnem v ruce a prožít z vodní hladiny stejné objevy jako Kryštof Kolumbus, udělat zkoušky odvahy, díky jimž se lidé vodního bratrstva zdraví přátelským ahoj. Pokud si ovšem jako Ivan Mládek nevyberete, co by zadáka, jen dubendu. My se o prázdninách uslyšíme v reprízách, tak dovolte, abych vám poděkoval za milou společnost, popřál věru milostivé léto, buďte blaženi, dávejte na sebe pozor a už teď se znovu naslyšenou těší váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: a nebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Pát klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobou, hup, hup, hup.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáme. Někdo z nás to říci musí,

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes vysypu si, tvé sny vracím zklamáme.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem. Jan Rosák zdraví všechny posluchače, kteří se naladili naši stanici a rozhodli se poslouchat Tandem. I když dnes to tak úplně tandem nebude. Spíš bych řekl možná tříkolka. Budeme tady totiž tři. Dramaturg a spisovatel Petr Feldstein a dostihový jezdec, trenér, chovatel koní a čtyřnásobný vítěz Velké pardubické Václav Chaloupka. Pánové, já vás tady vítám a zdravím. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Tak proč jste se zrovna vydali dohromady, na to se zeptám za chvilku. Nejprve si jako vždycky dáme na úvod zahrát.
5: Tandem Jana Rosáka.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Takže měl bych představit naše hosty trošku víc. Petr Feldstein mimochodem v rádiu není poprvé, že?
2: Je to pravda.
1: Chodil jste sem načítat vaše fejetony. To znamená, že už máte něco za sebou. Vy jste, jestli se nepletu, pocházíte z rodiny skutečně literárně velmi činné, je to tak?
2: Je to tak, po otci.
1: Ano. A co máte za sebou? Myslím si, že docela dost cenu Otty Pavla, jestli se nepletu.
2: Taky ji mám, taky, ano. No.
1: Za co to bylo?
2: Bylo to prostě za v podstatě televizní dokumenty, které měly sportovní námět a bylo jich celá řada, mimo jiné třeba celá řada 60 dílů seriálu, který se jmenoval Sláva vítězům a bylo to o českých sportovcích, kteří se prosadili významně ve 20. století.
1: No tak, to jste mi teď nahrál, protože jedním z těch významných sportovců je vedle sedící Václav Chaloupka. Takže co Václava představovat? Myslím si, že pořád, přestože už nějakou dobu sedle koně, myslím teď jaksi závodně nesedí, i když se určitě projedete občas.
3: No určitě se projedu, naposledy jsem seděl teda na dostizích ve Slušovicích, kde jsme měli takový dosti veteránů na Haflincích a skončil jsem druhý.
1: No tak, tak to je krásný umístění. No, ale jinak, jak říkám, to už jsem teda zmínil, 4-násobný vítěz Velké Pardubické, 18-násobný účastník Velké Pardubické a jste žokej v těch překážkových dostizích v rovinových jezdec. Je v tom nějaký významný rozdíl?
3: Je v tom rozdíl ten, že jako aby člověk mohl být žokej, musí vyhrát minimálně 50 dostihů v tom, buď na překážkách nebo na rovinách. A já jsem na rovinách začínal jako amatérský jezdec, vyhrál jsem teda i rovinový šampionát amatérských jezdců, ale těch 50 vítězství jsem nedocílil, protože moje tělesná hmotnost byla trošku vyšší a musel jsem se přeorientovat na překážky.
1: No, mimochodem, my jsme se potkali, jestli se nepletu, taky na úplně jiné sportovní dráze, a to bowlingu,
3: jo,
1: kde vy jste, Václave, přímo mistr republiky v družstech, ale k tomu se možná taky dostaneme. Každopádně musím navázat na to, co jsem teď řekl úplně v úvodu, že vy dva jste se dali dohromady. Jak to vzniklo a co z toho vlastně vzniklo? Tak.
2: Vzniklo to tak, že jsme se seznámili před 41 lety, to v roce 1977, takhle strašně dlouho už se známe a bylo to těsně před Vaškovým čtvrtým vítězstvím v pořadí ve Velké Pardubické, kterou vyhrál tehdy s koněm Václavem. Já jsem se v roce 77 stal zaměstnancem státního závodiště a pro mě už to byla veliká kariéra, protože 7 let předtím jsem, nebo 8 let předtím jsem musel vykonávat různé dělnické profese pro svá v úvozovkách provinění v roce 68 a 69. Takže když jsem přišel na státní závodiště jako propagační referent, tak jsem byl spoluorganizátorem i Velké Pardubické a tam jsem se setkal právě s Václavem Chaloupkou poprvé.
1: No a jak říkám, výstup z toho je, kromě jiného, tahle ta knížka, která tady leží přede mnou, ještě úplně voní novotou, má krásný název Dávat koním křídla. Kdo z vás to vymyslel, ten název?
2: Já se přiznám, že ani jeden z nás.
1: Vážně? Tak to.
2: Já mám vždycky největší problém s tím, abych vymyslel hezký název. Někdy se mi to povede, ale většinou až potom, co je ta knížka napsaná. A tentokrát jsem taky si lámal hlavu a vymyslel to teda, musím přiznat, někdo úplně jiný. Václav, řekne kdo?
3: No, já ho představím teda. Současně je to kamarád, spolupracujeme, dělám u něho trenéra do svých koní na Podolí, na statku Podolí a je to režisér magister Petr Kršák.
1: No tak prosím, tak ten má na svědomí tenhle ten krásný název, ale jinak všechno ostatní už je vaše dílo. Nese to podtitul Splněné a nesplněné sny Václava Chaloupky. To znamená, že to vzniklo, předpokládám, takovým neformálním rozhovorem, který si Petr zaznamenával a až z toho vznikl tenhle ten krásný soubor povídání. Myslím si, že si o některých těch splněných a nesplněných snech za chvíličku popovídáme.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Hosty dnešního tandemu jsou spisovatel Petr Feldstein a dostihový jezdec, tedy bývalý dnes už chovatel koní a trenér Václav Chaloupka. A před námi je jejich společné dílo, knížka Dávat koním křídla. Já předpokládám, že velice významnou kapitolu v tom jste věnovali slavnému Korokovi. Je to tak? Bylo to, Václave, pro vás, nebo byl to pro vás opravdu kůň vašeho života?
2: Ano, to můžu jednoznačně říct. Korok byl kůň mého života. Nejenom to, že jsme vyhráli třikrát velkou, ale vyhráli jsme dalších 25 velkých dostihů, většinou kvalifikace na Velkou Pardubickou, ale hlavně také proto, že ten kůň byl trošku jako handicapovaný, už teda měl defekt na pravé přední noze, přikleklej a vytočenou v karpálním kloubu doprava. To znamená, že ty jeho, i když měl fantastický původ, překážkovej, tak jeho předpoklady, že bude skákat, těžký skoky byly takový jako ne skoro na 50%, jo, ještě míň. Ale Korok dokázal svoji inteligenci a vůlí tenhle handicap překonat a stal se z něho fantastický překážkový kůň a hlavně můj přítel, když to tak řeknu.
1: Čím byl ojedinělý proti ostatním koním, teda když samozřejmě si odmyslíme ten jeho handicap, který ho diskvalifikoval pouze v očích, jak si třeba přihlížejících, ale čím byl jiný ten kůň?
2: Měl úžasné srdce a měl mimořádnou inteligenci. Jenom příklad toho, přijeli jsme do Pardubic jako a hnedka věděl, kde je, přišel na závodiště, rozlít se, zařechtal a těšil se na ty Pardubice.
1: Fakticky se těšil?
2: Těšil se. Měl rád lidi. Já vím, že když už potom byl slavný, tak jako mu chybělo střetnutí s lidma, protože když byl špalír po vítězství, jsme šli do padoku, lidi tleskali, tak on dokázal i na ně zařechtat. Jako tohle. On se z toho těšil, on miloval lidi. A taky jsme ho vzali jednou na pohárový turnaj ve fotbale, protože byl opravdu takovou osobností v tom mém kraji moravském. A Korok přijel auto a bylo tam skoro, zastavil u rampy, to už takový nezrovna na převoz, asi 3/4 metru a ten vyloženě skočil na tu korbu. Přivezli jsme ho a teď jsme ho prováděli potom před tím zápasem a on tak chodil pyšně a těšil se a byl z toho neskutečně šťastný.
1: Já bych řekl, že měl větší úspěch než vy jako fotbalisti, co?
2: No, určitě.
1: No, to nepochybně, ale nejenom Korok byl ve vašem životě významným koněm. Už jste zmínil Václava třeba, se kterým jste taky vyhrál. Není to tak jako třeba, že pořád na toho Koroka vzpomínáte a srovnáváte ty koně, tak si říkáte, Korok to není prostě.
2: No, Václav byl zase jiným koněm. Václav měl i úspěšnou rovinovou kariéru. Byl dokonce čtvrté derby, jako byl to úspěšný jako rovinový kůň. Ale zase ten byl problém ho naskákat. Jo? Ten se bránil překážkám. Ten nechtěl překročit ani polní cestu. Prostě ten k tomu měl úžasný odpor. Ale můžu říct, když tak jsme se trošku střetli v názorech a když jsem ho přesvědčil, takže se stal fantastickým skokanem. A prakticky tu velkou jsme vyhráli Star Cíl.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Kromě Václava Chalupky je dnes hostem i spisovatel, dramaturg Petr Feldstein a já se právě, Petře, vás zeptám. Když jste dávali tuhletu knížku Dávat koním křídla dohromady, na co jste se hlavně soustředil? Co vás ze života Vaška nejvíc zaujalo? Co jste si tak jako chtěl vychutnat?
2: No, mě z Vaška nejvíc zaujalo ani ne to, nebo samozřejmě to taky. Ty jeho úžasné úspěchy ve Velké Pardubické a v dalších významných dostizích. Ale mě na Vaškovi zaujalo hned od první chvíle, jak mimořádný člověk to je, neuvěřitelně skromný, neuvěřitelně příjemný. Jemu ta sláva ani tehdy, když byl už násobným vítězem Velké Pardubické, nestoupla do hlavy. A já jsem přesvědčený, že mu nestoupla do hlavy ani teď, nebo vím to, že mu nestoupla do hlavy ani teď. Vašek je prostě mimořádný člověk. Fakt je, že v dostizích je spousta velmi zajímavých lidí. Já jsem dokonce už o jednom z nich napsal knížku před 5 lety a to bylo o Františku Vítkovi, který vyhrál Velkou Pardubickou na rozdíl od Vaška v uvozovkách jenom 2x, ale to je taky úžasný člověk. Takže pro mě, já jsem vlastně, když se to tak veme, tak jsem byl na tom závodišti, na státním závodišti taky v uvozovkách z trestu, ale pro mě to bylo těch 20 let, mimo tu profesi žurnalistickou, neuvěřitelně inspirativních a neuvěřitelně příjemných. Takže já jsem, když jsem tu knížku dával dohromady, tak jsem hlavně chtěl prezentovat Václava jako mimořádného člověka.
1: Já myslím, že se to povedlo, že ta knížka bude mít i v tomto smyslu veliký úspěch, ale zajímalo by mě, jestli pak tam taky je něco, Václave, z vašeho dětství, protože mě vždycky zajímá, u svých hostů se ptám na to, kdo byl hrdinou jejich dětství, jestli pak u vás to byl někdo opravdu z toho oboru, kterému se potom věnujete celý život, anebo to byl někdo úplně jiný?
3: Je to i z dětství. Myslím, že Petr mě provází, jako jsme si povídali, celým mým životem, takže tam mám řadu, jako myslím si, hezkých příběhů, o kterých jsme si povídali. A můj hrdina z dětství, já překvapím, že byl D'Artagnan. Takže já měl smysl pro takovou čest a já už jako ve škole jsem byl takovej ten ochránce těch jako utiskovaných a to mě provázelo až na vojnu, kde jsem ještě musel i na vojně zasáhnout. Já byl takový typ, že jsem...
1: Tam jste nebyl ujízdy, ale...
3: Ujízdy, bohužel, jsem nebyl.
2: U tankistů.
3: Vlastně to taky více koní pod kapotou. Ale jako myslím si, že já jsem byl takový romanticky založený a takový trošku snílek a vysnil jsem si řadu věcí a takže takhle nějak... Jinak jsem měl vzory ve více jako jezdcích, jako...
2: Můžu říct jednu zajímavost, to já jsem samozřejmě nevěděl do chvíle, než jsme začali tu knížku dávat dohromady. Václav Chaloupka pochází z Těšan, to je vesnice na jižní Moravě, poměrně nedaleko Brna. A z Těšan nepochází jen Václav Chaloupka jako slavná osobnost, ale z Těšan pocházela také paní Marie Horáková, což byla předloha pro bratry Mrštíky, postava Mariši. Ale nejen, že pocházejí ze stejné vesnice, ale oni jsou dokonce sice hodně vzdálení, ale přece jenom příbuzní. Takže Václav Chaloupka je vzdálený příbuzný Marie Horákové, která se stará pro bratry Mrštíkovi předlohou pro postavu Mariši v jejich slavném dramatu.
1: To je hezký tohle, to jsem nevěděl. Je to v knížce, doufám, taky.
2: No.
1: To je nepochybně veliká zajímavost a zajímá mě, Václav, jestli jste náhodou neměl takové nějaké choutky třeba i k divadlu. Když pocházela paní předloha tedy Mariši z Těšan, tak jestli pak jste si nezahrál někdy třeba v Mariši.
3: Jako v legraci mě říkají, že bych mohl být hrát na Rudní divadle, když povídám jako moji kamarádi, ale neměl jsem tyhle ambice.
1: Ne, tak to ne. No, tak já si myslím, že úplně stačí to, v čem jste se proslavil a tam jste se proslavil opravdu hodně bohatě.
4: Tak ty si myslíš, že jsi pro mě jediná a že tu stojím trochu zmoklý hrdina.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Myslím si, že to nebude ani velké překvapení, když si teď poslechneme od Václava Chaloupky, kterou písničku si nechá od nás dneska v Tandemu zahrát, protože i on má tuhletu exkluzivní příležitost, aby si vybral píseň, kterou si díky vám, Václave, poslechneme i my. Tak bude to asi něco o koních, tak typuju. Jo, je to tak?
2: Je to tak.
1: A co to bude?
2: Jsou to Oči koní a bude zpívat můj kamarád Vašek Neckář.
1: Jak jste se spřátelili s Vaškem?
2: No už hodně dlouho, dokonce Vašek Neckář si vyzkoušel Ikoroka.
1: Ikoroka?
2: Ikoroka, ano. Měl koncert v Židlochovicích a přijeli právě za mnou na farmu Šinkvice, ještě Honza Munzer, jeho manažér, a ten ochutnal zase kvalitní mlíko od mé kravičky. Pak převážnou část strávil tam na toaletě. Ale Vašek Neckář, jsme vyjeli, já, brácha a Vašek. Vašek dostal tu, si sedl na Koroka, vyjeli jsme do terénu, svezli jsme se a potom, jak jsme se vraceli, tak jsme se otočili a postavili jsme se všichni tři vedle sebe. A Korok to bral jako impuls startu. Teď najednou vyrazil, jo, a prostě napřed Václavovi ulitla čepice, potom sluneční brýle, a teď se řítil nahoru a teď jsem se začal děsit, protože tam stál obrovský pluh, který se používal v Vinohradu. A teďka Korok se řítil na ten pluh. Já o Koroka se neměl strach, jsem říkal, tento včas vyhne, jenom aby Vašek ustál tu prudkou zatáčku a nešlo to. Takže bravurně vyhli pluh, zastavili, rozhlídli se a Korok to zase vzal za ráma, přiběh za ráma a zase v pohodě jsme odjížděli do stáji. No.
1: No moment, to vypadá, že Vašek to umí.
2: Vašek to umí, on ještě byl kamarádem Ferdy Mynaříka, takže se posadili na koni v Chuchli, takže...
1: To není jen tak, a ještě navíc na Korokovi, ne.
2: Takže měl krásný zážitek.
1: To má zážitek, no. A teď ho hezky může splatit vám, tím, že si poslechneme písničku od něj, která je velice stylová.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Přede mnou leží knížka Dávat koním křídla, jejímž autorem je Petr Feldstein, ale taky Václav Chaloupka, protože ten Petrovi, tak říkajíc do pera, spíš asi do počítače, sděloval své vzpomínky, dojmy a podobně. Probíhalo to takhle, že jste se scházeli a Václav vám, Petře, jak si sděloval ty vzpomínky, abyste si je zaznamenával?
2: Ano, scházeli jsme se, já nevím, 10x, 15x jsme si povídali, možná i víckrát, většinou na statku u pana Kršáka, u Petra Kršáka, nedaleko Olbramovic, za Benešovem na Benešovsku, a vždycky jsme si tak 3-4 hodiny prostě povídali. Já musím ale říct, že myslím, že to by mi úplně nestačilo. Já jsem měl velkou průpravu tím, že jsem právě pracoval celá ta léta na státním závodišti, a kromě jiného, že jsem měl na starosti propagaci, tak já jsem psal takový komentáře do dostihových programů o dostizích, které proběhly právě tu třeba tu dotyčnou neděli, tak v pondělí jsem musel psát komentář, takže já jsem měl skutečně o Vaškově kariéře povědomí velmi, velmi konkrétní a velmi, velmi bych řekl dobrý, a dokonce jsme si mohli i jako v tom dialogu některé věci vzájemně připomínat, takže samozřejmě gro bylo to ty Vaškové vzpomínky, ale musím říct, že i ta moje průprava nebyla zanedbatelná, kdybych ji neměl, tak by to pro mě bylo mnohem obtížnější.
1: Já myslím, že ten mustr, o kterém teď mluvíte, to znamená, jeden vypráví, druhý zaznamenává a z téhle komunikace vznikne potom knížka. Jste si vyzkoušel třeba v případě Pepika Masopusta, jestli se nepletu, jste napsal Fotbal jménem Masopust.
2: Fotbal jménem Masopust, teďka shodou okolností dokončujeme dokument v televizi stejnojmenný, který se také bude jmenovat Fotbal jménem Masopust. A já chci říct, že pro mě právě ta průprava, i když jsem, to byla vlastně moje první knížka, kterou jsem napsal o nějaký osobnosti, sportovní osobnosti. Ten Pepík Masopust bohužel už teda není mezi námi, ale to pro mě byla taky úžasná zkušenost a hrozně moc mi pomohla i při psaní knížky o Václavovi a předtím ještě o Františku Vítkovi.
1: Václave, je to snadné se takhle otevřít někomu? Mám takový pocit, že se s ním asi musíte napřed trošičku zkamarádit, protože vyprávět někomu cizímu někdy přímo intimnosti ze svého života není je tak?
3: No, myslím si, že to pro mě bylo snadnější tím, že já jsem Petrovi odoloval asi, já nevím, 5-7 let, kdy mě přemlouval, aby jsme tu knížku napsali. A opravdu řekl jsem mu tehdy, pan Peťo, jestli tu knížku svolím napsat, tak to budeš opravdu jenom ty, protože jsme se znali těch 41 let a myslím, že vzájemně máme k sobě dobrý vztah.
1: No, já si myslím, že taková věc, takový ten dobrý vztah a to souznění se potom projeví na tom, že ta knížka není jenom zaznamenáváním nějakého rozhovoru, ale že je tam i cit prostě obou dvou.
3: No, určitě. Já jsem totiž ani nechtěl, když Petr řekl, přijel se mnou můj syn, může u toho být, já pan Peťo, nezlob se, ale ne. O tom si povídáme my dva a já nechci nikoho, jako i když jemu nejbližšího u toho, aby někdo byl.
1: Tak tomu rozumím.
2: Vyloučil i mýho syna z účasti. Ale já jsem to naprosto chápal.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jak už jsem říkal, tak Václav Chaloupka, kromě toho, že je vynikajícím bývalým jockeyem, jezdcem, tak je také, a teď nevím, Václav, jestli už bývalým hráčem bowlingu, nebo ještě pořád se tomu věnujete?
2: Ne, už bývalým, ale i když si někdy, protože bydlím ve Všenorech, a tak někdy žena chodí, jako pravidelně si ještě takhle hodit, a já někdy, tak když mám náladu, tak si hodím s ní, jako, ale už nehraju bowling.
1: A co kromě bowlingu a občasného, pochopitelně, protože jste pořád trenér, tak svezení se na koni, tak co patří mezi vaše sporty ještě?
2: No, tak já jsem měl širokou škálu jako sportu, hrával jsem fotbal, potom jsem svoji kondici udržoval tím, že jsem běhal, jo, běžel jsem taky maraton v Babičině údolí, běžel jsem Kladensko 50, běhal jsem nesčetnou řadu terénních jako závodů. Takže já jsem hodně běhal, mám dokonce, jako bych řekl, pátý vítězství Velké Pardubické, protože jsem vyhrál takzvaně kurz Velké Pardubické, když to bylo tehdy běh lidí.
1: Vavřinová
2: podkova.
1: Ale teď
2: přesně.
1: Jsem o tom chtěl začít mluvit, protože já to mám 3x za sebou taky.
2: A jinak jsem švagr, můj švagr je velký sportovec, horolezec, tak mám za sebou jako i horolezení. Když jsem jako i tu kondici, tak jsem 3 roky boxoval. Ano. A docela jsem se potkal, jsem se tam se zajímavýma lidma i s olympijským vítězem jsem si tam trošku zatrénoval. Jo, v Brně na Celu. Takže jsem tak nějako ten sport miluju. Já tak sport miluju a hlavně miluju atletiku, miluju dostihy.
1: Žádné... I v televizi se koukáte
2: televizi,
1: na sport?
2: V televizi. Ano. Atletiku v televizi. A...
1: Ano, ale s tou Vavřínovou podkou jste mě nadchli, jste si na to vzpomněl, protože to je i pro mě úžasná vzpomínka. A myslím si, že pro jezdce, který to absolvuje na koni dokonce několikrát, dokonce to vyhraje, je potom docela zajímavé, když si to proběhne jaksi po svých, tak říkají. Je to trošku jiný.
2: Je to trošku jiný, ale je pravda to, že dříve jsme jezdili třeba na tu Velkou Pardubickou, že ještě když měla ty obtížné skoky a všechno tohle, my jsme jezdili třeba i měsíc nebo 6 týdnů dopředu a připravovali jsme se v Pardubicích. Tak to znamená, součástí toho bylo i moje běhání po závodišti a skákal jsem velkou vodu, haďák. Já to měl, jak se říká, natrénováno.
1: Velkou jako, vodu jste přeskočil?
2: No i haďák. Jako,
1: kolik to je metrů?
2: No velká voda byla 5 metrů a haďák, myslím 5,5 metrů. A já mám dokonce přeskok na těch skalách. Já mám přeskok ve výšce, já nevím, nějakých těch 70-100 metrů ze skály na skálu, kterou jsem skočil jako druhý v životě. To jako švagr říkám, já to trénuji, ještě tak budu asi 3 měsíce trénovat, chci to skočit. On to předem skočil nějaký vymatlený dederon, to nebylo pod přísmyslem. A já ho dostal tím, že já jsem to skočil před ním, ten mohl být na mrtvici. Tak jsem ho vyvěcoval tak, že to skočil ještě ten den jako třetí.
3: Já bych k tomu jenom dodal, že samozřejmě Korok a potom Václav, že byli strůjci těch vítězství Václavových, ale stejným strůjcem byl i Václav Chaloupka, protože on měl tak dokonalou fyzickou průpravu tím, že dělal celou řadu těch sportů, že to bylo nesrovnatelné s ostatníma jezdcema, kteří tuto průpravu určitě neměli.
1: No to já bych opravdu chtěl vidět, kdo z toho pole startovního by tu velkou vodu přeskočil teda vážně, anebo skočil v té výšce těch skal prostě ze skály na skálu. To bych chtěl vidět, kolik by vás
2: tam
1: bylo.
2: Tam by to bylo asi náročné, ale možná, že kluci jsou šikovní, že někdo by skočil tu vodu a ten, jo. Já ještě dělal jako kluk za školu, tak jsem soutěžil v gymnastice, že jo. Takže já tím pádem jsem se nelámal. Já mám výhodu proti opravdu ostatním rajťákům, že já nemám z tohohle svého sportu žádnou zlomeninu.
3: Mimochodem, můžu ještě jednu věc říct. Chtěl jsem říct, že o té horolezecké epizodě Václavově je v té knižce taky zhruba asi půl kapitola, nebo vlastně celá kapitola. A že dokonce Václav se tam dostal do takové trochu kritické situace. Jeho švagr Petr Prachtl, zkušený jaksi lezec, mu doporučoval, aby radši to neskákal, Vašek to přesto skočil. Nicméně tam byla jedna taková trošičku kritická chvíle a pan Prachtl, s kterým jsem taky o tom mluvil, mi říkal,

Jednu chvíli moc nechybělo, protože Václav se připravoval na Velkou Pardubickou v roce 72 a na svoje vlastně třetí vítězství. Moc nechybělo, že by možná ta Velká Pardubická 72 nebyla a možná, že by ani nebyl Václav. Řekl s humorem velmi šibeničním. Vašek byl opravdu odvážný člověk.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Dneska už Václav Chaloupka kouká na ty vrcholové dostihy samozřejmě jenom v televizi, a nebo jako trenér třeba z Ochozu. A tudíž, ale nejenom Václav, já si myslím, že i Petr k tomu mají co říct, se opět po poslední Velké Pardubické rozvinula taková diskuse, co s taxisem, jestli by se náhodou neměl zrušit, jestli by se neměl nějakým způsobem přebudovat. Jak vy se na to koukáte, Václav?
2: No, já se na to koukám, jako musím to říct takhle tvrdě, jako na nesmysl. Já si myslím, že Velká Pardubická má svoji historii a myslím si, že pro ty dnešní jezdce a koně se udělalo maximum. To, kdyby jsme mi tu Velkou Pardubickou i ten tak ještě zlehčili, tak už bych se styděl za to, že tady máme významný evropský těžký dostih. Jo? Prostě tam už se nedá ustoupit ani vopít. Jo? A myslím si, že ta diskuse, že koně aby jsme zůstal kůň tak nádherný, jaký je sportovec, to je špičkový sportovec, ten dostane to nejlepší krmení, ten nejlepší trénink, ten kůň má to v sobě, bojovat o to vítězství. Když ať se jdou teda podívat tyhle ti kritici na Hříbata, já nevím, do Hřebčína někde, jak si hrají, jak bojují, jak závodí, jak se perou, jak se koušou, prostě jak chtějí soutěžit, jo? On to má v krvi. A kdyby tuhle tu soutěživost neměl v krvi ten kůň, tak se budeme dívat na zavšivěného koně v zoologické zahradě, zdegenerovaného, takže prostě tohle je naprostý nesmysl. Musí soutěžit, musí skákat parkoury, biadosti, a Velká Pardubická je pro něho prostě ten nejvyšší únad.
1: Čili vy byste to nezlehčil, jak si ten kurz, nebo konkrétně teda taxis?
2: V žádném případě už ne.
1: Vy máte za sebou dokonce dvakrát účast ve Velké národní v Liverpoolu, takže můžete srovnávat. Je těžší Pardubická?
2: No, Pardubická je v každém případě krásnější. Je zasazena do nádherného parku, do přírody. A závidí nám všude na světě to prostředí. Já když přijel poprvé do Liverpoolu, tak prostě já jsem tam byl měsíc dopředu, no a koukám a viděl jsem prakticky hřbitov. To je louka, a kde byly natlučeny jenom ty kůly, ještě se tam nic nedělo, a teprve začali vozit to chvojí a proplítat, jo, co do krásy se nedá srovnat s Velkou Pardubickou. Je velmi obtížná. Jo, prostě tam chyba se platí pádem a všechno. Je daleko rizikovější než naše Velká Pardubická. A přesto, když ten kůň je dobře připravený, já tam přes Essexem a prostě ten ty skoky skákal lehce. Já když jsem tu velkonárodní viděl jenom z videa znal, když jsem se s tím seznamoval, než tam pojedu, tak jsem si postavil tehdy ve Slušovicích obrovský skok, pevnej, jo, a když jsem ho poprvé skočil, tak Essex byl zvyklý skákat ty živý ploty, o to vzal, udělali jsme salto, já vyskočil prohlíd, že zdravý sel znovu, najel znovu, on to skočil, ale s takovou rezervou, že by snad udělal rekord skoku do výšky, hledal po čumáku, lezel, než se srovnal, ale potom jsme nali po třetí a pak to skákal jako hirdu, jak se říká. A já když přijel do toho Liverpoolu, mě se ty skoky zdály malý. A když jsem si prostě vybral 10 skoků, skočil těch 10 skoků, tak jenom sám jednotlivě, a on doskakoval 5-6 metrů za skoky. Tehdy mě zavolali do toho, do kanceláře, napřeřekli, napřed vám, pane Chaloupka, musíme složit obrovskou poklonu. Jako. To jsme nevěděli, aby kůň takhle sám skákal tyhle překážky. Hmm. Ale je tady kousek tréninkový středisko Hejdok, tady se nesmí skákat, zajďte si tam. A potom noviny psali o Essexovi, že přišel kůň z východu, který dokáže skočit berlínskou zeď. takže s tím ještě ženu tam navštívili, jako doma měla problém.
1: Václav, máte teď v práci nějakého dobrýho koně, o kterém uslyšíme?
2: My máme hodně naděje. Mám tam mladý koně, jako který budou příští rok dvouletý, mám tam koně, který budou příští rok tříletý, po dva dvouletý, dva tříletý, potom tam mám dva čtyřletý, který budou příští rok, a potom tam už je koník na překážkový dostí, ten Segerton, teď měl na posledním startu v Pardubicích smůlu, bojoval, dostal se na poslední skok, kde bojoval jako o vítězství, ale ještě já dávám šanci mladému, ještě neskušenému. Jestli tady začal, tak udělali chybičku, tak upadli na posledním skoku, ale myslím, že to bude velmi perspektivní koník pro start ve Velké Pardubické.
1: Máme si zapsat jméno
2: Segerton.
1: Výborně, tak jo. Dneska si znamenáme to, že se nám velice líbil tandem s našimi hosty Václavem Chaloupkou a Petrem Feldsteinem. Pánové, díky za vaši knížku, kterou si s radostí přečtu, a myslím si, že se naši čtenáři, ale i posluchači a diváci mají na co těšit. Díky, ať se daří vám.
2: My děkujeme taky.
3: Děkujeme, nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
4: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
5: Ty spíš, ponorená do snu, čo bludí sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Právě jsme zahráli usměvavou, hravou polku Antonína Žváčka, která má příhodné jméno Zvonečková. Hrála zlatá muzika Jiřího Eliáška. Chci věřit tomu, že máte za sebou vlídný den. Alespoň ze srdce bych vám to, vážení posluchači, přála. Všem, kteří na takový dobrý den teprve čekají, držím palce, aby se dočkali brzy. V každém případě by to ale chtělo, tak jako po každém jídle, sladkou tečku, co říkáte? Tady v rozhlase cukrátka nemáme, ale za to dobrých skladeb lidové a dechové hudby je tady veliká zásoba a můžeme vám mnoho pěkného pustit do ouška. Abychom vám padli do noty, to si přeje Pavlína Filipovská. Tak třeba o slovo se hlásí Bujará, populární polka Karla Valdaufa, Mládí nevybouřené. Hraje budějská kapela Ády Školky, zpívá Helena Hínová. Karel Vacek přispěje valčíkem, Až se jednou potkáme. Svatava Černá a Pavel Beneš budou zpívat s českou muzikou. Díky tangu Vlasty Dvořáka okusíme sílu opravdového citu a touhy. Text připojila Hana Čiháková. Přijď ke mně, lásko má. Zpívat budou Ivana Jelínková a Milan Černohous s Veselkou Ladislava Kubeš.

Není to určitě poprvé, ale zajisté se rádi svižně projdeme za zvuku rázného pochodu Jiřího Voldána. Většině troubily. Zlatá muzika Jiřího Eliáška doprovodí vokální soubor Lubomíra Pánka. Pochodem jsme udělali lecos prospěšného pro naše zdraví a tak si teď můžeme s chutí poskočit i v rytmu polky. Ovšem, autoři Rudolf Miška a textař Bohuslav Nádvorník nám k tanci nasadí ještě brýle mámení. Ivana Sajnerová a Ivan Trnka zaspívají s dechovým orchestrem Karla Waldaufa. Potom nás Vlasta Dvořák zase vezme za srdce. A to svým valčíkem. To on mistrně ovládá a jsme rádi, že nám občas připomene, abychom si uvědomovali a vnímali i to, co nám připadá samozřejmé. Dnes například nás upozorní na to, jak je krásná ta česká země.

0: Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou.
1: Jako vždycky jsme v tuto chvíli na Moravě, abychom okusili i zdejší pěkné muziky a pozdravili se s přáteli. Odvážíme si vždycky hezké hudební dárky. Ku příkladu skladbu Jana Němce a Jaroslava Fuxy, k níž text napsala Vlasta Kružíková. Je to Zahrádka zelená, kterou zpívá a hraje Moravěnka. Jiří Vrána nám nachystal valčík s textem Barbory Štromerové Široký potůček. Zpívají Marta a Martina Horkých a Karel Blaha hraje Stříbrňanka Vojtěcha Horkého. A na zpáteční cestu jsme obdrželi ještě krásnou lidovou písničku Včera u studánky. Ivana Slabáková a Daniela Češková budou zpívat s Moravankou, kterou řídí Jan Slabák.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: V Čechách už na nás čeká Aleš Vénovák s veselou polkou, kterou otextoval Svatopluk Radešínský. Vem kde vem, zpívá a hraje veselka Ladislava Kubeše. Petrus Kartner je autorem oblíbeného valčíku Hospůdko známá, k němuž text připsal Miloš Dražil. Ve tříčtvrtečním rytmu budou zpívat Monika Piteková a Sláva Kubát, hraje Březovanka Jiřího Vojtěcha. Jaromír Vejvoda a textaři Ladislav Jacura a Jarka Motl jsou autory polky Ty to víš. Zpívají Svatava Černá a Josef Opet, hraje Dechová hudba Antonína Votavy.

teď už jenom pár slov na rozloučenou a samozřejmě kus pěkné hudby, kterou máte rádi. Vážení a milí, děkujeme vám za pozornost, kterou jste pořadu U muziky věnovali a těšíme se, že nám přízeň zachováte i příště. Na vaši milou společnost se těší a všechno dobré upřímně přeje Pavlína Filipovská. A už následuje hezká hudba, kterou jsme pro vás na rozloučenou přichystali. Bude to směs s názvem Ještě tu poslední. A jsou tu zastoupeni slavní a oblíbení autoři. Karel Vacek, František Kmoch, Jaroslav Jankovec a Jaromír Vejvoda. Z textařů jmenujme alespoň Karla Melíška a Ladislava Jacoru. Zpívá sbor z Otrokovic, hraje šestka Slávy Kunsta.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Kolega Boris Riegler proslul svou empatií a otázkami, které se vyznačovaly takovou zvláštní upřímnou naléhavostí. Obojí zhusta uplatnil v autorském cyklu Klobouk. Dva starší klobouky, ale žádný výprodej Borise Rieglera z roku 1997 vám teď nabízíme.

Každý herec vám potvrdí, že rekvizita dělá charakter. Vezmi do ruky hůl a začneš kulhat. Nasaď si šaškovský nos a rázem se ti zachce dělat skupičiny. Posaď si na hlavu cylindr a v tu ránu je z tebe fešák. Takovou moc má rekvizita. Cylindr dodá lesku, šarmu, elegance a ty se cítíš být jiným člověkem. Nevím, která síla řídila, že si Jiří Anderle vytáhl z nablízkaného cylindru z 33 otázek právě tu, která by byla vhodná tak pro filozofa a ne pro malíře a grafika. No jen si to představte, že byste byli na jeho místě a okamžitě bezprostředně měli odpovídat: panečku, to není žádný met. Jak to mistr Anderle nakonec vládl, posoudíte už sami, ale já mám proto své vlastní vysvětlení. V ateliéru, kde jsme natáčeli, opodál v kleci byla totiž papouščice zvaná Žaninka. A okamžik předtím, než jsme začali natáčet, si zpívala první takty malé noční hudby od Mozarta. No ale když začal hovořit její pán, mistr Anderle, Žaninka už ani nepípla. Tak možná, že právě před ní, před Žaninkou, si malíř nechtěl uříznout ostudu.

0: Sladoučka, hladoučka.
1: No tak to začínáme opravdu slibně, ten klobouk. Já nevím, jestli znáte pravidla této hry, ale mimochodem ten cylindr, jak se vám líbí?
0: To je velmi půvabný předmět, mystický předmět. To lesklý hedvábí je nesmírně sugestivní a mě to evokuje varieté, obrazy Františka Tichého a evokuje mě to dokonce vzpomínku na dětství, kdy právě v hospodě u Jirkovských v Pavlíkově u Rakovníka přišel na jeviště. Ta hospoda byla tak malá, že se tam říkalo v prdeli.
1: Jo, to nebudeme stříhat, ale to je krásný. A místopisné učení.
0: No, to je literatura faktu. A já se do dneška vidím, jak dceru pana strážmistra Demečka, tenhle ten muž s tímto cylindrem, nevím, jak to udělal, jak to víte, děti. My jsme na to čuměli, on jí uspal a pak se vznášela a tímhle tím cylindrem pod tou levitující dcerou strážmistra Demečka mával.
1: To prý vymyslel profesor Levit. Tu levitaci. Poslyšte, helejte, ať to nezdržujem. Tahejte.
0: To jsem zvědav. A jestli se mi to nebude líbit, tady je 13.
1: No to není špatný číslo, poslyšte.
0: Já nevěřím na nešťastnou třináctku, já věřím na šťastnou třináctku, čili tady máme zrada jako morální poklesek.
1: No, to je téma pro malíře, pro grafika, pro filozofa, pro pána, který má rád hudbu.
0: A víte, že přesně týhletý otázky jsem se dost bál, aby to nebyla taková otázka, která... Ona je to otázka poměrně velmi abstraktní. A my malíři přece jenom myslíme konkrétně, ale zrada jako morální poklesek, byl bych velmi neupřímnej, kdybych řekl, že jsem nezradil. Vždycky každý člověk má tisíc jaksi pohnutek k tomu, aby zradil. Hmm. Že už v dětství člověk zrazoval tím, že chodil za školu. Hmm. Že...
1: Pak přišli Němci, tak se zase zrazovalo, ne?
0: Ano.
1: Pak přišli komunisti.
0: Jo, to je právě
1: a
0: to, že...
1: Legraci, samozřejmě.
0: Ne, pane redaktore, to je velice vážná věc, protože žijeme v době, my jsme prakticky narození stejně, já jsem 36. ročník a shodli jsme se, že vy jste pouze o rok mladší. Já jsem to počítal nedávno, my jsme prožili řadu zlomů a za každým zlomem, tím historickým, byla zrada.
1: Jistě.
0: Vážený příteli, já vám řeknu příběh, který je nesmírně charakteristický. Když jsme s Černým divadlem přijeli do Edinburgu v roce 1962 na festival divadelní, kde Černý divadlo Jirky Srnce mělo ten první velký úspěch, tak jsme přišli do penzionu v Edinburgu, ve hlavním městě Skotska, a tam majitelka penzionu nás přivítala velkým dortem, na kterém hořely svíčky, a představte si, že se rozplakala. Já i když teď si na ten příběh vzpomínám, tak jsem i teď hluboce dojat a řekla jednu věc. Tuto větu řekla: vážení, nezlobte se na nás, co jsme vám v roce 38 udělali. My Skotové jsme ze zradou anglické vlády nikdy nesouhlasili. A rozplakala se. Já teď mám bohužel...
1: Já vás vystřídám, pane Andele. Já jsem tohleto prožil v Leningradě za bílých nocí s jedním rusáčkem, který se mě omluvil jako dělník z Putilovky bývalý, Rudý, jo? Se mě omluvil za 68. Jak se to trapně opakuje? No, tak se seberte.
0: Ach, můj bože. Já si dám zase tu slivovici.
1: Proč jste si to vytáhl? Proč jste si nevytáhl? Jaké byly mé lásky?
0: Co bychom si říkali? Každý z nás vzpomínáme rádi na konec 50. let, kdy už, nebo na začátek 60. No, to už v divadle Na zábradlí, že se hrály krásné hry.
1: Semafor.
0: Začal Semafor. Libor Pešek z Komorní harmonii tam hrál například skladby Jana Klusáka. Zhrál tam Příběh vojáka Igora Stravinského. Tady kvetla kultura ohromným způsobem. Takže já jsem se potom na 8 let vytratil ze scény výtvarného umění, abych se obloukem do ní navrátil, protože Jiří Trnka byl v roce 68 povolán jako profesor Vysoké školy umělecko-průmyslové a požádal mě, abych mu dělal asistenta. Čili já jsem nastoupil v roce 69 k Jiřímu Trnkovi na Vysokou školu umělecko-průmyslovou jako asistent, čili to bylo v těch samozřejmě v té době tý hysterický, těch hysterických začátků, takzvané normalizace. Víte, co vám řeknu? Že ten Jiří Trnka to byl tak moudrý člověk a my jsme spolu měli tak hezký vztahy. On, tady se potvrdilo, jak je, když je skutečně velký člověk, velký duch, velký umělec, že to je především nesmírně prostý člověk. On se nikdy ani náznak nějakého povyšování nade mnou. Naopak se ke mně tak úplně až otcovsky přiblížil a bylo zajímavé, že taky dojemná rozprava. On potom zakrátko zemřel. Ale Žaninko, zaspívej na malou noční hudbu, aby ses taky v rádiu prezentovala. Papoušek, no. Jednou jsme odpoledne seděli a pan Trnka řekl, tak teď přijde nadvláda těch největších nýmandů, který budou každému závidět, všecko přiškrtí, protože oni budou mít tu moc a bude to hrozný a tato země už se z toho nikdy nespamatuje. Je pravda, že pan Trnka tenkrát mluvil pesimisticky velmi, že tak až úplně tragicky se jeho proroctví nenaplnilo, ačkoliv ten dnešek, který prožíváme, protože co bychom si říkali, zanedlouho přijde listopad a bude to 8 let od toho zvonění klíčů.
1: 8 let jsem u vás loužil.
0: A kdyby někdo mě byl řekl tenkrát, že za 8 let budeme jenom tam, kde dneska jsme, tak by mě to asi příliš nepotěšilo. To je realita. Ovšem, je třeba si uvědomit ty okolnosti. Co je tato země? Tato země, jaká je tato země? Tato země má těžce nemocnou minulost. To je otázka dlouhodobá. To, co se všechno děje, ty negativní jevy, kterých je mnoho, jsou důsledkem té těžce nemocné minulosti. Ale přesto považuji za zázrak, a vy, pane redaktore, mě jistě dáte za pravdu, že, a tak bych si přál, aby jsme to všichni brali, že jsme se vůbec dožili toho zlomu. Protože my prožíváme fenomén, zlomový období, tak zásadní, který se odehrává jednou za mnoho sta let. To je to pozitivum, čili snažme se obrátit všechno to negativní v pozitivní hybnou sílu a říkejme si, a zaplať pámu, že se odhalili ty grázlové, který nechali zkrachovat ty banky.
1: No, zrada jako morální poklesek. Možná, že to je právě takový trest pro ten český národ, že tolikrát zrazoval, morálně se nezachoval, tak úplně košer, jak bychom řekli. Tak teď to máme. Nezdá se vám to tak?
0: No,
1: to abyste se pohyboval v rámci své otázky.
0: To je, ano, děkuju za navrácení, ano, správně. To je ta odplata, nebo vlastně to je ten přirozený vlastně zákon toho, za co platíme teď, za ty morální poklesky, za tu nedostatečnou, pořád se mluví o tom jako cesta do Evropy. Já jsem vždycky udiven, když slyším obrovská díla hudebních titánů, kteří nejenom, že jsou v Evropě, ale jsou ve světě. Dneska kde je nejhranější skladatel vážné hudby na světě? Antonín Dvořák. Jo. My jsme vlastně ve světě, ale přesto se snažíme takzvaně dostat do Evropy.
1: Poslyšte, pane Anderle, jestli vůbec toho Dvořáka, ale do té Evropy vemou, víte, Co
0: Oni nás
1: myslíte?
0: nechtějí,
1: Co?
0: oni nás nechtějí.
1: Američani ho nebudou chtít.
0: Američani ho budou chtít, protože
1: Jo.
0: to je jejich skladatel
1: Jo.
0: národní.
1: No
0: Kdo si,
1: tak.
0: co si vzal na měsíc přece astronaut americký, novosvětskou, že? Když přistál na měsíci, myslím, že to byl Armstrong nebo kdo.
1: Ano.
0: Ale tady jde o to, teď jsme se dostali k nesmírně zajímavému bodu. Kroužíme sice kolem otázky zrada, jak je to tam na
1: důsledně se vyhýbáme. Zrada jako morální poklesek.
0: Morální poklesek. Je totiž ten fenomén Evropy je nesmírně zvláštní. Fenomén Evropy vám najednou vyvstane jako na dlani, když vystartujete z ruzínského letiště a letíte třeba směr Amerika. Tu evropskou náves přeletíte za několik minut. To jste za pár minut jste nad Frankfurtem, potom jste nad Bruselem, potom jste nad Londýnem a Evropa je v tahu. Čili nutně potom letíte 5 hodin na oceánem a zase to letadlo šplhá dolů k tomu New Yorku další 3 hodiny. Ale z toho vyplývá jedna zásadní věc. Evropa v tom globálním měřítku je vlastně malá náves. Tady se velký národy především zlížejí sami v sobě. Francouzi sami v sobě. Ty jsou nemocní sebeláskou. Britové. Uvážíme-li, že každý, kdo se narodí ve Francii, dostává do vínku světový jazyk.
1: No a na tý návsi ne? Ale řekněte mi, na tý návsi hrajeme naše Furianty anebo Marišu?
0: Ne, my teďko hrajeme jiné představení. Já říkám, že to je Laterna Magica skřížená se zvonokosama.
1: Je to Laterna nebo Latrína?
0: Ne, je to Laterna, protože ta Laterna jako, nebuďme zase až tak příkří, ta Laterna je taková, mámivá hra těch světel. Já bych se vrátil k tomu fenoménu Evropa, jo? No. Protože vy jste říkal, jestli toho Dvořáka do Evropy vezmou.
1: No to by měl být pokus o for.
0: Ale víte, oni nás nijak zvlášť moc nechtí, protože když se zeptáte běžného Francouze, kde leží La Bohème, neboli Čechy, tak on a priori první La Bohème ve francouzštině znamená, bohužel, cikán. A za druhé je Francouzovi naprosto jedno, ten řekne, to je tam někde daleko, co je ta Budapešť, nebo Kyjev, nebo Bělehrad.
1: Čím dál tím lepší.
0: Ano, protože oni nás zařazují mezi Slovany do východní Evropy a teď přijde věta, která je zásadní. Evropan západní odmítá nebo vůbec neslyší na termín Evropa střední. Evropa střední je veliký kulturní fenomén. My máme to štěstí, že do tohoto teritoria patříme. Evropy střední patříme. Děláme-li bilanci, které kulturní velikány dala Evropa střední světu, ten výčet je fantasmagorický. Včetně hudebních velikánů, jako byl teda náš Leoš Janáček, Antonín Dvořák, Josef Suk, Martinu, zcela zákonitě do fenoménu střední Evropa patří i Franz Kafka, Gustav Mahler. To je tak specifický teritorium, který je doslova nabitý přejemnělými vášněmi.
1: A proč jsme my Češi tolikrát zrazovali? I sami sebe. Proč? Že jsme malí? Že jsme jaksi na pokraji dění? Nebo teď to není pravda. Teď Masaryk to říkal jinak.
0: No, proč jsme zrazovali
1: nebo
0: sami sebe?
1: Mi,
0: sami sebe.
1: Nepřichází potom po té zradě vždycky kocovina. Jak jste ji prožíval v životě?
0: Já jsem se snažil především nezradit sám sebe. Víte, to je to nejhorší, co by se mě mohlo stát, že bych zradil sám sebe. Proto já, až budu opouštět tento svět, tak je to obrovská deviza, že já mám svědomí čistý. Což je skutečně zázrak po těch mnoha zlomových období. A proč Češi zrazovali sami sebe? Já se osobně domnívám, že to je trošičku nadsazený, protože zrada patří k člověku, ať je to Rakušan, nebo Nor, nebo
1: Eskimák.
0: Lidi jsou jenom lidi a dělají chyby a zrazujou se, dělají chybný výkony. A čili u nás to bylo o to bolestivější, právě proto my kolem toho pořád kroužíme. My jsme křižovatkou Evropy. Naše generace měla to štěstí, že naší generaci učili kantoři odchovaní morálkou císaře pána a první republiky. Nestor, kunsthistoriku, V.V. Štech, pan profesor V.V. Štech, který mě v prvním ročníku Akademie výtvarných umění učil dějiny umění, tak když někdo žehrál na dobu, jaká je, tak vzpomínáte si na pana profesora Štecha, on mluvil takovým roztřeseným hlasem.
1: A jak to řekl?
0: A řekl na to toto, ale mladí, ale pánové, situace v této zemi je neměná a stejná od roku 1620. Musíme si uvědomit, že jsme křižovatkou Evropy. No a slova profesora V.V. Štecha, jak jsou dnes aktuální?

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Každý herec vám potvrdí, že rekvizita dělá charakter. Vezmi do ruky hůl a začneš kulhat. Nasaď si šaškovský nos a rázem se ti zachce dělat z kopičiny. Posaď si na hlavu cylindr a v tu ránu je z tebe fešák. Takovou moc má rekvizita. Cylindr dodá lesku, šarmu, elegance a ty se cítíš být jiným člověkem.

si, že 50 je u žen věk na pováženou, ale jsou výjimky, které potvrzují pravidlo. A já vám hned jednu takovou zlatou výjimku představím. Paní Ivone Přenosilová, kterou my starší známe jako jedinečnou interpretku písní Roň slzy, Sklípek a nebo Boty proti lásce. Ti mladší zas paní Ivone znají z Rádia Svobodná Evropa, kde pracuje jako redaktorka. Vím, co se sluší a patří, a proto se, byť úplně poslední, stavím do řady gratulantů. A chcete-li se, vážení, ke mně přidat, máte jedinečnou možnost, třeba hned poslechem našeho klobouku.

0: Tohle to je náš klobouk, cylinder, vidíte, že už je trošku orvaný. 102 roky letos má. Pokuste si vytáhnout otázku, nějaké to číslo a tady...
1: Při maturitě.
0: Tak počkejte, ale trošku s tím takhle
1: musíme... Já se ani na to nevidím.
0: Musíme šamanit, tak?
1: Tak hlejte 10.
0: Desítku. Račte si prosím najít a přečíst nahlas do mikrofonu, co to je za otázku.
1: Kdy mě trápily výčitky a proč? No, výčitky mě trápily průběžně celý život, protože myslím, že člověk, který nemá výčitky, tak je asi trošku duchem dlého, ale to jsou takové drobnosti, jako že jsem to mohla udělat trošku jinak, nebo že tohle. Já myslím, že výčitky prohánějí lidstvo celou dobu, takže nějakou konkrétní velkou výčitku si neumím představit, ale výčitky jsem samozřejmě měla.
0: No ale máte na to 20 minut.
1: Já nemůžu o výčitkách mluvit 20 minut, jsou malé výčitky, že jsem se třeba víc nevěnovala svým rodičům, že jsem myslela, že to budou věčně, že jsem potom najednou stála před tím, že oba za sebou zemřeli zakrátko a měla jsem výčitky i vůči svému synovi, že jsem třeba příliš často zvýšila hlas, když to nebylo zapotřebí, ale on měl tedy opravdu talent člověka vytočit, takže...
0: Jako nasírat, jak se říká babinku.
1: No, bylo to dramatické někdy mezi námi, ale nutno říct, že jsem měla třeba i výčitky, když jsem někomu něco slíbila nedodržela, což je málo kdy, tedy já se myslím dost člověk pečlivý. Takže těch výčitek je za ten život mnoho, některé jsou větší a zůstávají s vámi celý život, a některé jsou menší a ty se pak přecházejí nebo se tolerují.
0: A pojďme teď tedy analyzovat tu jednu za druhou. Tak maminka, přeci inteligentní člověk jako vy ví, že věčně rodiče tu nebudou, že budou jednou starý a že je povinen co si jim dát. Řekněte mi, proč my, ne, to není jenom vy, stejně tak já a mnoho jiných, proč my tohleto v mládí nevíme, proč to nerespektujeme a proč je nám to potom líto a proč potom musíme mít výčitky?
1: No asi proto, protože každý člověk, čím mladší, tím sobečtější. A právě s tím přibývajícím věkem sice to sobectví poněkud ustupuje, ale pak jsou vlastní problémy a musí se s nimi člověk potýkat. U mě byla taky ta záležitost, že jsem se ze Svobodnou Evropou odstěhovala sem. Rodiče zůstali v Mnichově. To jsou věci, které nejsou řešitelné, přesto tam výčitky jsou. Čili my jsme se viděli málo kdy, jenom velice sporadicky a občas mě šly na nervy a já jsem si pak vyčítala, že jsem nebyla tolerantnější k ním a že jsem to nepřešla třeba nějaké výtky, že jsem naopak ještě se zadřela taky a to jsou věci, které vás potom provázejí celý život, protože teď už si nikdy s nima o tom nepopovím.
0: A nebála jste se nebo nebojíte se, že vlastně jste si zadělala na to, aby vám to syn jednou takhle vrátil?
1: Podívejte se, já si nedělám iluze o svém synovi a já myslím, že rodiče by si neměli dělat iluze, protože to je okruh, který se neustále vrací. Že vždycky jsou děti poněkud sobečtější vůči svým rodičům, protože od nich očekávají, když už si mě teda sem do toho světa dal,
0: tak se prostě laskavě starý.
1: Já jsem se nemusela teda nutně tady objevit. Čili to jsou věci, které možná potom teprve člověk ocení, když už je to neřešitelné. Ale pravdou je, že jsou momenty, kdy si říkám, stejně si nemohla nic jiného udělat. Takže tu výčitku já si snažím trošičku jako vyrovnávat.
0: Mě překvapuje to, že jste neměla výčitky z toho, že jste opustila svou rodnou zem. To mě překvapuje. Já jsem tu zůstal a vím, co to obnáší. Ujišťuji vás. No a přesto nevím, jestli bych... Možná, že by mě pronásledovali, že bych asi prchnul, ale no to neměla jste vůbec třeba takhle v noci, nezdálo se vám někdy o Čechách? O
1: já jsem odešla na základě toho, že jsem podepsala 2000 slov a že ten psychoteror existoval ještě za dob pražského jara, teda vůbec z toho našeho takzvaného obrodného období. Ano. A když potom přišla okupace, tak jsem si žádné výčitky nedělala, protože mě bylo 21 a měla jsem strach. Měla jsem strach, že ti, kteří mě volali, kteří mě vyhrožovali, že budou mít zelenou a že mě opravdu někdo veme kamenem, nebo co já vím, co mě všechno naslibovali.
0: Jak jste o tom přesvědčila maminku?
1: tam nebylo co řešit,
0: protože... Přeci starší člověk už nerad opouští známá teritoria, abych tak řekl.
1: No bo i rodiče šli tam, kde jsem byla já, my jsme měli nesmírnou soudržnost, samozřejmě.
0: Takže vlastně maminka triumfovala ve své výchově oproti
1: Nikoliv,
0: vám třeba,
1: ne,
0: dneska jste maminka?
1: Dominantní byl můj otec vždycky.
0: A čím to bylo? Co byl ten magnet toho tatínka, že byla taková autorita?
1: No tak, jednak jeho povaha a za druhý on teda mě vedl k tvrdé výchově, dalo by se říct až vojenské výchově, proto mu vděčím za určité věci, jako třeba dochvilnost. Můj otec byl prostě dříve voják a ono se to přece jenom odrazilo i...
0: Jako český důstojník, jo?
1: Ano, on byl v anglické armádě potom. Mm-hmm. Za to byl taky zavřen. Ta jeho výchova byla velice tvrdá, musím říct.
0: I na děvče?
1: No, on si přál mi vždycky syna. A tak se mu to trošku zvrtlo. Nicméně snažil se mě vychovávat jako kluka.
0: Mm-hmm. No tohle by ale nebezpečný. Co kdybyste třeba dneska byla majorem?
1: No tak, to by se asi těžko stalo, ale on to myslel spíš jako s tím, že byl velice tvrdý. Já jsem nesměla to, co směli ostatní. A to, že maminka jezdila na ty zájezdy i prostě po tom, co mě bylo 18 let, to byla podmínka mého otce, že?
0: Mm-hmm. Vzala jste si z té výchovy pro dnešního chlapce svého, vzala jste si něco?
1: Ano.
0: Přicházíte na to, že třeba... A teď jsem se zachovala přesně jako táta.
1: Jo,
0: a
1: jo.
0: A když si to člověk uvědomí.
1: Někdy spíš jako máma tedy, spíš ta ustrašenost a vystrašenost. Ale rozhodně jsem se chtěla vyvarovat těch chyb, které jejíž důsledky a následky nesou dodnes, že jo? Ta příliš tvrdá výchova mého otce. To jsem rozhodně nechtěla. Nechtěla jsem vychovávat dítě v té úplné volnosti, která se objevila teď v posledních, že jo, 20-30 letech. Chtěla jsem to skloubit hodně lásky, ale taky jisté linie. Jestli se mi to zdařilo, to nevím, protože to ukáže až čas.
0: Mm-hmm. No a řekněte mi k těm výčitkám svědomí ještě. Když jste teda opustila tu vlast, tak jste přeci musela mít tu nějaké, jak se říká, ty pupeční šňůry. Nedá se to tak jako úplně přestřihnout, i když je člověk mladý. Stávalo se vám, že třeba se vám zastesklo?
1: Že
0: jste třeba řekla, Ježíš, teď je jaro, začíná. Jak to na té kampě musí být krásný?
1: No, podívejte se, ono to je taky otázka věku. Já se domnívám, že já, když jsem odcházela, jak mě bylo 21 a moje priority byly prostě trošku někde jinde, než když bych odcházela, když mě 40. Nutno přiznat, že opustit třeba Mnichov, kde jsem žila 26 let, bylo nepoměrně těžší, protože to byla delší část mého života, taky dá se říct intenzivnější, protože to rané dětství si člověk vlastně nepamatuje. Přiznejme si tedy, že skutečně ten intenzivní život jsem žila v tom Mnichově.
0: Mm-hmm. A paní Přenosilová, ta otázka, já se ještě jednou, když dovolíte, k ní vrátím, já ji takhle přečtu. Kdy mě trápily výčitky? Na to jste odpověděla, ale proč? Položila jste si někdy otázku, proč nás lidi trápí výčitky? Proč musíme jaksi platit tuto daň, která je někdy velice tvrdá? Oba asi
1: no, protože
0: víme.
1: Nejsme zvířátka a přemýšlíme.
0: Ale proč jsme si vůbec na ty výčitky, já už to opakuju po druhý, zadělali? Proč jsme se jaksi dopustili toho morálního poklesku, který nás potom žene do těch výčitek?
1: A tak to nemusí být zrovna morální poklesek. Výčitky mohou být všeho druhu, to nemusí být spojeno s nějakou zradou nebo něco, co by bylo skutečně dramatické. Jsou malé výčitky, které si člověk dělá, pak jsou ty velké výčitky. Nutno přiznat, že člověk, který výčitky nemá, tak je podle mě naprosto bezcenný.
0: A sakra. To znamená, kdybych žil příkladný život světce, takový otec scholastikus, je ty kořínky.
1: A tak si nemyslíte, že ten člověk fousky, nemá výčitky?
0: Ty bílý fousky v lese.
1: Tak každý bych... člověk má výčitky.
0: Myslíte, že to musí být? Že...
1: No každý člověk, který je přemýšlivý a který nese jistou zodpovědnost, tak musí výčitky nutně mít.
0: Že to jsou jaksi
1: to je
0: průvodci
1: života,
0: života?
1: Samozřejmě.
0: Jak by se s ním dalo zacházet, nebo jak by se člověk mohl ubránit?
1: Dá se vyřešit, že se člověk omluví třeba při nějaké drobnosti, když má potom výčitky, že já jsem prostě tomu člověkovi nevěnoval tolik času, co by potřeboval, když se na mě obrátil s prosbou, tak pak lze říct, víš co, já jsem byla tenkrát taky ve stresu, nebo co, to jsou věci, které jsou řešitelné. Velké výčitky, že bych někoho zradila, nemám, protože to, co jsem doposud řekla, to jsou věci, které provází život. No takhle se to prostě vyvíjelo a jinak to nešlo. Já mám výčitky z toho, že jsem nemohla u té maminky třeba být déle, protože zase se musela do práce a že během měsíce pak zemřela. My jsme měli vesmírně krásný pohovor s maminkou, než jsem odjížděla a...
0: Z Mnichova.
1: Ano. A já jsem měla takový pocit, že tam bylo mnoho věcí, které mezi námi nikdy nebyly vyslovené. A tím, že maminka cítila jistě takovou jistou uvolněnost z toho, že tatínek tam není, kterého měla špundus. Takže mi říkala věci o svém životě, které já nevěděla. Já jsem říkala, mami, já za měsíc přijedu a budeme v tom pokračovat. A to je věc, která mě mrzí, ale to byl osud, že se mamince prostě stala ta nehoda v nemocnici a od té doby prostě bohužel to s ní šlo dolů.
0: Kdy jste naposledy někoho třeba nějak zranila? Nebo třeba jste mu ublížila nevědomky?
1: No třeba svýmu synovi si myslím v poslední době, protože jsem se nechtěně dostala do velkých osobních problémů a nevěnovala se mu tolik péče a intenzity jeho starostem, jako těm, které převládaly momentálně.
0: Kolik jim let, aby jsme si
1: 18 to... mu bude.
0: No tak to jej, to je velmi ožehavý věk.
1: Je to, ale já zase...
0: Maminko!
1: Já jsem zase s ním tu svoji kauzu prohovořila, protože zase naštěstí už je mu 18 let. A hoch měl pochopení. Samozřejmě, že to, když dostanete osudovou ránu, tak se s tím člověk musí vypořádávat a najednou prostě jsem měla ty priority starostí jinde. Mojí prioritou byl vždycky můj syn a najednou se to všechno zvrtlo a ty priority najednou začaly být někde úplně jinde.
0: Co to vyměnila?
1: V tom osobním.
0: Za nějakou hodnotu?
1: Jak myslíte?
0: No vyměnila jako třeba, že byste syna vyměnila třeba za rozhlas. Že ta vaše vášeň pro tu svobodnou Evropu jde tak daleko, že obětujete i chlapce.
1: To je blbost. Já jsem zdůraznila, že to byla osobní záležitost a velice šokující pro mě. A v ten moment já nebyla schopna vnímat jeho starosti tak bedlivě, jak jsem činila doposud.
0: A paní Přenosilová, řekněte mi ještě, když teda ublížíte a jste si toho vědoma a máte výčitky a dovedete se s nima vypořádat, dáváte těm lidem nějaké takové bombonky, takové náplasti, takové hojivé obkladky, které maminka mě dávala třeba, když jsem měl teplotu na čelo? To bylo velice příjemné, jestli třeba slovem je povzbudíte, jestli jim koupíte, takhle já jsem se k tobě tak ošklivě zachovala, prosím tě, nezlob se, asi ti, vem si, bude mě ten svetr, on ti půjde. Já si...
1: No tak se svetrama
0: já se chci s dárkama,
1: ne, ne. Žádné výkopné, ne. Já se to snažím řešit verbálně, že řeknu, prosím tě, pochop jednu věc, já jsem tehdy a tehdy prostě nemohla, stala se ta a ta věc, prostě nešlo to řešit a já se omlouvám a já myslím, že člověk, který řekne, promiň, udělal jsem chybu, omlouvám se, že dobře, jestli to ten druhý člověk potom taky chápe, to už je potom o něčem jiném, ale že to je to maximum, co lze udělat v tomto případě. Přiznat tu vinu, přiznat chybu.
0: A co když to nestačí? Co když on to neveme, nepochopí?
1: No tak pak se nedá nic
0: jak
1: dělat.
0: Jak si empaticky to od vás nekoupí, tak co potom? A celý život o sobě bude mít a bude říkat, ta Přenosilová ta mě tenkrát provedla takovou věc, to já jí nemůžu nikdy odpustit. To se stává.
1: Stává se a já si nedomnívám, že jsem někomu něco takového provedla, že by mě to do smrti nezapomněl.
0: Ne?
1: Ne.
0: Tak vy jste strašně úžasně učesaný člověk vnitřně, ne? Řekněte mi ještě nakonec, když jste byla 26 let v Mnichově, řekněte tři takové nějaké moudrosti, které my Češi neumíme ještě přijmout. Teď vidíte, v čem žijem, že jo? Teď.
1: No, ten rozdíl je markantní. Ten rozdíl je ovšem ten, že tam, když to budu porovnávat poválečná situace v Německu, tam byl hygienismus, tam byl černý trh, tam byl binec, tam byly špinavé peníze, všecko to, co se dneska tady odehrává, byl tam samozřejmě se musela vybudovat nová garnitura politiků, ekonomů, to tam všecko nebylo, bylo to spojené s nacismem, čili ti nacisté, pokud nebyli pozavíráni, tak museli jít pryč, ale je známo, že i v té první poválečné vládě seděli lidé, kteří byli v partaji, ale zase byli svým způsobem v tak fundovaní a nedělali vyloženě nějaké
0: levoty.
1: No tak levoty, no tak prostě nebyli SSáci třeba. že byli v té vládě a to se ví. A nutno přiznat, že to trvalo mnoho let, než lidi i právě v tom Německu, o tom můžu mluvit snad nejlépe, se naučili té slušnosti vůči sobě. To samozřejmě přicházelo potom s tím vývojem, který začal být velice pozitivní, ten
0: hospodářský
1: vývoj. Dodnes jsou v Německu velice vážení pánové, kteří začali v oboru, o kterém by jistě dneska rádi nemluvili. Ale takhle to vypadá a já se domnívám, že když se díváme dneska na tu situaci v České republice, tak to má ten logický vývoj, že samozřejmě se stanou chyby, že se dělají chyby a musí se to konzolidovat všechno. A zaplať pámu, si říkám, že tu máme tak moudrého a vyrovnaného pana prezidenta, který opravdu působí jako vážka na těch vahách a že díky tomu, že je tady ještě spousta jiných chytrých lidí, že se ta krize s tím způsobem vyřeší. Ale ke krizi dojít muselo. Tady nemohlo přece všechno po 50 letech bolševika najednou fungovat jako na západě.
0: A proč my Češi se tomu tak strašně podivujeme?
1: Ale já si nemyslím, že se podivují jenom Češi. Samozřejmě, že někteří byli nedočkaví a mysleli, že za 2 roky se stane zázrak a budou žít jako třeba, já nevím, v tom západním Německu, to přece reálně myslící člověk nemůže. Tato země byla zhuntovaná jak morálně, tak ekonomicky. A pakliže se vláda snaží nějakým způsobem toto řešit, ono těch problémů je tolik, že ty priority, které oni třeba považují za důležité, považuje normální občan za naprosto sekundární. Protože on chce, aby se mu dařilo tak dobře.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu.

jasu žádná hvězda nemývá. Kolik jeho v tobě, Kristýnko, tobě snad i v noci světla přebývá. Věnuj mi ho trochu, Kristýnko.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte

0: příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: 1000 příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Dobré ráno. Když se řekne Bára Hrzánová, většina lidí si vybaví výjimečnou herečku. Jenže jakmile přijde léto, bere do ruky mikrofon a vyráží se svou kapelou Kondurango na festivaly a koncerty pod širým nebem. Jaké léto jí čeká a bude zase hrát svou oblíbenou Olmerku? I na to se jí v pohodovém ránu zeptám už za pár minut.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Je držitelkou ceny Thálie i ceny Alfréda Radoka. Třikrát byla nominována na Českého lva a vedle herectví je její druhou vášní hudba a zpěv v kapele Kondurango. Léto je opravdu speciálním obdobím, kdy za svými fanoušky vyráží na festivaly a venkovní vystoupení po celé republice. No a jestli bude i mezi tím stát na divadelních prknech, tak to už je možná první dobrá otázka pro herečku a zpěvačku Báru Hrzánovou, kterou vítám v dnešním pohodovém ránu. Dobré ráno.
3: Dobré ráno a děkuji za pozvání. Dobré ráno. Tak já hnedka odpovím a budu rychlá. Ne, já mám divadelní prázdniny, prosím vás, takže v divadle mě během prázdnin neuvidíte, ale s kapelou ano, po celé republice.
2: Já jsem se dívala i na váš instagramový účet a tam máte docela hodně pozvánek na různé festivaly a právě různá venkovní vystoupení. Jaký je to pro vás jako zážitek, když vyjdete na to pódium, pod vámi je to velké množství fanoušků a vy se chopíte toho mikrofonu a rozjedete to?
3: No je to nádherný, já navíc ještě mám to štěstí, já mám, naše kapela má to štěstí, že na nás chodí lidi od vlastně úplně dětských let, přes pubertu, až teda ještě starší lidi, než jsem já dokonce. A všichni tančí a zpívají se s námi. A dokonce ten půřez je nejen takhle věkový, ale jako sociální skupiny, jo. Takže tam naleznete úplně vlastně jako spektrum celé společnosti. A to mě na tom ohromně těší. A všichni se tam sejdou v tom jednom kotli pod náma a všichni zpívají a tančí, takže tam chvilku vládne ta harmonie a ta nirvána, to je krásné. Mm.
2: No ono se říká, že hudba spojuje, tak já jsem ráda, že právě tohle to, co jste teď říkala, to dokazuje. Navzdory sociálnímu postavení, politickým názorům a nevím čemu všemu, což je nádherné a buďme za to rádi. Tak pojďme pozvat třeba na nějaké nejbližší vystoupení, které máte.
3: Mohu. Nejbližší vystoupení teďka hrajeme 8. července v Jablonci.
2: Ano.
3: Krásně. Pak máme 17. tak to je krásná akce. To dělá Petr, moji vlastně spolužáci, bratři Formani a mý kamarádi, tak je Přelouč, to jsme 17. července, Chudenice 24. července a Horní Plana, Jižní Čechy, u Lipna, to je 29. července.
2: A takže vy si to takhle pamatujete z hlavy?
3: Ne, já mám diák.
2: Tak to jo.
3: Nemám ho virtuální, držím si ho v ruce pěkně.
2: No, já pevně věřím, že ten, kdo třeba vás nezná úplně jako zpěvačku a třeba se nesetkal ještě s hudbou právě vaší kapely Kondurango, tak třeba ho nalákáme, protože my si pustíme po rozhovoru písničku Louch a já jenom, když jsem si tady dělala náslech, tak ono to opravdu svádí k té radosti, k tomu létu, k tomu tanci i člověka, který možná jako úplně běžně netancuje, protože to je prostě tak radostná muzika. Je to prostě super.
3: Děkujeme.
2: Tak ale abychom úplně nevynechali ta divadelní prkna, protože vy sice budete mít v létě prázdniny, ale vy vlastně od září se vrátíte co by Olmerka. Kam přesně to bude?
3: Já mám ohromnou radost, no za Evu jsem úplně šťastná, tak nám se podařilo tuto trezorovou inscenaci znovu teda pro lidi otevřít, takže se stěhujeme a 18. září je vlastně obnovená premiéra, představení Olmerka v Činoherním klubu a na těch stránkách Činoherního klubu tak už visí Olmerka až do prosince, je to teda už vyprodaný, ale jinak diváci nás budou moct vidět po celé republice, protože budeme jezdit samozřejmě po zájezdech, takže já se ohromně těším a těším se na svoje ptáky, na svoje kluky a na Evu se těším moc.
2: Já vím o tom, že vy jste vlastně znala Evu Olmerovou.
3: Ano.
2: To znamená, že jako zdroj inspirace k tomu, jak zahrát člověka, jste měla jako asi nejlepší výchozí pozici, protože jinak se hraje člověk, kterého si musí ten daný herec či herečka nakoukat, ať už z nějakých dobových záznamů, ale vy jste jí měla opravdu z té první řady nablízko. Jaké to pro vás bylo, když jste zjistila, že budete Evu Olmerovou hrát? A bezprostředně potom vlastně, jak probíhala ta příprava na tu roli?
3: Já jsem se vlastně strašně dlouho bránila tomu, že budu hrát Evu Olmerovou, jako hrát Evu Olmerovou. Ono to moc nejde, nebo aspoň já nejsem z kategorie hereček, které si to umějí představit. Mojí jedinou ambicí, ne, lepší slovo je touhou. Mojí jedinou touhou bylo vrátit Evu na jeviště a v plný parádě s mladýma lidma a tak se jí jako poklonit a poděkovat, protože jí to dlužíme, mám ten pocit, společnost. A takže vlastně já jsem nějak Evu tak jako úplně jako nestudovala, ale spíš jsem se nechala tou Evou vést a samozřejmě paní režisérkou Natálí Deákovou, ale tak spíš jsem se snažila o nějakou autenticitu toho sdělení, co ta Eva, kdo to vlastně byl a čím procházela, než že bych se zabývala úplně, jako by to asi udělali v Hollywoodu, že by to bylo dokonalý, ale i se zpěvem a se vším, protože zpívat jako Eva, to může jenom Eva a nikdo takhle nespívá, ale nikdy jsem neměla ani touhu, ani ambici se o to pokoušet. Takže já opravdu říkám, že to je pokus o setkání s Evou, a jelikož ta Eva nám tam chodí a propítám občas neplechu na tom jevišti, protože s Evou, kdo si jednou začne zahrávat s Evou, tak má o průšvih postaráno samozřejmě. To nemůžete jen tak beztrestně jako si povídat s Evou na jevišti. A tak zaplať pánbu se nám to dařilo a já doufám, že ten činoherák, my jsme měli víc těch nabídek, ale my jsme pak ten činoherák, protože nám přišel logický i k té Evě právě, protože tam byl můj táta, byl tam Pepa Sommer a Čepek a Kode, no všichni staří dobří rodáci a moji kumpáni a kamarádi Evy, jo, takže ta Eva je tam logická, že tam prostě v tom činohráku je nějakým způsobem tam patří též.
2: Takže od září opět tedy na divadelních prknech a jak už jste říkala, sice do prosince vyprodáno, ale mohou když tak pozorní posluchači sledovat a případně na vás vyjet někam na zájezdovku.
3: Určitě.
2: Já vím, že vy moc ráda cestujete. My jsme se viděli naposledy v dubnu, kdy jste se vrátila čerstvě z Guadeloupe. Máte před sebou nějakou zase naplánovanou takovou podobnou cestu?
3: Já mám teďka svoji milovanou chalupu v západních Čechách a to jsou moje prázdniny a ty výjezdy po Čechách a já teda jezdím už asi čtvrtým nebo pátým rokem na jižní Krétu do takového malé vesnice a tam 14 dní cvičíme jogu a veselíme se a máme spolu dobrou vůli.
2: Tak já vám popřeji, ať si užijete nejenom to léto hudební se svojí kapelou, ale i ten odpočinek, který vás čeká. Budu se moc těšit, že se zase někdy potkáme naživo, třeba právě na Pohodě.
3: Moc ráda. Děkuju a zdravím všechny posluchače. Přeju boží požehnání a požehnaný léto.
2: Naší dnešní pohodářkou byla skutečná pohodářka, herečka, zpěvačka Bára Hrzánová a jak jsem slíbila, tak si pustíme píseň její kapely Kondurango, která se jmenuje Louch.

Tak to bylo něco na rozproudění, taková hezká malá čtvrteční ranní rozcvička. Kapela Olympic právě teď v pohodovém ránu je 8 hodin a 21,5 minuty. A my se vydáme společně do Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku. Právě tam se tento týden koná škola mladých odzemkářů. Valašský odzemek je tradiční sólový mužský tanec, který se tam aktuálně učí 19 mladých tanečníků. Ti přijeli nejenom z celé Moravy, ale také z Prahy, aby se učili tanec, který Valaši považují za vrchol tanečního umění. Škola mladých odzemkářů se letos koná už po 17. Zázemí má ve Valašském muzeu v přírodě. Výuka začala v pondělí, no a skončí zítra, kde bude absolventské představení součástí folklorního festivalu Ondrášova Valaška. Každý účastník zatancuje odzemek, a to v komorním amfiteátru dřevěného městečka v Rožnovském skanzenu. Škola mladých odzemkářů si stále více získává svou pověst a také prestiž na folklorním poli, ale pomoc by tomu mohlo případné zapsání do registru osvědčených postupů na seznamu UNESCO. Pokud projde schvalovacím procesem, což je ale poměrně dlouhá cesta, stane se tento počin, tedy valašský odzemek, vůbec prvním samostatným počinem na seznamu UNESCO. Součástí nominace je i závazek naučit valašský odzemek kohokoliv, kdo o to požádá. Nejde o zápis tance jako takového, ale o praktiky, které se odzemku týkají, jako je výuka chlapců, předávání tradice z generace na generaci, anebo šíření povědomí o odzemku. Tak pokud nevíte, jak odzemek vypadá, můžete vyrazit do Rožnova pod Radhoštěm. Počasí má být příjemné, tak si myslím, že by se vám tam mohlo líbit. A kdo ví, když se vám to bude líbit hodně a požádáte, aby vás to naučili, tak třeba se tak stane. Já vám popřeji, ať už budete dělat cokoliv, ať u toho je pohoda, a to nejenom ta s malým P, ale i ta naše s velkým.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Posloucháte Pohodové ráno a nevím jak vám, ale mně se dnes tady podstatně lépe vstávalo než třeba včera. Já myslím, že zatím je i to ochlazení noční, konečně jsme se vyspali a jak bude dnes, to už je otázka na meteorologa České televize Pavla Karase. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno, mně se taky dobře spalo, protože ty teploty se pohybovaly po ránu kolem 16 stupňů, no a po těch tropických nocích je to výrazná úleva.
1: Byla to paráda. Vydrží nám to v následujících dnech, nebo zase porostou ty teploty vysoko?
2: Vypadá to, že nás čeká chladnější počasí, ale myslím si, že ty teploty budou velmi příjemné. Co se týče těch dnešních, tak maxima čekáme mezi 22 a 26. Teplej bude jenom na jižní Moravě, kde se teplota zastaví na 29 stupních, ale čtvrtek bude po delší době prvním dnem bez tropické teploty. No a bude většinou polojasno, v jeho východní polovině území zpočátku více oblačnosti a na východě ojediněle slabý déšť. Během dne zejména na horách čekáme s malou pravděpodobností výskyt přeháněk a večer bude od severozápadu postupně mraků ubývat. Pád bude mírný severozápadní až severní vítr, tlaková tendence slabý až mírný pokles, večer začne tlak slabě stoupat. No a biometeorologická zátěž po těch trojkách, které byly několik dnů po sobě, máme konečně jedničku, tedy zátěž na nejnižším stupni.
1: Dobré zprávy pro nás dnes měl meteorolog České televize Pavel Karas. Děkujeme za ně, mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Mockrát děkuju a přeju krásné dny.
3: Chtěl bych

0: Pamatujete si, jak zelnu vysoké štíhlé rostliny s modrými květy ušili kamarádi Krtečkovi jeho vysněné kalhoty s kapsami? No my se teď zaměříme na plod téhleté rostliny. Zdravé lněné semínko užívali lidé v údolí Nilu už před 7000 lety a dobře věděli proč. Stejně tak to ví i naše bylinkářka Eva Bucharová.
1: Lněné semínko dokáže v těle opravdové divy. Obsahuje skvělé a prospěšné omega-3 mastné kyseliny, vitamíny B, hořčík, zinek, železo, vápník i vlákninu. Když semínka namočíte do vody, vznikne vám přes noc vaský gel. No a když ho spolknete, tak asi na 2 až 3 hodiny ulpí na sliznici a umožní trávicímu traktu dostatek času na regeneraci. A to přispívá ke zmírnění mnoha problémů, jako je třeba pálení žáhy, pocit plnosti, křeče, nevolnost, nechutenství, bolest žaludku, vředová onemocnění žaludku, nebo i bolest v krku a jiné problémy se sliznicemi. Omega-3 mastné kyseliny mají antioxidační účinky a pomáhají při zánětlivých onemocněních střev, třeba při Crohnově chorobě. A jak vlastně konzumovat lněné semínko? Doporučená denní dávka jsou 2 polévkové lžíce. Jeste je vždycky zastudena. Uchovají si tak veškeré své nutriční hodnoty. Celá semínka jsou skoro nestravitelná, proto je musíte vždycky dobře rozkousat, rozdrtit nebo rozemlít. Drcené lněné semínko přidávejte do pomazánek, jogurtu nebo i do polévky. Drcená lněná semínka uchovávejte v dobře uzavíratelné nádobě. V lednici vydrží až několik měsíců.
0: Dobré rady má vždycky v bylinkové lékárně pro nás Eva Bucharová, stejně tak jako i dnes o lněném semínku. Teď už ale Milan Drobný v Pohodovém ránu a jeho píseň Páni, já v tom lítám.

Paříž už přes 40 let chladí unikátní síť potrubí, ve kterém teče chlazená voda z řeky Sény. Jak tenhle ten systém chladí pařížské památky a nemocnice a jak se dokázal vypořádat s teplotami přes 40 stupňů, tak podíváme se tam s mikrofonem v pohodovém ránu hned po kapele Plavci.

0: 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren. Paříž se chlubí největší chladící sítí v Evropě, která využívá vodu z řeky Seiny. Tahle do jisté míry přírodní klimatizace chladí nemocnice, kanceláře, muzea i pařížskou operu. V posledních dnech dostala pořádně zabrat, protože teploty ve městě opakovaně překročily hranici 40 stupňů.
1: Celá chladící síť je schovaná. V Paříži byste si ji nevšimli. Jedna z těch elektráren je přímo v centru Paříže, na dohled Eiffelova věž, nedaleko Velkého paláce a Invalidovny. Teď přecházíme od nábřeží, od Seiny a míříme do takového podzemního bunkru.
2: Tohle je největší chladící síť ve Francii i v celé Evropě. Tvoří 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren, které zásobují asi 900 zákazníků.
3: Marie Karlová je ředitelka téhle unikátní sítě. Chladí například muzeum Louvre, budovu Národního shromáždění i operu. Zjednodušeně řečeno, tenhle systém funguje jako jedna velká lednička, upřesňuje zástupce ředitele energetické společnosti ENGIE Frank Lacroix.
4: Naše elektrárny ochlazují vodu na zhruba 4 až 7 stupňů. Voda pak teče potrubím až k budovám, které ochladí a prostřednictvím tepelného výměníku si vezme jejich teplo. Ohřátá voda se vrací zpět a znovu se ochladí díky Seině a chladícím zařízením.
1: Dostal jsem síťku na vlasy, helmu a ještě návleky na boty. Vstupujeme do výtahu, který nás veze dolů do elektrárny k přístrojům. Teď jsme přišli do další části a takhle zní Seina.
5: Řeka Seina se výrazně oteplila. Měla i 28 stupňů a čelili jsme bezprecedentní situaci. Dlouhé a velmi silné vlně veder. Navíc teploty moc neklesaly ani v noci a žádná síť nebyla stavěná na tak extrémní počasí.
3: Popisuje Clément Spenánová ze společnosti, která chladí pařížské budovy. Ptám se, jestli tenhle systém chlazení bude fungovat i v budoucnu. Klimatologové totiž v Paříži předpovídají 50-stupňová vedra kolem roku 2050 a v takovém horku by se výrazně oteplila i řeka Seina, na které systém chlazení do značné míry stojí.
6: Naše síť postupně roste a využívá i další systémy chlazení, které se vzájemně doplňují. Systém je odolný jako příroda. Musíme ale navýšit naše kapacity výroby a přesně to taky děláme.
3: Říká obchodní ředitel Julien Turzo. Současná chladící síť vznikala začátkem 80. let. Primárním cílem bylo ochladit velké pařížské obchodní centrum Le Halle a postupně se přidávaly další projekty.
5: O
2: pár let později se lidé začali ptát, jestli by bylo možné chladit i muzeum Louvre. Začátkem 90. let pařížská radnice rozhodla o rozšíření této chladící sítě.
3: Upřesňuje Clément Spenánová ze společnosti, která spravuje tuhle chladící síť. Nový pařížský primátor Emmanuel Grégoire chce v tomto trendu pokračovat a připojit chladící síti ještě dvakrát víc zákazníků.
7: Je pro nás strategické rozvíjet tuhle chladící síť, která má dvě hlavní přednosti. Spotřebovává podstatně méně elektřiny a nevypouští teplo ven k sousedovi jako běžné klimatizace.
3: Pařížský starosta Emmanuel Grégoire upřesnil, že k chladící síti už je připojená první škola a v plánu je připojit desítky dalších, stejně tak jako nemocnice, domovy důchodců nebo univerzity. Uvažuje se i o připojení bytových domů, ale to by vyžadovalo výstavbu další infrastruktury. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.

Standa Hložeka, píseň Taková je láska má, anebo Pavel Novák a jeho Podivný spáč, tak to je muzika, kterou vám nabídnu ještě v dnešním pohodovém ránu. Ale než se rozloučím, tak pro vás mám důležitou informaci. Od zítra 3. července bude Místo pohodářů 20-dílný seriál o pohybu a cvičení, které zvládne úplně každý v jakémkoliv věku a zásadně nám to může pomoci. Natočila jsem ho pro vás společně se specialistkou a terapeutkou zdravého pohybu Kateřinou Macháčovou, tak si ho nenechte ujít, stejně tak jako po dnešní 9. tandem Honzy Rosáka z roku 2012, tehdy přijala pozvání zpěvačka Hanka Křížková. No a já vám přeji nejenom krásný čtvrtek, pátek a krásný víkend a budu se na vás těšit zase v pondělním pohodovém ránu. Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den vám všem, kdo jste si Tandem naladili, přeje i dnes Jan Rosák. No a dneska mi bude dělat společnici velice energická dáma, se kterou jsem se v Tandemu naposledy viděl v roce 2007, strašně to letí. A už tehdy mi prozradila, že studuje nejrůznější horoskopy, navštěvuje kartářky, dokonce velmi často sáhne po kartách sama. Tenkrát si nechala udělat i astrologický rozbor, který prý pro ni vyzněl velmi příjemně. Takže se jí já, pochybovač nad všemi věcmi ezoterickými, dneska zeptám, jestli se tenhle horoskop opravdu naplňuje. Pozvání do Tandemu přijala zpěvačka Hanka Křížková. Já tě vítám, Hanko.
3: Ahoj, Hanziko.
2: Splnilo se všecko?
3: No, skoro se splnilo, ale já jsem takový optimistický člověk, takže když se něco nedaří, tak já se snažím to tak neprožívat, a když se něco daří, tak o to víc to prožívám.
2: Velice správně, velice správně. Nic není úplně jednoduché, dáme všemu prostor hned po písnice.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Ano, slyším, Johnny slyší. Jsem si tu písničku nechal zaspívat pro sebe, pro Johnnyho
1: ano,
0: od Hanky
1: ano.
0: Křížkové. No a navíc je příjemné to, že to je v podstatě z tvé nové mladé tvorby.
1: No je to z posledního alba, jak
0: posledního
1: asi
0: alba.
1: Voní štěstí.
0: Kdy jsi ho natočila?
1: Před 3 lety.
0: No tak vidíš.
1: Takže pořád vlastně ještě jako pracuju s tímto albem na koncertech.
0: Jasně. A to zapadá do toho našeho mezidobí v podstatě 5letého, když...
1: To je ale ostuda, to je ostuda, že jsi mě sem nepozval.
0: Ale tak prosím, nepozval. Ty víš, že to s tím pozváním není tak jednoduchý, protože ty si taky nemohla někdy. Takže
1: no,
0: jsme rádi, že se to nakonec povedlo.
1: Ano.
0: A že tohleto mezidobí teď můžeme překlenout a vyplnit informacemi. Je to na tobě, prosím tě tak. Kromě toho, že jsi natočila tohleto nové album, jak se jmenuje? Co?
1: Jak asi voní štěstí. A je to vlastně autorské album Rudy Kubíka, mého letitého kamaráda, herce, textaře, takže on napsal všechny písničky, všechny texty. Takže jsem z toho měla radost, protože práce s tím byla velmi příjemná, i když někdy jsme se pohádali.
0: A jak jste pracovali, prosím tě, takže ty jsi se s ním sešla, řekla se mu třeba některé věci, které se u tebe třeba dějí, udály a tak, a on z toho vycházel?
1: Jak u kterých? Pokud jsme dávali texty autorům, jako třeba Maláskovi, Kumžákovi a tak dále, tak jsme si řekli, o čem by to asi tak mohlo být, a Ruda už na tom pracoval. Potom vždycky něco přines, já jsem mu po případě vynadala, nebo jsem mu pochválila, nebo jsme se pohádali, nebo jsme zkrátka jako zkoušeli najít nějakou střední cestu. A pokud je to písnička převzatá, tak tam se musí nechat přeložit, nebo si to přeložíme a musíme vycházet vlastně z podstaty toho textu. Takže tam nemůžeme až tak jako dělat si svůj text, jak si zachceme.
0: No,
1: si zamaneme.
0: Tak jsou i takové případy, kdy textaři prostě cizí písničky, nebo myslím, zahraniční písničky, pojali úplně po svém a dali jim úplně...
1: Ale to už se teďka nesmí, protože...
0: Nesmí,
1: jako, což smí, ale pokud to chceš vydat jako na desce, na nějakém nosiči, tak musíš mít schválení od toho autora. Takže ten český text musíš přeložit do angličtiny a musíš mu ho zaslat nebo na vydavatelskou firmu. A pokud oni to neschválí, nedají tě takzvaný práva, tak si nahranej.
0: Aha. No, ale kdo dělal muziku?
1: Muziku tam mám hodně, převážně z autorského pera a Ali Pugačevi, což je velmi zvláštní, nebo z jejího repertoáru. Já jsem asi před 6-7 lety jsem zhlédla čirou náhodou její koncert, live koncert na DVDčku a úplně jsem padla mi čelist z toho.
0: Ale Pugačeva už taky není juniorka úplná.
1: Už není juniorka, už jako si není ani podobná.
0: Fakt, jo.
1: Ale tak má peníze, že? Má na to jako, proč ne? A musím říci, že její koncert se skládá ze dvou částí. Jednou to byly takový ty typické ruské popové písničky, které mě nějak moc neoslovily, ale druhá část byly šanzony. A ona si to i sama zrežírovala a mě to úplně dostalo. Měla tam písničky jednak od sebe, jednak od Vysockýho, takže já jsem vlastně 5 písniček od ní převzala. Mám radost, že mě to vlastně dovolili. Dokonce jsem, moje deska je v muzeu Vysockého. Od té doby mám docela velký fanklub v Rusku a na Ukrajině.
0: A ví třeba Pugačeva, že zpíváš její písničky taky?
1: To nevím, to asi ne. Možná, jestli dostává nějaký jako z toho...
0: Svodkyně.
1: Je to možný, ale to až tak daleko nevím.
0: No ale já ti něco řeknu. Mohla by být ráda.
1: No je.
0: No jasně, že ty písničky tady takhle hezky děláš.
1: Ano.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem Tandemu je Hanka Křížková, která už byla v našem pořadu dokonce hned dvakrát, ale už ten poslední návštěva je tak letitá, že je mi až hamba. No ale, jak říkám, rychle to napravujeme. Už jsme si popovídali o tom, o nové desce. Teď si popovídáme o tom, co děláš taky třeba na scéně. Víš, já, když host přijde k nám po třetí, tak se ptávám na takové téma, které mě hodně zajímá. Co, to se tě teď ptám přímo, Haničko, co ty si v životě ještě nestihla a ráda bys to napravila? Jo?
2: Je, to je spoustu věcí. Je.
1: No, no, já si myslím, že to můžeme dokonce i propojit s tím, co teď děláš, protože já vím, že ty jsi kdysi chtěla na Damu, chtěla si být herečka.
2: Ano, chtěla jsem být hlavně herečka, chtěla jsem být filmová herečka, divadelní herečka.
1: No, ale tak z části se ti to splnilo.
2: Z části ano.
1: Divadelní herečka seš, dokonce jsi si zahrála a hraješ v Činohře, jestli se nepletu.
2: Ano, no? I v Činohře, i dokonce takový, jako když divák nemrkne a neodejde si pro kávu, tak hraju asi ve třech filmech. Tam mám takovou opravdu pidi roli. Ve filmu Doktor od jezera hrochu, od Zdeňka Trošky, potom Andělská tvář. To je taky troška. A potom jsem ještě hrála v seriálu Ošklivka Katka, kde se mi moc líbilo. Lidi se u toho dokázali pobavit, protože tam vlastně nešlo o život. Nebyly tam žádné vraždy, žádné úmrtí, žádné deprese. Zkrátka to bylo o životě normálních úřednic. A já jsem byla jednou z nich.
1: Takže díky Zdeňkovi Troškovi si trošku taky zahrála ve filmu, že jo?
2: Trošku, ano.
1: No a teď teda, vlastně ty už si to napravuješ, to, co si nestihla v tom úplném nejranějším mládí. Takže teď se dostáváš na scénu mnohem častěji. No a tím jsme vlastně u muzikálů. To znamená i u těch, které si nastudovala a hraješ, anebo si hrála v tom pětiletém mezidobí. Takže pojďme
2: pět
1: to
2: let je velká doba, jo. No. To nevím, jestli si na všechno i vzpomenu.
1: No a muzikál třeba, dejme tomu, se hraje třeba rok, dva taky.
2: No to je pravda, ale je jich pochopitelně více. Ale v těch pěti letech určitě to byl v divadle Hibernia muzikál Baron Prášil.
1: My jsme si tam spolu taky zahráli.
2: Tam jsme si tam, ve Švejkovi jsme si tam zahráli spolu. Potom jsem tam teda, jak říkám, hrála Baronu Prášil, kde se mi splnil sen poprvé v životě a naposled jsem hrála princeznu.
1: Prosím tě.
2: Takovou přistárlou, ale princeznu, protože jsem vlastně, my všichni, co jsme tam účinkovali, tak jsme hráli ve všech vizích Barona Prášila, takže já jsem si zahrála Kateřinu Velikou, zahrála jsem si zkrátka princeznu, zahrála jsem si Venuši, zahrála jsem si spoustu rolí, což bylo hrozně krásný.
1: Jsi šla z kostýmu do kostýmu, no, taky ano, to herečky rády.
2: No, to bylo hrozný fofr, dokonce někdy jsem měla i dva kostýmy na sobě, dva korzety, a kdo měl někdy korzet na sobě, tak že ví, že už to je šílený a mít dva je ještě větší šílenost a k tomu mít pětikilovou loď na hlavě, tak což je ještě větší šílenost. A nicméně jsem ten muzikál měla ráda, protože byl velmi úsměvný. Potom v hudebním divadle v Karlíně hraju v muzikálu Carmen, kde hraju krásnou roli vědmy, která se tak jakoby plouží po pódiu, čím pomalej, tím lépe, a mám krásný song, který vlastně jako prochází celým muzikálem. Vždycky je to s jiným textem, ale je to vlastně stejná melodie. Dále tam jsem nastudovala nedávno muzikál Vražda za oponou, kde se alternuju s Ivanou Chýlkovou. Je to vlastně hlavní role toho muzikálu ženská. Je to paní producentka, rázná ženská, která miluje divadlo. Moc tu roli mám ráda.
1: A ještě taky, abychom nezapomněli, tak taky v Popelce.
2: No ano, a to teďka právě ten bombónek přichází na konci, a to je muzikál Na ledě, už v mém životě třetí. První byl Mrazík, druhá byla Roma Julie Na ledě a teď je Popelka Na ledě, kde hraju Macechu. Vlastně tenhle muzikál, tenhle takovýhle produkt, což se znamená, že herci a bruslaři se setkají na jednom prostoru, vymyslel Jindra Šimek, pan režisér, pan producent. No a já jsem ráda, že vždycky mě v tom obsadí, protože jsem jeho letitá kamarádka a pomáhám mu pochopitelně při přípravě.
1: No, on tě neusazuje jenom, protože jsi kamarádka, on tě usazuje
2: ale hlavně
1: proto, že jsi dobrá, pozor. Teď si to dokážem jednou hezkou písničkou.
0: V Tandemu s Janem Rosákem.

0: to je velice negativní postava. Tohle, to tam
1: no tak je to macecha, tak nemůžu být hodná. Jsem hodná ke svým dcerám.
0: ale ne k Popelce.
1: No k Popelce ne, to ani nejde.
0: To nesmíš, to máš, máš to v popisu role. Kdo to napsal vlastně?
1: Muziku napsal Petr Malásek, úžasnou muziku. Musím říct, že někdy i docela těžkou, že jsou tam intonační hody, ale nicméně je krásná a podpořil tu muziku krásnými texty Vaše Kopta, takže z toho máme velkou radost.
0: Poslyš, macecha, předpokládám, aspoň nepodezírám tě z toho, protože vím, že jsi hodná ženská, hodná osoba a v jádru jsi taková laskavá. To není určitě tvoje hrdinka, tvého srdce.
1: No to není moje hrdinka, ale mně se dobře, ale sám víš jako herec, že jako dobře hraju takovéhle role.
0: Ale já se ptám záměrně s jasným úmyslem, protože se tě chci zeptat, kdo v tom případě je opravdu hrdina tvýho dětství. Myslím, víš, takový ten literární, nebo filmový, nebo televizní. No?
1: Jako to je docela dost těžký, protože jsem četla, pochopitelně žila jsem v období, kdy vlastně byla zakázaný foglar, takže já jsem žila ve foglarovkách, milovala jsem zkrátka rychlé šípy, milovala jsem vůbec taková ta chata v jezerní kotlině, takový ty čundry. A...
0: Kdo z těch pěti chlapců ti byl nejblíž z rychlé šípu. Jenom tak, víš, protože to je taková sociologická studie.
1: Já si to teď moc nepamatuju, teď mě to takový jako tak třeba komický Mirek Dušín, Červenáček, Rychlonožka,
0: Jindra Hojer,
1: no, Jirka Hojer,
0: Jarka Metelka.
1: Metelka, no. Já nevím, já si myslím, že každý měli něco, nevím, nebyla jsem asi fanoušek nějakého jednoho jenom. Jako líbilo se mi to jako celek, vůbec ty foglarovky se mi hrozně moc líbily. Potom jsem měla ráda staré filmové pohádky, které mám ráda dodnes. Pyšná princezna, princezna se zlatou hvězdou, na čele, kdo by je neměl rád, jo, to je klenot vlastně naší filmotéky. No a měla jsem ráda a mám ráda staré filmy z 30. 40. let s Oldřichem Novým a jako moc se mi líbila taková ta doba, že vy pánové jste byli takový gentlemani, nebo v té době byli gentlemani, nechci říct, že ty nejsi gentleman, ale jako
0: já ti ale rozumím.
1: V té době to zkrátka jako bylo takový trend, zkrátka samozřejmost. Teď to taková samozřejmost.
0: Aspoň v těch filmech ano.
1: Aspoň v těch filmech,
0: my už těžko můžeme zjistit, ano, teď lidé z vyprávění pamníků, jestli lidi byli opravdu k sobě takový laskaví a vlídní a takový gentlemani a ženy jestli byly takové útlocizné a laskavé.
1: Já vůbec mám ráda filmy, ráda chodím do kina, ráda chodím do divadla, jako i když mám třeba hodně naplněný čas, tak si vždycky nechám takový někdy nějaký večer volný, abych zašla do divadla, nebo abych zašla do kina.
0: A chodíš, a to je teď taky zásadní otázka, chodíš do toho kina nebo do divadla si poplakat nebo se zasmát?
1: Tak i tak. Teď jsem třeba byla v divadle Radka Brzobohatýho Tančírna, což jsem byla hrozně zvědavá, protože jsem na to slyšela jako 5 ódy a musím říct, že mi to nesklamalo, jako tam se vůbec nemluví, což je velmi zajímavý. Taky jsem byla zvědavá, jak to pojmu.
0: Přesně, přesně.
1: A bylo to krásný a musím říct, že zrovna u tohoto divadla jak jsem měla slzy ve očích, tak jsem se smála hystericky a tak jsem měla i úzkost. Takže tady se vlastně jako ta Hanka Gregorová dokázala spojit vlastně všechno v jednom.
0: A to je naprostý ideál divadla, když všechny tyhle ty emoce člověk zažije v jednom večer.
1: A teď jsem zrovna byla v kině na Meryl Streep, na paní Thatcherové pochopitelně a zase odtud jsem odcházela, že jsem nechtěla vůbec mluvit, že mě to tak nějak zasáhlo, bylo to krásné pochopitelně, ale vůbec jsem, nějak by to zasáhlo hrozně, no. Mm-hmm.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Teď jsme u klasiků českého humoru a když jsme s Hankou Křížkovou tak seděli nad tím seznamem, který máme tady k dispozici, tak najednou tam vyskočilo jméno, nebo dvě jména. Jiří Vymra, Karel Černoch a Hanka zajásala, protože říká, je Karel, tak s tím jsem vystupovala 100 let. No, já jsem si uber trochu, ale i tak dobrý, no. I tak hodně dlouho.
2: Jako zážitků mám jo. Na 100 let, no. Protože Karel byl opravdu jako úžasný člověk. Já jsem se s ním seznámila takovým zvláštním způsobem, že mě jednou někdo zatelefonoval a já jsem měla ještě takového kamaráda fotografa, s kterým jsme si dělali trošičku blázny sem tam, že jsme zavolali, já jsem třeba řekla, ahoj, tady Hanka Zagorová, co děláš, ne? Takovýhle jako kravinky jsme si dělali a tak jednou mi zkrátka zazvonil zvonek a tam telefon a tam tady Karel Černoch a já nazdár, tady Naďa Urbánková, co chceš? No a dlouho mi teda musel přemlouvat, že je opravdu Karel Černoch, potom jsme si dali spicha a že jako má nový program a jestli bychom spolu nemohli vystupovat, že bychom to měli vlastně půl na půl, že bychom něco zaspívali spolu, že mě někde slyšel a pro mě to byla opravdu velmi, jako velmi dobře hozená rukavice, kterou bych byla blbá, abych nezvedla. A musím říci, že nastalo období, kdy já jsem si opravdu užívala. Já jsem se díky Karlovi vlastně naučila používat koření, protože Karel mě zkrátka vyučoval v autě.
1: Karel vařil.
2: No úžasně. Naučil mě poslouchat muziku, kvalitní muziku, což jako naučil mě vlastně, jak diplomaticky jednat s lidma, s kterýma se těžko jedná. No opravdu, já si myslím, že to pro mě byl velký učitel. No.
1: Víš co, tak teď si to obrátíme. Teď bude učit Karla Černocha Jirka Vymr.
2: Já bude ho se učit, na to těším.
1: Bude učit na housle. Už víš,
2: úžasné.
3: Opět v nesnázích, jak vidím, ale já si myslím, víte, že jste učenlivý a chápavý a že na to dobře dopadne. Tak pokud jsem dobře rozuměl, tak vy potřebujete naučit na housle, abyste mohl naučit na housle.
4: Ano, vy jste od houslí?
3: Já? Ne, kde? Ne, ale... Ne, takhle, rozumějte, já se musím omluvit, já nejsem žádný Paganini, že? Ale nějaký čas jsem učil na lidové škole umění housle, víte?
4: Aha.
3: Ale musel jsem toho nechat, to víte, to jde na nervy. No, ale tak, že s dětmi mám svoje zkušenosti. Tak, můžem začít.
4: Ano.
3: Tak nejdůležitější je, víte, začneme takhle. Vybrat si nástroj, to je vůbec nejdůležitější. Umění vybrat si nástroj, tak nejlepší by byly nějaké laciné stradivárky, že? Ale ty bohužel nemá. Ne, to nejsou se... Tady stradivárky byste se zblázni. Ale vy, co teď momentálně třímáte, tento nástroj postačí, to je velmi dobrý nástroj a myslím, že na takové to první otloukání a to otrkávání, že vám to klidně bude stačit. Je to dobrý nástroj. Prosím, tak začneme. Převezměte nástroj. Počkej. Vidíte tu chybu? Už to dělá každý začátečník, že prackou se hrabe ke krku. Vidíte to, ta pařáta? To je rituál. Vy si saháte pro nástroj, ne pro kus dřeva, jo? Už v tom je určitá etika housli.
4: Tak, takhle, jo.
3: Tak, no. A přivíňte ten nástroj k sobě, k tělu a mazlete se s tím, jo? Jako lehce. No, víš, tak jako nemějte tu hlavu zas na tom položenou, tak jako... Přivíňte jako milenku. To má duši, toto. No. Ten nástroj jako milenku. Mazlete se jako s milenkou.
4: Prosím vás, ale čas kvapí, nezlobte se.
3: No, počkejte, když jste s milenkou, taky čas nekvapí. Nechte čas. Tak, máte přiložený nástroj, ale co jsme zapomněli? Přátelé, sválně dávíte pozor, protože on vás to potřebuje. Co jsme zapomněli?
4: Já nevím, co jsme...
3: Kapesník.
4: Jo, moment.
3: Vyjměte a přiložte kapesník. No, počkejte. Počkejte, to člověče, nemyslíte vážně tohle. Dejte to sem. Já bych jenom ukázal, jak nemá vypadat houslistův kapesník. vizitka každého houslisty. Prosím, a na tuto vizitku by vám nikdo nezazvonil. To chcete ty housle k sobě přiklížit, člověče?
5: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hanka Křížková je zase po čase hostem tandemu. Mám z toho radost, doufám, že ty Hani taky.
2: Já velkou.
1: Ale já se tě teď chci zeptat další takovou zvídavou otázkou. Mám pár zvídavých po ruce. A tahle ta míří na místo, kde je ti v životě nejlíp. Každý máme takový nějaký místo. Někdo třeba chodí rád do oblíbený hospůdky, nebo jezdí na určitý místo, na výlety třeba, a nebo doma samozřejmě. Ale já vím, že ty máš třeba takovou partičku, babi nezvy takový, tomu říkáte, nebo ne?
2: Taky.
1: Něco takový, jo? To mě zaujalo, a že tam chodí třeba paní Lívia Kauzová. Je to
2: taky,
1: tak? Jo?
2: Ano.
1: Je to jedno z těch míst?
2: Je to dobře? Jedno z mých, určitě. Jako mám jich více, protože jak člověk nemá moc času při naší práci na kamarády, tak pokud je ta volná chvilka, tak si dáváme srazy. Jednak s mými kamarády, kolegy, jednak děláme ten babinec, jak už si tady avizoval.
1: Co se probírá na tom babinci? Jestli to není tajemství?
2: Není, tam se probírá to, co jako když vy se s chlapy sejdete v hospodě, tak drbete. I když teď ve čtvrtě ne, tak drbete, protože jsem léta jezdila jenom s chlapskou obsadou, takže jako si pamatuji, jak jste velký drbny, tak my jsme taky drbny, takže tak jako všechno možný. Od krásy počínaje, po nemoce, po přezvaření a pochopitelně i kolem vás, kolem chlapů se to točí.
1: I do politiky třeba zabrousíte?
2: Ne, to ne. To je asi jediná věc, kam nebrousíme vůbec.
1: Jestli třeba se neptáte paní Livie, jestli nepůjde do prezidentské volby.
2: Ne. Já bych
1: to se ani nediví.
2: Já bych to ani nedoporučovala.
1: Její škoda.
2: Já ji mám velmi ráda, je to dáma s krásným humorem a velmi chytrá a opravdu ji mám velmi ráda.
1: A ještě máš takový nějaký místečko třeba někde?
2: Mám určitě, ráda jezdím do svých rodných Strakonic, tam jako vždycky, když jako výjíždím do toho údolí, tak se vlastně ty Strakonice se jakoby otevřou, tak mám trošičku jako úzko u srdíčka, protože přece jenom jsem se tam narodila, bydleli tam moji rodiče, bydlí tam do teď moji sourozenci, mám tam spoustu kamarádů, prožila jsem tam první lásky, poprvé jsem zpívala na mikrofon a takovýhle, studovala jsem tam, teď tam zrovna v pátek jedu, protože místní gymnázium má výročí a já tam pochopitelně budu jako čestný host, jim zaspívám, takže se na to těším. No, jinak jako mám potom spoustu kamarádů, jak už jsem říkala, s kterýma se nemohu stýkat, takže si sem tam třeba vyjedeme na Liberecko, Krištofovo údolí, tam si vždycky pronajmeme chalupu a tam třeba prodloužený víkend jsme a my říkáme, že sportujeme, ale je to pravda, protože první hospoda je 3 kilometry od té chalupy, takže my každý den jdeme do té hospody a na
1: svátek.
2: A to je 6 kilometrů, hele, to je sport jak blázen.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Před chvilkou, před písničkou jsme si s Hankou Křížkovou povídali kromě jiného taky o babincích. Ale víš co, teď si zkus představit, že by ty si byla ve funkci prezidenta. A nejenom prezidenta naší republiky, ale světového prezidenta.
2: Ježiš, chudáci lidi.
1: President of
2: chudáci všichni politici.
1: Počkej, představ si. And now, ladies and gentlemen, president of the whole world, Hanka Křížková. Tak, prosím tě, no zkus si to představit. Co by si ty zařídila jako první, kdybys měla tu pravomoc světového prezidenta?
2: Já teda fakt nevím, já bych asi zrušila za A, opravdu nechci být jako modelka, ale zrušila bych všechny zbraně a chtěla bych světový
1: mír. Jo.
2: Ne, ale fakt to je hrozně podstatný a jako když se člověk dívá, jak někde je blahobyt a někde zase ten blahobyt není, naopak úplně je to tam na doraz, asi bych se to snažila nějak vyrovnat, i když to vlastně nejde. Asi bych pozavírala všechny lidi, kteří mají na starosti takový ty tu korupci a kradou a nemyslím, že ukradnou máslo v obchodě, ale že opravdu ukradnou miliony a potom se nám smějou z různých hezkých rekreačních míst.
1: No, ale je ti jasný, že spousta lidí, no spousta, už jich pár takových idealistů, neříkám na funkci světového prezidenta, ale na funkci třeba prezidenta nebo premiéra, nastoupilo a najednou se dostanou do toho soukolí, kdy na ně začnou působit ty tlaky těch různých lobistických skupin, zájmových, blablabla. Jak bys tomu odolala třeba?
2: Ty jsi mi vlastně dal otázku, kdyby.
1: A kdyby.
2: Tak já povídám o tom, kdyby, protože já bych do toho nikdy nešla.
1: Vylhala jsi se z toho.
2: Ale kdyby to šlo, tak bych právě tyhle ty, a hlavně co bych zavedla, trest za krádeže, za právě tu korupci a to jako za Marie Terezie. Kdo něco ukradne, nemyslím tím máslo, prst pryč, useknu. Kdo ukradne co po druhý prst.
1: Tohle bylo za Marie Terezie.
2: Ano, kdo něco ukradne po třetí celou ruku. A normálně my bychom ušetřili, věznice by byly prázdný, lidi by si vážili
1: protézy věcí. By šly na prodej
2: by,
1: hodně.
2: To by byl fofr teda to by s protézama.
1: Ježiš, ne.
2: Já bych byla takhle tvrdá.
1: Já nevím, to za Marie Terezie
2: ano,
1: se takhle sekalo.
2: Ano.
1: No to jsi mě teda opravdu dala. No ne, že bych se bál o svoje prsty. Já jsem nikdy nic neukradl.
2: Ne, já si myslím, že jedině takhle by se to dalo jako... Protože tady se mě vykradli dvakrát byt, takže vím, o čem hovořím. A když mě kriminalisti řekli, že to je taková banda, který už třeba 17krát seděli. A já říkám, a jak to? To jim jako 100 let nebo 150 let, když tolikrát seděli. A oni říkají, ne, to jsou třeba 25-letý, 30-letý kluci. Já říkám, tak jako seděli po dvou dnech, nebo co to je za trest? No tak tady asi ty zákony bych asi hodně pozměnila.
1: Jdem do toho. Volíme Hanku Křížkovou a nabruste si nože a sekáčky.
2: Tak, přesně.
0: Zlatá 60. na pohodě.
3: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
3: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
3: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
3: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Nic nechci vrátit, radši vzpomínám, některý hrůzy ženská nevydrží dvakrát. Nic nechci vrátit, jen

jestli tě táhnou, přijdeš po svejch, nebo se budeš na mol soukat.

na rosu v trávě nad ránem, na slib, že láska nestárne, na krásně starý porcelán. Tak ten mi zbyl, ten pořád.

0: No, Chanson s názvem 17 let, 16 dní. Mm-hmm. Zpívala samozřejmě Hanka Křížková. Ten text Rudy Kubíka vychází nějak z tvý zkušenosti. Já jsem tam tak nesměle, víš, trošku.
1: Trošku nesměle. Jako já si myslím, že vždycky se v tom něco najde.
0: Jo. No, nebudeme to rozebírat, necháme to.
1: A jinak muziku napsal Peťa Malásek, úžasnou.
0: No, tak si asi představuju, 17 let, 16 dní někde. A to muselo teda nechat tý Křížkovi nějakou velkou stopu. No, dobře, tak jo.
1: Stopa byla velká.
0: Stopa veliká. Teď o tom takhle hezky zpíváš. No a zpíváš určitě nejenom jak si na koncertech běžných, normálních, ale zpíváš určitě i na charitativních koncertech, protože vím, že se účastňuješ charity, tak zkus nám povědět něco konkrétnějšího třeba z tohle oboru.
1: Jako pro mě hlavní charitativní činnost v občanském sdružení Sluneční paprsek, to je vlastně sdružení, které se snaží onkologickým dětem nebo dětem, které prošly onkologické onemocnění nebo mají imunitu na doraz, tak jim pomoci nějakým způsobem psychicky i zdravotně, takže vyvážíme vlastně k moři a snažíme se jim tam vlastně zpestřit ten den nebo to období. A já proč tam jezdím, nejen, že jim tam pochopitelně zaspívám, ale já nejsem lékař, o to jsou tam jiní lékaři, kteří vlastně dohlíží na tu zdravotní schránku jejich, ale já jsem tam kvůli tomu, abych podpořila psychicky, aby jsem dokázala, aby se zase začali smát, a když třeba tam opravdu přijdou děti, které třeba mají zdeformované nožičky, protože měli nějaké nádory třeba v kostech, a já po 14 dnech dokážu, že jdou dělat modní přehlídku v plavkách a u toho se smějí a nestydí se za to, jaký mají handicap, tak to mě, jednak mi to vhání slzy do očí a jednak jsem hrozně šťastná, že to ty děcka dokážou. A to je pro mě ten smysl. A zrovna včera s občanským sdružením Sluneční paprsek jsme měli takový charitativní večer spojený s aukcí v muzeu Stará čistírna v Bubenči. A tam jsme vybrali penízky právě, aby děti mohly jet s námi k moři. S námi jezdí teda nejen ty nemocné děti, ale nebo děti, které byly nemocné, ale i některé děti z dětských domovů. Vždycky si vybereme nějaký dětský domov a třeba 10 dětí vezmeme, podle toho, kolik máme těch peněz.
0: To je hezký, že šíříš takhle a vyvoláváš úsměv dětský.
1: Ale to je nejen tahle charitativní činnost, pochopitelně, že jednak se starám o ty děti, ale i potom jsem tváří některých domovů seniorských, kam ráda jezdím a ráda tam zpívám a povídám si tam s babičkama, s dědečkama, a dokonce jsme tam byli i s kostýmama z Popelky, aby věděli, jaký jsou krásný velký kostýmy. Dokonce i Vlastík Hrapec, který tam byl se mnou, tak se oblékl vlastně do toho pana Králek, protože on hraje pana Krále v Popelce, byl tam se mnou i pan režisér. No zkrátka mám radost, že kolegové, když jim řeknu, tak se mnou jdou. No a potom je další, jsou to nevidomí a jsou to další a další a další, což si myslím samozřejmě, pokud mám čas, tak ráda jdu.
0: No, není to tak úplně samozřejmě. Ti rovnou, Hanko, řeknu, že tě to velice šlechtí a chválím ti to, protože ne každý je schopný a ochotný samozřejmě tak často a tak intenzivně se charitě věnovat. No, ale pochopitelně tě čekají taky normální koncerty, normální vystupování. Co je teď třeba před tebou? Máme v podstatě první jarní den, takže. Jak to rozjedeš teď? To,
1: no, teď to rozjedu, že nejdřív pojedu v těch starých kolejích, což znamená, v Hudebním divadle v Karlíně máme ještě do konce sezóny Vražda za oponou, máme tam Carmen a 1. května všechny posluchačně srdečně zvu do divadla Hibernie, kde mám velký koncert, vždycky jednou za rok dělám takový velký koncert, kde si udělám i hezkou scénu a krásný světla a mám tam svoji kapelu 9 členů, takže pochopitelně všechny posluchače srdečně zvu. Budou tam šanzony, budou tam zkrátka písničky, které mám ráda. A jestli tam bude host, to ještě nevíme.
0: Každopádně tam budou znít písničky i ty, které nám dneska tady Hanka Křížková zpívala.
1: To určitě.
0: Děkuji ti za ně, děkuji ti za velice příjemné povídání a vůbec za tvoji návštěvu. A přestože jsi byla v našem pořadu už 3x, tak vzhledem k tomu, že kolem tebe se furt něco děje, není vyloučeno, že za chviličku zase zavolám a uplyne 5 let a seš tady. To radši dřív. Měj se moc hezky a ať se ti všechno daří.
1: Děkuju za pozvání a všichni se mějte moc hezky.
2: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: do kroužku stočený. Zbude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
3: Co už vůbec nerozumím, je to, že nám teďka přivážejí přístroje, to jsou šíleně drahý ovšem věci, kde když vyděláme koleno, tak oni nám tam takhle zapustí takový elektrody do berce a do stehna. A já nevím, na jakém principu je to možný. Na té obrazovce se nám objeví ten kolenní kloub, ten, co operujeme, jeho přesné parametry. A my na té obrazovce můžeme sledovat, když to sekáme, protože tam hrozně záleží na tom, jakým způsobem se to vyměří. A když to sekáme, řežeme, tak my vidíme na té obrazovce ne rentgenový snímek, my vidíme model prostorový toho kolena, kterým směrem jdeme a ona ukáže chyba 5 stupňů, přidat, chyba uhlopříčně. To je neuvěřitelný. Já tomu se přiznám, nerozumím a jsem rád, že už nejsem přednostou kliniky a nemusím rozhodovat o týhle z těch koupy, protože když mě řekl nový přednost, abych si to s tím taky zkusil, tak jsem řekl, že nechci, že já to umím bez toho, jo. Ale, ty přístroje mě děsej. Ten pokrok je tak závratný. A když si srovnáme náš život a většiny těch, co tady sedějí, a uvědomíme si, že když já jsem byl na leteckém dnu v roce 38 v Ruzíně a viděl jsem, pamatuju si do dneš, jaký tam byly letadla a co dneska lítá po obloze. Když si představíme ty telefony, když jsem byl v roce 90 v Americe, tak tam ještě lékař ve službě nosil sebou takovou kysínku u pasu a směl se mnou jenom 40 mil po Los Angeles, protože dál nesměl, protože dál neměl spojení a za 2 roky na to můžete být kde chcete a dostihnout vás kdekoliv. Já tu techniku chápu a mám ji rád. Neměla by ovlivňovat lidské myšlení, nebo já si myslím, že ta technika bohužel předběhla naši duševní vyspělost.
4: Docenta Václava Smetanu jsem vám už před časem představil a pražský Jonáš klub nás po vysílání pozval do Faustova domu na besedu. Sál byl plný, plánovaný čas jsme překročili téměř o hodinu a už dlouho jsem nepotkal tak pozorné posluchače. Proto jsem požádal klubového technika o zvukový záznam večera a vybíral. Uslyšíte sami, že nic nenahradí přímé setkání s očí do očí. Docent Václav Smetana měl za sebou perný den, ale nikdo to nepoznal a nevěřil by, že tomu muži bude letos 70 let.
3: V mém věku jsem já vlastně už posledním, dneska už služebně nejstarším, ještě operujícím ortopédem na sále v plném tedy týdenním provozu, takže život se mě uzavírá a je strašně, strašně zajímavé, co jsem za tu dobu všecko prožil. V tom všem sehrála značnou roli moje životní zkušenost v tom okamžiku, kdy jako mladý hoch z rodiny, která vynikala různými sportovci, například volejbalisti, reprezentanti, můj otec spolu s Hudcem cvičil závodní družstvo Sokola Vinohrady, můj strýček, jeden Bicán, druhý strýček, Luka, slavní hráči Slávie Praha, pokud si vzpomínáte. Takže jsem byl ze sportovní rodiny a já jsem najednou na žňové brigádě ve 13 letech přišel o nohu. Což pro mě byl jistě šok, ale právě díky tomu všemu a té touze vrátit se zpátky do života jsem se velice rychle naučil, nebo snažil jsem se naučit Česko zpátky. Nejhůř mě šlo lyžování, ale to jsem se naučil potom taky, myslím, velice dobře. A pochopil jsem v životě, co to je, když člověk nemůže chodit. Sehrálo to v mém životě velkou roli. Mě ten úraz neomezoval v práci, i když ze začátku jsem měl velké potíže, že ty různí šéfové moji mě nechtěli vzít na chirurgii. Říkali, to bys neměl dělat, ty bys měl dávat narkózu, anebo ty nemůžeš přece stát na sále celou dobu. A já jsem se vlastně z chirurgie obecné dostal na ortopedii a v roce 62, a to je osud, pořád se můj osud tady točí někde kolem tohoto Faustova domu. Jsem skončil na zdejší klinice, tady je teďka to ministerstvo sociální péče, kde se říkalo u Hněvkovských, kde byl přednostou profesor Hněvkovský. A já jsem se dostal do zvláštního oboru, který se začal teprve plně rozvíjet. Existovaly celé skupiny lidí, které nikdo vlastně nechtěl léčit, nechtěl operovat. To byly třeba neurogenní postižení dětí narozených s dětskou mozkovou obrnou. A pan profesor Hněvkovský, který rovněž miloval sport, viděl ve mně, to byl první šéf, který vlastně viděl ve mně, že já můžu těm pacientům prospívat i tím, že mě může dávat za příklad. Ta nemocnice tady, to byl dům bolesti. Tam byli těžce postižení lidi, léčený s tím, že v době, a abych vám to ohraničil, než vznikl slavný film, dneska zprofanovaný, Nemocnice na kraji města, tak ortopedie byla popelkou mezi chirurgickými obory, protože jsme neměli technické vybavení, nejenom u nás, v celém světě neexistovalo. To technické vybavení bylo na úrovni truhlářské dílny velice primitivní. A najednou v těch 60. letech se začal rozvíjet něco, což je ta moderní osteosyntéza, že jste to slyšeli, ten AO systém, to znamená ty všechny dláhy, šrouby a hřeby do kostí. A my jsme začali operovat lidi třeba s těžkými záněty a tak dále. Hledali se určitě hranice, co se smí nebo nesmí operovat. A já prostě jsem se na ty lidi díval jiným způsobem. Já jsem se na to díval, jak mě bylo zlé, když jsem nemohl 2 měsíce chodit, když jsem měl obtíže, když jsem získal první protézu, bolelo mě to a tak dále. A tak jsem si vytvořil takovou skupinu dětí v Jedličkově ústavu, kterých předtím nikdo si nevšímal. Oni tam leželi na postelích. A já jsem tenkrát sebral odvahu přes protesty neurologů dětských a tak dále a začal jsem je operovat. A sice na pohybovém ústroji. To znamená, to jsou operace, které nedovedou nahradit, co ten mozek ztratil, ale dovedou nahradit ty defekty, které druhotně vzniknou potom na celém pohybovém ústroji. A mně se podařilo, pán Bůh mi to přál, ty děti všechny postavit na nohy. Ty děti všechny místo ležení v posteli začaly stát anebo i chodit. A to je ta skupina těch nejvděčnějších pacientů, až tehdy do toho nikdo neměl odvahu. A protože se to stalo přece jenom trošku známým, tak se na mě začali obracet i jiní těžce postižení lidé, většinou takoví, kteří už prochodili celou řadu ústavů a nikdo je nechtěl operovat. A i když mě někteří lidé vyčítali, že chci být spásou celého světa a že bych to neměl dělat, tak jsem se odhodlal operovat celou řadu lidí, které nikdo operovat nechtěl. Díky věku, díky vedlejším onemocněním a tak dále. Protože nikdo totiž si neuvědomil to, co jsem zažil já. Jak bolí to a ničí myokard a vede člověka takřka k infarktu, když nemůže plnit to, k čemu je člověk stvořen. To znamená stát a dojít si třeba i otevřít tu zprofanovanou televizi, když tenkrát nebylo dálkové ovládání. Je to děsný, když někdo to dělat nemůže. Ty starý lidi, mnohdy 70-letý, 80-letý, který jsem se odvážil operovat, v Americe se to dělá běžně. To u nás byl ten vztah takovej, že 80-letý člověk už prostě nemá právo na to, aby byl operovaný. Když mě 90-letý starý pražský lékař, kterýho jsem odoperoval, já myslel, že bohužel mě po té operaci umře, protože přece jenom ten organismus byl hodně starý a z těch bolestí zničený. Máš permanentní bolest, když si stoupnete při každém kroku, je zničující, šokující element v tom lidském životě. A když o mě potom v 90. letech napsal ze Švýcar, že mě děkuje, že už opět může lyžařit v Alpách, tak to jako jinak se mě ulevilo, pač já jsem bohužel myslel, že umřel. A protože si ho rodina vzala v takovém stavu trošku, kde jsme mysleli, že už se nemůže zpamatovat. A od tím, jak přišel do domácího prostředí a mohl se hýbat, tak úplně rozstál a stal se z něj jiný člověk. Takže takovýchto pacientů mám víc, až po výstupy na Matterhorn a tak dále, lidí, kteří si mysleli, že už se nikdy nikam nevyškrábou, a z toho vznikl tento můj vztah, který možná někdo si myslí, že jsem se zbláznil, ale já nevím, co bych na to řekl. Prostě jsem to udělal.

Já operuju pořád rád a pořád myslím, že i ty mladí doktoři říkají, že rádi se mnou jdou k operaci, pár se něco naučí. Já vím, že operuju už pomalejc, už neoperuju tak rychle. Já jsem dřív udělal umělý kloub za 3/4 hodiny. To už dneska neudělám. To prostě ani nechci. Začínat operace se může různě. Já nesnáším, když dneska mladí doktoři u stolu žartujou a smějou se, to já jsem nikdy nedělal. Já prostě ten okamžik před, anebo se pouští bez dovolení operatéra rádia s tlukoucí muzikou, že mi porve uši a já začnu na tom sále nakonec řvát a řeknu teda, jestli tam jsem já pán, anebo ty uchlízečky, který si pouštějí tohle rádio. Já se jich nechci dotknout, ale to je ten okamžik, kdy člověk vstupuje a musí se soustředit strašně. V tom já spatřuju pokoru všech těch chirurgů. A pak dochází ke zvláštní změně, když tu operaci uděláte a ona se vám podaří a já vím samozřejmě, jestli se ta operace podařila, tak jak jsem si představoval, a to musí mít ale rozmyslený předem. Já se soustředím a mám plán. A když se mi to podaří, tak dojde k té operaci ke zlomu. Mám radost najednou, která spočívá v tom, že si, ačkoliv se to nesmí, tak si na sále začnu pobrukovat a když šiju kůži, tak už si zpívám. Ale celý tým na mě pozná, když tohle nedělám, tak vidí, že je zlé, že zpytuju svědomí a že asi tam něco nebylo tak, jak jsem si představoval. Druhý den potom řeknu, co jsem udělal za chybu a co jsem mohl udělat líp, jestli jsem se měl jinak rozmyslet, ale žádný chirurg, který je svědomitý, nepřejde jen tak nějaký neúspěch nebo chybu. Zkušenosti jsou nepředatelné, protože ne každý všechno přijímá a dneska ještě hůř než dřív. I my jsme, když jsme byli mladí, jsme se někdy vyjadřovali ke svým šéfům neúctivě, ale byla to neúctivost úctivá. Jsme říkali, že budeme poslouchat Vindy starých zbrojnošů, to bylo... Ale přitom jsem si těch profesorů strašně vážil. A třeba v té knize já píšu celou řadu úsloví, které nás ten profesor Měchovský učil. Třeba to nás učil a platí to dneška, že lidská noha není noha od stolu. Lidská noha se nesmí, on ti myslel teda o tom obrazně celou dolní končetinu, že se nesmí beztrestně sešroubovávat, protože to živý organismus. Ona vždycky říká, dneska se dá ta noha sešroubovat tak, že ten pacient ze sálu na ní může odejít. Ale to ještě neznamená, že se zahojí, když nepostupujete fyziologicky a nedáte těm tkáním možnost, aby se zahojili. To byla jedna věc. Nebo druhá věc, rentgen je od toho, aby nás klamal. Kolikrát já jsem se v životě přesvědčil, že mě rentgen zklamal. A já daleko víc věřím pacientovi, když mě něco povídá a vyšetření, než rentgenu. Rentgen mi to doplňuje. Já nepřijmu pacienta, který řekne, já pošlu rentgeny a řekněte mi, co mi je. A to já říkám, to mě nezajímá. Mě zajímá, co vám je. A těch pouček byla celá řada, že člověk nemá nikdy ničemu věřit, o čem se nepřesvědčí. Nevěřím vyšetřením zásadně, pokud si je nesrovnám s klinickým nálezem. Ta dnešní generace těch doktorů postupuje jinak. Celá ta mladá generace sedí u počítačů a hledá příznaky a nálezy a s pacientem mnohdy vůbec nepromluví. To není, že by byli takový nevšímaví, to je dnešní generace. Oni dávají přednost tomuhle a já říkám, co jste na tom pacientovi viděli? Já jsem tadyhle zkusil v téhle budově naproti jak pes, když jsem vám říkal, že ortopedie byla hodně dole technicky a nikdo na ní nechtěl jít. Já jsem na dlouhou dobu byl nejmladší sekundář na oddělení a pan profesor Hněvkovský mě tejral, já to řeknu, ale nemyslím to tak, tejral dvakrát týdně na vizitě tím, že mě zkoušel u všech pacientů, jaký mají příznaky, co jim je, podle koho to je, kdo to popsal. A já už jsem se potom, já už měl z toho stres, jenom z operování, operovat jsem tenkrát uměl, ale z tohohle jsem měl strach. A to už tak ze mě čišelo, že když jsem potom pacientovi všecko nevěděl, od toho, jak se jmenuje, až po poslední výsledek z laboratoře a všechny příznaky, který má, tak sestrám staničním, na což ty staré dámy dneska už 80-90 leté rádi vzpomínají, říkají, vždycky vzpomínáte, pane docente, nebuďte na ty svoje tak zlej. Vzpomínáte si, jak jsme vám vždycky skovávali ty pacienty do koupelny, když šel pan profesor, aby je neviděl, než vy na to přijdete, co tomu pacientovi je, že jo? No, ale musím vám říct, že jsme měli daleko víc času i na spoustu věcí. Já jsem se to snažil udržovat v Kolíně obzvlášť, kde jsem přece jenom byl volnější než na té klinice, už tam už to je továrna, v
tom Motole a jsme závislí na provozu všech možných oddělení a já jsem měl rád volnost akademickou, kterou mě naučil pan profesor Jevkovský. Páč, vizita to byl obřad, a nejen pro pacienty, ale to byl obřad i pro ty doktory. Páč, my jsme se sešli a první, co začal pan profesor se ptát, co v politice, co on slyšel, jakou čet knížku, jaký je kongres, co říkali pátečníci. Profesoři tady fakulty se scházeli jednou za měsíc pátek a probírali, co je ve světě novýho, takže pan profesor nás vždycky informoval. Pak jsme probrali celou politickou situaci a pak jsme si teprve začali povídat o pacientech. A to pak ale šlo tak, že každý z těch doktorů musel vždycky k tomu pacientovi říct svůj názor. A musel se začít od nejmladšího, aby neposlouchal mluvení chytrých, tak musel nejdřív nejmladší, starší, až pan profesor pak řekl verdikt, což dneska se nedělá u pacientů, takhle se to vůbec dneska neprobírá. A protože já jsem byl 5 let nejmladší, tak jsem 5 let musel u každého pacienta mluvit první, což mě vyloženě deptalo. A když jsem udělal chybu a něco jsem nevěděl, že jo, tak jsem musel třeba 50krát napsat příznaky na, ale vlastně nikdy kyčelního kloubu a musel jsem to dát podepsat manželce, že jo? To tedy bych dneska udělal doktorovi, jak se mě vysměje.

0: jak říkají Číňané, ber si od života, co chceš, ale jednou to všechno budeš muset vrátit zpátky. Takže samozřejmě ten sport mě přivedl k tomu, že jsem byl fyzicky, myslím si, zdatný, vydržel jsem a vydržím do dneška stát 8 hodin na sále, to mě nedělá problémy, ale na lyže už si netroufnu, protože ten sport mě trošku, tak jako každý sport, zničil to zdravé koleno, co mě zbylo, tak už si ho musím šetřit a přemýšlím, kterýmu operatérovi to svěřím, aby mě tam dál to udělím. A nejde, že bych si to udělal sám teda. A takže tohle všechno už je pase. Já jsem naposled lyžařil asi před 5 lety v Alpách, kde jsem si to vychutnal a řekl jsem tak a dost, protože nerad bych si už něco zlomil, protože zjistil jsem, že pády, já jsem neupadl skoro, ale pády u mě už jsou problematická záležitost, protože se už neumím rychle sbírat, takže člověk má vědy, má přestat. I v té medicíně, ale to musím čekat asi, až mi to někdo řekne, protože já bez toho sálu prostě nemůžu žít. Co se týče sportu, tak jenom třeba teďka plavu. Ale to neznamená, že já jsem strašně rád les i po horách. Naposled v loni jsem ještě se trošku vydal i ve skalistých horách v Kanadě na takový poslední tury, no ale už to prostě nejde, protože jsem si pak řekl, teď se tady vyléčím, tam byly horký prameny, nádherný, v horách zasněžených, bylo to léto, září, strašně krásný září, víte, jaký bylo v loňském roce krásný září a to bylo i tam v té Kanadě. No a tak jako ortoped jsem si řekl, teď se půjdu vylízat ty rány, vlezl jsem si do horký vody tam a naštěstí to bylo na konci té dovolené, když už jsem všecko viděl a prolezl jsem všechny ty jezera a ty zákoutí, které jsem chtěl vidět. No a dostal jsem tam tak strašný iší asi a tak. Takže ty horký prameny mě úplně zničily. Takže jsem od toho okamžiku 2 dny potom už nemohl chodit a mohl jsem jedině na procházky chodit autem, takže to byla výhoda, sice zase už nemusel nikam lézt. Mně ten sport umožnil to, že jsem skutečně mohl dělat tu medicínu. Na druhou stranu ten sport v době komunistický tím, že ty naše výkony byly skutečně na úrovni, tak já budu říkat já, no tak jako jeden z plavců, tak jsem 2x měl stříbrnou medaili na světových hrách, že jo, a jednou mistrovství světa, jednou stříbrná medaile na světových hrách. Dělal jsem i tak jako mimochodem třeba atletiku. Tenkrát to nebylo tak specializovaný. Dneska i ten sport invalidů už je vysoce profesionální. To už je někde jinde. My jsme to dělali pro radost. Nehledě k tomu, že my jsme vlastně byli i lidé, kteří tvořili ten sport, pač to první mistrovství světa se hrálo podle pravidel, který jsem vypracoval já. To znamená, to byla mezinárodní dohoda, že museli jsme nějakým způsobem najít, jak ty různě postižený sportovci můžou hrát v jedno mužstvo, aby ty mužstva byly stejně silní, aby tam nebyly ve výhodě, čili se museli udělat určitý pravidla. Mě ten sport otevřel, ale tím, že jsem samozřejmě se museli dělat potom kontroly těch lidí, jaký mají postižení, co jim vlastně chybí pohybově, tak jsem se seznámil s různýma lékařema a v době, kdy nikdo nikam nemohl až na výjimky, opravdu nějaký špičky naší medicíny, anebo ty, co měli velkou protekci. Tak jsem se seznámil s lékařem a vlastně jsem dostal první pozvání i na třeba na účast na různých klinikách, a to od Ruska, třeba od Sibiře, kde jsem byl u profesora Elizarova 3x, až třeba po ty Spojené státy. Takže mě to otevřel ten sport i tuhle cestu, protože bohužel naši šéfové, když byli ohromní, tak neměli tu možnost nás někam poslat. Já když jsem se stal konečně v roce 90, když jsem se mohl vrátit na kliniku, tak první, co jsem udělal, jsem prostě ty doktory fofroval po celém světě, aby to, co my jsme neměli, abych jim to umožnil. Aby viděli, jak ta medicína vypadá jinde a aby viděli, kde se nám to podařilo, tu medicínu za těch podmínek, které tady byly udržet. To si dneska vůbec nikdo neuvědomuje a musím říct, že vůbec nikdo doktorům za to nepoděkoval, že za těch 45 let jsme se dokázali udržet v celosvětovém měřítku na stejným nivou, i když jsme pracovali úplně jiným způsobem. Já si vždycky vzpomínám, jak jsem jel přes hranice, když už jsem potom díky tomuhle sportu pronik přes ty kolegy, kteří mě pozvali třeba na ty kliniky, ať všichni to byli lidi, kteří byli klinicky erudovaní na vyšších pracovištích. A já jsem potom jel přes hranice a bez jsem si 2 pytle různých náhrad, dlah a tak dále, který jsem potom Kolíně nechával, tam byla Tesla, čili zruční řemeslníci. Já jsem si to tam nechal opracovat, já jsem si to nechal vyčistit. Já jsem měl k dispozici implantáty, které tady vůbec nebyly v té době. Na různý roztříštěný kolena nebo něco takového, nebo jsem si přivez první náhrady kolenního kloubu sebou, který tady vůbec neexistoval. A takhle pracovali všichni. Já se pamatuju, že zrovna tak ta Tesla opravovala rentgeny, které by dávno vůbec nefungovaly. Nástroje nám vyráběli dělníci na koleně. To byla úplně jiná doba, kdy zase ty lidi chápali, že my jsme omezení a oni zadarmo. To, co dneska vůbec neexistuje, dneska každý, když vám něco dělá, tak chce za to strašný peníze z těch firm. Oni zadarmo, dobrovolně přemýšleli, zlepšovali, vyráběli to pro nás, opravovali to pro nás. A tak se podařilo udržet nivo té medicíny na stupni, kde jsme čekali, že třeba, ale já o tom nikdy nemluvím, ale já jsem to teďka řekl paní ministryni, když mě předávala cenu. A pak jsem jí řekl tu starou, krásnou, středověkou báseň Anonyma. Já jsem řekl, paní ministryně, ale já bych vás chtěl upozornit na problém, který tedy je starší a platí vždycky a bohužel platí i u nás. Ten anonym napsal takovou krásnou říkánku. V tom českém překladu zní, ona byla latinsky. Lékař tři tváře má. Tvář anděla, když pomoc přivolá. Tvář Boha, když dílo dokoná. Tvář ďábla, když o mzdu požádá.
1: Pardon, teď by mě zajímalo reakci paní ministryně.
0: Paní ministryně se na mě mile usmívala.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

zkouším zvednout hlas proti tvému gramofonu, k dobru mít aspoň jeden.

řekni gramofon, řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Tolik sama.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
3: Medicine man.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Lukáš Berný přeje krásné dopoledne i s tou charakteristickou znělkou, která je s rozhlasem spojená skutečné už desítky let. Kolotoč začíná. Vydáme se v něm dnes na výlet k rybníkům na Olomoucko. V jazykovém koutku se podíváme na odkazovací zájmena. Podle babiček si uvaříme tvarohovou placku s masištětem a bedrníkem. Potraviny nás budou zajímat i v dobrých radách Josefa Černého a v hobby rubrice budeme pěstovat citronečník. No, máme toho před sebou hodně, kolotoč se roztáčí.
1: Kolotoč a Lukáš Berný.

0: Dominantou města Tovačova v Olomouckém kraji je štíhlá, takzvaná spanilá věž tamního zámku. Je z ní pěkný výhled až ke kopcům lemujícím Hanou a také na vodní plochy, které Tovačov obklopují. Rybníky tu založili před staletími zámečtí páni. Ten vůbec největší se jmenuje Hradecký, no a právě tam teď míříme na výlet s kastelánkou zámku Květou Zajícovou a redaktorem Alešem Spurným.
1: Hradecký rybník, jako všechny rybníky v Tovačově, vznikl už za Jana Cimburka, který dostal povolení od krále Jiřího z Poděbrad v roce 1464. A prakticky vlastně ty rybníky tady existovaly až do 18. století. Za Kimburku se začaly vysoušet a právě i ten Hradecký rybník byl vysušený v roce 1793 a znovu obnovený byl až v 50. letech 20. století. Ten Hradecký rybník, ten se dá krásně obejít, dá se kolem něho dojít i třeba do vedlejších vesnic, třeba do Věrován. No a hned vedle je rybník Křenovský, tak tam už je to trošičku více přírodní, ty cestičky ne všechny tam jsou udržované. Ještě je pak rybník Kolečko poblíž zámku a pak ještě Náklo směrem na Lobodice.
2: Perštejnové tady byly kdy na zámku?
1: Perštejnové tady byly celé 16. století a právě za nich se pokračovalo v té době, kolo roku 1590, tady bylo asi 18 rybníků. 6 jich bylo na chování kaprů, 4 byly třecí a v 8 byla násada.
2: Říká kastelánka Tovačovského zámku Květa Zajícová. Pár kroků od břehu rybníka se nachází rybářství Tovačov a pan Jiří Zahradníček ho provozuje. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchače.
2: Jak velký je ten Hradecký rybník?
3: No, tak rybářství, které tady zrovna se na to díváme, tak je velikostně asi kolem 200 hektarů a obsahuje asi 15 rybníků. Tady ten, co se díváme, ten je jeden z největších, má 45 hektarů. Je to část toho Hradeckého rybníka, jednička, nad ním je dvojka, pak je trojka, čtverka. Největší rybník je ten Hradecký trojka, ten má asi kolem 70 hektarů, ale ty je taky nejmělčí. Nejhlubší je zrovna teda, jak to stojíme u toho, tak má hloubku asi kolem 3,5 metru.
2: Takže Hradecký rybník je několik rybníků a celková plocha je?
3: Celková plocha toho rybníka je 155 hektarů. Těch 40 hektarů, o kterých jsem mluvil, to jsou další rybníky násadové a plutkové.
2: Přijelo auto, z něho vystoupila paní a pejsek, jdou na procházku. Jaký je výletní potenciál tady toho místa?
3: Nacházíme se na turistické stezce a cyklostezce. Ta procházka je přes celý rybník, má délku asi těch 2,5 kilometru a prochází vlastně přes ty hrázy rybníka.
2: Když se podíváme na jednu stranu, vidíme vrchol spanilé věže Tovačovského zámku a na druhé straně dohlédneme až k poutnímu chrámu v Dubu nad Moravou.
3: Tady je vlastně i místo, které je plné vzácných druhů ptáků. Tady už vidíme, že máme volavku, kormorána, poláka velkého. Teď vidíte rybáka, nalítává na malé rybičky, on prostě je tak rychlý a má tak dokonalý zrak, že my to samozřejmě nevidíme, ale on to vidí. No a navíc ještě husí, takže je tady kolem 35 až 40 hnízd od 4 mláďat až po 11.
0: Říká vedoucí rybářství Tovačov Jiří Zahradníček. Na břehu Hradeckého rybníka pro nás natáčel olomoucký kolega Aleš Spurný.

0: Víte, co mají společného slova tento, takový, tentýž, sám? Jsou to takzvaná odkazovací zájmena. A nejenom o nich bude řeč v následujícím jazykovém koutku. Více už kolega Stanislav Jurík a odborník na češtinu.
1: Dnes pohovoříme o tom, že odkazovací výrazy u vedlejších vět se někdy dají a někdy nedají vypustit. Tedy o tom, že nemůžeme naši úvodní větu s pohovoříme o tom, že změnit na pohovoříme, že. Vím, že to zní komplikovaně, ale s Martinem Proškem z Ústavu pro jazyk český si v tom určitě uděláme jasno a pořádek. Dobrý den.
2: Dobrý den. Je naprosto běžné, že na obsah vedlejší věty v souvětí někdy odkazujeme zájmenným výrazem. Například řekneme, jen náhodě vděčíme za to, že se nehoda obešla bez zranění. Je to souvětí, kde v hlavní větě jen náhodě vděčíme za to, odkazujeme pomocí za to na vedlejší větu, že se nehoda obešla bez zranění. Tyto konstrukce používáme tam, kde je obsah toho, co chceme sdělit, komplexní a neobsáhneme ho jedním slovem nebo slovním spojením.
1: V čem spočívá a čeho se týká to vypouštění, které jsme avizovali v úvodu?
2: Jde o to, že někdy se to odkazovací zájmeno dá vypustit, někdy ne. Dá se například říct, musíme se soustředit na to, co sledujeme, ale nedá se říct, musíme se soustředit, co sledujeme. Tedy nemůžeme vypustit ten odkaz na to, který poukazuje na tu následující vedlejší větu. Můžeme ale naopak říct, kontrola zjistila to, že nebyly správně účtovány náklady a také kontrola zjistila, že nebyly správně účtovány náklady.
1: Takže jsou na vypouštění nějaká pravidla?
2: Vypouštění nebo nevypouštění zájmenných odkazů evidentně podléhá určitým zákonitostem, ty ale zatím nebyly nijak souhrnně popsány, i když se na tuto problematiku uživatelé jazyka někdy ptají. Zdá se, že obecná pravidla bude těžké formulovat a rozhodovat bude třeba o každém konkrétním příkladu.
1: Tak mohl byste ještě pro názornost nějaké uvést?
2: Zkusím je uvést tak, abych prozradil i určitý způsob uvažování o věci. Jen náznakově samozřejmě kvůli nedostatku prostoru. Vezměme například předložkové vazby. Lze říct nezapomeň na to, že i nezapomeň, že v celku bez rozdílu významu. Naopak v případě pamatuji si na to, že jsem byl jako kluk za mámou v práci a pamatuju si, že jsem byl jako kluk za mámou v práci, cítím drobný významový rozdíl v tom, jak moc je ta vzpomínka živá. Věta Slavia sázela na to, že na nás vletí, se zase myslím vůbec nedá změnit na Slavia sázela, že na nás vletí. Dále vezměme třeba konstrukce se spojkami i nebo ani. Můžu říct, šokující je na případu i to, že rodina v domě dál bydlí, ale není asi úplně kultivované říct, šokující je na případu i že rodina v domě dál bydlí. A takto bychom mohli v analýze pokračovat a u typově obdobných konstrukcí patrně docházet k různým závěrům.
1: Jazykový koutek i dnes připravil Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A my děkujeme i Stanislavu Juríkovi. Další jazykový koutek nabídneme zase zítra tady na Pohodě. No a už za chvíli se podíváme do kuchařek našich babiček a prababiček.

0: 3 minuty před 11:30 na Pohodě dospíval Petr Rezek. V dnešním receptu etnoložky Vladimíry Jakoubějové zalistujeme ve starých herbářích a připomeneme si to, jak si naši předci uměli v kuchyni poradit s anýzem, neboli bedrníkem. Za mikrofonem byl i kolega Jaroslav Hoření.
1: Pro dnešní den jsem vybrala jeden velmi starý recept na tvarohovou placku s masištětem a bedrníkem. Toto koření dnes používáme poměrně málo, ale dříve patřilo do kuchyně našich babiček velmi často. O účincích anýzu, nářečí nazývaného bedrník, Matioli uvádí. Lékárníci potahují semeno anýzové, podobně jako vlašský kopr, kmín, koriandr a jiné podobné, cukrem, kterýžto konfet je dobrý pro ty, kterým hází z bašty, to je s lidem se zapáchajícím dechem a kteří nemohou dobře spáti. Římané po bohatém jídle pojídali anýzové koláče, které podporovaly trávení. Ve středověku se za stejným účelem jedla kandovaná anýzová semínka. Naše babičky používaly anýz nejen k dochucování jídel, ale i jako lék proti nachlazení, pro zlepšení trávení, proti nadýmání a také při léčení z nespavosti. Staré herbáře také uvádějí, že anýzové semeno podporuje a zlepšuje plodnost u mužů. V lidové magii pak anýz chránil před zlými duchy a démony. My dnes toto koření přidáme do placky s masištětem.
2: Do dnešních časů se to využití anýzu v té domácí kuchyni moc nedochovalo, spíš to máme spojené s takovou nějakou exotickou, možná středomorskou kuchyní. Proč se anýz vytratil?
1: Já si myslím, že se nevytratil tak úplně, protože všichni známe to známé pořekadlo, píme pivo s bobkem, jsme bedrník, to i v hospodách někde visí. Což ten bedrník vlastně je ten anýz, že jenom se mu tak říká v tom lidovém prostředí. Takže on tady známý je, ale není to úplně běžné koření, stejně tak jako kuchařky používají jakoby masové hořčičné semínko a nebo jalovec a podobně, ale když to někdo vyzkouší, tak prostě jde jenom o to se s tím naučit pracovat.
2: No tak to vyzkoušíme tedy v podobě té placky s masištětem.
1: Budeme potřebovat 40 deka hladké mouky, 2 deka droždí, 15 deka tvarohu, 1 decilitr mléka, 15 deka másla, 20 deka vepřového nebo dušeného masa, jiného třeba kuřecího, špetku kmínu, 4 vejce, 5 deka cibule, 5 zrnek tlučeného pepře, 15 deka jablek, lžičku tlučeného anýzu neboli bedrníku a sůl. Z mouky 3 vajec, tvarohu, másla, mléka, soli a kvásku zaděláme těsto obvyklým způsobem. Necháme vykynout a vykynuté rozválíme na placku, kterou potřeme touto náplní. Maso jemně rozsekáme, dáme na spěněnou cibulku na másle, přidáme tlučený pepř, kmín, anýz a krájená oloupaná jablka. Pak placku zabalíme, dáme na pomaštěný plech a sformujeme, potřeme rošlehaným vejcem, posypeme tvarohem, necháme vykynout a zvolna pečeme.

0: Na pohodě v kolotoči pro vás teď máme rubriku našeho dobrého rádce Josefa Černého. Dnes bude jejím tématem jídlo. Potraviny v akci, známe to všichni. Ale jaký je vztah jejich kvality k těm slevám? Co když třeba už nejsou poživatelné?
1: Paní Klára koupila uzeninu s dobou spotřeby do druhého dne a tudíž zlevněnou. Hned po příchodu domů ale zjistila, že je nepoživatelná a rozhodla se pro reklamaci. Bylo jí ale řečeno, že je to zlevněný výrobek a reklamovat ho tedy nelze. Paní posluchačko, pokud jste reklamovala výrobek ještě v době trvanlivosti, pak byla vaše reklamace zcela oprávněná a měla jste trvat na výměně nebo na vrácení peněz. Pokud máte o této reklamaci a také o jejím zamítnutí nějaké potvrzení, potom ji důrazně zopakujte.
0: Tolik dnešní, jinak každodenní, dobrá rada Josefa Černého. I zítra pro vás samozřejmě budeme mít další poruce. Ale teď je čas zase na muziku. Přichází Josef Zima.

prosím, ať jí povím, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví z větrnejch stran, dá, že jen pro ní voní.

0: Láká vás exotika? Vězte, že dopřát si můžete třeba i v podobě citronečníku, který kvete krásně bílými vonavými květy, na podzim zdobí zahradu žlutými plody a co je podstatné zmínit, zvládne klidně i mrazivé počasí. Se zahradníkem Pavlem Chloubou natáčela redaktorka Hana Šoberová.
1: Táto rostlina býva veľmi často pestovaná u citrusářů jako vynikající podnož pro kulturní formy citrusů, které oni pěstují, ale zároveň se občas vyskytuje i v parcích nebo zahradách jako velmi zvláštní a dekorativní keř.
2: Ty plody jsou jedlé?
1: Jedlé nejsou. Nejsou jedovaté, ale jsou velmi příjemné do ruky, připomínají trošku větší pingpongový míček. Je jako semiš a potom, když to dozraje někdy na konci října nebo začátkem listopadu, tak získá nádhernou citrusovou barvu, žlutou. Vypadá opravdu jako citron, ale je to kulička. A ten semišový pocit pořád zůstane. Prý se používá na krátkodobé uklízení do skříní, třeba pro podporu vůně prádla, které se dává do té skříně. Ale musí se s tím velmi opatrně a dát do nějaké mističky, protože on tam chvilku vydrží a potom začne podléhat scházet, tak aby náhodou s tou vůní nedošlo ještě k nějaké nepříjemnosti.
2: Zaráží mě ty velké trny na citronečníku, tak si říkám, že citrusové plody nemývají, Pavle, trny, nebo ano?
1: No, citrusové plody ne, protože na plodech ty trny už jsou zbytečné, ale citrusové rostliny v mnoha případech mají různé trny, které nemusí být tak četné nebo tak patrné, ale bývají tam tyto výběžky, které chrání tu rostlinu.

0: typicky citrusového vzhledu, které navíc velmi hezky voní. Takže řekl bych, že vzhled této rostliny je zajímavý nejenom v období, kdy dozrávají plody, ale i v období, kdy rostlina bohatě kvete.
1: Předpokládám, že citronečníku bude vyhovovat nějaké slunečné stanoviště.
0: Mají rádi sluníčko, mají rádi dobře propustnou půdu. Někdy se může stát, že při velmi, velmi mrazivém počasí ty větičky namrznou, zhnědnou, vypadá to s rostlinou bídně, ale z jara, když se ostříhá, tak má potom velmi dobrou regenerační schopnost, takže i na takových těch tvrdších, méně vhodných stanovištích to obvykle citronečník přežije. Pokud by někdo z našich pěstitelů moc chtěl, tak já bych doporučoval spíše nějaké atrium, uzavřenou zahradu nebo v nějakém závětří místo, které by bylo slunné. To by mohlo té rostlině dělat asi nejvíc dobře.
2: O citronečníku si povídala Hana Šoberová se zahradníkem Pavlem Chloubou.

0: Stále se něco děje a není to jenom Karlovarský filmový festival, který zítra začne. Za kulturou můžete v naší zemi opravdu kamkoliv. Takový hudební festival Znojmo, pořádaný skoro celý červenec, nabídne více než 30 koncertů a doprovodných akcí, a to všechno k 800. výročí založení města Znojma. Program zahrnuje klasickou hudbu i operu, ale třeba i jazz, nebo folklor, nebo lehčí populární žánry. Ku příkladu přímo na hladině vody v působivé scenérii Lomu, tam zahraje komorní uskupení Moravia Brass Band. No a když budete ve Znojmě a pokud máte rádi historii, nezapomeňte se zastavit ve slavné rotundě svaté Kateřiny, kde jsou k vidění dobové portréty přemyslovských knížat. To je velký zážitek, což mi připomíná, že jsem se zrovna před pár dny byl podívat také na výstavu přemyslovců v Pražském národním muzeu, a to je tedy také nádherná výstava, i když těžko stihnout Znojmo a Prahu v jednom dni, ale udělat si takový přemyslovský víkend, to už by se dalo. Každopádně naše země kulturou žije a léto jí, myslím, podává ruku, jak jen to jde. Tak krásný den přeje Lukáš Berný a užívejte si i další pořady Českého rozhlasu Pohoda.
1: Kolotoč a Lukáš Berný.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Četba na pokračování v programu Českého rozhlasu Pohoda. Mark Twain, Život na Mississippi. Ze vzpomínek slavného humoristy v režii Miroslava Buriánka čte Josef Vinklář.

Kdyby někdo objevil potok v okrese sousedícím s okresem, do něhož patří severní pól, Evropa s Amerikou by tam vyslali 15 nákladných výprav. Jednu, aby prozkoumala potok, a dalších 14, aby hledali jedna druhou. Přes 150 let existovaly běložské osady na našem atlantickém pobřeží. Jejich obyvatelé byli v důvěrném styku s Indiány, na jihu je Španělé olupovali, vraždili, zotročovali a obraceli na víru. Dále k severu jim Angličané prodávali skleněné korále a přikrývky za úctu a přidávali jim civilizaci a kořalku nádavkem. A v Kanadě jim Francouzi poskytovali základní školení, působili mezi nimi jako misionáři a přitahovali všechno jejich obyvatelstvo současně do Quebecu a později do Montrealu, aby od nich skupovali kožešiny, a tyto různé skupiny bělochů se tedy museli rozhodně dovědět o veliké řece na dalekém západě a vskutku oni slyšeli aspoň mlhavé zvěsti, tak mlhavé a neurčité, že tok řeky, její rozměry a situace se z nich dali sotva vytušit. Už sama tajemnost této věci měla podnítit zvědavost a vyvolat pátrání. To se však nestalo. Zřejmě nikdo zrovna nechtěl takovou řeku. Nikdo ji nepotřeboval, nikdo na ní nebyl zvědav. A tak zůstala Mississippi po půl druhého století mimo trh nerušena. Když ji první běloch de Soto našel, nebyl na lovu řek a neměl na takovou řeku právě zájemce, tudíž ji nijak neoceňoval. Ani si ji nijak zvlášť neprohlížel. Konečně však Francouz La Salle pojal úmysl najít řeku a prozkoumat ji. Stává se vždycky, že když někdo pojme nějaký zapomenutý a významný úmysl, začnou se lidé obdaření týmž vnuknutím rodit jako houby po dešti. Tak tomu bylo i v tomto případě. Ovšem, že se naskýtá otázka, proč tito lidé potřebovali řeku nyní, když ji nikdo nepotřeboval po 5 předchozích generací. Zřejmě proto, že v této pozdní době se domnívali, že objevili způsob, jak ji učinit užitečnou.

Když jsem byl malý chlapec, ovládala mne a moje kamarády z našeho městečka na západním břehu Mississippi jedna neutuchající touha. Stát se členem posádky na parníku. Měli jsme přechodné touhy jiného druhu, ale ty byly jen přechodné. Když přijížděl a odjížděl cirkus, vznítil v nás všech touhu stát se klauny. První černošský potulný zpěvák, který zabloudil do našich končin, probudil v nás mučivé přání okusit tohoto způsobu života. Občas jsme se kojili nadějí, že zůstaneme-li naživu a budeme-li hodní, pánbu dopustí, abychom se stali piráty. Tyto touhy pobledly jedna po druhé. Avšak touha stát se členem posádky parníku vytrvala navždycky. Jednou za den přijel laciný honosný parník proti proudu a druhý po proudu. Než se to stalo, byl den rozzářen očekáváním. A když se stalo, byl den mrtvou a prázdnou věcí. Cítili jsme to nejen my chlapci, nýbrž celá vesnice. Po všech těch letech si nyní dovedu namalovat obrázek starých časů zrovna tak, jak to tenkrát bývalo.

Bílé město stopené ve sluneční záři letního rána, ulice prázdné nebo takřka prázdné, jeden nebo dva prodavači před krámy ve vodní ulici ve vyplétaných křeslech, opřených o zeď, bradu na prsou, klobouk stažený přes obličej, v dřímotě. Prasnice s houfem selat brouzdající se kolem chodníku a sklízející vydatnou ženi melounových slupek a jader, pár opuštěných hromad různého nákladu, roztroušených po nábřeží, hromada trámů na hrázi, vydlážděné kamenem a kořalkou, páchnoucí místní pijan v jejich stínu. Pár dřevěných prámů na konci hráze, není tu však nikoho, kdo by naslouchal mírným nárazům vlnek na ně. Veliká Mississippi, majestátní, mohutná Mississippi, vlekoucí dále svůj tok na míli široký, zářící ve svitu slunce, hustý les tam na druhém břehu, bod nad městem a bod pod ním, které ohraničují pohled na řeku a mění ji v jakési jezero, neobyčejně klidné, zářivé a opuštěné. Náhle se nad jedním ze vzdálených bodů objeví závoj tmavého kouře, černošský voska proslavený svým bystrým zrakem a nehorázným hlasem vyrazí křik parník jede a scéna se mění. Místní pijan se zavrtí, prodavači procitnou, následuje zuřivý rachot valníků, každý dům a krám vyleje ze sebe příspěvek několika lidí a mrtvé městečko mžiku oživne a začne se hýbat. Valníky, káry, muži, chlapci, všechno chvátá z mnoha různých čtvrtí ke společnému středisku, jímž je přístavní hráz. Lidé, kteří se tu shromáždili, upírají svoje zraky na přijíždějící loď jako na zázrak, který shlédli poprvé. Však na parník je také nějaká podívaná. Je dlouhý a štíhlý a nazdobený a krásný. Má dva vysoké, navršku pestře pomalované komíny s jakousi pozlacenou ozdobou. Kryty kol jsou nádherné a je na nich obrázek nebo pozlacené paprsky nad jménem lodi. Posádka je shromážděna na přídi, široký můstek je vysunut daleko přes výstupek a lodník, jemuž lze závidět, drží v malebném postoji na jeho konci smyčku lana. Přebytečná pára syčí, jak uniká skrze ventily, kapitán zvedá ruku, zazní zvonec, kola se zastaví, pak se začnou otáčet zpátky, vířit se vodu až do spění a parník ustrne v klidu. Toho povykování lidí, kteří se chtějí dostat na palubu a na břeh, naložit náklad a vyložit náklad, všichni zároveň a najednou, a toho jekotu a klení lodníků, kterým to všechno usnadňují, za 10 minut je už parník zase na cestě. Bez vlajky na stožáru a bez černého kouře, valícího se z komínů. Za dalších 10 minut je město zase mrtvé.

Můj otec byl smírčím soudcem a já jsem se domníval, že vládne nad životem a smrtí všech lidí a může dát pověsit každého, kdo ho urazí. To pro mne bylo celkem dost velké vyznamenání, avšak touha stát se členem posádky na parníku se mi přesto neustále vtírala. Zprvu jsem chtěl být číšníkem, abych mohl chodit v bílé zástěře a vytřepávat ubrus přes okraj paluby, kde by mě mohli zahlédnout všichni moji bývalí kamarádi. Později jsem si myslel, že se raději stanu palubním plavčíkem, který stává na konci výstupku se svinutým lanem v ruce, protože toho je zvlášť dobře vidět. To však byly jen prchavé sny, příliš nadzemské, než aby se o nich dalo uvažovat jako o opravdových možnostech. Tu a tam se ztratil některý z našich chlapců. Dlouho jsme o něm neslyšeli. Konečně se vrátil jako strojnický učeň nebo sekáč na některém parníku. Ve velikosti takového chlapíka nebylo nic ušlechtilého. Když jeho loď přistála u našeho břehu, vždycky se pro něho našel nějaký rezavý nýt, který musel oškrabávat, a tak seděl ve strážní budce a oškrabával ho. My všichni jsme ho viděli a záviděli jsme mu a zároveň nám byl odporný. A když loď spustila kotvy na delší dobu, přišel domů a pak se potloukal po městečku ve svém nejčernějším a nejpromaštěnějším obleku, takže nikdo nemohl zapochybovat o tom, že je z parníku. A používal v hovoru všech možných odborných výrazů, jako by na ně byl zvyklý do té míry, že už zapomněl, že jim obyčejní lidé nemohou rozumět. Mluvil o návětrném boku koně s takovým lehkým, přirozeným způsobem, že mu člověk přál to nejhorší. A vždycky hovořil o Saint-Louis jako tamnější rodák. Neustále si vzpomínal, jak šel čtvrtou třídou, nebo jak vypukl požár a jak on obsluhoval stříkačku na velké Missouri. A pak pokračoval a vymýšlel si lži o tom, kolik takových měst, jako je naše, schořelo ten den. Tento chlapík měl také peníze a olej na vlasy, jakož i stříbrné hodinky, které nešly na okázalém mosazném řetěze. Nosil kožený pás a vůbec nepoužíval šlí. Byl-li kdy který mladík upřímně obdivován a nenáviděn svými kamarády, byl to on. Když konečně jeho loď vyletěla do povětří, vzbudilo to mezi námi tiché uspokojení. Když se však za týden vrátil živ, slavný a objevil se v kostele celý potlučený a ofáčovaný, zářící hrdina, okukovaný a obdivovaný kdekým, zdálo se nám, že prozřetelnost straní bídnému plazu. Kariéra tohoto stvoření mohla vést jen k jednomu výsledku, který se brzy dostavil. Syn radního se stal strojníkem. Syn lékaře a syn poštmistra se stali písaři s koštětem na lodi. Syn velkoobchodníka s lihovinami se stal barmanem na parníku. 4 synové největšího obchodníka a 2 synové okresního soudce se stali kormidelníky. Ale někteří z nás zůstali ve stavu bezútěšnosti. Nemohli jsme se dostat na řeku, aspoň naši rodiče nás nechtěli pustit. A tak jsem časem utekl. Řekl jsem, že se nevrátím domů, dokud se nestanu kormidelníkem a nebudu moci přijít se slávou. Ale jaksi se mi to nedařilo. Šel jsem nesměle na palubu několika lodí, které ležely namačkány jako sardinky u dlouhé přístavní hráze Saint-Louis, a poníženě jsem se ptal po kormidelnicích, ale lodníci a lodní písaři se mnou mluvili jen přes rameno a úsečně. Musel jsem se zatím smířit s tímto způsobem, ale snil jsem s otevřenýma očima o dnech příštích, kdy budu velikým a váženým kormidelníkem se spoustou peněz, kdy budu moci pozabíjet některé z těchto lodníků a lodních písařů a zaplatit za ně peněžito.

Příští měsíce jsem se octl bez jakékoliv vyhlídky. Styděl jsem se však vrátit se domů. Byl jsem v Cincinnati a začal jsem si rýsovat plán nové kariéry. Četl jsem o nedávném průzkumu o řeky Amazonky, jež provedla výprava vyslaná naší vládou. Ve zprávě se psalo, že výprava pro různé nesnáze nemohla důkladně prozkoumat kraje na horním toku, nějakých 4000 mil od ústí řeky. Ze Cincinnati do New Orleansu bylo jen asi 1500 mil a doufal jsem, že v New Orleansu se jistě dostanu na nějakou loď. Měl jsem ještě $30. Rozhodl jsem se, že půjdu a dokončím průzkum Amazonky. Dal jsem už o této věci nepřemýšlel. Nikdy mi příliš nezáleželo na podrobnostech. Zbalil jsem si kufr a jel jsem starou kocápkou nazvanou Paul Jones do New Orleansu. Za částku $16 jsem měl k výhradní dispozici zjizvenou a vybledlou nádheru její hlavní kajuty, protože loď nebyla výtvorem, který by byl upoutal oko zkušenějšího cestujícího. Když jsme se vydali na cestu a začali jsme se ploužit po proudu širokým řečištěm Ohája, stal jsem se novým člověkem a předmětem svého vlastního obdivu. Byl jsem cestovatelem. Žádné slovo nikdy tak nelahodilo mým ústům. Měl jsem vzrušující pocit, že jedu do tajemných krajů a dalekých končin, jaký jsem od té doby už nikdy nezakusil v míře tak povznášející. Byl jsem v takovém nádherném rozpoložení, že ode mne odstoupily všechny mrzké city a já jsem byl sto schlížet na nescestovalé blížní a litovat jich se soucitem, který však v sobě neměl ani stín opovržení. A přece, když jsme zastavovali u vsí a dřevařských ohrad, nemohl jsem si odpustit, abych se neopřel bezstarostně lokty o zábradlí na kotelní palubě a nekochal se závistí venkovských chlapců na břehu. Když se mi zdálo, že mne ještě neobjevili, kýchl jsem náhle, abych přivábil jejich pozornost, nebo jsem si šel stoupnout na místo, kde si mě nemohli nevšimnout. A jakmile jsem věděl, že se na mne dívají, začal jsem se protahovat a zívat a dával jsem najevo jiné známky strašné otrávenosti z cestování. Celou dobu jsem chodil bez klobouku a vystavoval jsem se větru a slunci, protože jsem si přál nabít bronzového a větrem ošlehaného zevnějšku starého cestovatele. Jenže neuplynula ani polovina druhého dne a pocítil jsem radost, jež mě plnila nejčistším vděkem. Zjistil jsem totiž, že se mi dělají puchýře a že se mi loupe pokožka na obličeji a na krku. Přál jsem si, aby mne teď viděli kluci a holky u nás doma.

Přijeli jsme včas do Louisville, či aspoň do jeho sousedství. Narazili jsme tvrdě a prudce na skaliska uprostřed řeky a leželi jsme tam 4 dny. Tu ve mně začal klíčit silný pocit, že jsem příslušníkem lodnické rodiny, něco jako kapitánův nejmladší syn a mladší bratr lodních důstojníků. Nedovedu popsat pýchu, kterou mi vnukla tato vznešená myšlenka, ani náklonnost k těmto lidem, která ve mně začala růst a bobtnat. Nemohl jsem vědět, jak je taková domýšlivost obyčejného člověka ze souše povznesenému lodníkovi k smíchu. Zvlášť jsem prahnul potom, aby si mne třeba jen koutkem oka všiml vysoký, hřmotný vrchní plavčík a číhal jsem na příležitost, abych mu mohl prokázat nějakou službu. Dole na výstupku právě s velkým hřmotem spouštěli závoru a já jsem se tam odebral a překážel jsem jim. Či vlastně jsem většinou uskakoval z cesty, když tu vrchní plavčík náhle zařval všeobecný rozkaz, aby mu někdo přinesl tyč od rumpálu. Přiskočil jsem k němu a řekl jsem, povězte mi, kde je a já ji přinesu. Kdyby nějaký hadrář nabídl ruskému carovi, že mu prokáže jistou diplomatickou službu, nemohl by monarcha užasnout víc než tehdy vrchní plavčík. Dokonce přestal i klít. Stál a zíral na mne. Trvalo mu to 10 vteřin, než zase sebral svoje rozklížené pozůstatky. Pak řekl působivě, ať mě 7 čertů, jestli to kdo kdy viděl. A vrátil se ke své práci s vzezřením člověka narazivšího na problém příliš nesrozumitelný, aby se dal řešit. Odplížil jsem se a zachoval jsem mlčení po zbytek dne. Nešel jsem k obědu, s večeří jsem počkal, až se všichni ostatní najedí. Teď už jsem se necítil příslušníkem lodnické rodiny do té míry jako předtím. Přesto se mi však nálada vracela na splátky, jak jsme pluli po proudu. Mrzelo mě, že tak nenávidím vrchního plavčíka, protože nebylo v mladé lidské povaze neobdivovat se mu. Byl velký a svalnatý, jeho tvář byla celá zarostlá, na pravé paži měl vytetovanou červenou ženu a modrou ženu, každou po jedné straně modré kotvy s červeným lanem a ve sprostotě byl nedostižný. Když řídil vykládání zboží na zastávce, byl jsem vždycky při tom, aby ho viděl a slyšel. Cítil celou vznešenost svého postavení a dával ji cítit okolnímu světu. Když dával třeba nejjednodušší rozkaz, vypálil jej jako úder hromu a vyslal za ním dlouhou rachotící a burácející sprostou kletbu. Musel jsem bez děky srovnávat způsob, jakým by obyčejný obyvatel souše dával příkaz se způsobem, jakým to činil vrchní plavčík. Kdyby si suchozemšťan přál, aby někdo posunul můstek asi o 30 cm kupředu, pravděpodobně by řekl, Jakube nebo Viléme, postrčte někdo, prosím vás, ten můstek dopředu. Postavte však na jeho místo vrchního plavčíka, zařve. Tak teda strč ten můstek dopředu, hni sebou, co čumíš, mákni na to, no mákni na to, no tak. No ještě kus, no máš hluchej týden, no to nechrápej tady, zvedni to, povídám, chceš ho nechat až na samý zádi? Co to děláš s tím sudem? Dopředu povídám, nebo ti ten můstek nacpu do chřtánu, ty zatracený kříženče, želvy a drožkářský kobily. Přál jsem si, abych uměl také tak mluvit. Když trochu pominula má rozmrzelost z dobrodružství s vrchním plavčíkem, začal jsem se bázlivě seznamovat s nejnižším hodnostářem na lodi, s nočním hlídačem. Zprvu nad mými pokusy ohrnoval nos, pojednou jsem se však odvážil nabídnout mu novou dýmku, gipsovku a toho obměkčilo. Dovolil mi sedat s ním u velkého zvonce na horní palubě, a časem se dal se mnou do řeči. Nemohl se tomu ubránit.
Hltal jsem tak oddaně jeho slova a dával jsem příliš nepokrytě najevo, jak jsem poctěn tím, že si mne všímá. Říkal mi jména nezřetelných skalních výběžků a ostrovů skrytých ve stínu. Když jsme je míjeli za slavnostního ticha pod blikajícími hvězdami, ponenáhlu začínal hovořit o sobě. Zdal se mi příliš přecitlivělý na člověka, který má 6 dolarů týdně, nebo lépe řečeno, byl by se zdál starší o sobě, než jsem byl já. Já jsem však pil jeho slova dychtivě a s takovou vírou, která by byla dovedla přenášet do hory, kdyby jí člověk užil s rozvahou. Co mi záleželo na tom, že byl umaštěný a ušpiněný a že z něho bylo cítit jalovcovou? Co mi záleželo na tom, že jeho mluvnice byla špatná, jeho sloch ještě horší a že jeho sprostota postrádala vynalézavosti do té míry, že byla spíš slabou než silnou stránkou jeho hovoru? Byl to člověk, jemuž bylo ublíženo. Člověk, který zažil mnoho útrap a to mi stačilo. Když se pohřížil do své plačtivé historie, slzy mu kapaly na lucernu, kterou měl na klíně, a já jsem se také rozplakal ze sympatie. Vykládal mi, že je synem anglického šlechtice, buď rytíře nebo barona, sám už si nedovedl vzpomenout, ale měl za to, že jeho otec byl obojí. Otec šlechtic ho miloval, ale jeho matka ho nenáviděla už od kolébky, a tak ho ještě jako malého chlapce poslali do jedný takový tý starý slavný koleje. Nepamatoval si už, do které. Časem jeho otec zemřel, matka se zmocnila celého majetku a vyndala ho, jak se sám vyjádřil. Když ho matka vyndala, příslušníci šlechty, s kterými se znal, použili svého vlivu a opatřili mu místo uklízeče na lodi. Na tomto místě odhodil můj hlídač pouta všech časových a místních údajů a pustil se do vyprávění, které se po celé své délce skvělo neuvěřitelnými dobrodružstvími, do vyprávění, které bylo tak nasáklé proléváním krve a tak prošpikováno úniky ovlásek a nejpoutavější a nejneuvědomělejší osobní zkažeností, že jsem seděl oněmělý, okouzlený, ohromený, udivený, zbožňující. Byla to pro mne krutá rána, když jsem později zjistil, že je to sprostý, sentimentální, napolo přihlouplý žvanil, který ještě nikde nebyl, který zhltal spoustu krváků a přisvojoval si jejich divy, až je konečně 8:55 vpletl do své povídačky a tu potom vykládal zelenáčům, jako jsem byl já.

0: ze vzpomínkové knihy slavného humoristy Marka Twaina Život na Mississippi v režii Miroslava Burianka v roce 1981 četl Josef Vinklář.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

dávám za příklad, jak vypadá správný žák. Ten mámin mazlíček měl v tváři dolíček, byl vychvalován do oblak. Ty to někam dotáhneš, uvidíš jednoho dne, slýchával dál ze všech stran. Spolužáci potají, na kytary drnkají, těm se vyhýbej a těch se strahem.

se bál, když s tuškou vešel do sálu. A měl pářit dolíčky, když hvězdičkoval písničky a hvězdiček.

85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinerové nazvanou Čarovné prstýnky a v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasové hře Žila Verna nazvané Tajemný hrad v Karpatech. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.
2: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Hollywoodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

Já slyšel kytary hrát, hip, když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam, hip, hip, už nechci být dál bez ní sám.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

ruch jako jedle samý sval mi lásku věčnou sliboval. Já vím, máš rád své pohodlí, však kdybychom se dohodli,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Co asi tak dělala a o čem přemýšlela herečka Jiřina Jirásková, když bývala sama doma? Poslechněte si dnešní pořad z rozhlasového archivu z roku 2000 a rázem budete vědět víc.

0: možná prší, nebo svítí slunce, nebo hvězdy, možná jste sami doma. Nebojte se, nejste v tom sami, možná je sama doma i Jiřina Jirásková. Tak pojďme, zkusíme to.
1: No tak neskákej, ano.
0: Dobrý den, tady je Český rozhlas, 2 Praha, Jan Kolář. Paní Jiřino, můžeme dál, prý jste sama doma?
1: Jak vidíte, nejsem sama doma, ale já to zařídím. Zatím je tady se mnou Emča, ale to bychom nemohli vůbec o ničem mluvit. Pojďte dál.

0: Jiřina Jirásková je sama doma. Byt je opravdu, řekl bych, spíše miniaturní. Ba dokonce, řekl bych, je to taková soustava několika komůrek. Je ale úžasně zabydlen, je útulný, je tu plno předmětů, krásných kusů nábytku, obrázků, polštářů, lamp, keramiky. A kromě toho paní Jiřina slíbila, že připraví balík divadelních fotografií, co balík, 10 balíků. A já vás poprosím, že bychom do těch fotografií tak trochu šáhli a úplně namátkou si vybrali pár divadelních záběrů z vašeho, no kolik, 40-letého divadelního života?
1: Jste velice galantní, 51-letého.

0: třeba paní Slunečková, váš vlastně umělecký a životní přítel mnoho let až do její takový hloupý smrti, můžu-li to tak říct. Byla to dáma?
1: To se nedá říct. Karolína měla dívčí povahu, myslím, až do svého odchodu.
0: Vy jste s ní prožila řadu pitoreskních a bizarních příběhů.
1: No tak Karolína sama o sobě byla člověk velice uvolněný a byla vždycky práva svému jménu. Ona byla takový sluneční typ, ale dokázala samozřejmě vyvolat situace, které jsou těžko opakovatelné na mikrofon, protože jsou více než pikantní.
0: Jednou jste mi vyprávěla, že jela paní Slunečková z Barandova velmi svérazným způsobem.
1: Nicméně i tato poenta je trošku silná, ale dobře, chcete-li, já ji řeknu. Nebylo to z Barandova, jela z natáčení z exteriéru. Dotočila a někdo ze štábu jí prosil, aby chvilku počkala, že nemají tolik vozů, až dotočí ještě jiný kolega, že by poslali ten vůz do Prahy, aby byl plně obsazen. A Karolina říkala, to není třeba, já si něco stopnu na silnici. A mi říkali, no to je vyloučený. Chvilku se dohadovali, nakonec Karolina prosadila svou, šla na silnici, stopovala, samozřejmě okamžitě nějaké osobní auto zastavilo a teprve v okamžiku, kdy zastavilo to auto a Karolina zjistila, že za volantem sedí muž sám, tak najednou dostala strach, jestli to trošku nepřehnala. Najednou jí ta odvaha přešla, tak si otevřela dvířka, že si sedne dozadu a tam k jejímu překvapení seděl nějaký pán, který měl hůl mezi nohama a Karolína, aby tedy navázala nějak tu konverzaci, tak řekla, pánové, prosím vás, znásilňovat, ano, ale nezabíjet. A ten starý pán málem omdlel. Ona byla neobyčejně roztomilá v těchto situacích. Ona zásadně zjistila, že ještě musí něco vykonat pro svoje tělesné potřeby v okamžiku, kdy na jevišti padla narážka, na kterou měla vcházet. A já si třeba pamatuju, že s jedním kolegou to dokonce dotáhla tak daleko, že opravdu přiběhla na poslední chvíli na tu svoji narážku a teď si uvědomila, že první, co dělá, že toho kolegu oslovuje jménem postavy, kterou hraje ten kolega. A že to jméno zapomněla, tak se na něj otočila a říkala, Ježíši Kriste, jak se jmenuješ? A on jí řekl svoje civilní jméno, samozřejmě dodal krávo ještě, no. Ale musím říct, že jsme jí měli pro řadu vlastností velice rádi a třeba zrovna tahle ta barva nám do dneška velmi chybí.

0: probíráme se starými fotografiemi a už jsme u filmu.
1: To je z filmu Naše bláznivá rodina, kde jsme hráli manžele, rodiče s Láďou Menčíkem. Já jsem s ním zažila jednu nádhernou historku. Existovala jedna agentura v 60. letech divadelní v Praze, která měla pronajatý divadelní sál v Kotvě a dělala tam pravidelně večery takové portréty jednotlivých hereckých osobností. A pamatuju si, že tam tenkrát dělala Iva Janžurová, Lasica a Satinský, myslím, že Mirek Horníček tam byl, Miloš Kopecký samozřejmě. Já jsem tam dělala jeden večer. A pak padla volba na Menčíka a vždycky měl ten člověk pozvané své hosty, kteří o něm mluvili, s ním na jevišti rozmlouvali. A já jsem byla mezi jeho hosty pozvanými. A ten den dopoledne mě z té agentury volali zděšeně, že Menčík přestal mluvit, že je nastydlý, že přestal mluvit, že je to úplně vyprodaný a takhle na poslední chvíli, že to těžko odvolat, co s tím. Tak já jsem tenkrát Menčíkovi zavolala a říkala jsem: Láďo, my to uděláme celý za tebe. My budeme o tobě vyprávět, ale ty tam musíš být fyzicky přítomný, aby ty lidi viděli, že si prostě něco neproved, že opravdu nemůžeš mluvit. Tak Láďa na to přistoupil, my jsme si to všechno během odpoledne s Ivou Janžurou a prostě s těma lidma, kteří tam byli pozvaní, připravili, že to budu já moderovat a budeme vyprávět. První moje věta, když jsem vysvětlila, že je nemocnej, byla prosba, obrátila jsem se na Menčíka, aby na mikrofon publiku předved, demonstroval, že opravdu nemůže mluvit. Láďa Menčík na ten mikrofon přišel a že to nejde. A už jsme se nikdo nedostali ke slovu. 2 hodiny nezavřel, promiňte mi, hubu. Prostě on nás nikoho nepustil ke slovu. Takhle to očeptal a byl to geniální večer.

0: A tady jste přímo v New Yorku s Milošem Formanem a Janou Brejchovou. To jsou, tuším, taková pozdní 70. léta.
1: Konec roku 79.
0: A hned další fotka je taky z New Yorku a je na ní naprosto příšerná osoba. Jakási dlouhonohá, příšerně oblečená dáma, no dáma, se zelenými vlasy.
1: To je typická Američanka. Já si pamatuju, že my jsme tam s paní Brejchovou, protože jsme tam jeli na Vánoce, na Nový rok, byli jsme tam vlastně celý měsíc zimy tuhé, tak jsme přijeli patřičně z Československa vybavené, přijeli jsme v kožichách a v té společnosti jsme působili strašně staromódním dojmem, takže jsme obě dvě k Ježíšku dostali od Miloše Formana takový ty peřiny prošívaný, protože on se za nás styděl v těch košichách a my jsme to velice rychle pochopili, protože do divadla se tam prostě chodí tak oblečen, jak vidíte tuhle tu dámu, tu Jane. To byla dívka, myslím, velmi bohatá, dcera jednoho hollywoodského producenta, která v té době byla přítelkyní Miloše Formana, a já bych s ní v Praze takhle s oblečenou se taky styděla vyjít, ale myslím, že ona námi hluboce opovrhovala, proto jak chodíme my oblečený, to se nedá nic dělat. Já si pamatuju, že jsme jednou jeli na nějakou velmi významnou návštěvu a ona přišla do auta, měla úplně mokrý vlasy zabalený v ručníku, jeli jsme na návštěvu, předesílám, na sobě měla džíny, tenisky a přesto nádherný vyšívaný japonský župan, prostě tak to cítila, tak to chápala.

0: Musíte prominout, právě přišel můj nejsilnější společník. Ano, můžeš mě roztrhnout punčochu, Emčo.
1: Je to Emča, francouzský buldoček. Myslíte, že nám zaštěká pro Český rozhlas?
0: Zavrč. No ano. No, tak máte tady štěkot. Ano, počkej, já ti něco dám. Ne!
1: Jak toho psa vzít? Je on buď krásný, anebo vlastně velmi ošklivý. Proč vy si vybíráte vlastně tak ošklivé psy?
0: No to se přece jí podívejte do obličeje, teď ona je mi strašně podobná. Myslím si, že ten čumáček nahoru jsem já měla od dětství, vydržel mě až do pozdního věku, ty trošku vyboulený oči mám taky. Mně se zdá tvář francouzských buldočků velice poličtěná.
1: Ovšem, to je pes, který umí číst, protože já vím, že dostává dopisy.
0: Ano, dostává dopisy od pejska ředitelky divadla na Zábradlí Doubravky Svobodové a nedávno zrovna dostala Emča dopis, ve kterém se praví, že neví, netuší ten její pejsek, jestli Emča má taky tak těžký život, protože Doubravka má teď tolik práce, že mě nechá číst na ulici akorát večer, když jdeme z divadla domů, a to je opravdu pro vzdělání velmi málo.

0: Tak to vemem takhle, pojďme do ložnice třeba.
1: Vidíte, tady je ten anglický bulldog, ale ten je vycpaný.
0: No, vy máte strašně vycpaných zvířat.
1: No, tady poměrně málo, na Šumavě jich mám daleko víc. No, jsem infantilní, no, teď se to nebojte tak označit.
0: Tak je to ježek, je to kuna.
1: Ano.
0: Je to jedna opice, druhá opice, takový voříšci, nebo to jsou teriéři.
1: To jsou voříšci, ano.
0: A vy si je kupujete, ty psy?
1: Já jsem je vlastně tyhle ty s výjimkou tý kuny dostala všecky. To jsou dárky.
0: A je dárkem i to obrovské zvíře v podobě psa, které se válí ve vaší posteli.
1: On je to medvěd, pane doktore, ale zase člověk nemůže být vzdělaný ve všech kategoriích lidského poznání a vědění. Já to chápu, zoologie zřejmě není vaše silná stránka. Je to medvěd.

0: V ložnici je psací stůl, který je zaplněn. Co s tím děláte? Tady jsou dopisy, programy.
1: Jak vidíte, nedělám s tím nic. A to je ta chyba. Já na to nemám čas. No tak jednou za čtvrt roku se prostě snažím vyeliminovat ty věci, které už nejsou k ničemu.
0: Kdo je ta dáma na fotografii z 30. let? Připadá mi trošku jako filmová hvězda.
1: V tomto případě nemůžu říct, že ji tady mám, protože je mi podobná, tak jako Emča. Ale pravda je, že můj celoživotní sen, vyplývající z mého komplexu, že jsem malá, drobná, tak můj celoživotní sen byla tato filmová hvězda, to je Greta Garbo.
0: Tak pojďme kousek dál. No tady je zase psů, tentokrát jsou to figurky ze skla a z keramiky a dokonce z kovu a samý buldočkové.
1: Mm-hmm, ano.
0: A tenhle ten buldoček, ten je zvlášť vošklý, ten růžový.
1: Já ho taky nemám ráda, protože podívejte se, ten je z vosku a je to svíčka a mě to strašně uráží, ta představa, že by mu začala hořet hlavička. Nelíbí se mi ty figurky, které jsou dělané z vosku jako svíčky.

0: Tady je snad nejkrásnější obraz, který máte, a to je, on to není obraz, je to grafika, je to tuším lept, a to je, myslím, anděl, který udala Ester Krumbachová.
1: Ano, je to tak. Velice krátce před svojí smrtí mi ten obrázek dala při příležitosti odchodu Zdenka. Mě napsala velice krásný dopis a dala mi tenhle ten obraz toho anděla, aby mě hlídal.
0: Ester Krumbachová byla také takovým inspirátorem vaší, řekněme, herecké tvorby, nebo obsazovala vás do svých filmů.
1: A byla to hlavně tak... mě velmi často oblékala do mých filmů, protože ona spolupracovala dlouhá léta se Zdenkem a spolupracovala s režiséry Nové vlny filmové a já jsem v té Nové vlně byla poměrně velice často obsazovaná, takže mě Ester oblékala.
0: Já myslím, že to byla mimořádná osobnost české kultury druhé poloviny minulého století, už musím říct.
1: Jestli vám to nevadí, tak jste si zajisté všiml, že se mě o ní těžko mluví. Já jsem pořád ještě dost pohnutá, když na ní myslím.
0: Tak pojďme dál.

0: Paní Jiřino, vy taková dáma, ředitelka divadla, máte taky kuchyň? Já to nečekám.
1: Ale to víte, že mám kuchyň.
0: Pozvete nás?
1: No jistě, ale tady bohužel není tolik inspirace, jako kdybyste přijel do mojí chaloupky na Šumavě. Tam mám kuchyň velikou a tam mám hodně strojů.
0: No tady se snad ani nevejdem, jak je ta kuchyň malá.
1: No, ale nevěřil byste, co všecko se tu dá uvařit.
0: Co vaříte?
1: Tak já mám nejradši českou kuchyni, ale poslední dobou vařím spíš italskou, protože je rychlejší. Než uděláte nadívanou panenku, tak to přeci jenom chvilku trvá.
0: Máte mnoho nožů?
1: No, vždyť jsem osamělá žena.
0: My bychom se podívali, co máte v ledničce, můžeme?
1: No, jistě.
0: No, tady je ale jídla, ale to spíš zelenina, co? Chleba?
1: No ne, no tady je maso. Já tedy moc maso nejím, ale podívejte se, tady přeci jenom zase tak bez masí.
0: To je telecí, že ano?
1: Ne, to je kuře. Ne, už s tou zoologií to půjdeme od toho, víte, to jsme si řekli už jednou.
0: Tak počkáme, až se Emčí napije.
1: Je to dobrý, Emčo, ano? Je to dobrý ta vodička? Chutná ti, ano? Ježišmarja, to je čumák, viď?
0: No a půjdeme dál.
1: Co chcete ještě? No.
0: Tady se ještě podíváme třeba na koření. Koření ho je spousta. Sázvor, pepř, tymián, šalvěj z kořice, máta, rozmarín.
1: Je vidět, že číst umíte, to je dobrý.
0: Vy kořeníte ráda jídla, nebo jste spíš dietářka?
1: Moc ne, ale myslím si, že někdy je koření lepší než sůl, víte? Já poměrně málo solím, to mě naučila maminka. Málo solit a radši do kořením.

0: že bychom třeba otevřeli dveře do koupelny, je-li to možno?
1: No tak to velmi nerada, tak intimní prostory. Prosím.
0: Můžu si
1: nejmenší koupelna na světě, ano.
0: Ano, pojďme. No sem se vůbec nemůžete vejít ani vy, tak malá. To není vana, to je lavor.
1: No a teď si představte, že když se tady ráno líčím, tak si mi pod nohy mezi tu vanu a ten stolek lehne Emča, takže já už si vůbec nemůžu udělat ani krok.
0: Ale všude jsou popelníky, to je velmi sympatické.
1: No jistě, já mám silnou povahu, já se kouřit neodnaučím.

0: se vrátíme zase zpátky do největšího obývacího pokoje a podíváme se třeba na obrázky a hned tady je Zdeněk Poskalský jako olej a jako bysta. Zdeněk Poskalský byl nejen váš životní partner, přítel, ale taky myslím i životní mentor.
1: Já jsem ho chápala skoro jako součást sebe samé. Já jsem tou bystou přímo, abych vám řekla pravdu, nadšená. Ta bysta je cena, kterou dostávají mladí filmoví tvůrci na festivalu České veselohry v Novém Městě nad Metují a já každoročně tuto cenu těm mladým tvůrcům předávám a když jsem ji předávala poprvé, tak jsem jim tak strašně silně tu bystu záviděla, že jsem se neudržela, řekla jsem to na tom jevišti, sedla jsem si a v zápětí na to jsem byla vyvolána a dostala jsem tu bystu já, protože jsem kdysi za totality dostala cenu za ženský herecký výkon ve filmu Křtiny po 13 letech, kdy už jsem směla začít zase trošku točit a nesměla jsem tu cenu dostat. Já, Věra Chytilová a Bolek Polívka jsme ten rok nesměli ty ceny dostat, takže jsem pak dostala tuto bystu jako takovou náplast na rány.
0: Pokud se nemýlím, tak byl to právě Vlastimil Brodský a Jana Brejchová, kteří tenkrát žili spolu, kdo stáli u začátku vašeho celoživotního partnerského svazku se Zdeňkem Poskalským?
1: No, ono to tak není. My jsme jim nechtěli zkazit radost, tak jsme jim to tak nahráli, ale já jsem se Zdeňkem Poskalským znala od 46. roku. My jsme spolu studovali a já jsem od prvních okamžiků, kdy on začal točit, s ním točila, a pak jsem ještě dalších 15 let nebyla jeho partnerkou. Ale jednu dobu měli Brodští pocit, že jsme oba osamělí a že bychom se k sobě ohromně hodili. A my, když jsme to zjistili, že se snaží různými intrikami tento pár dát dohromady, tak jsme jim nechtěli zkazit radost, ale nicméně jsme jim stejně nakonec zkazili, protože nechali jsme se pohostit, nechali jsme udělat oslavu seznamovací, takovou tedy jaksi partnersky seznamovací a když jsme jim pak řekli, že spolu už delší dobu chodíme, do dneška nám to neodpustili.
2: Tam na tom Vyšehradě pan farář odál

0: je dobil, no tak je tpil. Světkové mládenci, děvčátka pod věnci, veselej každej tam byl. Juhej!
1: Vy tu ale opravdu máte nepřebernou řadu předmětů, ano, často až nesmyslných.
2: No ne často, většinou velmi nesmyslných. Vidíte, tohleto všecko jsou dárky. Dárky se strašně těžko likvidují a dokonce by mě připadalo nedůstojné je někam zavřít do krabice, ale rada to nemám.
1: No, jsou to takové figurky labutí, slonů z nejrůznějšího materiálu. Přesně ty figurky, které si turisté kupují, ano, v těch betešnických, ano, naštěstí, stáncích.
2: Naštěstí mě nikdo nedal ještě švejkat. Oni jsou některé ty figurky velice krásné, já to uznávám, ale třeba tohle je přece strašně krásný.
1: To je slon.
2: No tak je to hroch. Já jsem řekla, že o té zoologii se nebudeme, o to se nebudeme otírat, pane doktore.
1: No a andílky naštěstí poznám, protože jako římský katolík se nemohu splést. Jsou zvonečky. Mm-hmm. Věříte v Boha?
2: Je to dost bolestivé téma. Já Boha celý život hledám. Mě prostě ten dar té samozřejmosti, s jakou je víra přijímána a chápána, nebyl dán. A strašně mě to mrzí, strašně mě to bolí, protože si myslím, že to je dosti silný pomocník v životě a opravdu ho hledám, velmi intenzivně ho hledám.

0: Paní Jiřino, zpíváte?
1: No dá-li se to tak říct, ano. Hlavně ráda.
0: Ba dokonce pokleslý žánry.
1: Narážíte jistě na moji spolupráci se Šlapetem, nepovažuji to za tak pokleslý žánr.
0: Jak se měnila vaše, řekněme, hudební estetika, vaše hudební záliby? Mě říkal nedávno Julo Satinský, že celý život lehce pohrdal operou a jestli na něco teď chodí do divadla, tak je to opera.
1: No, já mu velice dobře rozumím. Jestli se na něco v penzi těším, takže dohoním ty strašné resty těch dlouhých let, kdy jsem na operu nechodila. Víte, ale ono je to taky dáno tím, že možná jsem dřív jako herečka měla takový pocit, že to patetické herectví operní je mi k smíchu. Ale ono už tolik patetické dneska za prvé není. Taková paní Pecková Carmen opravdu nedělá s velkým patozem a dělá ji velmi autenticky. Ale je to i dáno tím, že k té hudbě to někdy prostě patří. Ono valkýru asi zpívat, jako když stojíte u škopku, to opravdu nejde. Já jsem vždycky měla vztah k vážné hudbě. Kupříkladu, já jsem si jako mladá holka, aniž bych tomu rozuměla, a já tomu dodneška myslím příliš nerozumím, tak jsem si strašně ráda, když jsem byla sama, pouštěla Bacha. Potřebovala jsem k tomu mít absolutní soustředění, ale být sama. A myslím si, že tahle ta láska, tahle ta vášeň mě vydržela do dneška, i když na druhé straně musím říct, že já mám strašně ráda impresionisty. A já jsem nedávno byla na několika koncertech klavírních Chopinových, no to je prostě takový úchvat. Vůbec si myslím, že nejsilnější dojmy vyvolává v člověku hudba. Já považuji hudbu za špičku, za ten vrchol umění. Čemuž vůbec nebrání to, aby se mně líbila staropražská písnička, abych si ráda nezaspívala se Šlapetem, a už vůbec mi to samozřejmě nevadí, abych, když je mi opravdu hodně těžko, abych si poslechla paní Edith Piafovou.

0: Já nevím, jestli o tom můžeme mluvit. Je tu fotografie vaší maminky a vaše fotografie. Jestli by vám to nevadilo, já bych rád na ní vzpomněl, protože právě v tomto pokoji ona s váma žila kolik let?
1: Já jsem žila s maminkou celý svůj život. 68 let.
0: 68 let a maminka vaše byla velmi svérázná. Byla to krásná ženská. Tak jste po ní tak.
1: Ne. Maminka byla opravdu hezká ženská. Měla velice křehký, něžný obličej, krásný hnědý oči. To jsem já nikdy nebyla.
0: Ale určitě máte po ní její chuť do života a smysl pro humor.
1: To ano. Smysl pro humor u mojí maminky byl někdy vražedný. Protože sice to vždycky byla nějaká veselá poenta, ke které jsme dospěli, ale víte, když mi třeba přelila kytku v kořenáči na interzovaný stolek a ty interzie se zvedly a já jsem v zoufalství na to položila oko, tak maminka říkala, bylo by ti milejší, kdybych si zlomila nohu.
0: V jedné disciplíně jste byli s maminkou ovšem naprosto rozdílné osobnosti. Vy, pokud vím, se vůbec nezajímáte o sport a vaše maminka byla zuřivým sportovním fanouškem.
1: Ano, ano. Vlastně, víte, já jsem v těch posledních asi 20 letech vlastně proto usilovala pořád, aby tady byl nějaký pejsek, protože pro mě to bylo strašně skličující. Já jsem třeba přicházela domů a slyšela jsem tady maminku, jak říká, no z velkého vápna se tohle přece nedá, to nejen, podívej se, no, já jsem vešla, maminka říká, podívej se na něj, podívej, on to kopnul z velkého vápna, víš. A já jsem pochopila, že ona si povídá s televizní obrazovkou, protože ona skutečně sledovala a rozuměla sportu jako málo který mužskej. Já si pamatuju, že František Veselý, ten náš slavný fotbalista, jednou tak propad tomu faktu, že moje maminka je takový fanda, že jí ze všech zápasů na celém světě posílal pozdravy. Což mě prostě fascinovalo, protože maminka říkala, uvědomuješ si, kdo to je Franta Veselý? Já jsem říkala, no ano, fotbalista, ale jaký?

0: Něco vážnějšího a serióznějšího, Vlastimil Brodský. Je tady fotografie, myslím si, z nejlepších hry Pavla Kohouta, August, kde vy jste hrála Lulu.
1: A Vlastík hrál Augusta, ano.
0: To je vaše taky celoživotní přátelství s Vlastimilem Brodským a partnerství na jevišti. Kdybyste ho měla charakterizovat jednou větou?
1: Přátelství vzniklo zcela nezávisle na naší vůli, protože jsme byli indisponováni pro repertoár, který se v 50. a v 60. letech hrál vzhledem k našim fyzickým dispozicím. Byli jsme drobní, křehcí a do toho siláckého repertoáru jsme se nevešli. Tudíž jsme byli sobě předurčeni jako partneři, to byly ty objektivní okolnosti. A subjektivní okolnosti k tomu přátelství vlastně přispěly tím, že Vlastík byl úhlavní představitel rolí ve filmech Zdenka Podskalského, takže to přátelství prostě muselo tímto způsobem běžet. A mimo to, to přátelství nahradilo takovou drobnost, to, že mě Brodský utek od oltáře, mě nahradil tím, že se stal mým přítelem.

0: řeknu další jméno, Miloš Kopecký.
1: No tak Miloš Kopecký je jeden z těch lidí, který je samozřejmě nezastupitelný. Víte, ono se říká, že nikdo není nenahraditelný, ale já si myslím, že takový umělci, jakým byl Vladimír Menšík nebo jakým byl Miloš Kopecký, opravdu nenahraditelní jsou. Protože prostě jejich schopnost interpretovat myšlenky autora tak autentickým způsobem, jakým to dělali oni, s takovou fantazií, s takovou invencí, s takovou osobitostí. Prostě ti dva lidé měli takové charisma, že je nenahraditelné. A mimo to Milda Kopecký byl vynikající partner, a to vám každý slušný herec řekne, že čím lepší partner, tím jste lepší i vy na jevišti. Takže s Mildou jsem hrála hrozně ráda.
0: Tady jste s Milošem Kopeckým přišel na večeři, kde jste hrála velmi bezvýznamnou roli ošetřovatelky,
1: ano,
0: a pan Kopecký hlavní roli.
1: Ano. Ano, no tak bylo to v takovém období, kdy jsem toho opravdu moc nenahrála, byla jsem do této role obsazená, byla jsem z toho patřičně nešťastná a dokonce se dá říct, že velmi naštvaná, znám ještě silnější slovo pro označení tohoto stavu. A když jsem jednou odcházela na zkoušku, tak jsem si posteskla doma, že v tomto stavu mám jít hrát submisivní postavu. A Podskalský mě řekl, taky hraj tak, jak se cítíš. Já jsem říkala, ty vidíš, jak nerozumíš divadlu, to nejde. Takhle naštvanou hrát nemůžu. A přišla jsem na jeviště a nedalo mi to, ten stav můj ze mě nějak vybuchl a já jsem jí opravdu tak hrála. No a pravda je, že jsem mívala aplauzy na otevřené scéně a Milda mě říkal, Jiřino, teď to je hravo, mě neblbněte, to je nefér, to se nedělá. A já jsem mu vždycky říkala, tak jste neměl připustit, abych tu roli hrála já. A on říkal, to já už teď vím, ale je pozdě, co se dá dělat, je pozdě.

0: No a tady vás líbá Vlastimil Brodský. To je nedávná fotografie, ano, tak 2 roky stará. Je to cena Thálie? Je to vlastně...
1: Já nevím.
0: Řekl bych, že ano.
1: Já myslím, jo, myslíte, že jo?
0: Ano, ano.
1: Já nevím.
0: Je to cena Thálie, kterou jste dostala za celoživotní mistrovství a pan Brodský byl jedním z předchůdců, který také tuto cenu dostal. Vy se tu usmíváte velmi šťastně a teď nevím, jestli kvůli té ceně nebo kvůli tomu polibku.
1: Když vás líbá Brodský, tak se musíte usmívat už kvůli fotografu. To jinak nejde.
0: Jste známá svou schopností ironie a takových úsečných poent. Ulomíte vždycky hrot jakémukoliv patosu. A teď mi řeknete upřímně, když dostanete takovouhle cenu za celoživotní mistrovství, cítíte už ten patos celoživotní mistrovství?
1: Podívejte se, všechny tyto věci jsou vždycky trošku otázkou náhody, schody okolností a jistého štěstí. Všechny tyto záležitosti by člověk měl v tom okamžiku chápat jako záležitost vážnou, ale neměl by to s tou vážností příliš přehánět. Vy jste před chvilkou řekl, že se snažím vždycky ulomit jakémukoliv patozu hrot, v tom máte pravdu. Mě na té ceně nejvíc opravdu zaujalo to, že když vám někdo řekne, že je to cena za celoživotní dílo, tak si říkáte... Ve snu by mě nebylo napadlo, že už mám to dílo za sebou.

0: Paní Jiřino, co vy čtete ráda a co v poslední době čtete? Knížek je tu spousta, ale já nevím, která ta knížka skutečně patří teď k vašim momentálním čtenářským zálibám.
1: Od jak živa mě nejvíc přitahovala literatura faktů. Zdroj informací je prostě něco, já taky mám spoustu encyklopedií, spoustu slovníků, to jsou věci, které mě opravdu zajímají a nenudím se s nima nikdy. A na druhé straně musím říct, že to je vyvážené z velké části poezí. Já čtu velmi ráda poezii.
0: Myslíte si, že byste nám mohla zarecitovat jen tak?
1: No, podívejte se, s tou recitací je to takhle. Já si nemyslím, že poezie je k tomu, aby byla recitována, protože většinou každý recitátor s váma chvilku mluví naprosto normálně, pak řekne název básničky, kterou bude číst a nasadí zcela jiný tón a stane se jiným, ale já si myslím, že to k poezii nepatří.

0: nezabila myšlenka této celé. Jestli chcete, no tak já vám přečtu básničku třeba, na které se to dá dokázat. Třeba Francis Jam je jeden z básníků, kterého mám velice ráda, musela bych to někde najít. Už to vidím. Chcete?
1: No ano.
0: Žebravý oslíku šedý, strápenější než kára, kterou taháš. Ty, který nemůžeš už, který nemůžeš, přiznej, že štěstí nemáš. O pár ran víc či méně, co to pro tebe je, to není proto, že slíný, ale že si to ty, tě každý kopá a bije střevíci do slabiny. O bratře, doufejme, že z téhož pramene, kde celý ráj se zračí, ty a já jednou vodu píti budeme nad Olšový stín slačí. Těm pak, kdo zhrdali námi, se budeme vysmívat. Těm všem, kdo neznali časem, že bylo génia třeba k tomu zaspívat či hýkat jistým hlasem. Já se však bojím, osle, básníku dokonalý, aby až u dobrého Boha najdou nás. Dotyční lidé i pak hovady nezůstali a my se od nich nelišili zas.

0: Dotazník pro Jiřinu Jiráskovou na téma oblíbená květina.
1: Kdysi jsem tvrdila, že moje oblíbená květina je žlutá růže, což samozřejmě platí i nadále, ale od té doby, co se ze mě stal vášnivý zahrádkář a obdivovatel a ctitel flóry, tak mě se líbí i drchnička rolní.
0: Oblíbená barva?
1: Taky se to lety mění. Podívejte se na mě, černá.
0: Oblíbená země?
1: Ta země, ve které jsem se narodila, mě samozřejmě nejvíc vyhovuje.
0: Město?
1: To už je trošku složitější. Mně se sice zdá Praha velice krásná, ale když se přijedu podívat, já nevím, do Kadaně nebo do Jablonce nad Nisou, tak zjišťuju, že když člověk chce, tak kulturní prostředí můžete najít na hluboké takové, že je, myslím, i světově bez konkurence.
0: Oblíbené jídlo?
1: No zas je to tak strašně banální jídlo, po kterém je mě vždycky špatně, které s oblibou vařím, miluju ho, ale to miluje každý Čech. Já mám ráda svíčkovou.
0: Nápoj?
1: Mám dost ráda koňak poslední dobou.
0: Oblíbený předmět, věc?
1: No, knížka, papír, tuška, to jsou věci, se kterými bych si možná vystačila.
0: Jste mi nahrála oblíbený spisovatel.
1: To je zase těžký, víte, říct Exupéryho. Vypadá velmi jednoduché, ale ono to tak jednoduché není. Já si stejně ráda přečtu Goethe. Je to zase vyvolávané náladou a vyvolávané stavem duše, v jakém momentálně jste. Ale pamatuju si, že jsem stejně vášnivě v mládí četla Sever proti jihu a Komu zvoní hrana.
0: Oblíbený malíř?
1: Mařák.
0: Kladatel?
1: Debussy, Chopin, ale i Dvořák.
0: Písnička?
1: Jeho český písničky mám velice ráda, všecky.
0: Oblíbený herec?
1: Jean Gabin.
0: A teď trochu psychologie, nejprotivnější ženská vlastnost.
1: A teď ženský žádný protivní vlastnosti nemají, pane doktor.
0: Tak dobře, nej...

0: nejprotivnější muska vlastně?
1: Skoro všechny, když na to přijde. Nejprotivnější mužská vlastnost je přehnané sebevědomí.
0: A nejoblíbenější ženská vlastnost?
1: Citovost, něha.
0: A nejoblíbenější mužská vlastnost?
1: Moudrost.
0: Váš největší životní úspěch?
1: Zatím jsem ho ještě nepotkala, čekám.
0: A oblíbené heslo, krédo?
1: Žít tak, abych vydržela sama se sebou těch 10 minut před spaním.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Opona dnešního Textempore jde vzhůru a protože se rozbíhá divadelní sezóna, jak tušíte, solo dnes budou mít opět po čase herci. Tak si v rozhlasové loži udělejte pohodlí, principál František Novotný vám tu se rád přeje pěkný poslech a úvodem si vás dovoluje pozvat na Klicperova Hadriána z Římsu. Vzpomínám, jak jsem coby mrňavý klouček seděl s rodiči u rádia a poslouchal, jak Vlasta Burian bravurně zvládá nejen změnu společenského postavení, ale i partituru Jiřího Berkovce a Jiřího Apelta. Však to také nebylo zadarmo.
1: Tak počkat, říkáš se chaloupku?
2: S paloukem.
1: A to budu třeba týden rytířem.

Mám rád tu historku, kdy Vastu Buriánovi došel benzín u auta a tak si pěšky doběhl k pumpě alespoň pro půl litr benzínu, aby dojel k čerpadlu. Nenašli tam však jinou nádobu než nočník. A když z něho Vlasta doléval benzín do nádrže, šla kolem babička a prohlásila. Tedy panáčku, když jim to na tohle pojede, tak to jsou teda jura. O dalším zpívajícím herci mě napadá historka, kdy u jeho dveří zazvonil neodbitný novinář a zvonil tak dlouho, až se za nimi ozvalo. Nejsem doma, ale jste mistře, máte u botníku boty. Herde, chlape, to si myslíte, že mám jenom jedny? Tím hercem byl Oldřich Nový a já vám v Kalašově a Hrnčířově písničce nabídnu jedno z jeho tajných přání.

0: A teď sáhneme do archivu trochu mladšího. Jak představit interpreta další známé divadelní melodie? Snad mi pomůže Miroslav Horníček.
1: Už když jsem začal v Praze, kam mě přivedl tenkrát Vlasta Brodský do Větrníku, tak jsme hráli Tři mušketýry. No, mě bylo 27, tak jsem hrál D'Artagnana s odpuštěním, pardon. A Miloš Kopecký hrál kardinála Richelieu. Taky sranda velká. On byl ještě mladší než já, takže jako to. A tam má scénu s My Lady Vintrovou a píše takový vzkaz do Anglie brkem, takovým tím husím brkem, na pergament, že ho to složí, dají to. A kolegyně Hrdinová to složený vzala a takhle si to dala za zánětří. A Miloš Kopecký na jevišti povídá, tam si to nedávejte, tam vám to každý najde.
2: Chci, abyste se zachvíli, když jenom zaslechnete moje jméno. Když jenom zahlédnete daleký odlesk požáru, které jsem kdysi založil. Když jenom zaslechnete píseň o činech, které jsem páchal, páši a páchati budu.

me kýmesl, vyhrál sásku, nic mu nelze dosvědčit. Jednou změnil požár v Soho, půlnoc temnou, denní jas. Podezřelí bylo mnoho.

Je to tak, dobří herci vždy uměli také dobře zpívat. On to jaksi patřilo a patří k profesi. Poetická duše Gabriely Vránové proto krásně ladila jak s lidovkami, tak třeba se šansonem. Ostatně přesvědčte se sami.

než se v řece vír otočí, když se valí příval, než dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál, než zvedneš své obočí, když si pohledáš.

limonády? A proč nám už nestačí, že je náš cit vůbec živ?

0: Jiří Cízler byl vynikající herec, režisér, interpret, hrál na řadu nástrojů a výtečně komponoval. Tentokrát vám ho nenabídnu v duetu s Luďkem Nekudou, ale v sólu pro ostravskou televizi v pořadu Čárda. Podobně jako u Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka a jejich Vody voděnky s Hankou Ulrichovou, i tady byste těžko uvěřili, že tohle není lidovka.
1: Kolikrát jsem místo smíchu zpíval žalem, víš, tak to někdy bývá. Kolikrát jsem pro nic všechno ztratil málem, víš, tak to někdy bývá. Kolikrát jsem lásku získal bez nesnází, víš, i tak to někdy bývá. Kolikrát

jsem nesoufal, tak tolikrát jsem žil. Vždyť může přijít jen to, co má se stát. A co za noci den může se ti zdát.

Po jednom nepříliš vydařeném zájezdovém představení se ozval za oponou v hledišti velmi sporý potlesk. Tak vidíte, přece se to někomu líbilo, hlesl jeden z protagonistů. Ale houby, to fackou kulturního referenta. Já ale věřím, že všichni herci, kteří vám dnes zpívali, u vás obstojí. Naše představení končí a než to oficiálně potvrdí i mistr Josef Kemmer, dovolte, aby vám František Novotný s hlubokou úklonou poděkoval za pozornost. Za týden hrajeme zas, tak přijďte pobejt. Buďte blaženi a přeji vám i to, co jsem v úctě napsal Janě Hlaváčové a Luďku Monzarovi. Až na Forbíně let se jednou budem klanět, ať je to s květinou a s pískotem to není. Ať režisér tam z hůry nemá nikdy co hanět. Ať je to dobré, slušné představení.

Mečník má v erbu klíč, tak zahradník má zem.

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinerové nazvanou Čarovné prstýnky a v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasové hře Žila Verna nazvané Tajemný hrad v Karpatech. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Na toulkách českou minulostí se potkáváme po 314. A je to schůzka, v níž se zase k něčemu schyluje. Já bych řekl, že v naší minulosti nacházíme dvě standardní situace, když se k něčemu schyluje a když se něco děje. Před rokem 1547, tedy před tím rokem, ve kterém u nás mohli propuknout oslavy 20. výročí nástupu Habsburku na trůn, kdyby se ovšem tenkrát cosi takového drželo, tak tedy před oním jubilejním rokem se schylovalo. To, k čemu se schylovalo, to byla vzpoura. A proti nikomu menšímu, než byl šéf státu, král Ferdinand, toho jména první.
0: Ivana Valešová.
2: František Derfler.
3: Igor Bareš.
1: A Josef Veselý, to jsou zase jména průvodců tímto seriálem. Na motivy knih Petra Hory Hořejše, její pro druhý program Českého rozhlasu, připravujeme v Českém rozhlase Brno, a to za režie
4: Jaromíra Ostrého.
2: Toho léta 1546. prve, nežli se začala válka v říši, kterou Karel toho jména pátý proti kurfiřtu saskému a jeho spojencům zdvihl, narodilo se dítě v nějaké vsi v zemi franské, na jehož to břiše, když z života matky své vycházelo, nalezen jest nůž, kterýž vzhůru čnil ostřím a střenkou v břiše vězel. A ta pomalu též z břicha jeho vyňata byla. U čehož všichni soudili, že jest to války domácí a sousedů spolu sebe mordujících jisté znamení.
1: Nějaké to špatné znamení se v Evropě ukazovalo v jednom kuse. Tuto byl nůž v útrobách, onde kometa na obloze, popřípadě ryba s lidskou hlavou na způsob mouřenína, a všechna tato a ještě další znamení nevěštila nic dobrého.
3: Stěží mohla něco jiného věštit, když se nějaká ta válka vyskytovala prakticky nepřetržitě.
0: V době pro naše vyprávění právě aktuální to byla zrovna válka Šmalkaldská.
3: Habsburkové?
0: Bratři Karel a Ferdinand.
3: Si totiž smlouvami zajistili mír s Francií a s Tureckem.
0: Nikoli snad proto, aby byl mír, nýbrž aby se mohla uskutečnit jedna dobře naplánovaná válka.
1: Postrádá-li někdo na této vědě logiku, pak se musí z historie poučit, že o mír se většinou bojovalo proto, aby v zápětí vypukla nějaká další válka.
0: Ku příkladu Šmalkaldská.
1: Již podruhé tuto podivné přídavné jméno padlo. Šmalkaldská. Po jakém Šmalkaldu dostala jméno?
3: Po Šmalkaldském spolku.
1: Aha. A to bylo co?
3: Sdružení, které sjednocovalo německá knížata a některá říšská města.
0: Jejich společným jmenovatelem bylo přestoupení k protestantismu.
1: Jméno dostal ten spolek po...
3: Po městě Šmalkalden u Durinského lesa.
0: Právě tam byla uzavřena luteránská dohoda proti panu císaři.
3: Což se témuž, tedy císaři, hrubě nelíbilo.
0: A když už se mu to tak moc nelíbilo, tak se rozhodl, že s těmi šmalkaldskými něco udělá.
1: Ta otázka se přímo vnucuje. Co?
0: No to se ví, že s nimi zamete.
1: Říkal si Karel.
0: Říkali si oba i s bratrem Ferdinandem.
1: Jakože Habsburkové v té Evropě udělají pořádek takový po Habsbursku.
2: Před bouří všechny strany sbírali své síly.
1: Popisuje tu předbouřkovou situaci francouzský historik a vynikající znalec českých dějin Ernst Denis.
2: Karel V. stárnul a nemohl tudíž déle odkládat úlohu, které se vyhýbal posud, totiž pokořit odbojníky. Pokud protestanté nejsou přemoženi, všechen jeho úspěch vydán jest náhodě. Porážkou jejich Habsburkové se zmocní světa.
3: Začátkem léta roku 1546. se císařsko-královští sourozenci sešli v Řezně.
0: probrali všechno možné.
3: Ale hlavně podrobnosti společného postupu proti Luterovým přívržencům.
0: V té době zasedl v Českém království zemský sněm.
3: Ten měl podle králova očekávání schválit mimořádnou válečnou berni.
0: Leč neschválil.
1: A proč pak to?
0: Inu, kocour nebyl doma, myši měli pré.
1: Prosím?
0: Ale no tak, Ferdinand byl za hranicemi a naši domácí páni se postarali o to, aby jednání o takové veskrze nepříjemné věci...
1: Jakou berně neboli daně bezesporu jsou, což platí do dneška?
0: Aby ta jednání ztroskotala ještě dřív, než pořádně začala.
2: Právě v té době naskytla se vhodná příležitost, kdy stavové čeští mohli dobýt svobody náboženské a pomstit se Ferdinandovi za jeho úchvaty.
1: Úchvaty měli čeští pánové Ferdinandovi velmi za zlé.
2: Zda se tedy svobody oné nechopit? Zda nečinnost není rozhodnutím nejnebezpečnějším? Jestliže katolíci zvítězí v Německu, jaký osud hrozí Čechům?
3: Mezitím se události začaly hrnout jako lavina do horského údolí.
0: Na podzim toho roku 46. potřeboval Ferdinand uskutečnit podpůrnou vojenskou akci z Čech do Saska.
3: Povolal proto hotovost ke Kadani a pokoušel se ji přimět, aby se vydala do pole.
0: Většina oddílů však odmítla.
3: Zbytek vojska sice zůstal poslušen, ale v Sasku toho moc nepořídil. Vlastně operoval jenom v oblasti tamnějších českých lén.
0: Žádné nepřátelské posádky se tam logicky nevyskytovaly, takže s obsazením nebyl problém.
3: Ostatně, jakmile se v kalendáři objevilo magické datum 11. listopadu,
1: ohlásili Češi, padla.
0: Tak nějak.
3: Vojsko se Ferdinandovi doslova rozložilo pod rukama.
0: Všichni ti původním povoláním sedláci a měšťané narukovaní do stavovských oddílů využili toho, nač měli právo, zbalili se a hajdy domů.
1: Co taky v zimě? Přece nebudou, nedej bože, bojovat mimo sezónu.
2: Vojáci byli přemlouváni od emisarů protestantských. Ferdinand neohrožuje Sasko, nýbrž Čechy. Zda Čechové vlastníma rukama zahubí svobody své vlasti. Některé voje ani nechtěli opustit Kadaň. Jiné zase odpírali překročit hranici. Vzhledem k této obecné neochotě král konečně toto neužitečné vojsko rozpustil.
3: Což jsou poněkud silná slova.
1: Protože, jak jsme si už řekli, ono už nebylo prakticky co rozpouštět.
2: Nikdo z Čechů už nechtěl táhnout proti kurfiřtovi Saskému.
0: Který byl vůdcem šmalkaldského spolku.
2: Proti tomu kurfiřtovi, který s poddanými svými pod obojí způsobou přijímal a tudíž z Čechy v náboženství nemálo se srovnával a toho učení obhajoval.
1: Kdo pak to napsal?
3: Sixt z Otrsdorfu.
1: Němec?
3: Navzdory svému cize znějícímu jménu i příjmení Čech, pražský měšťan, dokonce kancléř starého města pražského, vzděláním právník. Ostatně napsal nám toho víc.
2: Ti, kteří na úřadě Končelském jsou, v ničem jiném sousedy nepředčí, než samým toliko úřadem. A podle toho, že jim možno není sobě rovným rozkazovati, aby kdo na vojnu táhl. Neboť prý by jim každý odpověděti mohl, že nepotáhne, ano, na ně mohl by podati, aby ten, kdož tak rozkazuje, sám tak učinil a na vojnu táhl.
3: Ono se prostě Čechům do té vojny nechtělo.
1: Nikterak se jim nedivím.
3: Ferdinand však na ně vyzrál, tedy aspoň si to myslil.
1: Ano. A co jim provedl?
3: Vydal v lednu mandát.
0: V tom lednu?
1: To už byl, jestli tedy dobře počítám, rok 1547.
0: Správně, tak v lednu svolával Ferdinand českou vojenskou hotovost znovu.
3: Byl v tísni.
0: Spěchal.
3: Nemohl riskovat prodlení. Nečekal proto na povolení zemského sněmu.
0: A vydal rozkaz k mobilizaci sám.
3: Formou královského mandátu.
1: To mohl?
3: Aby tento krok jinak protiústavní ospravedlnil, kryl manévr záminkou, že vojsko saského kurfiřta vtrhlo na území české koruny do Lužice.
1: Ještě jednou se ptám, to mohl?
3: No.
1: Tak mohl nebo nemohl?
3: Sasové do Lužice skutečně vtrhli.
1: Takže mohl.
0: Jenomže on Ferdinand velkoryse přehlédl jednu věc.
3: Vůbec se neobtěžoval svoláním zemského sněmu.
0: A ten v tomto případě svolat prostě musel. protože pouze a jenom zemský sněm mohl vyslovit souhlas s užitím domácího vojska.
3: Mimořádnou pravomoc osobně disponovat brannými silami země přiznával zákon králi jen pro situace krajní nouze, pro čas kritického ohrožení země.
0: A to pouze do 11. listopadu.
1: Tedy do svatého Martina, jak už dobře víme.
0: Po tomto datu nesměla být zemská hotovost už v poli.
3: Ferdinandova snaha nerespektovat zemské zvyklosti se proměnila v něco jako, no ano, referendum.
0: V něm dali čeští politikové najevo jednoznačně, co si o praktikách svého krále myslí.
3: Ferdinandův krok si vyložili jako do nebe volající nezákonnost.
0: Mezi námi, v Praze už dávno měli té Habsburkovy arogance plné zuby.
1: Takže teď Džbánek s českou trpělivostí přetekl.
0: Doslova se přelil.
3: Na shromaždiště zemské hotovosti u Litoměřic dorazila jenom hrstka vojáků.
0: Za to jsem přicestoval celý zástup zemských předáků.
3: Ti projevili náramný zájem všechny ty události posledních týdnů s panovníkem, jak se patří projednat.
0: Se svým jednoznačným záměrem se ani moc netajili.
2: V zemi vření vzmáhalo se víc a více. Pověsti kolovaly nejpříšernější. Žoldnéři táhnoucí královstvím svými výhrůžkami šířili nepokoj. Po kacířích a buřičích německých dojde prý na Čechy. Za krátký čas se pobrodí v krvi českého národa. Zadarmo budou mít v Čechách jeho domy, ženy a dcery.
1: Autorem tohoto svědectví je opět Sixt z Otrsdorfu.
2: Na tyto hrozby měšťané odpověděli skutky.
3: Kdybychom bez obecného sněmovního snesení tomuto mandátu své povolení dali a podle něho se zachovali, již svobody netoliko naše, ale i všeho tohoto království by klesly a sněmové obecní starobilí zahynouti by museli a my všichni obyvatelé tohoto království ze všech tří stavů horší bychom byli než sedláci, kterýchžto jejich pán mimo vyměřenou věc k ničemu nepotahuje a potahovat nemůže a ani podle spravedlnosti nemá.
1: Jak pak na to reagoval Ferdinand?
0: Chytře.
1: Což znamená jak?
0: No, udeřil na strunku letitého záští proti Německu.
2: Předešle, když do království jacísi vpádové od Němců se dáli a oni nejmenší ves neb městečko sebrali, tu předkové vaši hned vzhůru byli a všickni toho bránili. Neb o Češích to slyšáno, že se jich všickni co čertů báli. Ale vás se již žádný nebojí, neboť vy co babi bojíte se těch, již to není se co báti a majíce vy před nimi býti, doma zůstáváte. Jaká vaše poctivost bude, když byste nejprve pána svého a potom jiné v tom opustili? Toho zdravě u sebe považte.
1: Živě si dokážu představit, že podobným výrazivem hecuje český trenér své svěřence před důležitým zápasem na mistrovství světa.
3: Jenomže Ferdinand nebyl hokejový trenér.
0: A to, co se hrálo ve střední Evropě, rozhodně nebyl šampionát.
3: Ferdinandovo hecování české uši neslyšeli.
0: A tak mu nezbylo nic jiného,
1: než platnost svého problematického mandátu odvolat.
0: To skutečně udělal.
3: Ale okamžitě se snažil svolat zemskou hotovost jenom na základě vlastního rozhodnutí.
1: Kdo vyhrál?
0: Nikdo.
1: Takže kompromis.
3: Tažení po Ferdinandově boku se účastnilo několik žoldnéřských sborů společně s vojskem malé části šlechty a tří měst.
1: Jakých?
3: Plzně, Českých Budějovic a Ústí nad Labem.
0: Zároveň však Ferdinand oficiálně uznal jakoukoliv pomoc ze strany stavu.
3: Za dobrovolnou akci jednotlivců.
2: Ve skutečnosti byla už zahájena revoluce. Ferdinand nepřeháněl, když o něco později vytýkal stavům, že se chovali, jako by království české bez krále bylo a jim k spravování a k vladařství náleželo. Osoby, které chtěly mírnit hnutí, brzo byly zatlačeny. Hanopisy byly stále prudší, shromáždění bouřlivější, řečníci smělejší. Bouře se posílila příchodem pánů, kteří vracejíce se od Litoměřic byli ještě velice rozníceni částečným svým úspěchem nad králem.
1: Zkrátka, jak už jsme tu pověděli na začátku, schylovalo se nám to, schylovalo. Brzy přijdou úchvaty.
3: U Litoměřic se upekl ještě mezi Čechy a Ferdinandem kompromis.
0: V Praze to bylo něco dočista jiného.
3: V únoru tedy zástupci Starého a Nového Města uzavřeli obranný spolek proti králi.
0: Brzy se k němu připojili i někteří šlechtici, kteří se hlásili k pronásledované jednotě bratrské.
1: To si ovšem nemohl Ferdinand nechat líbit.
3: Taky si to líbit nenechal. V jeho očích to byl jednoznačný akt
1: vzpoury.
3: No, něčeho takového.
0: Pražané se rozpomněli na všechny křivdy skutečné
3: i ty domnělé,
0: kterých se panovník na nich dopustil.
3: Tak například českobratrští šlechtici zdůrazňovali, jak byli perzekvováni, když se panovník odvážil vůči jednotě a konfesi bratří.
1: A výsledek toho všeho?
3: Ne.
1: Jaké ne?
3: No, prostě ne.
1: Ne. Chápu. Já jenom, co to ne mělo znamenat.
3: Dost bylo poslušnosti.
1: Jo, takhle.
3: Nyní přišla chvíle, kdy Habsburg stojí před vojenskou porážkou a diktovat budeme my.
1: On stál Ferdinand před nějakou porážkou?
3: Skoro.
0: Habsburg totiž měl teď na svém krku...
1: Na svém husím krku, jak jsme si ho již popisovali?
0: No, měl na něm jeden malér za druhým.
3: Jakoby nestačili ti vzpůrní Češi.
0: Saský kurfiřt porazil v bitvě u Rochlice císařova braniborského spojence.
3: Jeho vojsko v zápětí vstoupilo na české území a obsadilo Jáchymov a Přísečnici.
1: A tohle byla voda na český mlýn.
3: Rebelie.
0: Povstání.
1: Českého národa?
0: No tak celého národa snad ani ne.
3: Ba ani velké jeho části.
1: Žádné zástupy lidových mas?
3: Žádné, jenom stavy.
0: Tedy šlechta a měšťanstvo.
3: Jinými slovy, povstání izolované.
0: Tedy svým způsobem sice pochopitelné.
3: Ale spíše spiknutí privilegovaných špiček společnosti.
1: Takže revoluce elity. V našich dějinách to nebylo ani poprvé, ani naposled.
2: Stavové svolali veřejnou hotovost zemskou. Vojsko se scházelo zdlouhavě bez nadšení. Vůdcové bázliví a vojáci nedostateční. Výmluvnými manifesty nebyla zastřena skutečná slabost. Ohromná většina šlechty se postavila proti Ferdinandovi. 1738 pánů a rytířů přiložilo pečeti své k zápisu jednoty, ale zdálo se, jako by tímto úsilím se vyčerpala jejich síla. Ze zemí vedlejších nepřicházela žádná pomoc. Těžký to trest za sobeckou politiku stavů českých. Moravané, souce spokojeni nerušenou svobodou náboženskou, ani se nehnuli. Slezané nacházeli se právě v jedné ze svých častých zoufalých krizí proti Slovanům. Jejich horlivost pro reformaci se jevila toliko jako zdlouhavost, s jakou svá vojska posílali Ferdinandovi. Jedině města Lužická poslala některé posily saskému kurfiřtovi. Kdyby protestanté byli projevili poněkud odvahy, král by byl ve velikém nebezpečenství. Zakročení velitele pluha s vojskem, jakkoliv nedostatečným, bylo by způsobilo nedozírné následky. Saský kurfiřt ho žádal o součinnost. Císař Karel V. postoupil až k Chebu, jeho bratr Ferdinand mu vytáhl naproti. Společný útok Čechů se Sasy byl vážnou zárukou úspěchu. Pluch nechtěl postoupit bez písemného rozkazu českých stavovských direktorů a tito jsou se jati pozdní úzkostlivostí neodvážili se ho bát. Král bez překážky a bez vážného znepokojení se spojil se svým bratrem. Osud odboje byl rozhodnut. O měsíc později, 24. dubna 1547. roku, byl kurfiřt saský u Milberka na hlavu poražen a zajat.
1: No a měli jsme to.
3: To jsme tedy měli.
1: Vítězný Ferdinand mohl přicestovat do Čech.
3: To mohl a skutečně si to nenechal ujít. V čele vojska a v doprovodu svých spojenců přibyl do Litoměřic.
0: Tady přijímal zástupce stavu, kteří ho horlivě ujišťovali o své věrnosti a oddanosti a loajálnosti.
1: Až za hrob.
0: A přitom tiše přemýšlel, jak vzbouřence potrestat.
1: Jak?
3: Exemplárně.
0: Prostě, aby si kdokoliv příští nechal raději zajít chuť.
3: Hodně z Ferdinandových plánů naznačila skutečnost, že odmítl přijmout posly královských měst.
0: Královská města odskákala od boj opravdu těžce.
3: Panovník je mimo jiné podřídil přímému dozoru vlastních richtářů a hejtmanů.
0: Omezil v nich pravomoci cechu.
3: Zabavil jim značné množství městských statků a důchodů.
0: A taky zrušil četná měšťanská privilegia.
3: Prostě provinili jste se, holoubkové. No tak pikejte, pikejte, pikejte.
0: Ale ještě tu bylo hlavní město, Praha.
2: Já ani lid můj nijakého nepřátelství nezačneme, ale jestliže vy začnete, tím hůře pro vás. Konec to vezme zlý.
3: Není divu, že Pražané to raději vzdali.
0: Ferdinand neznal slitování.
3: Praha se musela rozloučit se zápisem své jednoty a vydat všechny listiny, které s ním měly něco společného.
0: Odevzdala své zbraně, vojenské zásoby, statky i důchody.
3: Zavázala se platit stálou daň z piva a sladu, takzvané posudné.
0: Předložila všechna privilegia, která měla od dřívějších králů k revizi.
3: Do roku 1547. byla jakousi republikou, ve které platila královská moc jenom omezeně. Teď jí byla většina výsad odňata.
2: Napříště Praha jsouc zbavena velikých svých statků, zničena těžkými břemeny, připravena o nejpotřebnější důchody, přestala být metropolí království, střediskem měšťanstva českého, duchem a vzorem druhých měst. Později tento těžký odsudek byl v některých kusech zmírněn. Ferdinand usiloval ne o její zkázu, ale o pokoření. Své rány však vedl dost obratně, aby nebylo možné plné obnovení. Praha nikdy nepozbyla vší důležitosti, jakou jí zabezpečovalo její obyvatelstvo, bohatství a upomínky její historie. Ale dny její slávy a moci minuly navždy. Hlavní město Království českého se účastní revolucí, ale nevede jich více.
1: Sixt z Ottersdorfu, který se odboje proti králi aktivně účastnil, si o té době s hořkostí poznamenal.
2: A těchto časů jsme se dočkali, jichž se předkové naši skrze zvláštní zjevení boží strašili a hrozili škouce, by i Pán Bůh všemohoucí jejich životem prodlítě ráčil, že v tom světě déle býti nechtějí a nežádají.
1: Města dostala na pamětnou. A co páni, ti si přece taky v tom povstání omočili.
3: Někteří pocítili, jak se Habsburg dokáže mstít.
0: Mnohé z nich postihly konfiskace majetku.
3: Jiným byly jejich statky proměněny v pouhá královská léna.
1: Jakože v pronájmu?
3: No, tak nějak. Směli je nadále užívat jenom díky panovníkově libovůli.
0: Řadu šlechticů čekalo domácí vězení.
3: Nejhorší důsledky postihly jednotu bratrskou. Ferdinand zahájil hned na podzim roku 1547. systematické pronásledování jejich stoupenců.
0: V té době však bylo i potom nejhorším.
2: Za obecného pohnutí a postrachu sešel se s ním svolaný od Ferdinanda, aby vyslyšel stížnosti stavů. Před samým jeho zahájením 4 osoby byly popraveny na náměstí Hradčanském 22. srpna roku 1547. Proto se sněmu dostalo názvu Krvavý sněm.
3: Popravení nebyli čelnými vůdci proti habsburského povstání, ale naopak osoby méně významné, které postrádali vlivné přímluvce.
1: Neměli prostě protekci.
2: Mezi oběťmi byl i dvorský richtář královský Jakub Fikar z Vratu. Milosti králově odporučoval se vším. Svým stářím bylo mu 70 let, obecnou svou vážností, službami králi prokázanými, svým pravověřím, nezúčastnil se odboje, leda aby utišil mysli, Pražanům radil ke vzdání se, za krize nebyl ve městě, a to bylo právě proviněním, za něž pikal svou smrtí.
1: Asi nejsem sám, kdo nechápe, zač byl tedy vlastně popraven.
2: Jsa jakožto hofrichtéř královský přísežným úředníkem.
1: Tento rozsudek provolával Byřic na popravišti.
2: A maje zvláštní přísahu podle té jestce nezachoval a králi o tom, co se v Praze dálo, nic neoznamoval, ano v nejpilnější čas pryč z Prahy odjel.
0: Všichni úředníci současní i budoucí dostali od Ferdinanda výstrahu.
3: Král se spoléhal nejen na jejich poslušnost, ale i na bdělost a oddanost.
2: Veškeré kolísání jest odpadlictvím a všeliká nedbalost zločinem. Stavové takto varovaní bez rokování přijali všecky předlohy královské. Všecky kusy sporné byly rozhodnuty v prospěch moci panovnické. Jednota braná a všeliké zápisy postraní byly zakázány pod ztrátou hrdla. Pravomoc soudů královských rozšířena. Dědičnost koruny v rodě Habsburků znovu prohlášena. Ustanoveno, že jmenování nejvyšších úředníků a členů nejvyššího soudu zemského náleží králi samému s radou úředníků zemských. S němi obecné a sjezdy krajské budou se konat toliko, když svolá je král. Všecky úchvaty připravované po 20 let obezřelou a vytrvalou politikou takto slavně byly přijaty od sněmu. Stavové uznali svou porážku a pokořili se před šťastným protivníkem. Moc královská byla posílena. Nic napříště nebude překážet Ferdinandovi, poněvadž zcela pokořil království české.

0: Války českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Ať si kdo si, tak si krásná, že se nechci

0: háčku samozřejmě do tebe.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

chvíli, jen jim srazil hlavu se mnou na oslavu, sjezdil všechna zádadlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za kapsu.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den vám všem, kdo jste si Tandem naladili, přeje i dnes Jan Rosák. No a dneska mi bude dělat společnici velice energická dáma, se kterou jsem se v Tandemu naposledy viděl v roce 2007, strašně to letí. A už tehdy mi prozradila, že studuje nejrůznější horoskopy, navštěvuje kartářky, dokonce velmi často sáhne po kartách sama. Tenkrát si nechala udělat i astrologický rozbor, který prý pro ni vyzněl velmi příjemně. Takže se jí já, pochybovač nad všemi věcmi ezoterickými, dneska zeptám, jestli se tenhle horoskop opravdu naplňuje. Pozvání do Tandemu přijala zpěvačka Hanka Křížková. Já tě vítám, Hanko.
3: Ahoj, Hanziko.
2: Splnilo se všecko?
3: Skoro se splnilo, ale já jsem takový optimistický člověk, takže když se něco nedaří, tak já se snažím to tak neprožívat, a když se něco daří, tak o to víc to prožívám.
2: Velice správně, velice správně. Nic není úplně jednoduché, dáme všemu prostor hned po písnice.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Ano, slyším, Johnny slyší. Jsem si tu písničku nechal zaspívat pro sebe, pro Johnnyho, ano, od Hanky Křížkové. No a navíc je příjemné to, že to je v podstatě z tvé nové mladé tvorby.
1: No, je to z posledního alba, jak asi voní štěstí.
0: Kdy jsi ho natočila?
1: Před 3 lety.
0: No, tak víš.
1: Takže pořád vlastně ještě jako pracuju s tímto albem na koncertech.
0: Jasně. A to zapadá do toho našeho mezidobí v podstatě 5letého, když...
1: To je ale ostuda, to je ostuda, že si mě sem nepozval.
0: Ale tak prostě nepozval. Ty víš, že to s tím pozváním není tak jednoduchý, protože ty si taky nemohla někdy. Takže no, jsme rádi, že se to nakonec povedlo.
1: Ano.
0: A že tohleto mezidobí teď můžeme překlenout a vyplnit informacemi. Je to na tobě, prosím tě tak. Kromě toho, že jsi natočila tohleto nové album, jak se jmenuje?
1: Jak asi voní štěstí. A je to vlastně autorské album Rudy Kubíka, mého letitého kamaráda, herce, textaře. Takže on napsal všechny písničky, všechny texty. Takže jsem z toho měla radost, protože práce s tím byla velmi příjemná, i když někdy jsme se pohádali.
0: A jak jste pracovali, prosím tě, takže ty jsi se s ním sešla, řekla se mu třeba některé věci, které se u tebe třeba dějí, udály a tak, a on z toho vycházel?
1: Jak u kterých? Pokud jsme dávali texty autorům, jako třeba Maláskovi, Kumžákovi a tak dále, tak jsme si řekli, o čem by to asi tak mohlo být, a Ruda už na tom pracoval. Potom vždycky něco přines, já jsem mu popřípadě vynadala, nebo jsem mu pochválila, nebo jsme se pohádali, nebo jsme zkrátka jako zkoušeli najít nějakou střední cestu. A pokud je to písnička převzatá, tak tam se musí nechat přeložit, nebo si to přeložíme a musíme vycházet vlastně z podstaty toho textu. Takže tam nemůžeme až tak jako dělat si svůj text, jak si zachceme.
0: No,
1: si
0: tak jsou i takové případy, kdy textaři prostě cizí písničky, nebo myslím, že zahraniční písničky, pojali úplně po svém a dali jim úplně...
1: Ale to už se teďka nesmí, protože...
0: Nesmí,
1: jako, což smí, ale pokud to chceš vydat jako na desce, na nějakém nosiči, tak musíš mít schválení od toho autora. Takže ten český text musíš přeložit do angličtiny a musíš mu ho zaslat nebo na vydavatelskou firmu. A pokud oni to neschválí, nedají tě takzvaný práva, tak si nahranej.
0: Aha. No, ale kdo dělal muziku?
1: Muziku tam mám hodně, převážně z autorského pera a Ali Pugačevi, což je velmi zvláštní, nebo z jejího repertoáru. Já jsem asi před 6-7 lety jsem zhlédla čirou náhodou její koncert, live koncert na DVDčku a úplně jsem padla mi čelist z toho.
0: Ale Pugačeva už taky není juniorka úplná.
1: Už ne? Není juniorka, už jako si není ani podobná.
0: Fakt, jo.
1: Ale tak má peníze, že? Má na to jako, proč ne? A musím říci, že její koncert se skládal ze dvou částí. Jednou to byly takový ty typické ruské popové písničky, které mě nějak moc neoslovily, ale druhá část byly šanzony. A ona si to i sama zrežírovala a mě to úplně dostalo. Měla tam písničky jednak od sebe, jednak od Vysockýho, takže já jsem vlastně 5 písniček od ní převzala. Mám radost, že mě to vlastně dovolili. Dokonce jsem, moje deska je v muzeu Vysockého. Od té doby mám docela velký fanklub v Rusku a na Ukrajině.
0: A víš třeba Pugačeva, že zpíváš její písničky taky?
1: To nevím, to asi ne. Možná, jestli dostává nějaký jako z toho... Je to možný, ale to až tak daleko nevím.
0: No, ale já ti něco řeknu. Mohla by být ráda.
1: No, je.
0: Jo, jasně, že ty písničky tady takhle hezky děláš.
1: Ano.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě.
1: Až se v bílém půjdu
2: na... Já ti přeju zase ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu na...
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jen.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem Tandemu je Hanka Křížková, která už byla v našem pořadu dokonce hned dvakrát, ale už ta poslední návštěva je tak letitá, že je mi až hamba. No ale, jak říkám, rychle to napravujeme. Už jsme si popovídali o tom, o nové desce. Teď si popovídáme o tom, co děláš taky třeba na scéně. Víš, já, když host přijde k nám po třetí, tak se ptávám na takové téma, které mě hodně zajímá. To se tě teď ptám přímo, Haničko. Co ty si v životě ještě nestihla a ráda bys to napravila?
2: Je, to je spoustu věc, je.
1: No, já si myslím, že to můžeme dokonce i propojit s tím, co teď děláš, protože já vím, že ty jsi kdysi chtěla na Damu, chtěla si být herečka.
2: Ano, chtěla se být hlavně herečka, chtěla se být filmová herečka, divadelní herečka.
1: No, ale tak z části se ti to splnilo.
2: Z části ano.
1: Divadelní herečka seš, dokonce jsi si zahrála a hraješ v Činohře, jestli se nepletu.
2: Ano, no? I v Činohře, i dokonce takový, jako když divák nemrkne a neodejde si pro kávu, tak hraju asi ve třech filmech. Tam mám takovou opravdu pidi roli. Ve filmu Doktor od jezera Hrochu, od Zdeňka Trošky, potom Andělská tvář. To je taky troška. A potom jsem ještě hrála v seriálu Ošklivka Katka, kde se mi moc líbilo. Lidi se u toho dokázali pobavit, protože tam vlastně nešlo o život. Nebyly tam žádné vraždy, žádné úmrtí, žádné deprese. Zkrátka to bylo o životě normálních úřednic a já jsem byla jednou z nich.
1: Takže díky Zdeňkovi Troškovi si trošku taky zahrál ve filmu, že jo?
2: Trošku, ano.
1: No a teď teda, vlastně ty už si to napravuješ, to, co si nestihla v tom úplném nejranějším mládí. Takže teď se dostáváš na scénu mnohem častěji. No a tím jsme vlastně u muzikálů. To znamená i u těch, které si nastudovala a hraješ, anebo si hrála v tom pětiletém mezidobí. Takže pojďme
2: pět let je velká doba, jo. To nevím, jestli si na všechno i vzpomenu.
1: No a muzikál třeba, dejme tomu, se hraje třeba rok, dva taky.
2: No to je pravda, ale je jich pochopitelně více. Ale v těch pěti letech určitě to byl v divadle Hibernia muzikál Baron Prášil.
1: My jsme si tam spolu taky zahráli.
2: Tam jsme si tam, ve Švejkovi jsme si tam zahráli spolu. Potom jsem tam teda, jak říkám, hrála Baronu Prášil, kde se mi splnil sen poprvé v životě a naposled jsem hrála princeznu.
1: Prosím
2: takovou přistádlou, ale princeznu, protože jsem vlastně, my všichni, co jsme tam účinkovali, tak jsme hráli ve všech vizích Barona Prášila, takže já jsem si zahrála Kateřinu Velikou, zahrála jsem si zkrátka princeznu, zahrála jsem si Venuši, zahrála jsem si spoustu rolí, což bylo hrozně krásný.
1: Jsi šla z kostýmu do kostýmu, to herečky rády.
2: No, to bylo hrozný fofr, dokonce někdy jsem měla i dva kostýmy na sobě, dva korzety a kdo měl někdy korzet na sobě, tak že ví, že už to je šílený a mít dva je ještě větší šílenost a k tomu mít pětikilovou loď na hlavě, tak což je ještě větší šílenost. A nicméně jsem ten muzikál měla ráda, protože byl velmi úsměvný. Potom v hudebním divadle v Karlíně hraju v muzikálu Carmen, kde hraju krásnou roli vědmy, která se tak jakoby plouží po pódiu, čím pomalej, tím lépe a mám krásný song, který vlastně jako prochází celým muzikálem. Vždycky je to s jiným textem, ale je to vlastně stejná melodie. Dále tam jsem nastudovala nedávno muzikál Vražda za oponou, kde se alternuju s Ivanou Chýlkou. Je to vlastně hlavní role toho muzikálu ženská. Je to paní producentka, rázná ženská, která miluje divadlo. Moc tu roli mám ráda.
1: A ještě taky, abychom nezapomněli, tak taky v Popelce.
2: No ano, a to teďka právě ten bombónek přichází na konci a to je muzikál Na ledě, už v mém životě třetí. První byl Mrazík, druhá byla Roma Julie Na ledě a teď je Popelka Na ledě, kde hraju Macechu. Vlastně tenhle muzikál, tenhle takovýhle produkt, což se znamená, že herci a bruslaři se setkají na jednom prostoru, vymyslel Jindra Šimek, pan režisér, pan producent. No a já jsem ráda, že vždycky mě v tom obsadí, protože jsem jeho letitá kamarádka a pomáhám mu pochopitelně při přípravě.
1: No, on tě neusazuje jenom, protože jsi kamarádka, on tě usazuje
2: ale hlavně
1: proto, že jsi dobrá, pozor. Teď si to dokážem jednou hezkou písničkou.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: to je velice negativní postava. To je to tam
1: no tak je to macecha, tak nemůžu být hodná. Jsem hodná ke svým dcerám.
0: ale ne k Popelce.
1: No k Popelce ne, to ani nejde.
0: Nesmíš, to máš, to po, nejde. Máš to v popisu role. Kdo to napsal vlastně?
1: Muziku napsal Petr Malásek, úžasnou muziku. Musím říct, že někdy i docela těžkou, že jsou tam intonační hody, ale nicméně krásná a podpořil tu muziku krásnými texty Vaše Kopta, takže z toho máme velkou radost.
0: Poslyš, macecha, předpokládám, aspoň nepodezírám tě z toho, protože vím, že jsi hodná ženská, hodná osoba a v jádru jsi taková laskavá. To není určitě tvoje hrdinka, tvého srdce.
1: No to není moje hrdinka, ale mně se dobře, ale sám víš jako herec, že jako se dobře hraju takovéhle role.
0: Ale já se ptám záměrně s jasným úmyslem, protože se tě chci zeptat, kdo v tom případě je opravdu hrdina tvýho dětství. Myslím, víš, takový ten literární, nebo filmový, nebo televizní. No?
1: Jako to je docela dost těžký, protože jsem četla pochopitelně, žila jsem v období, kdy vlastně byla zakázaný foglar, takže já jsem žila ve foglarovkách, milovala jsem zkrátka rychlé šípy, milovala jsem vůbec taková ta chata v jezerní kotlině, takový ty čundry. A...
0: Kdo z těch pěti chlapců ti byl nejblíž šípu. Jenom tak, víš, protože to je taková sociologická studie.
1: Já si to teď moc nepamatuju, teď mě to takový jako tak třeba komický Mirek Dušín, Červenáček, Rychlonožka,
0: Jindra Hojer,
1: no, Jirka Hojer,
0: Jarka Metelka,
1: no. Já nevím, já si myslím, že každý měli něco, nevím, nebyla jsem asi fanoušek nějakého jednoho jenom. Jako líbilo se mi to jako celek, vůbec ty foglarovky se mi hrozně moc líbily. Potom jsem měla ráda staré filmové pohádky, které mám ráda dodnes. Pyšná princezna, princezna se zlatou hvězdou, na čele kdo by je neměl rád, jo, to je klenot vlastně naší filmotéky. No a měla jsem ráda a mám ráda staré filmy z 30. 40. let s Oldřichem Novým a jako moc se mi líbila taková ta doba, že vy pánové jste byli takový gentlemani, nebo v té době byli gentlemani. Nechci říct, že ty nejsi gentleman, ale jako...
0: Já ti ale rozumím.
1: V té době to zkrátka jako bylo takový trend, zkrátka samozřejmost. Teď to taková samozřejmost.
0: Aspoň v těch filmech ano.
1: Aspoň v těch filmech,
0: my už těžko můžeme zjistit, ano, teď lidé z vyprávění pamníků, jestli lidi byli opravdu k sobě takový laskaví a vlídní a takový gentlemani a ženy, jestli byly takové útlocizné a laskavé.
1: Já vůbec mám ráda filmy, ráda chodím do kina, ráda chodím do divadla, jako i když mám třeba hodně naplněný čas, tak si vždycky nechám takový někdy nějaký večer volný, abych zašla do divadla, nebo abych zašla do kina.
0: A chodíš, a to je teď taky zásadní otázka, chodíš do toho kina nebo do divadla si poplakat nebo se zasmát?
1: Tak i tak. Teď jsem třeba byla v divadle Radka Brzobohatýho Tančírna, což jsem byla hrozně zvědavá, protože jsem na to slyšela jako 5 ódy a musím říct, že mi to nesklamalo, jako tam se vůbec nemluví, což je velmi zajímavý. Taky jsem byla zvědavá, jak to pojmu.
0: Přesně, přesně.
1: A bylo to krásný a musím říct, že zrovna u tohoto divadla jak jsem měla slzy ve očích, tak jsem se smála hystericky a tak jsem měla i úzkost. Takže tady se vlastně jako ta Hanka Gregorová dokázala spojit vlastně všechno v jednom.
0: A to je naprostý ideál divadla, když všechny tyhle ty emoce člověk zažije v jednom večeru.
1: A teď jsem zrovna byla v kině na Meryl Streep, na paní Thatcherové pochopitelně a zase odtud jsem odcházela, že jsem nechtěla vůbec mluvit, že mě to tak nějak zasáhlo, bylo to krásné pochopitelně, ale vůbec jsem, nějak by to zasáhlo hrozně, no. Mm-hmm.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Teď jsme u klasiků českého humoru a když jsme s Hankou Křížkovou tak seděli nad tím seznamem, který máme tady k dispozici, tak najednou tam vyskočilo jméno, nebo dvě jména. Jiří Vymrda, Karel Černoch a Hanka Zajásala, protože říká, je Karel, tak s tím jsem vystupovala 100 let.
2: No,
1: já
2: jsem
1: si uber trochu, ale i tak dobrý, no. I tak hodně dlouho.
2: Jako zážitků mám na 100 let, protože Karel byl opravdu jako úžasný člověk. Já jsem se s ním seznámila takovým zvláštním způsobem, že mě jednou někdo zatelefonoval a já jsem měla ještě takového kamaráda fotografa, s kterým jsme si dělali trošičku blázny sem tam, že jsme zavolali, já jsem třeba řekla ahoj, tady Hanka Zagorová, co děláš, ne? Takovýhle jako kravinky jsme si dělali a tak jednou mi zkrátka zazvonil zvonek a tam telefon a tam tady Karel Černoch a já nazdár, tady Naďa Urbánková, co chceš? No a dlouho mi teda musel přemlouvat, že je opravdu Karel Černoch, potom jsme si dali spicha a že jako má nový program a jestli bychom spolu nemohli vystupovat, že bychom to měli vlastně půl na půl, že bychom něco zaspívali spolu, že mě někde slyšel a pro mě to byla opravdu velmi, jako velmi dobře hozená rukavice, kterou bych byla blbá, abych nezvedla. A musím říci, že nastalo období, kdy já jsem si opravdu užívala. Já jsem se díky Karlovi vlastně naučila používat koření, protože Karel mě zkrátka vyučoval v autě. No úžasně. Naučil mě poslouchat muziku, kvalitní muziku, což jako naučil mě vlastně, jak diplomaticky jednat s lidma, s kterýma se těžko jedná. No opravdu, já si myslím, že to pro mě byl velký učitel. No.
1: Víš co, tak teď si to obrátíme. Teď bude učit Karla Černocha Jirka Vymr.
2: Já si
1: bude
2: se
1: učit,
2: na to těším.
1: Bude učit na housle. Už víš,
2: už víš, úžasné.
3: Opět v nesnázích, jak vidím, ale já si myslím, víte, že jste učenlivý a chápavý a že snad to dobře dopadne. Tak pokud jsem dobře rozuměl, tak vy potřebujete naučit na housle, abyste mohl naučit na housle.
4: Ano, vy jste od houslí?
3: Já? Ne, kde?
4: Ne,
3: takhle, rozumějte, já se musím omluvit, já nejsem žádný Paganini, že? Ale nějaký čas jsem učil na lidové škole umění housle, víte?
4: Aha.
3: Ale musel jsem toho nechat, to víte, to jde na nervy. No, ale tak, že s dětmi mám svoje zkušenosti. Tak můžem začít.
4: Ano.
3: Tak nejdůležitější je, víte, začneme takhle. Vybrat si nástroj, to je vůbec nejdůležitější. Umění vybrat si nástroj, tak nejlepší by byly nějaké laciné stradivárky, že? Ale ty bohužel nemá. Ne, to nejsou se... Tady stradivárky, byste se zblázni. Ale vy, co teď momentálně třímáte, tento nástroj postačí, to je velmi dobrý nástroj a myslím, že na takové to první otloukání a to otrkávání, že vám to klidně bude stačit. Je to dobrý nástroj. Prosím, tak začneme. Převezměte nástroj. Počkejte. Vidíte tu chybu? Už to dělá každý začáteční, že prackou se hrabe ke krku. Vidíte to, ta pařáta? To je rituál. Vy si saháte pro nástroj, ne pro kus dřeva, jo? Už v tom je určitá etika housli.
4: Tak, takhle, jo.
3: Tak, no. A přivíňte ten nástroj k sobě, k tělu a mazlete se s tím, jo? Jako lehce. No, víš, tak jako nemějte tu hlavu zas na tom položenou, tak jako... Přivíňte jako milenku. To má duši, ten nástroj. Jako milenku, mazlete se jako s milenkou.
4: Prosím vás, ale čas kvapí, nezlobte se.
3: No, počkejte, když jste s milenkou, taky čas nekvapí. Tak, máte přiložený nástroj, ale co jsme zapomněli? Přátelé, sválně dávíte pozor, protože on vás to potom... Co jsme zapomněli?
4: Já nevím, co jsme...
3: Kapesník.
4: Jo, moment.
3: Vyjměte a přiložte kapesník. Počkejte. Počkejte, to člověče, nemyslíte vážně tohle. Dejte to sem. Já bych jenom ukázal, jak nemá vypadat houslistův kapesník. zápisu, to je vizitka každého houslisty. Prosím vás, na tuto vizitku by vám nikdo nezazvonil. To chcete ty housle k sobě přiklížit, člověče?
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
5: Písničky a vzpomínky.

kam se velcí nepouští, čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řekl,

Vys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že teď.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hanka Křížková je zase po čase hostem tandemu. Mám z toho radost, doufám, že ty, Hani, taky.
2: Já velkou.
1: Ale já se tě teď chci zeptat další takovou zvídavou otázkou. Mám pár zvídavých po ruce. Tahle ta míří na místo, kde je ti v životě nejlíp. Každý máme takový nějaký místo. Někdo třeba chodí rád do oblíbeného spůdky, nebo jezdí na určitý místo, na výlety třeba, a nebo doma samozřejmě. Ale já vím, že ty máš třeba takovou partičku, babinec, vy takový, tomu říkáte, nebo ne?
2: Taky.
1: Něco takový, jo? To mě zaujalo, a že tam chodí třeba paní Lívia Kauzová. Je to
2: taky,
1: tak?
2: Taky, ano.
1: Je to jedno z těch míst?
2: Je to jedno z mých, určitě. Jako mám jich více, protože jak člověk nemá moc času při naší práci na kamarády, tak pokud je ta volná chvilka, tak si dáváme srazy. Jednak s mými kamarády, kolegy, jednak děláme ten babinec, jak už si tady avizoval.
1: Co se probírá na tom babinci? Jestli to není tajemství?
2: Není, tam se probírá to, co jako když vy se s chlapy sejdete v hospodě, tak drbete. I když teď ve čtvrtí, že ne, tak drbete, protože jsem léta jezdila jenom s chlapskou obsadou, takže jako si pamatuji, jak jste velký drbny, tak my jsme taky drbny, takže tak jako všechno možný. Od krásy počínaje, po nemoce, po přezvaření a pochopitelně i kolem vás, kolem chlapů se to točí.
1: I do politiky třeba zabrousíte?
2: Ne, to ne, to ne. To je asi jediná věc, kam nebrousíme vůbec.
1: Jestli třeba se dotáte paní Livy, jestli nepůjde do prezidentské volby.
2: Ne, to ne, to ne, to ne, to ne. Já bych to
1: ani nedivil.
2: Já bych to ani nedoporučovala.
1: Její škoda.
2: Její škoda, no. Já ji mám velmi ráda. Je to dáma s krásným humorem a velmi chytrá a opravdu ji mám velmi ráda.
1: A ještě máš takový nějaký místečko třeba někde?
2: Mám určitě. Ráda jezdím do svých rodných Strakonic. Tam jako vždycky, když jako výjíždím do toho údolí, tak se vlastně ty Strakonice se jakoby otevřou, tak mám trošičku jako úzko u srdíčka, protože přece jenom jsem se tam narodila, bydleli tam moji rodiče, bydlí tam doteď moji sourozenci, mám tam spoustu kamarádů, prožila jsem tam první lásky, poprvé jsem zpívala na mikrofon a takovýhle, studovala jsem tam. Teď tam zrovna v pátek jedu, protože místní gymnázium má výročí a já tam pochopitelně budu jako čestný host, jim zaspívám, takže se na to těším. No, jinak jako mám potom spoustu kamarádů, jak už jsem říkala, s kterýma se nemohu stýkat, takže si sem tam třeba vyjedeme na Liberecko, Krištofovo údolí, tam se vždycky pronajmeme chalupu a tam třeba prodloužený víkend jsme a my říkáme, že sportujeme, ale je to pravda, protože první hospoda je 3 kilometry od té chalupy, takže my každý den jdeme do té hospody a na svátek. A to je 6 kilometrů, hele, to je sport jak blázen.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Před chvilkou, před písničkou jsme si s Hankou Křížkovou povídali kromě jiného taky o babincích, ale víš co, teď si zkus představit, že by ty si byla ve funkci prezidenta. A nejenom prezidenta naší republiky, ale světového prezidenta.
2: Ježiš, chudáci lidi.
1: President of
2: chudáci všichni politici.
1: Počkej, představ si. And now, ladies and gentlemen, president of the whole world, Hanka Křížková. Tak, prosím tě, no zkus si to představit. Co by si ty zařídila jako první, kdybys měla tu pravomoc světového prezidenta?
2: Já teda fakt nevím. Já bych asi zrušila za A, opravdu nechci být jako modelka, ale zrušila bych všechny zbraně a chtěla bych světový mír.
1: Jo.
2: Ne, ale fakt to je hrozně podstatný. A jako, když se člověk dívá, jak někde je blahobyt a někde zase ten blahobyt není, naopak úplně je to tam na doraz, asi bych se to snažila nějak vyrovnat, i když to vlastně nejde. Asi bych pozavírala všechny lidi, kteří mají na starosti takový ty tu korupci a kradou, a nemyslím, že ukradnou máslo v obchodě, ale že opravdu ukradnou miliony a potom se nám smějou z různých hezkých rekreačních míst.
1: No, ale je ti jasný, že spousta lidí, no spousta, už jich pár takových idealistů, neříkám na funkci světového prezidenta, ale na funkci třeba prezidenta nebo premiéra, nastoupilo a najednou se dostanou do toho soukolí, kdy na ně začnou působit ty tlaky těch různých lobistických skupin, zájmových, blablabla. Jak bys tomu odolala třeba?
2: Ty jsi mi vlastně dal otázku, kdyby.
1: Kdyby.
2: Tak já povídám o tom, kdyby, protože já bych do toho nikdy nešla.
1: Vylhala jsi se z toho.
2: Ale kdyby to šlo, tak bych právě tyhle ty... A hlavně, co bych zavedla, trest za krádeže, za právě tu korupci, a to jako za Marie Terezie. Kdo něco ukradne, nemyslím tím máslo, prst pryč, useknu. Kdo ukradne něco po druhý prst.
1: Tohle bylo za Marie Terezie.
2: Ano, kdo něco ukradne po třetí celou ruku. A normálně my bychom ušetřili, věznice by byly prázdný, lidi by si vážili
1: protézy věcí. By šly na protézy prodej
2: by,
1: hodně.
2: To by byl fofr teda s protézama.
1: Ježiš, ne.
2: Já bych byla takhle tvrdá.
1: Já nevím, to za Marie Terezie
2: ano,
1: se takhle sekalo.
2: Ano.
1: No to jsi mě teda opravdu dala. No ne, že bych se bál o svoje prsty. Já jsem nikdy nic neukradl.
2: Ne, já si myslím, že jedině takhle by se to dalo jako... Protože tady se mě vykradli dvakrát by, takže vím, o čem hovořím. A když mě kriminalisti řekli, že to je taková banda, který už třeba 17krát seděli, a já říkám, a jak to? To jim jako 100 let nebo 150 let, když tolikrát seděli. A oni říkají, ne, to jsou třeba 25letý, 30letý kluci. Já říkám, tak jako seděli po dvou dnech, nebo co to je za trest? No tak tady asi ty zákony bych asi hodně pozměnila.
1: Jdem do toho. Volíme Hanku Křížkovou a nabruste si nože a sekáčky.
2: Tak, přesně.
0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinerové nazvanou Čarovné prstýnky a v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasové hře Žila Verna nazvané Tajemný hrad v Karpatech. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

že se mnou život prožít chceš. Nic se nechci vrátit, radši vzpomínám, už dávno vím, jak to tu na tom světě chodí. Nic se nechci vrátit, už

každou chvíli z okna koukat, jestli tě táhnou, přijdeš po svejch, nebo se budeš na mol soukat.

na slib, že láska nestárne na krásně starý porcelán. Tak ten mi zbyl, ten pořád.

0: No, šanson s názvem 17 let 16 dní. Mm-hmm. Zpívala samozřejmě Hanka Křížková. Ten text Rudy Kubíka vychází nějak z tvý zkušenosti. Já se tam tak nesměle, víš, trošku.
1: Trošku nesměle. Jako já si myslím, že vždycky se v tom něco najde.
0: Jo. No, nebudeme to rozebírat, necháme to.
1: A jinak muziku napsal Peťa Malásek, úžasnou.
0: No, tak si asi představuju, 17 let, 16 dní někde. A to muselo teda nechat tý Křížkově nějakou velkou stopu. No, dobře, tak jo.
1: Stopa byla velká.
0: Stopa veliká. Teď o tom takhle hezky zpíváš. No a zpíváš určitě nejenom jak si na koncertech běžných, normálních, ale zpíváš určitě i na charitativních koncertech, protože vím, že se účastňuješ charity. Tak zkus nám povědět něco konkrétnějšího třeba z tohle oboru.
1: Jako pro mě hlavní charitativní činnost v občanském sdružení Sluneční paprsek, to je vlastně sdružení, které se snaží onkologickým dětem nebo dětem, které prošly onkologické onemocnění nebo mají imunitu na doraz, tak jim pomoci nějakým způsobem psychicky i zdravotně, takže vyvážíme vlastně k moři a snažíme se jim tam vlastně zpestřit ten den nebo to období. A já, proč tam jezdím, nejen, že jim tam pochopitelně zaspívám,

0: vám, ale já nejsem lékař, o to jsou tam jiní lékaři, kteří vlastně dohlíží na tu zdravotní schránku jejich, ale já jsem tam kvůli tomu, abych podpořila psychicky, aby jsem dokázala, aby se zase začali smát, a když třeba tam opravdu přijdou děti, které třeba mají zdeformované nožičky, protože měli nějaké nádory třeba v kostech, a já po 14 dnech dokážu, že jdou dělat modní přehlídku v plavkách a u toho se smějí a nestydí se za to, jaký mají handicap, tak to mě, jednak mi to vhání slzy do očí a jednak jsem hrozně šťastná, že to ty děcka dokážou. A to je pro mě ten smysl. A zrovna včera s občanským sdružením Sluneční paprsek jsme měli takový charitativní večer spojený s aukcí v muzeu Stará čistírna v Bubenči. A tam jsme vybrali penízky právě, aby děti mohly jet s námi k moři. S námi jezdí teda nejen ty nemocné děti, ale nebo děti, které byly nemocné, ale i některé děti z dětských domovů. Vždycky si vybereme nějaký dětský domov a třeba 10 dětí vezmeme, podle toho, kolik máme těch peněz.
1: To je hezký, že šíříš takhle a vyvoláváš úsměv dětský.
0: Ale to je nejen tahle charitativní činnost, pochopitelně, že jednak se starám o ty děti, ale i potom jsem tváří některých domovů seniorských, kam ráda jezdím a ráda tam zpívám a povídám si tam s babičkama, s dědečkama, a dokonce jsme tam byli i s kostýmama z Popelky, aby věděli, jaký jsou krásný velký kostýmy. Dokonce i Vlastík Hrapec, který tam byl se mnou, tak se oblékl vlastně do toho pana Krále, protože on hraje pana Krále v Popelce, byl tam se mnou i pan režisér. No zkrátka mám radost, že kolegové, když jim řeknu, tak se mnou jdou. No a potom je další, jsou to nevidomí a jsou to další a další, což si myslím samozřejmě, pokud mám čas, tak ráda jdu.
1: No není to tak úplně samozřejmě, ti rovnou, Hanko, řeknu, že tě to velice šlechtí a chválím ti to, protože ne každý je schopný a ochotný samozřejmě tak často a tak intenzivně se charitě věnovat. No ale pochopitelně, že tě čekají taky normální koncerty, normální vystupování. Co je teď třeba před tebou? Máme v podstatě první jarní den, takže... Jak to rozjedeš teď to?
0: No, teď to rozjedu, že nejdřív pojedu v těch starých kolejích, což znamená, v Hudebním divadle v Karlíně máme ještě do konce sezóny Vražda za oponou, máme tam Carmen a 1. května všechny posluchače srdečně zvu do divadla Hibernie, kde mám velký koncert, vždycky jednou za rok dělám takový velký koncert, kde si udělám i hezkou scénu a krásný světla a mám tam svoji kapelu 9členou, takže pochopitelně všechny posluchače srdečně zvu. Budou tam šanzony, budou tam zkrátka písničky, které mám ráda. A jestli tam bude host, to ještě nevíme.
1: Každopádně tam budou znít písničky i ty, které nám dneska tady Hanka Křížková zpívala.
0: To určitě.
1: Děkuji ti za ně, děkuji ti za velice příjemné povídání a vůbec za tvoji návštěvu. A přestože jsi byla v našem pořadu už 3x, tak vzhledem k tomu, že kolem tebe se furt něco děje, není vyloučeno, že za chviličku zase zavolám a uplyne 5 let a seš tady. To radši dřív. Měj se moc hezky a ať se ti všechno daří.
0: Děkuji za pozvání a všichni se mějte moc hezky.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
3: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení posluchači, co byste řekli třeba na takovouhle nabídku? Což dopřát si po rušném dni chvíli odpočinku? V příjemné společnosti? Třeba hudby, kterou máte rádi? Aha, tuším, že docela ochotně souhlasíte. A tak můžeme spustit váš oblíbený pořad U muziky, který jako vždy nabízí poctivou, chvílemi říznou, ale taky něžnou a lirickou, lidovou a dechovou hudbu. Upřímně řečeno, ta úvodní orchestrální polka Antonína Bulky právě začínáme. Vlastně byla pro vás upozorněním na to, co pro vás v následující hodince chystáme. Ochotně nám v tom pomáhala i rozhlasová Plzeňačka pod vedením autora skladby Antonína Bulky. Za všechny spolupracovníky vás pozvala a u rozhlasových přijímačů srdečně vítá Pavlína Filipovská. Následuje populární polka Josefa Vejvody s textem Ladislava Jacury. Pivečko s pěnou. Zpívají Ivana Zbořilová, Alena Rychetská, Milan Černohous a Josef Opet. Hraje Vejvodova kapela pod taktovkou Josefa Vejvody. Potom náš program ozdobí lidová písnička Cestička štěstí. V rytmu valčíku a za doprovodu Budvarky Vojtěcha Prokeše budou zpívat Marie Svobodová a Ludvík Petr. Jako obvykle zazní v našem pořadu i tango. Dneska to budou voňavé čajové růže. Jana Zmrzlého s textem Olgy Homolkové. Zpívají manželé Olga a Jiří Homolkovi, hraje Březovská desítka.

čas věnovaný pochodu svěřím ne poprvé a určitě ne naposledy klasikovi české lidové a dechové hudby Františku Kmochovi. Dneska to bude opět všeobecně známý Kolíne, Kolíne. A je tu další vzácnost z díla legendy české muziky Jaromíra Vejvody. Polka Černý kos. Text napsal Vašek Zeman. Zpívají Alena Rychetská a Ivana Zbořilová, hraje Vejvodova kapela s kapelníkem Josefem Vejvodou v čele. Pro vzpomínku ještě připojíme skladbu Járy Marka s textem Václava Kořínka. Bude to Vltavský valčík. Vltavanka Václava Šimka doprovodí známé zpěváky Svatavu Černou, Alenu Mravcovou a Josefa Zímu.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Náš hudební výlet na Moravu nikoho z našich věrných posluchačů jistě nepřekvapí, ale naopak všechny nás potěší. Slibuje totiž svěží, půvabnou, lidovou a dechovou hudbu. No a už je tady polka Václava Maňase mladšího s textem Stanislava Pěnčíka, Děvčice z Moravy. Zpívají Alena Konečná a Jindřich Kotek za doprovodu Galánečky Kamila Bartáka. Dalším, který do našeho pořadu přispěje, a není to poprvé, je Vladimír Pfeffer, který nám posílá valčík Tichý večer. Anna Mráková a Lubomír Mráka zaspívají Svracovjáky. Jaromír Vejvoda a textař Ladislav Jacura jsou známými českými tvůrci a my si jejich veselou a u nás velmi populární polku Lesní stráně poslechneme v podání zpěváka Vojtěcha Horkého a jeho Stříbrňanky.

Jsme doma a čekají na nás zase české písničky s českými muzikanty. Ku příkladu teď je na řadě polka Karla Waldaufa s textem Bohuslava Nádvorníka. Zpívá celá vesnice. Zpívají Jindřiška Novotná a Miloslav Veselý, hraje Waldaufinka, kterou řídí Áda Školka. Pavel Zedník a textař Petr Bukovský jsou autory valčíku Písničky, písničky. S elektrobendem zpívají Ivana Brožová a Josef Opet. Aleš V. Novák napsal polku Studánka a textem ji opatřil Miloň Čepelka. S Veselkou Ladislava Kubeše zaspívá Milan Černohous.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Vážení a milí, dnes už nezbývá, než říci si naschledanou u dalšího pokračování pořadu u muziky. Náš vymezený rozhlasový čas prostě vypršel a musíme ten další předat už následujícím programům. Všichni, kteří pro vás program naplněný dobrou lidovou a dechovou hudbou připravujeme, děkujeme za vaši pozornost a budeme mít velkou radost, když nám přízeň zachováte i nadále. Těší se na vás Pavlína Filipovská. Samozřejmě, že jako obvykle závěrečné slovo dostane muzika. Dneska se loučíme směsí známých českých písniček, lidových, ale i těch, které napsali Karel Waldauf anebo Sláva Tkačuk. S malou českou dechovkou zpívají Irena Číšková, Blanka Tůmová, Josef Opelt a Milan Černohous.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Co už vůbec nerozumím, je to, že nám teďka přivážejí přístroje. To jsou šíleně drahé ovšem věci. Kde, když vyděláme koleno, tak oni nám tam takhle zapustí takový elektrody do berce a do stehna. A já nevím, na jakém principu je to možný. Na té obrazovce se nám objeví ten kolenní kloub, ten, co operujeme, jeho přesné parametry. A my na té obrazovce můžeme sledovat, když to sekáme, protože tam hrozně záleží na tom, jakým způsobem se to vyměří. A když to sekáme, řežeme, tak my vidíme na té obrazovce ne rentgenový snímek, my vidíme model prostorovej toho kolena, kterým směrem jdeme a ona ukáže chyba 5 stupňů, přidat, chyba uhlopříčně. To je neuvěřitelný. Já tomu se přiznám, nerozumím a jsem rád, že už nejsem přednostou kliniky a nemusím rozhodovat o té dnesky koupit, protože když mě řekl nový přednost, abych si to s tím taky zkusil, tak jsem řekl, že nechci, že já to umím bez toho, jo. Ale, ty přístroje mě děsej. Ten pokrok je tak závratný. A když si srovnáme náš život a většiny těch, co tady sedějí, a uvědomíme si, že když já jsem byl na leteckém dnu v roce 38 v Ruzině a viděl jsem, pamatuju si dneš, jaký tam byly letadla a co dneska lítá po obloze. Když si představíme ty telefony, když jsem byl v roce 90 v Americe, tak tam ještě lékař ve službě nosil sebou takovou kysínku u pasu a směl se mnou jenom 40 mil po Los Angeles, protože dál nesměl, protože dál neměl spojení a za 2 roky na to můžete být kde chcete a dostihnout vás kdekoliv. Já tu techniku chápu a mám ji rád. Neměla by ovlivňovat lidské myšlení, nebo já si myslím, že ta technika bohužel předběhla naši duševní vyspělost.
3: Docenta Václava Smetanu jsem vám už před časem představil a pražský Jonáš klub nás po vysílání pozval do Faustova domu na besedu. Sál byl plný, plánovaný čas jsme překročili téměř o hodinu a už dlouho jsem nepotkal tak pozorné posluchače. Proto jsem požádal klubového technika o zvukový záznam večera a vybíral. Uslyšíte sami, že nic nenahradí přímé setkání s očí do očí. Docent Václav Smetana měl za sebou perný den, ale nikdo to nepoznal a nevěřil by, že tomu muži bude letos 70 let.
2: V mém věku jsem já vlastně už posledním, dneska už služebně nejstarším, ještě operujícím ortopédem na sále v plném tedy týdenním provozu. Takže život se mě uzavírá a je strašně, strašně zajímavé, co jsem za tu dobu všecko prožil. V tom všem sehrála značnou roli moje životní zkušenost v tom okamžiku, kdy jako mladý hoch z rodiny, která vynikala různými sportovci, například volejbalisti, reprezentanti, můj otec spolu s Hudcem cvičil závodní družstvo Sokola Vinohrady, můj strýček, jeden Bicán, druhý strýček, Luka, slavní hráči Slávie Praha, pokud si vzpomínáte, takže jsem byl ze sportovní rodiny a já jsem najednou na Žňové brigádě ve 13 letech přišel o nohu. Což pro mě byl jistě šok, ale právě díky tomu všemu a té touze vrátit se zpátky do života jsem se velice rychle naučil, nebo snažil jsem se naučit Česko zpátky. Nejhůř mě šlo lyžování, ale to jsem se naučil potom taky, myslím, velice dobře. A pochopil jsem v životě, co to je, když člověk nemůže chodit. Sehrálo to v mém životě velkou roli. Mě ten úraz neomezoval v práci, i když ze začátku jsem měl velké potíže, že ty různí šéfové moji mě nechtěli vzít na chirurgii, říkali, to bys neměl dělat, ty bys měl dávat narkózu, nebo ty nemůžeš přece stát na sále celou dobu. A já jsem se vlastně z chirurgie obecné dostal na ortopedii a v roce 62, a to je osud, pořád se můj osud tady točí někde kolem tohoto Faustova domu. Jsem skončil na zdejší klinice, tady je teďka to ministerstvo sociální péče, kde se říkalo u Hněvkovský, kde byl přednostou profesor Hněvkovský. A já jsem se dostal do zvláštního oboru, který se začal teprve plně rozvíjet. Existovaly celé skupiny lidí, které nikdo vlastně nechtěl léčit, nechtěl operovat. To byly třeba neurogenní postižení dětí narozených s dětskou mozkovou obrnou. A pan profesor Hněvkovský, který rovněž miloval sport, viděl ve mně, to byl první šéf, který vlastně viděl ve mně, že já můžu těm pacientům prospívat i tím, že mě může dávat za příklad. Ta nemocnice tady, to byl dům bolesti. Tam byli těžce postižení lidi, léčený s tím, že v době, a abych vám to ohraničil, než vznikl slavný film, dneska zprofanovaný, Nemocnice na kraji města, tak ortopedie byla popelkou mezi chirurgickými obory, protože jsme neměli technické vybavení, nejenom u nás, v celém světě neexistovalo. To technické vybavení bylo na úrovni truhlářské dílny velice primitivní. A najednou v těch 60. letech se začalo rozvíjet něco, což je ta moderní osteosyntéza. Vy jste to slyšeli, ten AO systém, to znamená ty všechny dláhy, šrouby a hřeby do kostí. A my jsme začali operovat lidi třeba s těžkými záněty a tak dále. Hledali se určitě hranice, co se smí nebo nesmí operovat. A já prostě jsem se na ty lidi díval jiným způsobem. Já jsem se na to díval, jak mě bylo zlé, když jsem nemohl 2 měsíce chodit, když jsem měl obtíže, když jsem získal první protézu, bolelo mě to a tak dále. A tak jsem si vytvořil takovou skupinu dětí v Jedličkově ústavu, kterých předtím nikdo si nevšímal. Oni tam leželi na postelích. A já jsem tenkrát sebral odvahu přes protesty neurologů dětských a tak dále a začal jsem je operovat. A sice na pohybovém ústrojí. To znamená, to jsou operace, které nedovedou nahradit, co ten mozek ztratil, ale dovedou nahradit ty defekty, které druhotně vzniknou potom na celém pohybovém ústrojí. A mně se podařilo, pán Bůh mi to přál, ty děti všechny postavit na nohy. Ty děti všechny místo ležení v posteli začaly stát anebo i chodit. A to je ta skupina těch nejvděčnějších pacientů, až tehdy do toho nikdo neměl odvahu. A protože se to stalo přece jenom trošku známým, tak se na mě začali obracet i jiní těžce postižení lidé, většinou takoví, kteří už prochodili celou řadu ústavů a nikdo je nechtěl operovat. A i když mě někteří lidé vyčítali, že chci být spásou celého světa a že bych to neměl dělat, tak jsem se odhodlal operovat celou řadu lidí, které nikdo operovat nechtěl. Díky věku, díky vedlejším onemocněním a tak dále. Protože nikdo totiž si neuvědomil to, co jsem zažil já. Jak bolí to a ničí myokard a vede člověka takřka k infarktu, když nemůže plnit to, k čemu je člověk stvořen. To znamená stát a dojít si třeba i otevřít tu zprofanovanou televizi, když tenkrát nebylo dálkové ovládání. Je to děsný, když někdo to dělat nemůže. Ty starý lidi, mnohdy 70-letý, 80-letý, který jsem se odvážil operovat, v Americe se to dělá běžně. To u nás byl ten vztah takovej, že 80-letý člověk už prostě nemá právo na to, aby byl operovaný. Když mě 90-letý starý pražský lékař, kterýho jsem odoperoval, já myslel, že bohužel mě po té operaci umře, protože přece jenom ten organismus byl hodně starý a z těch bolestí zničený. Máš permanentní bolest, když si stoupnete při každém kroku, je zničující, šokující element v tom lidském životě. A když o mě potom v 90. letech napsal ze Švýcar, že mě děkuje, že už opět může lyžařit v Alpách, tak to jako... Jinak se mě ulevilo, protože já jsem bohužel myslel, že umřel. A protože si ho rodina vzala v takovém stavu trošku, kde jsme mysleli, že už se nemůže zpamatovat. A od tím, jak přišel do domácího prostředí a mohl se hýbat, tak úplně roztál a stal se z něj jiný člověk. Takže takovýchto pacientů mám víc, až po výstupy na Matterhorn a tak dále, lidi, kteří si mysleli, že už se nikdy nikam nevyškrábou. A z toho vznikl tento můj vztah, který možná někdo si myslí, že jsem se zbláznil, ale já nevím, co bych na to řekl. Prostě jsem to udělal.

Já operuju pořád rád a pořád myslím, že i ty mladí doktoři říkají, že rádi se mnou jdou k operaci, páč se něco naučí. Já vím, že operuju už pomalejc, už neoperuju tak rychle. Já jsem dřív udělal umělý kloub za 3/4 hodiny. To už dneska neudělám, to prostě ani nechci už. Začínat operace se může různě. Já nesnáším, když dneska mladí doktoři u stolu žartujou a smějou se, to já jsem nikdy nedělal. Já prostě ten okamžik před... A nebo se pouští bez dovolení operatéra rádia s tlukoucí muzikou, že mi dorve uši a já začnu na tom sále nakonec řvát a řeknu teda, jestli tam jsem já pán, anebo ty uchlízečky, který si pouštějí tohle rádio. Já se jich nechci dotknout, ale to je ten okamžik, kdy člověk vstupuje a musí se soustředit strašně. V tom já spatřuju pokoru všech těch chirurgů. A pak dochází ke zvláštní změně, když tu operaci uděláte a ona se vám podaří a já vím samozřejmě, jestli se ta operace podařila, tak jak jsem si představoval, a to musí mít ale rozmyslený předem. Já se soustředím a mám plán. A když se mi to podaří, tak dojde k té operaci ke zlomu. Mám radost najednou, která spočívá v tom, že si, ačkoliv se to nesmí, tak si na sále začne pobrukovat a když šiju kůži, tak už si zpívám. Ale celý tým na mě pozná, když tohle nedělám, tak vidí, že je zlé, že zpytuju svědomí a že asi tam něco nebylo tak, jak jsem si představoval. Druhý den potom řeknu, co jsem udělal za chybu a co jsem mohl udělat líp, jestli jsem se měl jinak rozmyslet, ale... Žádný chirurg, který je svědomitý, nepřejde jen tak nějaký neúspěch nebo chybu. Zkušenosti jsou nepředatelné, protože ne každý všechno přijímá a dneska ještě hůř než dřív. I my jsme, když jsme byli mladí, jsme se někdy vyjadřovali ke svým šéfům neúctivě, ale byla to neúctivost úctivá. Jsme říkali, že budeme poslouchat Vindy starých zbrojnošů, to bylo... Ale přitom jsem si těch profesorů strašně vážil. A třeba v té knize já píšu celou řadu úsloví, které nás ten profesor Měchovský učil. Třeba to nás učil a platí to dneška, že lidská noha není noha od stolu. Lidská noha se nesmí, on ti myslel teda o tom obrazně celou dolní končetinu, že se nesmí beztrestně sešroubovávat, protože to živý organismus. Ona vždycky říká, dneska se dá ta noha sešroubovat tak, že ten pacient ze sálu na ní může odejít. Ale to ještě neznamená, že se zahojí, když nepostupujete fyziologicky a nedáte těm tkáním možnost, aby se zahojili. To byla jedna věc. Nebo druhá věc, rentgen je od toho, aby nás klamal. Kolikrát já jsem se v životě přesvědčil, že mě rentgen zklamal. A já daleko víc věřím pacientovi, když mě něco povídá a vyšetření, než rentgenu. Rentgen mi to doplňuje. Já nepřijmu pacienta, který řekne, já pošlu rentgeny a řekněte mi, co mi je. A to já říkám, to mě nezajímá. Mě zajímá, co vám je. A těch pouček byla celá řada, že člověk nemá nikdy ničemu věřit, o čem se nepřesvědčí. Nevěřím vyšetřením zásadně, pokud si je nesrovnám s klinickým nálezem. Ta dnešní generace těch doktorů postupuje jinak. Celá ta mladá generace sedí u počítačů a hledá příznaky a nálezy a s pacientem mnohdy vůbec nepromluví. To není, že by byli takový nevšímaví, to je dnešní generace. Oni dávají přednost tomuhle a já říkám, co jste na tom pacientovi viděli? Já jsem tadyhle zkusil v téhle budově naproti jak pes, když jsem vám říkal, že ortopedie byla hodně dole technicky a nikdo na ní nechtěl jít. Já jsem na dlouhou dobu byl nejmladší sekundář na oddělení a pan profesor Hněvkovský mě tejral, já to řeknu, ale nemyslím to tak, tejral dvakrát týdně na vizitě tím, že mě zkoušel u všech pacientů, jaký mají příznaky, co jim je, podle koho to je, kdo to popsal. A já už jsem se potom, já už měl z toho stres, nejenom z operování, z operovat jsem tenkrát uměl, ale z tohohle jsem měl strach. A to už tak ze mě číšelo, že když jsem potom pacientovi všecko nevěděl, od toho, jak se jmenuje, až po poslední výsledek z laboratoře a všechny příznaky, který má, tak sestrám staničním, na což ty staré dámy dneska už 80-90 leté rádi vzpomínají, říkají, vždycky vzpomínáte, pane docente, nebuďte na ty svoje tak zlej. Vzpomínáte si, jak jsme vám vždycky skovávali ty pacienty do koupelny, když šel pan profesor, aby je neviděl, než vy na to přijdete, co tomu pacientovi je, že jo? No, ale musím vám říct, že jsme měli daleko víc času i na spoustu věcí. Já jsem se to snažil udržovat v Kolíně obzvlášť, kde jsem přece jenom byl volnější než na té klinice, už paž tam už to je továrna,
v tom Motole a jsme závislí na provozu všech možných oddělení a já jsem měl rád volnost akademickou, kterou mě naučil pan profesor Jevkovský. Páč, vizita to byl obřad, a nejen pro pacienty, ale to byl obřad i pro ty doktory. Páč, my jsme se sešli a první, co začal pan profesor se ptát, co v politice, co on slyšel, jakou čet knížku, jaký je kongres, co říkali pátečníci. Profesoři tady fakulty se scházeli jednou za měsíc pátek a probírali, co je ve světě novýho, takže pan profesor nás vždycky informoval. Pak jsme probrali celou politickou situaci a pak jsme si teprve začali povídat o pacientech. A to pak ale šlo tak, že každý z těch doktorů musel vždycky k tomu pacientovi říct svůj názor. A musel se začít od nejmladšího, aby neposlouchal mluvení chytrých, tak musel nejdřív nejmladší, starší, až pan profesor pak řekl verdikt, což dneska se nedělá u pacientů, takhle se to vůbec dneska neprobírá. A pak, já jsem byl 5 let nejmladší, tak jsem 5 let musel u každého pacienta mluvit první, což mě vyloženě deptalo. A když jsem udělal chybu a něco jsem nevěděl, že jo, tak jsem musel třeba 50krát napsat příznaky na, ale vlastně nikdy kyčelního kloubu a musel jsem to dát podepsat manželce, že jo? To tedy bych dneska udělal doktorovi, jak se mě vysměje.

0: jak říkají Číňané, ber si od života, co chceš, ale jednou to všechno budeš muset vrátit zpátky. Takže samozřejmě ten sport mě přivedl k tomu, že jsem byl fyzicky, myslím si, zdatný. Vydržel jsem a vydržím do dneška stát 8 hodin na sále, to mě nedělá problémy, ale na lyže už si netroufnu, protože ten sport mě trošku, tak jako každý sport, zničil to zdravé koleno, co mě zbylo, tak už si ho musím šetřit a přemýšlím, kterýmu operatérovi to svěřím, aby mě tam dál to udělím. A nejde, že bych si to udělal sám teda. A takže tohle všechno už je pase. Já jsem naposled lyžařil asi před 5 lety v Alpách, kde jsem si to vychutnal a řekl jsem tak a dost, protože nerad bych si už něco zlomil, pač zjistil jsem, že pády, já jsem neupadl skoro, ale pády u mě už jsou problematická záležitost, protože se už neumím rychle sbírat, takže člověk má vědy, má přestat. I v té medicíně, ale to musím čekat asi, až mi to někdo řekne. Pač já bez toho sálu prostě nemůžu žít. Co se týče sportu, tak jenom třeba teďka plavu. Ale to neznamená, že já jsem strašně rád les i po horách. Naposled v loni jsem ještě se trošku vydal i ve skalistých horách v Kanadě na takový poslední tour, no ale už to prostě nejde, protože jsem si pak řekl, teď se tady vyléčím, tam byly horký prameny, nádherný, v horách zasněžených, bylo to léto, září, strašně krásný září, víte, jaký bylo v loňském roce krásný září a to bylo i tam v té Kanadě. No a tak jako ortoped jsem si řekl, teď se půjdu vylízat ty rány, vlez jsem si do horký vody tam a naštěstí to bylo na konci té dovolené, když už jsem všecko viděl a prolez jsem všechny ty jezera a ty zákoutí, které jsem chtěl vidět. No a dostal jsem tam tak strašný iší asi já tak. Takže ty horký prameny mě úplně zničily. Takže jsem od toho okamžiku 2 dny potom už nemohl chodit a mohl jsem jedin na procházky chodit autem, takže to byla výhoda, sice zase už nemusel nikam lézt. Mně ten sport umožnil to, že jsem skutečně mohl dělat tu medicínu. Na druhou stranu ten sport v době komunistický tím, že ty naše výkony byly skutečně na úrovni, tak já budu říkat já, no tak jako jeden z plavců, tak jsem 2x měl stříbrnou medaili na světových hrách, že jo, a jednou mistrovství světa, jednou stříbrná medaile na světových hrách. Dělal jsem i tak jako mimochodem třeba atletiku. Tenkrát to nebylo tak specializovaný. Dneska i ten sport invalidů už je vysoce profesionální. To už je někde jinde. My jsme to dělali pro radost. Nehledě k tomu, že my jsme vlastně byli i lidé, kteří tvořili ten sport, pač to první mistrovství světa se hrálo podle pravidel, který jsem vypracoval já. To znamená, to byla mezinárodní dohoda, že museli jsme nějakým způsobem najít, jak ty různě postižený sportovci můžou hrát v jednom mužstvu, aby ty mužstva byly stejně silní, aby tam nebyly ve výhodě, čili se museli udělat určitý pravidla. Mě ten sport otevřel, ale tím, že jsem samozřejmě se museli dělat potom kontroly těch lidí, jaký mají postižení, co jim vlastně chybí pohybově, tak jsem se seznámil s různýma lékařema v době, kdy nikdo nikam nemohl až na výjimky, opravdu nějaký špičky naší medicíny, anebo ty, co měli velkou protekci. Tak jsem se seznámil s lékařem a vlastně jsem dostal první pozvání i na třeba na účast na různých klinikách, a to od Ruska, třeba od Sibiře, kde jsem byl u profesora Elizarova 3x, až třeba po ty Spojené státy. Takže mě to otevřel ten sport i tuhle cestu, protože bohužel naši šéfové, když byli ohromní, tak neměli tu možnost nás někam poslat. Já když jsem se stal konečně v roce 90, když jsem se mohl vrátit na kliniku, tak první, co jsem udělal, jsem prostě ty doktory fofroval po celém světě, aby to, co my jsme neměli, abych jim to umožnil. Aby viděli, jak ta medicína vypadá jinde a aby viděli, kde se nám to podařilo, tu medicínu za těch podmínek, které tady byly udržet. To si dneska vůbec nikdo neuvědomuje a musím říct, že vůbec nikdo doktorům za to nepoděkoval, že za těch 45 let jsme se dokázali udržet v celosvětovém měřítku na stejném nivou, i když jsme pracovali úplně jiným způsobem. Já si vždycky vzpomínám, jak jsem měl přes hranice, když už jsem potom díky tomuhle sportu pronik přes ty kolegy, kteří mě pozvali třeba na ty kliniky, ať všichni to byli lidi, kteří byli klinicky erudovaní na vyšších pracovištích. A já jsem potom měl přes hranice a bez jsem si 2 pytle různých náhrad, dlah a tak dále, který jsem potom v Kolíně nechával, tam byla Tesla, čili zruční řemeslníci. Já jsem si to tam nechal opracovat, já jsem si to nechal vyčistit. Já jsem měl k dispozici implantáty, které tady vůbec nebyly v té době. Na různý roztříštěný kolena nebo něco takového, nebo jsem si přivez první náhrady kolenního kloubu sebou, který tady vůbec neexistoval. A takhle pracovali všichni. Já se pamatuju, že zrovna tak ta Tesla opravovala rentgeny, které by dávno vůbec nefungovaly. Nástroje nám vyráběli dělníci na koleně. To byla úplně jiná doba, kdy zase ty lidi chápali, že my jsme omezení a oni zadarmo. To, co dneska vůbec neexistuje, dneska každý, když vám něco dělá, tak chce za to strašný peníze z těch firm. Oni zadarmo, dobrovolně přemýšleli, zlepšovali, vyráběli to pro nás, opravovali to pro nás. A tak se podařilo udržet nivo té medicíny na stupni, kde jsme čekali, že třeba, ale já o tom nikdy nemluvím. Ale já jsem to teďka řekl paní ministryni, když mě předávala cenu. A pak jsem jí řekl tu starou, krásnou, středověkou báseň Anonyma. Já jsem řekl, paní ministryně, ale já bych vás chtěl upozornit na problém, který tedy je starší a platí vždycky a bohužel platí i u nás. Ten anonym napsal takovou krásnou říkánku. V tom českém překladu zní, ona byla latinsky. Lékař tři tváře má. Tvář anděla, když pomoc přivolá. Tvář Boha, když dílo dokoná. Tvář ďábla, když o mzdu požádá.
1: Pardon, teď by mě zajímalo reakci paní ministryně.
0: Paní ministryně se na mě mile usmívala.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

give us men, and we'll see beat multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Ota Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Četba na pokračování v programu Českého rozhlasu Pohoda. Mark Twain, Život na Mississippi. Ze vzpomínek slavného humoristy v režii Miroslava Buriánka čte Josef Vinklář.

Kdyby někdo objevil potok v okrese sousedícím s okresem, do něhož patří severní pól, Evropa s Amerikou by tam vyslali 15 nákladných výprav. Jednu, aby prozkoumala potok, a dalších 14, aby hledali jedna druhou. Přes 150 let existovaly běložské osady na našem atlantickém pobřeží. Jejich obyvatelé byli v důvěrném styku s Indiány, na jihu je Španělé olupovali, vraždili, zotročovali a obraceli na víru. Dále k severu jim Angličané prodávali skleněné korále a přikrývky za úctu. A přidávali jim civilizaci a kořalku nádavkem. A v Kanadě jim Francouzi poskytovali základní školení, působili mezi nimi jako misionáři a přitahovali všechno jejich obyvatelstvo současně do Quebecu a později do Montrealu, aby od nich skupovali kožešiny, a tyto různé skupiny bělochů se tedy museli rozhodně dovědět o veliké řece na dalekém západě a vskutku oni slyšeli aspoň mlhavé zvěsti, tak mlhavé a neurčité, že tok řeky, její rozměry a situace se z nich dali sotva vytušit. Už sama tajemnost této věci měla podnítit zvědavost a vyvolat pátrání. To se však nestalo. Zřejmě nikdo zrovna nechtěl takovou řeku. Nikdo ji nepotřeboval, nikdo na ní nebyl zvědav. A tak zůstala Mississippi po půl druhého století mimo trh nerušena. Když ji první běloch de Soto našel, nebyl na lovu řek a neměl na takovou řeku právě zájemce, tudíž ji nijak neoceňoval, ani si ji nijak zvlášť neprohlížel. Konečně však Francouz Lassalle pojal úmysl najít řeku a prozkoumat ji. Stává se vždycky, že když někdo pojme nějaký zapomenutý a významný úmysl, začnou se lidé obdaření týmž vnuknutím rodit jako houby po dešti. Tak tomu bylo i v tomto případě. Ovšem, že se naskýtá otázka, proč tito lidé potřebovali řeku nyní, když ji nikdo nepotřeboval po 5 předchozích generací. Zřejmě proto, že v této pozdní době se domnívali, že objevili způsob, jak ji učinit užitečnou.

Když jsem byl malý chlapec, ovládala mne a moje kamarády z našeho městečka na západním břehu Mississippi jedna neutuchající touha. Stát se členem posádky na parníku. Měli jsme přechodné touhy jiného druhu, ale ty byly jen přechodné. Když přijížděl a odjížděl cirkus, vznítil v nás všech touhu stát se klauny. První černošský potulný zpěvák, který zabloudil do našich končin, probudil v nás mučivé přání okusit tohoto způsobu života. Občas jsme se kojili naději, že zůstaneme-li naživu a budeme-li hodní, pánbu dopustí, abychom se stali piráty. Tyto touhy pobledly jedna po druhé. Avšak touha stát se členem posádky parníku vytrvala navždycky. Jednou za den přijel laciný honosný parník proti proudu a druhý po proudu. Než se to stalo, byl den rozzářen očekáváním. A když se stalo, byl den mrtvou a prázdnou věcí. Cítili jsme to nejen my chlapci, nýbrž celá vesnice. Po všech těch letech si nyní dovedu namalovat obrázek starých časů zrovna tak, jak to tenkrát bývalo.

Bílé město stopené ve sluneční záři letního rána, ulice prázdné nebo takřka prázdné, jeden nebo dva prodavači před krámy ve vodní ulici ve vyplétaných křeslech, opřených o zeď, bradu na prsou, klobouk stažený přes obličej, v dřímotě. Prasnice s houfem selat brouzdající se kolem chodníku a sklízející vydatnou ženi melounových slupek a jader, pár opuštěných hromad různého nákladu, roztroušených po nábřeží, hromada trámů na hrázi, vydlážděné kamenem a kořalkou, páchnoucí místní pijan v jejich stínu. Pár dřevěných prámů na konci hráze, není tu však nikoho, kdo by naslouchal mírným nárazům vlnek na ně. Veliká Mississippi, majestátní, mohutná Mississippi, vlekoucí dále svůj tok na míli široký, zářící ve svitu slunce, hustý les tam na druhém břehu, bod nad městem a bod pod ním, které ohraničují pohled na řeku a mění ji v jakési jezero, neobyčejně klidné, zářivé a opuštěné. Náhle se nad jedním ze vzdálených bodů objeví závoj tmavého kouře, černošský voska proslavený svým bystrým zrakem a nehorázným hlasem vyrazí křik parník jede a scéna se mění. Místní pijan se zavrtí, prodavači procitnou, následuje zuřivý rachot valníků, každý dům a krám vyleje ze sebe příspěvek několika lidí a mrtvé městečko mžiku oživne a začne se hýbat. Valníky, káry, muži, chlapci, všechno chvátá z mnoha různých čtvrtí ke společnému středisku, jímž je přístavní hráz. Lidé, kteří se tu shromáždili, upírají svoje zraky na přijíždějící loď jako na zázrak, který shlédli poprvé. Však na parník je také nějaká podívaná. Je dlouhý a štíhlý a nazdobený a krásný. Má dva vysoké, navršku pestře pomalované komíny s jakousi pozlacenou ozdobou. Kryty kol jsou nádherné a je na nich obrázek nebo pozlacené paprsky nad jménem lodi. Posádka je shromážděna na přídi, široký můstek je vysunut daleko přes výstupek a lodník, jemuž lze závidět, drží v malebném postoji na jeho konci smyčku lana. Přebytečná pára syčí, jak uniká skrze ventily, kapitán zvedá ruku, zazní zvonec, kola se zastaví, pak se začnou otáčet zpátky, vířit se vodu až do spění a parník ustrne v klidu. Toho povykování lidí, kteří se chtějí dostat na palubu a na břeh, naložit náklad a vyložit náklad, všichni zároveň a najednou, a toho jekotu a klení lodníků, kterým to všechno usnadňují, za 10 minut je už parník zase na cestě. Bez vlajky na stožáru a bez černého kouře, valícího se z komínů. Za dalších 10 minut je město zase mrtvé.

Můj otec byl smírčím soudcem a já jsem se domníval, že vládne nad životem a smrtí všech lidí a může dát pověsit každého, kdo ho urazí. To pro mne bylo celkem dost velké vyznamenání, avšak touha stát se členem posádky na parníku se mi přesto neustále vtírala. Zprvu jsem chtěl být číšníkem, abych mohl chodit v bílé zástěře a vytřepávat ubrus přes okraj paluby, kde by mě mohli zahlédnout všichni moji bývalí kamarádi. Později jsem si myslel, že se raději stanu palubním plavčíkem, který stává na konci výstupku se svinutým lanem v ruce, protože toho je zvlášť dobře vidět. To však byly jen prchavé sny, příliš nadzemské, než aby se o nich dalo uvažovat jako o opravdových možnostech. Tu a tam se ztratil některý z našich chlapců. Dlouho jsme o něm neslyšeli. Konečně se vrátil jako strojnický učeň nebo sekáč na některém parníku. Ve velikosti takového chlapíka nebylo nic ušlechtilého. Když jeho loď přistála u našeho břehu, vždycky se pro něho našel nějaký rezavý nýt, který musel oškrabávat, a tak seděl ve strážní budce a oškrabával ho. My všichni jsme ho viděli a záviděli jsme mu a zároveň nám byl odporný. A když loď spustila kotvy na delší dobu, přišel domů a pak se potloukal po městečku ve svém nejčernějším a nejpromaštěnějším obleku, takže nikdo nemohl zapochybovat o tom, že je z parníku. A používal v hovoru všech možných odborných výrazů, jako by na ně byl zvyklý do té míry, že už zapomněl, že jim obyčejní lidé nemohou rozumět. Mluvil o návětrném boku koně s takovým lehkým, přirozeným způsobem, že mu člověk přál to nejhorší. A vždycky hovořil o Saint-Louis jako tamnější rodák. Neustále si vzpomínal, jak šel čtvrtou třídou, nebo jak vypukl požár a jak on obsluhoval stříkačku na velké Missouri. A pak pokračoval a vymýšlel si lži o tom, kolik takových měst, jako je naše, schořelo ten den. Tento chlapík měl také peníze a olej na vlasy, jakož i stříbrné hodinky, které nešly na okázalém mosazném řetěze. Nosil kožený pás a vůbec nepoužíval šlí. Byl-li kdy který mladík upřímně obdivován a nenáviděn svými kamarády, byl to on. Když konečně jeho loď vyletěla do povětří, vzbudilo to mezi námi tiché uspokojení. Když se však za týden vrátil živ, slavný a objevil se v kostele celý potlučený a ofáčovaný, zářící hrdina, okukovaný a obdivovaný kdekým, zdálo se nám, že prozřetelnost straní bídnému plazu. Kariéra tohoto stvoření mohla vést jen k jednomu výsledku, který se brzy dostavil. Syn radního se stal strojníkem. Syn lékaře a syn poštmistra se stali písaři s koštětem na lodi. Syn velkoobchodníka s lihovinami se stal barmanem na parníku. 4 synové největšího obchodníka a 2 synové okresního soudce se stali kormidelníky. Ale někteří z nás zůstali ve stavu bezútěšnosti. Nemohli jsme se dostat na řeku, aspoň naši rodiče nás nechtěli pustit. A tak jsem časem utekl. Řekl jsem, že se nevrátím domů, dokud se nestanu kormidelníkem a nebudu moci přijít se slávou. Ale jaksi se mi to nedařilo. Šel jsem nesměle na palubu několika lodí, které ležely namačkány jako sardinky u dlouhé přístavní hráze Saint-Louis, a poníženě jsem se ptal po kormidelnicích, ale lodníci a lodní písaři se mnou mluvili jen přes rameno a úsečně. Musel jsem se zatím smířit s tímto způsobem, ale snil jsem s otevřenýma očima o dnech příštích, kdy budu velikým a váženým kormidelníkem se spoustou peněz, kdy budu moci pozabíjet některé z těchto lodníků a lodních písařů a zaplatit za ně peněžitou náhradu.

příští měsíce jsem se octl bez jakékoliv vyhlídky. Styděl jsem se však vrátit se domů. Byl jsem v Cincinnati a začal jsem si rýsovat plán nové kariéry. Četl jsem o nedávném průzkumu řeky Amazonky, jejíž provedla výprava vyslaná naší vládou. Ve zprávě se psalo, že výprava pro různé nesnáze nemohla důkladně prozkoumat kraje na horním toku, nějakých 4000 mil od ústí řeky. Ze Cincinnati do New Orleansu bylo jen asi 1500 mil a doufal jsem, že v New Orleansu se jistě dostanu na nějakou loď. Měl jsem ještě $30. Rozhodl jsem se, že půjdu a dokončím průzkum Amazonky. Dal jsem už o této věci nepřemýšlel. Nikdy mi příliš nezáleželo na podrobnostech. Zbalil jsem si kufr a jel jsem starou kocápkou nazvanou Paul Jones do New Orleansu. Za částku $16 jsem měl k výhradní dispozici zjizvenou a vybledlou nádheru její hlavní kajuty, protože loď nebyla výtvorem, který by byl upoutal oko zkušenějšího cestujícího. Když jsme se vydali na cestu a začali jsme se ploužit po proudu širokým řečištěm Ohája, stal jsem se novým člověkem a předmětem svého vlastního obdivu. Byl jsem cestovatelem. Žádné slovo nikdy tak nelahodilo mým ústům. Měl jsem vzrušující pocit, že jedu do tajemných krajů a dalekých končin, jaký jsem od té doby už nikdy nezakusil v míře tak povznášející. Byl jsem v takovém nádherném rozpoložení, že ode mne odstoupily všechny mrzké city a já jsem byl sto schlížet na nescestovalé blížní a litovat jich se soucitem, který však v sobě neměl ani stín opovržení. A přece, když jsme zastavovali u vsí a dřevařských ohrad, nemohl jsem si odpustit, abych se neopřel bezstarostně lokty o zábradlí na kotelní palubě a nekochal se závistí venkovských chlapců na břehu. Když se mi zdálo, že mne ještě neobjevili, kýchl jsem náhle, abych přivábil jejich pozornost, nebo jsem si šel stoupnout na místo, kde si mě nemohli nevšimnout. A jakmile jsem věděl, že se na mne dívají, začal jsem se protahovat a zívat a dával jsem najevo jiné známky strašné otrávenosti z cestování. Celou dobu jsem chodil bez klobouku a vystavoval jsem se větru a slunci, protože jsem si přál nabít bronzového a větrem ošlehaného zevnějšku starého cestovatele. Jenže neuplynula ani polovina druhého dne a pocítil jsem radost, když mě plnila nejčistším vděkem. Zjistil jsem totiž, že se mi dělají puchýře a že se mi loupe pokožka na obličeji a na krku. Přál jsem si, aby mne teď viděli kluci a holky u nás doma.

Přijeli jsme včas do Louisville, či aspoň do jeho sousedství. Narazili jsme tvrdě a prudce na skaliska uprostřed řeky a leželi jsme tam 4 dny. Tu ve mně začal klíčit silný pocit, že jsem příslušníkem lodnické rodiny, něco jako kapitánův nejmladší syn a mladší bratr lodních důstojníků. Nedovedu popsat pýchu, kterou mi vnukla tato vznešená myšlenka, ani náklonnost k těmto lidem, která ve mně začala růst a bobtnat. Nemohl jsem vědět, jak je taková domýšlivost obyčejného člověka ze souše povznesenému lodníkovi k smíchu. Zvlášť jsem prahnul potom, aby si mne třeba jen koutkem oka všiml vysoký, hřmotný vrchní plavčík a číhal jsem na příležitost, abych mu mohl prokázat nějakou službu. Dole na výstupku právě s velkým hřmotem spouštěli závoru a já jsem se tam odebral a překážel jsem jim, či vlastně jsem většinou uskakoval z cesty, když tu vrchní plavčík náhle zařval všeobecný rozkaz, aby mu někdo přinesl tyč od rumpálu. Přiskočil jsem k němu a řekl jsem, povězte mi, kde je a já ji přinesu. Kdyby nějaký hadrář nabídl ruskému carovi, že mu prokáže jistou diplomatickou službu, nemohl by monarcha užasnout víc než tehdy vrchní plavčík. Dokonce přestal i klít. Stál a zíral na mne. Trvalo mu to 10 vteřin, než zase sebral svoje rozklížené pozůstatky. Pak řekl působivě, ať mě 7 čertů, jestli to kdo kdy viděl. A vrátil se ke své práci s vzezřením člověka narazivšího na problém příliš nesrozumitelný, aby se dal řešit. Odplížil jsem se a zachoval jsem mlčení po zbytek dne. Nešel jsem k obědu, s večeří jsem počkal, až se všichni ostatní najedí. Teď už jsem se necítil příslušníkem lodnické rodiny do té míry jako předtím. Přesto se mi však nálada vracela na splátky, jak jsme pluli po proudu. Mrzelo mě, že tak nenávidím vrchního plavčíka, protože nebylo v mladé lidské povaze neobdivovat se mu. Byl velký a svalnatý, jeho tvář byla celá zarostlá, na pravé paži měl vytetovanou červenou ženu a modrou ženu, každou po jedné straně modré kotvy s červeným lanem a ve sprostotě byl nedostižný. Když řídil vykládání zboží na zastávce, byl jsem vždycky při tom, aby ho viděl a slyšel. Cítil celou vznešenost svého postavení a dával jí cítit okolnímu světu. Když dával třeba nejjednodušší rozkaz, vypálil jej jako úder hromu a vyslal za ním dlouhou rachotící a burácející sprostou kletbu. Musel jsem bez děky srovnávat způsob, jakým by obyčejný obyvatel souše dával příkaz se způsobem, jakým to činil vrchní plavčík. Kdyby si suchozemšťan přál, aby někdo posunul můstek asi o 30 cm kupředu, pravděpodobně by řekl, Jakube nebo Viléme, postrčte někdo, prosím vás, ten můstek dopředu. Postavte však na jeho místo vrchního plavčíka, zařve. Tak teda strč ten můstek dopředu, hni sebou, co čumíš, mákni na to, no mákni na to, no tak. No ještě kus, no máš hluchej týden, no do toho nechrápej tady, zvedni to, povídám, chceš ho nechat až na samý zádi? Co to děláš s tím sudem? Dopředu povídám, nebo ti ten můstek nacpu do chřtánu, ty zatracenej kříženče, želvy a drožkářský kobily. Přál jsem si, abych uměl také tak mluvit. Když trochu pominula má rozmrzelost z dobrodružství s vrchním plavčíkem, začal jsem se bázlivě seznamovat s nejnižším hodnostářem na lodi, s nočním hlídačem. Zprvu nad mými pokusy ohrnoval nos, pojednou jsem se však odvážil nabídnout mu novou dýmku, gipsovku a toho obměkčilo. Dovolil mi sedat s ním u velkého zvonce na horní palubě, a časem se dal se mnou do řeči. Nemohl se
tomu ubránit. Hltal jsem tak oddaně jeho slova a dával jsem příliš nepokrytě najevo, jak jsem poctěn tím, že si mne všímá. Říkal mi jména nezřetelných skalních výběžků a ostrovů skrytých ve stínu. Když jsme je míjeli za slavnostního ticha pod blikajícími hvězdami, ponenáhlu začínal hovořit o sobě. Zdal se mi příliš přecitlivělý na člověka, který má 6 dolarů týdně, nebo lépe řečeno, byl by se zdál starší osobě, než jsem byl já. Já jsem však pil jeho slova dychtivě a s takovou vírou, která by byla dovedla přenášet do hory, kdyby jí člověk užil s rozvahou. Co mi záleželo na tom, že byl umaštěný a ušpiněný a že z něho bylo cítit jalovcovou? Co mi záleželo na tom, že jeho mluvnice byla špatná, jeho sloh ještě horší a že jeho sprostota postrádala vynalézavosti do té míry, že byla spíš slabou než silnou stránkou jeho hovoru? Byl to člověk, jemuž bylo ublíženo. Člověk, který zažil mnoho útrap a to mi stačilo. Když se pohřížil do své plačtivé historie, slzy mu kapaly na lucernu, kterou měl na klíně, a já jsem se také rozplakal ze sympatie. Vykládal mi, že je synem anglického šlechtice, buď rytíře nebo barona, sám už si nedovedl vzpomenout, ale měl za to, že jeho otec byl obojí. Otec šlechtic ho miloval, ale jeho matka ho nenáviděla už od kolébky, a tak ho ještě jako malého chlapce poslali do jedný takový tý starý slavný koleje. Nepamatoval si už, do které. Časem jeho otec zemřel, matka se zmocnila celého majetku a vyndala ho, jak se sám vyjádřil. Když ho matka vyndala, příslušníci šlechty, s kterými se znal, použili svého vlivu a opatřili mu místo uklízeče na lodi. Na tomto místě odhodil můj hlídač pouta všech časových a místních údajů a pustil se do vyprávění, které se po celé své délce skvělo neuvěřitelnými dobrodružstvími, do vyprávění, které bylo tak nasáklé proléváním krve a tak prošpikováno úniky ovlásek a nejpoutavější a nejneuvědomělejší osobní zkažeností, že jsem seděl oněmělý, okouzlený, ohromený, udivený, zbožňující. Byla to pro mne krutá rána, když jsem později zjistil, že je to sprostý, sentimentální, napolo přihlouplý žvanil, který ještě nikde nebyl, který zhltal spoustu krváků a přisvojoval si jejich divy, až je konečně 8:55 vpletl do své povídačky a tu potom vykládal zelenáčům, jako jsem byl já.

0: Ze vzpomínkové knihy slavného humoristy Marka Twaina Život na Mississippi v režii Miroslava Burianka v roce 1981 četl Josef Vinklář.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

0: Opona dnešního Textempore jde vzhůru a protože se rozbíhá divadelní sezóna, jak tušíte, solo dnes budou mít opět po čase herci. Tak si v rozhlasové loži udělejte pohodlí, principál František Novotný vám tu se rád přeje pěkný poslech a úvodem si vás dovoluje pozvat na Klitzperova Hadriána z Římsu. Vzpomínám, jak jsem coby mrňavý klouček seděl s rodiči u rádia a poslouchal, jak Vlasta Burian bravurně zvládá nejen změnu společenského postavení, ale i partituru Jiřího Berkovce a Jiřího Apelta. Však to také nebylo zadarmo.
1: Tak počkat, říkáš se chaloupku?
2: S paloukem.
1: A to budu třeba týden rytířem.

Mám rád tu historku, kdy Vastu Buriánovi došel benzín u auta a tak si pěšky doběhl k pumpě alespoň pro půl litr benzínu, aby dojel k čerpadlu. Nenašli tam však jinou nádobu než nočník. A když z něho Vlasta doléval benzín do nádrže, šla kolem babička a prohlásila: tedy panáčku, když jim to na tohle pojede, tak to jsou teda jura. O dalším zpívajícím herci mě napadá historka, kdy u jeho dveří zazvonil neodbitný novinář a zvonil tak dlouho, až se za nimi ozvalo: nejsem doma, ale jste, mistře, máte u botníku boty. Herde, chlape, to si myslíte, že mám jenom jedny? Tím hercem byl Oldřich Nový a já vám v Kalašově a Hrnčířově písničce nabídnu jedno z jeho tajných přání.

kdybych já byl náměsíčník a ty náměsíčnice. Po střechách bychom šli spolu k tmám, jak stíny dva ve svitu měsíce. Bez obav, že v mléčné dráze s velkým vozem srazím se. Víš a víš, k nebi a hvězdám blíž, bych s tebou stoupal.

0: A teď sáhneme do archivu trochu mladšího. Jak představit interpreta další známé divadelní melodie? Snad mi pomůže Miroslav Horníček.
1: Už když jsem začal v Praze, kam mě přivedl tenkrát Vlasta Brodský do Větrníku, tak jsme hráli Tři mušketýry. No, mě bylo 27, tak jsem hrál D'Artagnana, s odpuštěním, pardon. A Miloš Kopecký hrál kardinála Richelieu. Taky sranda velká. On byl ještě mladší než já, takže jako to. A tam má scénu s My Lady Vintrovou a píše takový vzkaz do Anglie brkem, takovým tím husím brkem, na pergamen, že ho to složí, dají to. A kolegyně Hrdinová to složený vzala a takhle si to dala za záňadří. A Miloš Kopecký na jevišti povídá, tam si to nedávejte, tam vám to každý najde.
2: Chci, abyste se zachvíli, když jenom zaslechnete moje jméno. Když jenom zahlédnete daleký odlesk požáru, které jsem kdysi založil. Když jenom zaslechnete píseň o činech, které jsem páchal, páši a páchati budu.

Je to tak, dobří herci vždy uměli také dobře zpívat. On to jaksi patřilo a patří k profesi. Poetická duše Gabriely Vránové proto krásně ladila jak s lidovkami, tak třeba se šansonem. Ostatně přesvědčte se sami.

otočí, když se valí příval, nežli dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál, nežli zvedneš své obočí, když

chuť limonády. A proč nám už nestačí, že je náš cit vůbec živý?

0: Jiří Cízler byl vynikající herec, režisér, interpret, hrál na řadu nástrojů a výtečně komponoval. Tentokrát vám ho nenabídnu v duetu s Luďkem Nekudou, ale v sólu pro ostravskou televizi v pořadu Čárda. Podobně jako u Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka a jejich Vody voděnky s Hankou Ulrichovou, i tady byste těžko uvěřili, že tohle není lidovka.
1: Kolikrát jsem místo smíchu zpíval žalem, víš, tak to někdy bývá. Kolikrát jsem pro nic všechno ztratil málem, víš, tak to někdy bývá. Kolikrát jsem lásku získal bez nesnází, víš, i tak to někdy bývá. Kolikrát

jsem nezoufal, tak tolikrát jsem žil. Vždyť může přijít jen to, co má se stát. A co za noci den může se ti zdát, když chceš zdát. Někdy bývá.

Po jednom nepříliš vydařeném zájezdovém představení se ozval za oponou v hledišti velmi sporý potlesk. Tak vidíte, přece se to někomu líbilo, hlesl jeden z protagonistů. Ale houby, to fackou kulturního referenta. Já ale věřím, že všichni herci, kteří vám dnes zpívali, u vás obstojí. Naše představení končí a než to oficiálně potvrdí i mistr Josef Kemmer, dovolte, aby vám František Novotný s hlubokou úklonou poděkoval za pozornost. Za týden hrajeme zas, tak přijďte pobejt. Buďte blaženi a přeji vám i to, co jsem v úctě napsal Janě Hlaváčové a Luďku Monzarovi. Až na Forbíně let se jednou budem klanět, ať je to s květinou a s pískotem to není. Ať režisér tam z hůry nemá nikdy co hanět. Ať je to dobré, slušné představení.

Když zámečník má v erbu klíč, tak zahradník má zem

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má sprken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

joyeux.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Haló, platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze sluné Itálie. Prego. Un, du, tr-

0: Tím sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi dobrá, protože? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina. O prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráchu blues. Jde se na to.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

0: Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, tady Praha, Karlínské studio Českého rozhlasu. Zdravím všechny posluchače sítě regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes osamocený ve studiu bez svých milovaných techniků, kteří se starají o čudlíky a páčky, ale snad to nebude mít vliv na to, co se bude dnes vážného probírat. Kávu už mám na stole, intimní prostředí mám nastavené, tak teď jde o to podívat se tváří v tvář, jestli to, co vy mě budete říkat, je pravda, anebo já v těch vašich úvozovkách očích poznám, že se jedná o lež a vy tu pravdu jen neumíte říct. Protože čtvrteční noční linka je na téma, když člověk neumí říct pravdu. Zkrátka to z něj neleze. Je to váš případ, vás osobně, anebo jste tou osobou, která byla v úvozovkách podvedena, ale dá se to vůbec pochopit? Čtvrteční noční linka, když člověk neumí říct pravdu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Téma pravda a lež. Myslím, že asi tohle shrnuje písnička z klubu Delta Jarka Nohavici. Honza Macon přeje pěknou noc s Českým rozhlasem.
2: Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlékla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat.

ten její jáv. S pravdou mě můžete leda tak políbit. Záda, ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě donaha vyslečený.

odplivla, odporně zaklala, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí.

vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda. Ostatní cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká naha a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. Tomáš, holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla z rostlýho hřebce. A už jim nesou pryč. Lec, který hlupák se do dneška opravdu hádá. Pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda.

0: než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.
1: Jsme na startu noční linky, čtvrteční z datem 2. července 2026. No nikdy člověk nelže, protože by chtěl někoho podvést. Nikdy prostě nemá odvahu říct pravdu nahlas. No a bojí se reakce, hádky, možná zklamání, nebo toho, že už potom nic nebude jako dřív. A tak raději mlčí. Doma v práci, ve vztahu mezi přáteli i sám před sebou. Dnes v noční lince budeme mluvit o chvílích, kdy člověk neumí říct pravdu. Tak je to na vás. Co jste dlouho nedokázali přiznat, komu jste pravdu neřekli a proč? A stalo se vám někdy, že vás víc než samotná pravda ranilo to, jak dlouho byla zamlčovaná? Těším se na vaše příběhy, ať už budou veselé nebo smutné. Můžete volat, můžete psát linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Už nějakou tu minutu čeká Mirek. Miroslav, zdravím, pěkný večer.
3: Dobrý večer, zdravím všechny posluchači i vás.
1: Děkuji.
3: A hned na začátek musím moc ocenit, že jste vlastně dal hnedka tu skvělou písničky od Jarka Nohavici, že ta je úplně skvělá. Vůbec se v normálním komerčních rádiích prakticky nehraje. A přitom řekl bych v dnešní době tak strašně aktuální, že opravdu jako velký díky teda. Jo?
1: Tak já děkuji. Nějaká písnička je, to musí otevřít a tahle ta se mi zdála úplně nejvhodnější a hudební dramaturg řekl ano.
3: Námi samozřejmě a je, řekl bych, úžasná, řekl bych, nadčasová, řekl bych, jako v dnešní době je velmi prostě aktuální. Ale tak více mě k tématu, no samozřejmě pravda lež, tak samozřejmě vzpomínám si na takový jeden krásný e-mail, kde jsem dostal, tam byla náš státní znak, který nám vlastně jako visí, nebo vlastně jako vlajka, co visí nad hradem. A tam máme samozřejmě jako v logu napsaný pravda vítězí, že? A takový dobrý, řekl bych, člověk udělá takovou malinkou změnu a tam bude napsaný pravda vítězí.
1: No, to je otázka.
3: To samozřejmě jenom záměna malinkýho písmenka a řekl bych, ten význam se teda významně teda mění.
1: No je to stejné, jak nonverbální komunikace, stačí ukázat, ty jsi jednička a hned ejhle, ano. To najednou může způsobit hned jiné vady na kráse, takže tomu rozumím. Ale když se budeme držet tématu, čtvrteční ano. Noční linka, když člověk neumí říct pravdu, byl jste někdy v situaci, že zkrátka ta pravda nešla přes tu pusu, protože i když to bylo vlastně třeba v uvozovkách provalená, teď já nemyslím nevěru, ale myslím to něco, o co se jednalo, ano. Tak zkrátka nešlo to přes tu pusu, i když nešlo by to možná bylo jednodušší vlastně všechno, ale nešlo to.
3: Samozřejmě, říká, že pravda vlastně osvobozuje, to je pravda, ale na druhé straně je taky rčení jako milosrdná lež, jo, samozřejmě. Jo, to znamená, že ano, někdy, jak si říká, člověk musí jako zalhat tak nějak, jako, aby, jak si říká, tomu druhému třeba nějaký způsob se nechci nějak neublížil, anebo aby tu situaci nějak strašně jako nevyhrotil. Takže ano, jako někdy ta milosrdná lež, jak si říká, na místě.
1: Miláčku, já to řeknu jinak. Miláčku, prosím tě, teď přece jsme se dohodli, nebo teď přece víš, že my si můžeme říkat všechno. Tak si pojďme říct, co se teda stalo, nebo kde se co teď v práci, tebe něco trápí v práci. Teď já jsem tvoje milenka, tak přece tě nemůže trápit nic jiného. Tak práce to budou, kamarádi. Teď mi to řekni, o nic nejde. Na neřekne to. Stejně to neřekne.
3: Samozřejmě, tak a myslím si, že každý člověk by měla mít nějakou takovou součitou vrbu, který by se měla svěřit. To znamená otázka je, jak má dobrý prostě přátelé, kamarády. Protože jsou určitý věci, které se říká jim, pak jsou určitý věci, které se říká třeba jako manželce nebo prostě přítelkyni a podobně.
1: No a proč se nemůže říkat všechno?
3: Protože jako každý má de facto, když to řeknu, takový svý určitý jakoby jako myšlení a když to řeknu, když tím člověk vlastně tím druhým člověkem jako komunikuje, tak je to určitá, jakoby, jsou to vlastně dvě jako frekvence. A pokud ty dva lidi nějakým způsobem si rozumějí, tak ty frekvence jsou víceméně docela jako sladěný.
1: Tomu rozumím, ale když přece jenom se najde, tak stejně v tom vztahu anebo v té komunikaci je, ty mě ale přece můžeš říct všechno. Všechno, chápeš to?
3: No všechno, samozřejmě, jako otázky, jestli opravdu všechno, nebo skoro všechno, že to je samozřejmě jako každý má, tak si říká, jsou nějakou 13. komnatu, že jo.
1: No, tak jsem zvědav. Jsem zvědav, kam se dostaneme v rámci dnešního povídání, jestli to bude pouze o lhaní, milosrdném lhaní, i když já bych byl radši, aby to bylo o tom, když člověk neumí říct pravdu, ale budu rád, když budete poslouchat i dál, ať se dozvíme i další příběhy vás posluchačů. Díky moc.
3: A myslím si, ještě takovou poslední věc, myslím si, že to říct si jako pravdu by si měli říct, nebo říct, říkám hlavně chci naši jako politici. Protože ty to opravdu teda říkat neumějí.
1: Dobrou
3: to
1: noc.
3: Je prostě, to je, tam bych to teda adresoval naplno, protože skutečně tam, jako se od ní skutečně pravdu jako dozvědět, to je víceméně sama takový...
1: Ale teď oni do té politiky jdou s láskou, přece tou snahou to změní, teď nemají jistě, zapotřebí.
3: Oni to myslí s náma dobře.
1: No jistě, tak to aspoň bylo u všech, no. Děkuju, já už se k tomu radši vyjadřovat dál politicky nebudu, aby náhodou se to neotočilo proti mě, což se stejně otočí, ale to se rád dělá.
3: Chápu. Dobrou noc.
1: Taky.
3: Dobrou noc. Let's go.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu z Prahy. Zdraví Honza Macoun. Kdo jste se připojili k vysílání až teď, tak prosím pěkně, dnes na téma, když člověk neumí říct pravdu. Netvrdím, že by se mělo jednat vždycky o nevěru. Ono může to být vlastně o čemkoliv. Ale existují i lidé, kteří zkrátka to neumí přes tu pusu poslat, i když už je v uvozovkách jasné, že to stejně není pravda. Tak, ale nejde to. Přece, miláčku, můžeme si říkat, co chcete. Jo, co chceme, teď jsme si to slíbili a já to taky tak ctím, ale ty asi ne, tak proč je to takový problém? Co se odehrává v tom člověku, v té hlavě? Proč to nejde přes tu pusu? Těžko říct. Tady mám příspěvek od Jany z Kolína. Měla jsem doma 3 roky velké tajnosti z dluhy. Nešlo o žádné miliony, ale pro naši rodinu to byla velká částka a začalo to nevinně. Vzala jsem si menší půjčku, abych pomohla synovi, jenže pak přišly další výdaje a já to lepila dalšími splátkami. Manželovi jsem pořád říkala, že je to všechno v pořádku. Nejhorší bylo, že jsem se ho nebála proto, že by byl zlý. Bála jsem se, že ho zklamu. Nakonec na to přišel z dopisu z banky, neřval, jen seděl u stolu a řekl, a proč si mi to neřekla? A to bolelo nejvíc. A od té doby vím, že neříct pravdu může být někdy větší zrada než samotná chyba. Ale tady je to jádro pudla. Proč si mi to neřekla? Proč to nešlo přes tu pusu? Co to je za sílu, když člověku to ne a ne přes ty hlasivky projít? Volejte právě teď 731 800 900, číslo znáte, téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to je téma, které rozděluje společnost. Já teda se přiznám, nemám rád ulhané lidi, jo, to je fakt. A už vůbec nemám rád lidi, kteří považují lhaní za jistý aktuální vztahový účet v naší aktuální společnosti, že se lež stává normou. To prostě neodpouštím. Nemířím tě tím teď na politiku nebo konkrétní politiky, ale to vůbec ne. Já se vůbec nezlobím, že někdo volil toho či onoho, tuhle stranu, tamto sdružení a podobně, ale vadí mi, že i přesto lidé, kteří nemluví pravdu, tak mohli by říct, jak to vlastně je, ale nechtějí, nebo to nejde, neumí. A to je to horší, když je člověk potom v té rovině, že musí se zpovídat třeba nejmenším, proč lidi lžou. A na to už potom není odpověď. Tak jak to vidíte vy?

0: schválně. Jak to vypadá u vás, ve vašich hlavách, ve vašich prožitcích, situacích? Co jste zažili na téma, když člověk neumí říct pravdu? Další volající je tu, ale vlastně ani nevím odkud, jenom vím, že to je Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A na téma lhaní. Lhaní je dneska součástí téhle doby, ale to není jenom dnes. Lhalo se vždycky. To jenom, že teď prostě jak je větší informovanost a víc prostě jsou různí lidi víc vidět, tak se nám to zdá, že se to stává pravidlem. Ale myslím si, že tenhle to jako byl lhaní jako takový, jako bylo vody jak te živa. Někdy je to milosrdná lež, někdy je to prostě... Někdy se neřekne pravda, protože by to tomu druhému člověku třeba ublížilo, třeba nějaká zákeřná nemoc, nebo prostě něco, co by ho zranilo. Ale taky nemám ráda ulhaný lidi. Ale jsou prostě situace, kdy úplně říct pravdu natvrdo je možná víc zranitelnější než ta milosrdná lež.
0: Pak ale to, co říkáte, nebo tak, jak to vnímáme asi velmi podobně, pak to ve finále znamená, že takové to spojení, ale vždyť přece jsme si řekli a vždycky tomu tak bylo, že si můžeme říkat všechno, se s tím pádem stává z toho hrozné kliše, z tahle té věty.
1: Víte, když mi někdo řekne, že v životě nezalhal, tak tomu fakt jako nevěřím.
0: Já taky ne.
1: Nevěřím tomu, protože takového člověka neznám. Neznám, ještě jsem takového člověka nepotkala, který by v životě nezalhal.
0: A jak je možné, že existují lidé, kteří lžou, tak, že jim doslova ten nos roste jak Pinokiovi a přesto vlastně se nic neděje. Ty lidi nebo ta skupina lidí to bere vlastně... Jako jak to vlastně může brát, takže to přijímá jako normu teda v tom případě a vlastně s tím souhlasí a je to v pořádku.
1: Víte, na to vám může třeba odpovědět, že víte, jak je to, že každý má tu svoji pravdu.
0: Aha.
1: Jo, každý má tu svoji pravdu, vy máte svoji pravdu, ten druhý má taky svoji pravdu, tak a jak je to teda v tom, kde je ta správná cesta? Je to fakt strašně jako těžký, jo, tohle to říct, to budu říkat jenom pravdu, ale to je moje pravda. Pro toho druhého to třeba nemusí být pravda. Je to strašně těžký v tomhletom. Jo, najít tu správnou, vybalancovat tu správnou cestu. A já zase nejsem ten člověk, který by někomu řekl úplnou pravdu, kdybych měla vědět, že to tomu člověku strašně ublíží. Že třeba ho to zraní. Že jako když někdo... Já jsem třeba zažila, že jsem měla vedle sebe člověka, který byl těžce nemocný. Těžce nemocný. A když mi lékař řekl, že třeba umře za 3 dny, já jsem to nedokázala tomu člověku prostě říct, že už má jenom třeba 3 dny nebo 2 dny. Že třeba jsem ráno věděla, že už se do druhého dne nedožije.
0: Jo, to, a jak byste reagovala třeba na to, když ten člověk celoživotně ctil to, že pravda je zásadní pro toho člověka, pro ten jeho život a... Vlastně ve své podstatě musíte mít přece oba dva na očích vidět, že to asi není pravda, to, co říkáte. A ten druhý člověk vlastně, co teda? Jako...
1: Hele, i proto vám to říkám, že to je strašně, můj názor je na to, že to je strašně těžký. Jo, že jsou opravdu situace, kdy říct úplně naplno tu pravdu je opravdu fakt těžký. Jo, a to nemluvím o nějaké politice nebo o nějakých jiných takovýchhle věcích, to vůbec ne, o tom nechci vůbec mluvit. Ani prostě bych nerada, aby se to zatahovalo do nějakých takovýchhle
0: pořadů,
1: jak to je moje vážnost. Ale prostě
0: Je to těžký, je to těžký a je to relativní, to si znamenám ano. u vás a je to u každé osoby jinak ke zvážení.
1: Jo, samozřejmě, jako ono je těžký se postavit před toho člověka a říct mu, hele, víš co, seš, už tady budeš jenom 2 dny.
0: Dobře,
1: Evo. Protože každý člověk tady si vždycky myslí, že je nějaká ta jiskřička naděje a vy byste mu tu jiskřičku naděje vzal?
0: Děkuju, děkuju, děkuju. Jdeme k dalším příspěvkům. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Lhali jste někdy jen proto, abyste měli klid? Neřekli jste doma něco důležitého? Tajili jste dluhy, nemoc, vztah nebo průšvih v práci? Přistihli jste někdy sami sebe, že raději mlčíte, než abyste řekli pravdu? Nebo chcete říct pravdu? Ale zkrátka pán Bůh vám nenadělil možnost odpovídat, protože to zkrátka nejde, neumíte to. Pojďme si to přiznat, za jaké situace jste si to třeba uvědomili nebo setkali jste se někdy s takovým člověkem. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tam se taky teď momentálně dívám, ano, třeba... Hezký večer všem posluchačům. Mám problém právě opačný, lidem nelžu, pokud nejde o život mě nebo jim, nebo aby jim nenarušilo vztahy. Nemám ráda lež, ať se skrývá za čímkoliv bohulibým. Byla bych raději, kdyby mi říkali pravdu do očí a ne mě za zády pomlouvali. Unesla bych to, třeba bych se i poučila ze svých chyb. Bohužel těch pomluv na mou osobu a vymyšlených lží jsem si užila na novém bydlišti až moc. Myslím si, že kdo vědomě lže bez příčiny je bezcharakterní a s takovými jsem už na dobro skončila. Tak mě naučil život. Jsem z lidí zklamaná. Netušila jsem, že po dlouhé době, kdy jsem se odmlčela, budu zrovna psát tak smutně. Tak dobrou noc všem dobrým lidičkám. Lída. Lído, děkuju. Vážím si toho, že jste napsala. Děkuju. A neslzet taky neslzím, protože slzy jsou většinou pro sraby, i když i chlapi taky občas pláčou a nestydí se za to. Je to fakt. Než bude pět Janek Ledecký, kdo mi bude povídat po telefonním spojení. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
1: Tady Aleš, dobrý večer.
0: Aleši, zdravím vás. Voláte-li poprvé, tak řeknu rovnou vypnout rádio. Voláte-li už poněkolikáté, tak nenechte mě mluvit dál, je to vaše.
1: Volám poprvé, vypnul jsem rádio.
0: Výborné.
1: Prosím vás, co to máte za téma? To jste si vymyslel sám, nebo to vám poradili, nebo...
0: Tohle je zrovna konkrétně od paní posluchačky Květy Hořínkové z Českých Budějovic. A vidíte, to jsem ani nezvolil na úvod. Když člověk neumí říct pravdu.
1: Jo, jasně. Jenom jestli si nevymýšlíte, jestli si to nevymyslel sám.
0: Tohle zrovna ne, ale vlastně většina, 90% těch témat je od posluchačů. Klidně přidejte a... i vy nějaké no, další.
1: Já nevím, co říct, protože to je opravdu náročné. Já si žením, já už jsem starší člověk.
0: Ano,
1: já
0: tak moudrej člověk, potřebuji. Máte zkušenosti.
1: Jasně, že potřebuji někdy to lehce zalhat, někdy víc, někdy míň. Já jsem měl synátora a on byl, jako přiznám se, byl hodně chytrý, byl takový rovnej, čistý, on teďka už je právník, už je trošku starší. A on taky jako vždycky mě říkal, no to musí říct pravdu, to takhle nejde. A až potom časem zjistil, že tou svou pravdou i jsem tam někomu ublížil. Nemyslím teďka nemocí, nemyslím to tak vážně. A že třeba i svoji mámě ublížil, že třeba se mě něco zeptal. Já jsem mu to řekl a řekl jsem mu, prosím tě, nech si to pro sebe. A on jak byl rovnej, tak to hnedka vypálil a zjistil, že pár lidem potom sám ublížil. Takže taky časem zjistil, že to není zas takový čistý, že je lepší sem tam něco. Nebo říkám, říct to škudé, že lež, ale trošku to zavoupalit možná.
0: No a teďka zkusme to ještě jako dopodrobná, tak jak to myslím já i přesně, podle toho na dnešního tématu. Dostal jste se někdy do situace, já to udělám tak jako přirovnání náhodné. Máte syna, najdete mu cigarety a... Ty cigarety držíte v ruce, syn je před vámi, evidentně jsou jeho, evidentně si je koupil nebo je někde splašil, evidentně z něj ten kouř cigaretový je cítit a on vám neřekne pravdu. Neřekne pravdu, kde si ty cigarety vzal, nebo to jsou tvoje a on řekne ne, nejsou. Ale vy víte, že to není pravda a ten člověk neumí říct tu větu, jo, to je moje, nebo ano, to kouřím, nebo to jsem někde splašil, to jsem někde dostal. ale tu pravdu říct neumí. Čím to je?
1: No to není tím dítětem.
0: Ano, a na to se ptám.
1: To je tím rodičem.
0: Takže je to výchovou.
1: Je to výchovou. Je to blbý teďka, že budu svádět na mamku, protože jsem rozvedený.
0: No,
1: ale moji mamce by lhali. Moji mamce by lhali, protože by věděli, že ona jim bude dělat tusno a bude nepříjemná a bude to nafukovat. Ale mě to řeknou, protože oni vědí, že si pokecáme, i když je možná pošel, že tak ho vykládám, ale když to probereme a já řeknu, podívej se, já kouřím, já nekouřím, já jsem v životě nekouřil, já to nepotřebuju. A je pravda, že moje děti zrovna nekouří. A taky jsem jim to našel, tu krabičku.
0: No.
1: A vždycky by řekli, no, tak jsem si zapálil. A pro mě tak to, tak když myslíš, že to je pro tebe to nejlepší, tak kouř. Ale já myslím, že na internetu máš spoustu zpráv, že to není to nejlepší. Jsou lepší radovánky na světě než kouří.
0: No,
1: takže možná potom může i ten dospělý zrovna.
0: Takže máte prostě zkrátka pocit, a asi to tedy vnímáme velmi podobně, je to výchovou, špatnou výchovou nebo nedůslednou výchovou?
1: Špatnou, nedůslednou, za to ten člověk nemůže, že to je špatně.
0: Tak neotevřenou, nesrdeční.
1: Neotevřenou.
0: No vidíte to, tak jsme se dostali i ke zdárnému vyvrcholení, já si to u vás znamenám. A děkuju vám za zavolání. Poprvé, Aleši.
1: Dobrý, tak děkuju, nakonec jsem mě rozkecal trochu.
0: No vidíte to, díky taky.
1: A ostatním posluchačům.
0: Klidně divákům, víte, kolik šmíralu je a kouká na kamery a pozoruje mě a pak mi pošle seznam toho, co jsem dělal a nedělal během vysílání. Je to zajímavé čtení. Děkuju.
1: Tak slavnej.
0: Kdokoliv, kdo vysílá.
1: Dobro.

0: 23:39 ze studia z Prahy vás zdraví dnes Honza Macoun. Dneska se bavíme na téma pravda a lež. Nebo spíš bavit se na téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to tak zkrátka nemá od Pána Boha naprogramované a můžete na něj koukat a on tam stál jak solný sloup a nebyl schopný mi to říct a přitom já to vím a on to ví, že to vím, ale stejně to neřekne. Prosím pěkně, nemyslím tím pouze na nějakou nevěru. To, o to nejde. Jsou přece i podstatně obyčejnější věci, kvůli kterým se lidé dohadují, anebo kvůli kterým lžou, jako když tiskne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A další napřímo, kdo to je? Tady Honza.
2: Halo, halo.
0: Dobrý večer.
2: U telefonu taky Honza.
0: Zdravím vás, Honzo, povídejte. Když člověk neumí lhát, tak co byste mi k tomu tématu řekl?
2: No, je to strašně těžký téma. Přemýšlel jsem o tom a chtěl bych říct, že na mě před chvilkou zazvonila známá, která mě okradla o telefon a já jsem nedokázal říct prostě pravdu, že ji nechci pustit ani na toaletu, ani aby tady se mnou šla spát. Prostě jsem nikdy s ní nic neměl, bral jsem ji jako kamarádku, ale zklamala mě.
0: A
2: nedokázal jsem jí říct pravdu.
0: No a to je přesně to, na co se vlastně dneska ptám. Čím to, že jste tu pravdu říct nemohl? Protože byste ublížil jí nebo sobě, anebo vaše hlava to zkrátka naprogramovala tak, že lepší je to říct takhle, protože se tím vyhnete dalším případným otázkám. Proč nešlo říct pravdu?
2: No, ona porodila 4 děti, ale nestará se o ně.
0: Mm-hmm.
2: Prostě já mám děti strašně moc rád, ale nemám je. Rodiče mi zemřeli a mě bylo 8. dubna jako Ivetě Bartošový, taky by se dožila 60. A prostě chtěl jsem říct to, že někdy je lepší mlčet, než tu pravdu říct, ale člověk by si neměl vymýšlet a nebo lhát.
0: Hmm. Děkuju i vám za zavolání.
2: Já taky děkuju a pustím rádio, abych slyšel další dotazy. No.
0: Určitě budu rád. Dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka.
0: Koukám i do vašich příspěvků, které jste odeslali. Tady to vidím. Tak třeba Bedřich, dobrý večer. Pane Honzo, byly zimní olympijské hry v hokeji a já jsem chtěl zrovna koukat na čtvrtfinále Česko-Spojené státy, jenomže se mi nechtělo do práce. Tak jsem musel malinko zalhat, abych viděl ten zápas. Jenomže já jsem přišel do práce a pozdě šéf říká, kde jsi byl a já říkám, mě ujel autobus. To je v pořádku, říkal. No. Na zaplať pámu, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Jestli myslíte to mistrovství v hokeji, které probíhalo v Praze, tam bych to i já jakože OK. Ne, olympijské hry, tak tudy cesta nevede. Vidíte, jaký já jsem sportovní jako analfabet, absolutně. A za to může otec. Znechutil mi všechen sport na celém světě a hlavně mi do hlavy vnuknul, že úplně tím nejblbějším, nejzbytečnějším sportem je fotbal. Takže aktuální mistrovství světa ve fotbale. Jitko Zelenková, řekněte to snad za mě.

0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dnes je v rámci vysílání Noční linky. A kdo se proboxoval do vysílání pravděpodobně jako poslední před půlnocí, kdo tam?
1: No to jsem já, tady paní Mirka.
0: Zdravím vás.
1: Jak vás poslouchám na to téma pravda a lež. Já totiž říkám, že říkat pravdu není tak velké umění, jak lhát, protože lháři musí mít výbornou paměť.
0: No, aby, to je pravda.
1: Aby si pamatovali, co kde řekli.
0: Mm-hmm. No jo, ale jak je možné, že potom si třeba, ať už kolegové v práci, nebo partneři, nebo manželé, sourozenci lžou mezi sebou, i když vědí, že přece u nich mají dveře otevřené a můžou říct cokoliv, kdykoliv, jakkoliv.
1: No
0: a přesto ne.
1: Já nemyslím, jako jasně mezi rodinou nebo ve vážných věcech by se především měla říkat pravda. Ale takové nikdy si lidi říkají pravdu a ono to vlastně ani pravda není, něco si vymyslí, on to má za pravdu, ale já vím, že je to lež.
0: No.
1: A proto já jsem přišel na to, že hodně lidí má strašně radost, když jim něco řekne, oni si myslí, že je to pravda. A já se to vlastně vymyslím a mám z toho strašnou srandu.
0: Až takhle. No jo, ale není té lži v té společnosti dneska, v té dnešní době nějak moc?
1: Nejhorší je právě, když vzniká pravda mezi kamarádama. Tam právě člověk si myslí, že má kamarády a když jich nejvíc potřebuje, opravdu nejvíc, tak zjistí, že ty kamarády neměl.
0: No, na druhou stranu, podle čeho se pozná takový kamarád nejlepší nebo člověk, kterému se dá říct úplně všechno? Máte nějakou testovací oblast?
1: Ale mám, já jsem to zrovna teď prožila, bo mi nedávno zemřel manžel. A teď bych opravdu potřebovala takovou morální pomoc nějakou. A všichni jako najednou jsou nějací chladní a nemají čas.
0: Bez citu jsou, nemají čas.
1: No ano, ano, to chci říct, že dneska jsou v dnešní době jak starší generace, tak i mladší. Je taková nějaká...
0: Ale to tak na tu mladší bych to nesváděl, na tu mladší generaci, ta se to naučila o té starší.
1: Ano, ano, ale ti starší lidi jsou takový sobci a nevím, no.
0: Samolivý.
1: Nebudu vás zatěžovat.
0: Dobře, děkuju. A nás nezatěžujete, popovídali jsme aspoň na chviličku. Ať no, vám já, nikdo já nelže, to vám samozřejmě přeju.
1: No, já to tak nemám rád, ale už jsem přišla na to, že někdy, když vím, že ten člověk by chtěl mít radost z něčeho, že se mi to nepodařilo. No tak já mu řeknu tu lež, on z toho má radost a já taky.
0: Objímám vás na dálku morálně, ať to máte v klidu, v pohodě, trochu na duši, nějaké pohlazení a zvládněte to, držte se.
1: Tak, děkuji, příjemnou noc, nashledanou.

0: Tak přeci jen ještě někoho stihneme do vysílání před půlnocí. Kdo bude poslední úplně, tak hned řeknu to dobrý večer. Pak už to bude příjemná noc. Téma, když člověk neumí říct pravdu a vy víte, že to není pravda, to, co říká. Tam to máte s jistou konfrontací a přesně nejde to přes tu pusu. Co vám, půjde to? Tady Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Soňa. Já vás zdravím moc.
0: Taky, Soni, dobrý večer. Povězte, nebudu vám lhát a řeknu, že jsem rád, že voláte, to snad je jasné. A teď jde o to, jak to vnímáte vy, to dnešní téma.
1: Jak to vnímám já? Já bych vám řekla jenom takový krátký příběh. Žila jsem prostě s jednou osobou, který byl velký podnikatel, a protože strašně rád si vymýšlel. Ale on před lidima vypadal velice. Jo, se všema se bavil, ale bohužel alkohol a bylo zle. A věděla jsem o hodně jeho případech, že strašně lže, ať už mě nebo druhým lidem. Ale tady jde, jednu vám jenom řeknu, jeho rodina bydleli blízko nás, pak tam byly nějaké konflikty, tak se přestal s nima bavit a on v noci šel, oni měli před barákem tuje, už takové pomalu vzrostlé a on jim polil, nevím, nějakou kyselinou a ty tuje prostě odešli. Mm-hmm. Takže samozřejmě volali policii a to a věděli, že to byl on, jako neviděli ho, ale mysleli si fakt, že to byl on. A já jsem věděla, že to udělal on a já jsem nebyla schopná prostě jim říct, ano, byl to on. Vyšetřovalo se to potom a tak. A takových bylo více, že jsem nebyla schopná, ve mně se to bouřilo.
0: No a co, že se to řeknu. Zaseklo u vás? Jako, jak je to možné, že se to zaseklo? Jak, z jakého důvodu? Bála jste se třeba? Nebo
1: no
0: nechtěla jste mít nic společného?
1: Bála jsem se, co bude dál v té rodině, jo? A on jako podnikatel, samozřejmě, že by ztratil nějakou prestiž a tak. A nebo třeba, měli jsme jet k mojí mámě a ona se tak nějak v něm viděla, protože fakt on se uměl přetvařovat, byl velice jako ochotný k ní. A když jsme třeba měli jet a on byl napraný, tak se nikam nejelo. A mě bylo nějak stydno, nebo nevím proč, prostě jsem té mámě nikdy neřekla, my nepřijedem, protože je napraný. Vždycky se něco vymyslelo, proč teda nejedeme, proč jsme nepřijeli.
0: A vlastně takže ve své podstatě bylo lepší, že to bylo po telefonu, protože jste nemusela koukat ještě do těch očí.
1: Tak nějak to bylo. A ono tady takových, dneska už teda už s ním nejsem, jo, s tím člověkem, ale to je taková, vím to, chci to říct, a neřekla
0: a
1: jsem
0: zásek.
1: To.
0: Je tam zásek. Děkuju.
1: Je tam zásek.
0: Děkuju. Děkuji i vám za zavolání, za osmělení se, vážím si toho.
1: Jo, děkuji.
0: A jdeme do další hodiny a k dalším příběhům. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc a zdravím všechny a mějte se krásně. Už je trochu chladno, tak doufejme, že i v Praze.
0: No je, konečně se dá i dýchat.

přichází půlnoc a vítáme nový den a je to pátek 3. července 2026. Z pražského studia Českého rozhlasu Střední Čechy zdraví a dobrou noc přeje Honza Macoun.

0: Ještě jednou vítáme pátek 3. července, vítáme všechny, zejména dnešní oslavence, ať už těch, kteří slaví pátek, já mu říkám jinak páteček, trochu tím provokuji, ale mně se to líbí. Svátek slaví pánové se jménem Radomír, vás je něco přes 7300, typické jméno pro Slezsko. Frýdek Místek, tam je vás úplně nejvíce, Radomíru na metr čtvereční, Ostrava, taky ještě tam přidáváme Třinec. Podle příjmenáře slaví Kašparovi, nebo Kašpar. Kašparova je vás jako šafránu v republice, tak nějak kolem 30 s tímhle příjmením. Tak ať slavíte to či ono, klid, pohodu, úsměv a hlavně ať se nám dobře dýchá, žádné vysoké teploty, hezky klid, pohoda, svěží noc a taky písničky, které máte rádi. Dobrou noc přeji všem a čtvrteční téma Noční linky pokračuje, když neumíme lhát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Přichází Helena Vondráčková, kam zmizel ten starý song. Taky už léta podezírám, že přece jen ví, kam se schoval, jen to nechci říct, protože to neumím. Tak zdravíme do Řitky i kamkoliv jinam, kde nás můžete poslouchat.

0: Noční linka dnes otevírá téma, když člověk neumí říct pravdu. Co jste dlouho nedokázali nikomu říct, přiznat barvu a vlastně ani jste to doteď neudělali, protože to zkrátka přes pusu nejde, i když je všeobecně jasné, že to třeba to, co říkáte, není pravdou. Jo? Ví to, ale nejde to té druhé osobě přes pusu. Víte, jak se cítí taková osoba? Vůbec můžeme mít slitování s takovými lidmi? A další příspěvky, které dorazily, tady to vidím, koukám, děkuji, třeba Daniela. Všem posluchačům přeji příjemný prázdninový večer. Moje setkání s pravdou začalo v první třídě při návštěvě školního inspektora, který se zeptal, co se nám v první třídě nelíbí. Jediná jsem se přihlásila a řekla, že paní učitelka tahá Aničku za vlasy. Třída byla zakřiknutá a na otázku školního inspektora, jestli je to pravda, odpověděla, že ne. Matka musela do školy a výprask doma jak vyšitý. Byla to však pravda. Ve druhé třídě se hovořilo o soudruhu Stalinovi. Všichni, včetně učitelky, ho chválili, jak se u nás stará. Já jsem na dotaz, co si myslím, odpověděla, že moje babička říká, že je to největší zlo, co nás mohlo potkat. Opakovala se zkušenost z předchozího ročníku a já pochopila, že jsou věci, které se na veřejnosti říkat nesmí. Bohužel to tak šlo celým mým životem a dnes se někdy nestačím divit, jak ty dějiny se vykládají jinak, než jak jsem tu událost prožila. Pokud jde o vztahy, tam bych velmi zvažovala, proč některé skutky, jimž ublížím partnerovi, vytahovat při nějaké hře na pravdu. Už předchozí posluchačka právě uvedla, že vše říkat nelze. Ono nemusí jít o lež, jen o zveřejnění pravdy z poloviny. To je tak filozofická otázka, že bohužel se smrskne při vysílání na maličkosti, zatímco odpověď můžeme hledat už ve starém Římě. Zkrátka lidstvo chce být klamáno a přijímá to od svých vůdců. Daniela.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ježišmarja, jsem se tady teďka, ale tady na mě někdo svítil baterkou. Já vím, kdo to je. Tady ochrana naší budovy chodí na obchůzky a já je tak málo kdy zkoušnu. Teď jsem úplně zapomněl říct, co chci. Výkladní skříň. No, půjdeme radši k vám, posluchačům. Bude to jednodušší, bude to příjemnější a možná taky ne. Třeba člověk z toho je na smutno. Haló, Honza u telefonu. Kdo volá? A poprosím, vypněte si rádio, aby jsme si rozuměli všichni.
2: Dobrý po půlnoci, ano. Luboš ze Slovenska.
0: Ano, Luboši, zdravím vás, tak tam se asi nelže na Slovensku, ne?
2: Mám takovou zkušenost s prosazením pravdy anebo lži. Tam byl ze začátku téma o zdraví a nemoci a že tam je to někdy jako ohleduplné, ale u nás se ve zdravotnictví prosazuje více lež než pravda a mám s tím takovou zkušenost, když mám asi 13 roků rakovinu prostaty a bylo mi řečeno, že musím jít na ozařování a tak jsem prošel všetkýma možnýma institucema, včetně nejvyšších a nejlepších ozařoven v Brně, v Praze na Protonu a zjistil jsem, že třeba Proton v Praha prosadili proto, aby nemuseli jezdit do Mnichova, tak tuto ozařovnu prosadili lží za exministra Chládka a to sice tím, že tam několik set lidí ozařovali s falešnou diagnózou a jenom aby byli zákazníci, kteří to zaplatí, ty 100 tisíce. Já jsem tam byl poslán jako jeden z nich a chtěli po mně 720 tisíc v hotovosti hned, jako že mě vemou a už mi udělali ochotně vyšetření, které prý by mi v Brně neudělali a Brno, že je pomlouvá a přitom jako tam posílají svoje děti, svoje rodiny a tak jsem se dozvěděl neuvěřitelné věci, související s tím, aby se dostalo to, ten Proton centrum do Prahy, tak to bylo postavené na lžích a, a tak se to i podařilo tam vlastně otevřít. No a nakonec já jsem to ozařování, ke kterému mě nutili, že tu nebudu ani 5 roků, tak jsem vůbec neabsolvoval, přestal jsem jim věřit, přestal jsem chodit a na ty všechny vyšetření, protože mě řekli, že už mi to nebudou ani platit, když nepůjdu na ozařování, tak jsem přestal chodit, 2 roky jsem nikam nechodil. No a potom se otevřelo nějaké nové centrum v Brně, tak jsem to zjistil na internetu a tak jsem se tam přihlásil a bohužel ten pan primář toto otevíral v Brně, tak on měl problémy, skočil do mantochy a tím se to všechno zase uzavřelo. No ale tak bych to ukončil s tím, že žiju už 13 roků bez jakéhokoliv ozařování a prošel jsem všechny tyhle ty lži, kterým se dostalo Proton centrum do Prahy a žiju 13 roků a dokonce dostal jsem se teda díky tomu, že ten pan primář v Brně skočil do té macochy, tak si mě zebrala náhradní paní primářka a ta je solidní. A tak mě udělala dvouletou léčbu hormonální a srazila mě ty testy úplně na nulu. Takže vlastně po 13 letech já jsem s rakovinou na nule a to už bych dávno tady nebyl, protože mojeho kamaráda třeba taxikáře Svobodu ozařovali, mladý kluk, přes 50 roků a on mi řekl, člověče, spálili mě celou prdel a já se musím furt zmazat a nakonec umřel. Takže já bych dopadl.
0: Obchod se zdravím, tam se tedy podle vás tedy lže, tak jako když tiskne a já si to u vás znamenám. Děkuju a hlavně zdraví vám přeju, hlavně zdraví.
2: Děkuju a zdravím všechny a přeju všem zdraví.

0: když člověk neumí říct pravdu. Helena napsala, všechny zdravím, já lhaní přímo nesnáším, zvláště když je lež vykalkulovaná tak, aby druhému ublížila. Taky si myslím, že nejde o neumění říkat pravdu, ale o pokřivený charakter. Protože ten, kdo lže a považuje to za nutné, je spíš známka toho, že s tím člověkem není úplně všechno v pořádku. Člověk občas nechce říct pravdu, protože nechce být netaktní nebo nechce ublížit. Tak je to asi OK, i když podle mého se všechno dá říct popravdě a zůstat taktní a citlivý druhým, jen je to víc přemýšlení a hledání správných slov. A Michal, já neumím říct pravdu třeba s některým, kteří mě zvou tam, kam ukrutně nechci. A nebo taky některým, kteří mě žádají o půjčku. Proč? Protože ti někteří by mě mohli špatně pochopit a vzít si to osobně. Podle mě je lepší odvětit jim slovy, já už mám jiný program, nemám peníze, než povědět pravdu. Chce to ale odhadnout, komu odpovědět tak a komu onak. Teď je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď, někoho z vás vyberu tady z blikajících 6 možných okének, která mi značí, že se někdo snaží provolat sem do studia a všech 6 je obsazených, takže děkuju za to, že vás to zaujalo. Zkusíme to, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam? Tak tady se neslyšíme, tam je miliarda ozvěn, zkusíme zde. Halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Benešova.
0: Ano.
1: Měla a chtěla bych se s vám svěřit s takovou nepravdou pravdou. No.
0: Povídejte, Mílo, jsme jedno velké ucho.
1: Nedávno mi zemřel manžel, skolaboval, tak jsem volala záchrannou službu, kteří byli vynikající, ochotní, psychologicky krásně přistupovali k pacientovi. Dovezli nás na urgent, kde dostal základní nějaké to ošetření, injekce a mě poslali domů, ať jdu domů si odpočinout, že to bude dobrý, že ho přendají na internu benešovskou. Uvedu to i se s místem. No, já jsem si ještě o půlnoci tam volala, sestřička říkala, stav je stabilizovaný, je to v pořádku, přijďte si v pátek odpoledne. Jenže v 9 ráno mi někdo volal, byl to muž, nepředstavil se mi, že manželův stav se zhoršil, což se může stát, nejsme nesmrtelní, že ho předávají na LDN-ku. Během půl hodiny autem já jsme byli v nemocnici, manžel už byl převezený na LDN-ce a už byl mrtvej. Já jsem si ho odkryla. To znamená, že on v noci zemřel, aniž by o tom věděli. A aby ty stopy všechny smazali, tak prostě okamžitě rychle ho převezli na tu LDN-ku, kde mu nasadili kyslíkový přístroj, aby bylo vidět, že se něco dělá. No já jsem se tam málem zhroutila samozřejmě. A pan doktor na LDN-ce přišel za 2,5 hodiny. Naprostej nezájem. Sestřičky, ty se skovávaly, tak já tam seděla, on přišel, vykázal mě, že si ho vyšetří, během minuty byl venku a říká, tak manžel vám zemřel. A já říkám, pane doktore, já už to vím, 2,5 hodiny tady sedím a je mrtvej několik hodin už. Já jsem si ho odkryla a už tady ty příznaky toho úmrtí byly. No to víte, to je věk a to se prostě vůbec se mnou nezabýval. Já jsem se málem zhroutila, do dneška je to roka půl, já nejsem schopna se z toho dostat.
0: Zpracovat, chápu.
1: Kdyby jako se mnou někdo tam promluvil, nebo mě opravdu zavolali, nebo ho nechali na té interně, vysvětlili mi to, ale bylo vidět, že to chtěli všechno sklidit.
0: A zkuste mi, omlouvám se, že do toho vstupuju, ale zkuste mi vysvětlit, proč by to dělali, jestli si dokážete položit i otázku, jako proč by to dělali, že ho přendavali, když už byl zesnulý v tu dobu?
1: Já mám dojem, on byl převezený na tu internu kolem půlnoci, protože já tam volala. Bývala bych tam i šla, kdyby jako věděla, že stav je, jako se zhoršil.
0: Ano.
1: Nebo tak, ne, sestřička mi řekla, že stav je stabilizovaný.
0: Ano.
1: A nic, ať si přijdu odpoledne, že budou výsledky a takový. No a v 9 telefon volal muž, jestli to byl sluhan, sanitár nebo lékař, to nevím. A řekl, že ho byl převáží a my během půl hodiny se synem a on už byl na té LDNC. To znamená, že ho, já si to vysvětluju takhle, že si ho převezli.
0: Rozumím, rozumím.
1: Noční, tam si ho nikdo nevšimnul. Ani nevěděli, že zemřel a zjistili to ráno při vizitě, tak si to
0: ale
1: já laicky vysvětluju.
0: Na druhou stranu jsem pochopil z vašeho povídání, že vlastně kdyby se tam k vám ten doktor nebo ten personál choval upřímněji nebo tak, jako aby vás podrželi duševně, psychicky, tak by vlastně jste byla ochotna přijmout i jinou pravdu.
1: Tak, kdo chce zemřít, že si má jít lehnout na internu. No, já jsem se vždycky tomu zasmála, když jsem to slyšela, říkám, to jsou pomluvy. Ale tohle to se mi stalo a já se psychicky z toho nemůžu vůbec dostat, to je to nejhorší, s tím se mi přidávají v moje potíže samozřejmě.
0: Další neduhy, které člověka trápí.
1: A teď jsem zůstala doma sama, no, ale mě mrzí nejvíc to, že jsme se nerozloučili, že jsme si ani ruku nepodali. Prostě já jsem měla nádherný manželství, výborného manžela, žili jsme spolu 59 let.
0: Mílo, držte se, myslím na vás. Ať to bylo jakkoliv ve finále, tak teď už se to stejně nevrátí, tak hodně síly vám přeju.
1: Ale říkám, komu tím nepomůžu.
0: Teď už ne, no. Teď už se, teď se v tom budete akorát babrat.
1: Jsem volala k vám, jsem ráda, že jsem mluvila s vámi.
0: Děkuju.
1: Mám vás ráda.
0: Děkuju.
1: Poslouchám vás 3 roky už. Takže jsem našla tu odvahu. Já jsem se bála. Já říkám, ale já to potřebuju někomu říct.
0: No to je fajn.
1: Pravda by možná byla to nejlepší lék na tu mojí bolest. A všichni zamlčovali a lhali, tak se nezlobte. Přeju vám.
0: Nic se neděje. Vám děkuju.
1: Mějte se hezky.
0: Za to, že jste se, že jste se osmělila, Mílo, dobrou noc, držte se, že to bude lepší, tak to se může říkat jen tak do větru, ale ta hlava to musí nejdřív zpracovat a někde to zkrátka trvá. No a to víte, 59 let je 59 let. Neumím se ani představit, co se vám za guláš v té hlavě odehrává. Myšlenkový guláš. Hlavně teďka už se s tím nedá nic dělat. Tak držím všechny, nejsem dysfunkční, takže mám všechny 4 palce, takže všechny 4 teď držím, abyste se měla líp. Věřím v to.

0: Petr píše, Petr z Olomouce. Staral jsem se o maminku skoro 7 let, nejdřív to šlo, pak už potřebovala pomoc se vším a rodina mě chválila, jak jsem obětavý, a já se v tom vlastně trochu zamkl. Nedokázal jsem říct, že jsem unavený, vzteklý, nevyspalý a že někdy sedím v autě před domem a nechce se mi jít dovnitř. Připadal jsem si jako špatný syn už jen proto, že mě to napadlo. Pravdu jsem řekl až lékařce, když jsem se jí v ordinaci rozbrečel. Pomohla nám zařídit odlehčovací službu, mamince to neublížilo a mě to zachránilo zdraví. Dnes bych každému řekl, přiznat vyčerpání není slabost. Mlčet ze studu je mnohem horší. Děkuju moc. Taky na tom něco pravdy bude, ale to si člověk v tom momentu neuvědomí, že? Protože ta hlava pracuje úplně jinak. Jinak je naprogramovaná.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dneska je. Psychologové upozorňují, že lidé často nelžou kvůli zisku, ale kvůli ochraně sebe sama nebo druhých. Mnoho konfliktů přitom nevzniká kvůli samotné pravdě, ale kvůli tomu, že přišla pozdě. Zajímavé také je, že podle některých výzkumů člověk během běžného dne několikrát upraví nebo přikrášlí realitu. Často úplně automaticky, jenže hranice mezi malou milosrdnou lží a velkým tajemstvím bývá někdy velmi tenká. A právě nevyřčené věci dokážou člověka tížit celé roky. A nedej bože, když se jedná o vlastně pravdu, která se může říct. A navíc máte otevřené brány u té druhé osoby. Vždyť ty mě to můžeš říct. Vždyť takhle to máme nastavené, takhle to máme celý život. Proč nejsi schopný tu pravdu vlastně říct? Proč mekotáš? Proč říkáš něco, co je evidentní nepravda? 731 800 900. Kdo nám volá? Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Šárka z Plzně.
0: Zdravím, Šárko, dobrý večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer.
0: Prosím pěkně vypnout rádio, jenom aby nás to nerušilo. Super, Šárko, voláte poprvé, nebo už jste někdy volala?
2: Poprvé.
0: Můžu vám sáhnout na nos, je to pravda?
2: Je to pravda, poprvé.
0: Dobře. No ale s tou lží máte asi nějaké zkušenosti tedy?
2: Absolutně žádný.
0: Fakt ne? Když člověk neumí říct pravdu, umíte říct každému pravdu?
2: Většinou pravdu říkám.
0: No tak už jsme u slova většinou.
2: Někdy to nejde úplně naplno.
0: Ale čím to je, že se to zasekne, že to nejde tak jako úplně?
2: Když nechci tomu člověku ublížit.
0: Takže je to o tom, aby ten člověk to neprožíval ještě hůř. Ale co vy víte, třeba ten člověk by to přijmul líp?
2: To nevím. Mně se stalo, že přítelé, s kterým jsme byli 5 let, odvezli do nemocnice do Prahy se žloutenkou. Měla jsem svolení jeho, že mě můžou dávat informace.
0: Ano.
2: Po 7 dnech přítel zemřel.
0: A kde byl zakopaný pes, jak se říká? Kde byl problém?
2: Nikdo z doktor mi neřekl, že umírá. Věděli to. Řekli mi to, když jsem zavolala naposled, že čekali, že zavolám o 30 minut dřív, že před 30 minutou zemřel.
0: A bylo to lepší, když vám to neřekli, když to dneska berete s odstupem času, nebo jim to vlastně nemůžete odpustit dodatečně?
2: Nemůžu to pořád přijmout.
0: A bylo pro vás lepší, když vám řekli nepravdu?
2: Čekala jsem, že mi řeknou jeho zdravotní stav a ne, že je v klidu, že je v pohodě.
0: Takže špatná komunikace, na tom se...
2: Špatná komunikace a následně špatná komunikace s jeho kamarádem, který jsem měla domluvenou urnu, všechno vyřízené, které letos jsme se měli brát a jeho kamarád mi urnu vyfouknul a představil se jako jeho nevlastní bratr a byla urna vydána.
0: Ó, bože. No, na to není ani doplňující otázka.
2: Urnu si vyzvednou v březnu. Do dneška jsem neměla možnost se rozloučit.
0: Proč to udělal?
2: Nevím. Nechápu, nevím. Byla jsem i s přítelovou maminkou domluvená, že si můžu urnu vyzvednout, že ho nechce. On zemřel na žloutenku, já tu žloutenku měla od něj, byla jsem v nemocnici, přišla jsem o práci kvůli tomu.
0: No.
2: Kluci mě řekli, že mi finančně pomůžou udělat sbírku, aby jsme mohli Davida vyzvednout. No, nakonec si ho vyzvednul ten jeho kamarád sám. Říkám, do dneška jsem ho ještě neviděl.
0: A máte nějaký odhad toho, proč to vlastně jako udělal, nebo vůbec netušíte? Vy měli jste vůbec špatné netuším. Vztahy?
2: Vůbec netuším. Přitom kluci se pohádali před 2 rokama a přestali spolu mluvit. A nekontaktovali se nic.
0: Takže jako je to... Neříkejte, že není důvod, nějaký důvod být musí. Jak jste si to vysvětlila vy v té hlavě?
2: Nijak, nechápu to pořád, toto jde k soudu.
0: Ale víte o tom, že...
2: Chci soudit.
0: Jasně, to chápu, ale na druhou stranu udrží to vaše nervy na úzdě, protože takové to... Já to řeknu teď velmi ošklivě, necitlivě, ale takové to hnípání se v minulosti přece nikdy nikomu ještě nepomohlo. Protože ten soud se bude ptát proč. Ne vás, jako proč, byste, že byste jako neměla nárok, ale jako tam se člověk dozví tu v uvozovkách pravdu z celé té společnosti, té osoby. Ale teď jde o to, jestli tu pravdu vůbec chcete slyšet.
2: David mě požádal v říjnu poslední přání rozloučení, který bych měla vykonat já, vyzvednout urnu a vykonat jeho poslední přání.
0: To je důležité. Tak hlavně, aby se to vydařilo, ať to s tím soudem dopadne dobře, držím palce. Poslední přání, to se musí splnit. Tak vám děkuju, Šárko, děkuju moc. Držte se taky, hodně sil přeju. A do toho takové smutné písničky. Je to silné dneska to téma, hodně silné. Omlouvám se, jestli někdo měl chuť na veselější notu, ta bude příště, nebojte, až se uslyšíme v sobotu.

0: Spíš dobrý večer anebo dobrou noc. Tady je Honza, Český rozhlas, Noční linka, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Skotnicová, čtyři tu výšku.
0: Ano, zdravím vás, jste velmi slabonce slyšet, ale já vnímám, dám vás tady ještě čudlíkama trochu víc na hlas. Povězte k tématu, když člověk neumí říct pravdu, co byste ráda?
1: Poslouchám takové smutné příběhy a tak jsem se rozhodla, že si taky postěžuju, jestli mi dovolíte.
0: Určitě, ven s tím, jsme jedno velké ucho tady.
1: Je to 2 roky, ve vánoční svátky na Štědrý den. Můj syn dostal bolesti na hrudi, tak volal sanitku, dlouho nejela, tak sednul do auta a v té bolesti jel do nemocnice Městecké. A tam ho nějak vyšetřili a řekli, že to má od páteře, že to nebude nic vážného a poslali ho domů. No tak on se vrátil a jak šel do schodu v bytě už, tak brečel, měl také bolesti, nemohl dýchat, také bolesti, došel do pokoje, vyvrátil se. Zemřel, 59 roku. Tak jsem si vzpomněla, když slyším ty paní, jak se stěžují, to jsem prožila já. A trápí mě to do dneska. Nevěděla jsem, jestli se mám nějak stěžovat na tu nemocnici, nebo co udělat, ale nakonec jsme to tak nějak museli přijet, no.
0: No, nic jiného nezbývá ve své podstatě, byť je to kruté, tak nic jiného nezbývá, tím ho nezachráníte a hlavně tím možným stěžováním si zavaří člověk ještě víc v té hlavě, než má.
1: No, že to v té nemocnici bylo asi jenom takové, já nevím, že to odbyli. Syn byl horník, jste pracoval na dole stavič, potom šel do důchodu a šel dělat na stavbu. Byl strašně pracovitý a měl rád rodinu, manželku, syna. No opravdu nám ho líto a pořád ho vzpomínáme, pořád na něho myslíme, celá rodina. Toto je 59 roku.
0: No. Je to dost, A hlavně, když rodič přežije své dítě, tak jako co chce, že?
1: Ano.
0: Tam není o čem.
1: Já už mám 85 a tak jsem přežila syna. No, děkuji,
0: jako moje babička přežila svoje 2 vlastní děti, které zemřely tragicky a svojí vlastní vinou. Trochu tak nějak mám nasosáno od baby, jaké to je, a to zdaleka nevím a necítím úplně všechno, tak vnímám i vás.
1: Měla jsem velmi špatný ten rok, protože mi zemřeli 2 bratři, oba 2 na rakovinu a manžel zemřel taky stářím, když byl horník. A no, tak jsem zůstala sama, úplně sama.
0: No, voláte mi do rádia, voláte nám, voláte do Ostravského studia nebo do Českého rozhlasu, tak máte nás aspoň jako náhradní rodinu, která vám aspoň dělá někdy radost nebo vás dostává do nějaké formy duševní. Tak v noci se můžete vypovídat.
1: Ano.
0: Držte se taky, samozřejmě. Já se nezlobím vůbec. O toho jsme tady, protože nebýt vás není noční linka. Děkuju vám, držte se. Dobrou noc.
1: Já taky děkuji, dobrou noc.
0: Pomalu jsme se odklonili vlastně od toho našeho tématu, ale vlastně ve své podstatě ono se vším všechno souvisí, když člověk neumí říct pravdu a téma lež ve společnosti teď aktuálně, mně vám přijde, jako kdyby ta lži bylo až moc, ale zase mi taky přijde, že je i moc těch, kteří vlastně tiše souhlasí s tím, že se lže a že to je vlastně nějaká nová norma. Tak tohle já nepřijímám, byť jsem dřívávějíc lhal a vlastně do dneška, Ale možná, že i jo. Člověk není schopný kolikrát říct úplnou pravdu, i když to víceméně mě tohle opustilo v 35. Prostě tam jsem se jednoho dne tak vytočil sám na sebe a říkám, a kašlu na to, kdo si to má pamatovat. Ale nešlo mi to ve vztahových věcech, mi to nešlo a v těch takových vědnostních. No. Člověk má velké srdce, to víte, no. Velký Honza.
2: Noční linka.
3: Oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán, já tě pozval dál.

0: S vámi Honza Macoun, čtvrteční noční linka. Tak třeba Honzo píše Jana, představte si, že já třeba vyžaduji v určitých věcech, aby mě lidé lhali, byť jsou to hlouposti, tak by mi pokazali náladu, týká se to například mé plnoštíhlosti. Když někdo mívá rýpavé poznámky, tak mu vždy odseknu, jestli by nebyl tak hodný a nemohl mi lhát, že přece nejsem zas tak pro tělo, někdo mě poslechne, někdo mi pravdu řekne, ale hezky řekne, i plnoštíhlá si moc hezká přece. Já takové lži z milosrdenství uznávám a vůbec mi nevadí. Jak to máte vy, jak to vnímáte? Máme poslední minuty na dnešní povídání, když člověk neumí říct pravdu, píšete hodně, děkuju, říkám to třikrát. Zkusím ještě vás. Haló, Honza u telefonu, kde na druhé straně?
1: Ano, dobrý večer, alebo teda noc.
0: Ano.
1: Stanislav z Novej Dubnice.
0: Zdravím vás. Stanislave, povězte, jak se lže na Slovensku?
1: Tak jako všade vo světě. Já takto, najprv jsem ocenil vás, že si vyberáte ty nejtěžší témy. No čo už je ťažšie ako pravda a lož? No každý máme na to úplne iný názor.
0: To je fakt.
1: Každého je to niečo iné. No, to je prvé. Druhé, poviem jeden extrém lží. Taký, že ten lhár, alebo lhář, alebo klamár, keď je prichytený, tak sa nesmierne urazí a proste až do vytočenia. No a sú to, nechcem to povedať natvrdo, ale možno, že to poviem, aj určité typy, nechcem byť označený za nejakého rasistu, ale poznám to dosť zblízka. Ale nie je len tie typy, ale to je proste rozšírené dosť značne. Čiže je až tento typ, to je už extrém. No. Poviem, jako som to bral ja. No ja zase snažil som sa neklamať sprosto, lebo samého ma to proste mierne vytáča. Mm-hmm. Takže neklamal som sprosto, ale nehovoril som úplne pravdu. No to už vyžaduje trošku sofistikovanosti a možno by sa to malo aj vyučovať. Vyžaduje to už... No... Takže aby to nebolo až také, no neznám klamu, aj majú tí politici po niektorí a nie že len naši, chceme to tak vzťahovať, ale aj tí vyššie postavení vo svete, úplne sprosto, že to vidno na prvý pohľad, no ale ako nemajú s tým problém, takže to je tento.
0: No,
1: ja hovorím, ja som to robil asi tak, že teda nie vždy povedať celú pravdu, ale proste povedať to tak sofistikovane, že neklamať, ale hovoriť to. Mám s tým aj skúsenosť tak ja, ale zas na druhej strane. Čiže to je mne. A ja keď som hlavne teda kamarátom, keď už niekto kamarát, tak som mu pravdu povedal. Aj tvrdú.
0: Mm-hmm. A čiže, stál o to? Stál o to?
1: No tak pre... No, nezariadil sa podľa toho treba, ale nemám skúsenosť, že by ma nechcel vidieť. Veľce radi neustále sa so mnou proste kontaktujú.
0: No jo, ale nemal som... Stanislave, ale co když se dostanete do situace, jako jsem několikrát už zmiňoval, že přece té osobě, a je jedno, jestli je to drahá polovička, kamarád, nebo spolužák, nebo nějaký kolega, soused, kdy vy víte, že tomu člověku vlastně můžete říct, vlastně je to třeba blbost, a můžete mu to říct, teď vlastně od toho se nabízí i ta protistrana, tak mi to řekni, co tě trápí, Stanislave, Stando, ale vy to nejste schopný říct, dostal jste se taky někdy do takové situace, kdy vám to prostě přes tu pusu vůbec nešlo a přitom jako nebylo o co?
1: Nie, já jsem dost jako priamě otvorený, například aj dcerám som a aj mi to trošku vytkli, že jsem povedal, no tak Janka, ty nemáš na to, Zuzka je lepšia v športe, to je evidentné, takže ty si zase lepšia v něčom inom. No tak trošku jej to mrzelo, keď bola také dievčatko. A potom mi to vyčkalo, otino, ty si mi to takto povedal. No tak áno, samozrejme, však ja som není žiadny, nerobil som americkú výchovu, že no jaká si len úžasná, najlepšia, najfantastickejšia, krásne hráš na tom klavíri, absolútny antitalent.
0: Milujte, miláčku, lásko moje, milujte, áno, no. Jojo.
1: Takže nikdy som sa toho nedržal, proste som hovoril tak, jak som to videl a nemal som s tým zlú skúsenosť. No zlú, keby som bol veľmi citlivý, ja som samozrejme celý život taký, čiže aj v robote som bol taký, no tak pochopiteľne, že som nejako nepostúpil tým pádom, kde som mohol. No nakoniec som aj postúpil, aj som podnikal a tak. Takže ale ako pocítil som to, ale ako mi to nevadilo. Takže takto nejako.
0: Musíme sa rozloučiť. Musíme sa rozloučiť. Ďakujem. Stanislave, ať sa daří, zdravím na Slovensku, ať sa tam neleže.
1: Áno, ďakujem pekne.
0: A víte co, ještě je tady paní Pravda, i o ní písnička, tak dinda. Kapela, zpěvák, zpěvačka, je to paní Pravda zkrátka.

0: Pravda zní jednoduše, že v běžném životě bývá často mnohem složitější. Někdy člověk neřekne pravdu ze strachu, jindy ze studu nebo proto, že nechce někomu ublížit. Občas si lidé nalhávají i věci sami sobě. Malé lži přitom bývají součástí každodenního života skoro každého člověka. Nic mi není, jsem v pohodě. Neboj, to bude dobré, jenže někdy zůstane nevyřčené něco mnohem většího. Nevěra, dluhy, závislost, tajný vztah nebo třeba obyčejná nespokojenost, která roky dusí celou rodinu, celý ten vztah, a je to pak všechno na prd s prominutím. Pojďme uzavřít to dnešní povídání na téma čtvrteční noční linky, když člověk neumí říct pravdu. Že by někdo udělal poslední tečku, třeba vy, tak budeme-li struční, můžeme, kdo je na druhé straně?
1: Tady Jarmila. Ano.

0: A čím to, že vám to takhle vložil tatínek jako do duše a do života, že byste zalhala a vy jste dostala po budce, anebo vám to přátelsky vysvětlil?
1: Ano, já jsem, když jsem byla, já nevím, 7 roku, 8, tak moje sestra dostala od babičky brusle, krásný, bílý. Tenkrát to bylo, že jo, to bylo drahý a to. A já jsem nedostala nic. A já jsem je ze steku podepsala Hana Kubišová, Hana Kubišová, že jo, neohrabaně. A on mě prostě, jako to bylo jasný, že jsem to udělala ze steku, protože, ale já jsem měla oprávněný jako stek, protože proč to nedala obou, proč to dala jenom jí? No, a takže jsem se nepřiznala a tenčka si mě zavolala a povídala, tak ty budeš lhát, jo? Ty budeš lhát? Takovou mi vymrskl, jak se takhle říká z boku, takhle jako ze stylu.
0: Letěla jste daleko.
1: Trpěl přesně na rty a jak narazili ty rty jako mi na zuby, tak jsem opuchla, natekli mi to, pak chodil s heřmánkem a otíral mi to a omlouval se, že to já tak nechtěl. Ale já jsem měla takový stek, protože já jsem říkala, já jsem přitom hrála s klukama hokej, Hana ani nějak nebruslila a dostala krásný brusle nový.
0: No.
1: Takže to je právě, to mě nastartovalo, nebo takhle mi to prostě jako utkvělo v paměti, že tady to teda opravdu se nemá. A taky jsem tak vedla svoje děti, protože i když je potřeba někdy asi láhat, je to na úkor třeba, aby se neudělalo nějak hůř tomu dotyčnímu, protože ještě vám řeknu maličkost. Mě třeba řekla paní doktorka na rovinu diagnózu takovou, že se s tím nepárala a já jsem dostala až doma šok. Doma šok. S tím, že se to teda vrazilo prý. Tak vy to máte takhle, já to nebudu jako chtít prezentovat úplně, jo. Já to budu obaleně. A to se pan doktor asi spletl. To máte v každý ledvině jinak. Jedno tak a to, co se asi překlep. No, teď vy to máte. Jo, ale s tím, že teda člověk, kdyby byl citlivý, no já jsem citlivá, ale protože brácha na to umřel ve 49. A s tím tak neobaleně, a to se mi celo teďka třikrát už u paní doktorky, takže normálně mám z toho taky husí kůžu a chci odejít, protože takový jednání.
0: Dost, je to v lidech, jak se říká, ale to probereme jindy, musíme končit. Omlouvám se. Dobrou noc.
1: Jenom chci na závěr, stačí jenom úsměv a prostě se podívat a tak nějak toho vlídně a ne jako tak nějak prostě
0: chápu.
1: Škaredě, jo. No.
0: Děkuju. Dobrou noc, ať se daří.
1: Tak jo, dobrou noc. Zdravím,
0: taky zdravím, klid, pohoda, úsměv a samozřejmě vám to věřím všem, co jste volali, vaše příběhy. Taky když dorazí příspěvek, mnohem větší problém je a taky zejména odvaha přijmout pravdu, tedy i váš, pane Macoune. Několikrát jsem vám zaslal prokazatelný důkaz, že pohádkový Honza není sám, nedokázal jste vzkaz ani jednou zveřejnit, natož přečíst. Možná tak učiníte teď, abyste snadno dokázal ovlivnitelným posluchačům, že i nepříjemnou pravdu umíte přijmout, ale je to pouhá přetvářka, tedy vlastnost tolik potřebná všude tam, kde jde o poslechovost, sledovanost a míru publicity. Otoman Zlínský. Otomane, víte. Jsou někdy příspěvky, kterým člověk zkrátka nerozumí a vlastně ani jim nechci rozumět, ale když si myslíte, že máte pravdu, když si myslíte, že mě to udělá dobře, nebo když si myslíte, že vaším příspěvkem se něco změní, tak prosím, pište dál, děkuji. Od prvního mého vysílání v Noční lince až do současné doby bez vás ty příspěvky, to by nebylo ono, to zase přiznávám. I když jich obsah nechápu a málo kdy jim rozumím. Dobrou noc vám přeje z Prahy Honza Macoun, zdravím nejenom Otomana, ale i všechny ostatní volající, poslouchající. Děkuju, že jste se osmělili, zavolali a jinak těším se na vás zase příště. Další Noční linku vysíláme už dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát to bude s Borkem a Borek z Brna má téma chutě a vůně prázdnin. Společně se uslyšíme v sobotu hodinu před půlnocí. No a téma, které jsem pro vás připravil tentokrát já, moje úchylka. Tak dobrou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Na Toulkách českou minulostí se potkáváme po 314. A je to schůzka, v níž se zase k něčemu schyluje. Já bych řekl, že v naší minulosti nacházíme dvě standardní situace, když se k něčemu schyluje a když se něco děje. Před rokem 1547, tedy před tím rokem, ve kterém u nás mohli propuknout oslavy 20. výročí nástupu Habsburků na trůn, kdyby se ovšem tenkrát co si takového drželo, tak tedy před oním jubilejním rokem se schylovalo. To, k čemu se schylovalo, to byla vzpoura. A proti nikomu menšímu, než byl šéf státu, král Ferdinand, toho jména první.
0: Ivana Valešová.
2: František Derfler.
3: Igor Bareš.
1: A Josef Veselý, to jsou zase jména průvodců tímto seriálem. Na motivy knih Petra Hory Hořejše, její pro druhý program Českého rozhlasu, připravujeme v Českém rozhlase Brno, a to za režie
4: Jaromíra Ostrého.
2: Toho léta 1546. prve, nežli se začala válka v říši, kterou Karel toho jména pátý proti kurfiřtu Saskému a jeho spojencům zdvihl, narodilo se dítě v nějaké vsi v zemi franské, na jehož to břiše, když z života matky své vycházelo, nalezen jest nůž, kterýž vzhůru čnil ostřím a střenkou v břiše vězel. A ta pomalu též z břicha jeho vyňata byla. U čehož všichni soudili, že jest to války domácí a sousedů spolu sebe mordujících jisté znamení.
1: Nějaké to špatné znamení se v Evropě ukazovalo v jednom kuse. Tuto byl nůž v útrobách, onde kometa na obloze, popřípadě ryba s lidskou hlavou na způsob mouřenína, a všechna tato a ještě další znamení nevěštila nic dobrého.
3: Stěží mohla něco jiného věštit, když se nějaká ta válka vyskytovala prakticky nepřetržitě.
0: V době pro naše vyprávění právě aktuální to byla zrovna válka Šmalkaldská.
3: Habsburkové,
0: bratři Karel a Ferdinand,
3: si totiž smlouvami zajistili mír s Francií a s Tureckem.
0: Nikoli snad proto, aby byl mír, nýbrž aby se mohla uskutečnit jedna dobře naplánovaná válka.
1: Postrádá-li někdo na této vědě logiku, pak se musí z historie poučit, že o mír se většinou bojovalo proto, aby v zápětí vypukla nějaká další válka.
0: Ku příkladu Šmalkaldská.
1: Již po druhé tuto podivné přídavné jméno padlo. Šmalkaldská. Po jakém Šmalkaldu dostala jméno?
3: Po Šmalkaldském spolku.
1: Aha. A to bylo co?
3: Sdružení, které sjednocovalo německá knížata a některá říšská města.
0: Jejich společným jmenovatelem bylo přestoupení k protestantismu.
1: Jméno dostal ten spolek po...
3: Po městě Šmalkalden u Durinského lesa.
0: Právě tam byla uzavřena luteránská dohoda proti panu císaři.
3: Což se témuž, tedy císaři, hrubě nelíbilo.
0: A když už se mu to tak moc nelíbilo, tak se rozhodl, že s těmi šmalkaldskými něco udělá.
1: Ta otázka se přímo vnucuje. Co?
0: No to se ví, že s nimi zamete.
1: Říkal si Karel.
0: Říkali si oba i s bratrem Ferdinandem.
1: Jakože Habsburkové v té Evropě udělají pořádek takový po Habsbursku.
2: Před bouří všechny strany sbírali své síly.
1: Popisuje tu předbouřkovou situaci francouzský historik a vynikající znalec českých dějin Ernst Denis.
2: Karel V. stárnul a nemohl tudíž déle odkládat úlohu, které se vyhýbal posud, totiž pokořit odbojníky. Pokud protestanté nejsou přemoženi, všechen jeho úspěch vydán jest náhodě. Porážkou jejich Habsburkové se zmocní světa.
3: Začátkem léta roku 1546. se císařsko-královští sourozenci sešli v Řezně.
0: probrali všechno možné.
3: Ale hlavně podrobnosti společného postupu proti Luterovým přívržencům.
0: V té době zasedl v Českém království zemský sněm.
3: Ten měl podle králova očekávání schválit mimořádnou válečnou berni.
0: Leč neschválil.
1: A proč pak to?
0: Inu, kocour nebyl doma, myši měli pré.
1: Prosím?
0: Ale no tak, Ferdinand byl za hranicemi a naši domácí páni se postarali o to, aby jednání o takové veskrze nepříjemné věci...
1: Jakou berně neboli daně bezesporu jsou, což platí do dneška?
0: Aby ta jednání ztroskotala ještě dřív, než pořádně začala.
2: Právě v té době naskytla se vhodná příležitost, kdy stavové čeští mohli dobýt svobody náboženské a pomstit se Ferdinandovi za jeho úchvaty.
1: Úchvaty měli čeští pánové Ferdinandovi velmi za zlé.
2: Zda se tedy svobody oné nechopit? Zda nečinnost není rozhodnutím nejnebezpečnějším? Jestliže katolíci zvítězí v Německu, jaký osud hrozí Čechům?
3: Mezitím se události začaly hrnout jako lavina do horského údolí.
0: Na podzim toho roku 46. potřeboval Ferdinand uskutečnit podpůrnou vojenskou akci z Čech do Saska.
3: Povolal proto hotovost ke Kadani a pokoušel se ji přimět, aby se vydala do pole.
0: Většina oddílů však odmítla.
3: Zbytek vojska sice zůstal poslušen, ale v Sasku toho moc nepořídil. Vlastně operoval jenom v oblasti tamnějších českých lén.
0: Žádné nepřátelské posádky se tam logicky nevyskytovaly, takže s obsazením nebyl problém.
3: Ostatně, jakmile se v kalendáři objevilo magické datum 11. listopadu,
1: ohlásili Češi, padla.
0: Tak nějak.
3: Vojsko se Ferdinandovi doslova rozložilo pod rukama.
0: Všichni ti původním povoláním sedláci a měšťané narukovaní do stavovských oddílů využili toho, nač měli právo, zbalili se a hajdy domů.
1: Co taky v zimě? Přece nebudou, nedej bože, bojovat mimo sezónu.
2: Vojáci byli přemlouváni od emisarů protestantských. Ferdinand neohrožuje Sasko, nýbrž Čechy. Zda Čechové vlastníma rukama zahubí svobody své vlasti. Některé voje ani nechtěli opustit Kadaň. Jiné zase odpírali překročit hranici. Vzhledem k této obecné neochotě král konečně toto neužitečné vojsko rozpustil.
3: Což jsou poněkud silná slova.
1: Protože, jak jsme si už řekli, ono už nebylo prakticky co rozpouštět.
2: Nikdo z Čechů už nechtěl táhnout proti kurfiřtovi Saskému.
0: Který byl vůdcem šmalkaldského spolku.
2: Proti tomu kurfiřtovi, který s poddanými svými pod obojí způsobou přijímal a tudíž s Čechy v náboženství nemálo se srovnával a toho učení obhajoval.
1: Kdo pak to napsal?
3: Sixt z Otrsdorfu.
1: Němec?
3: Navzdory svému cize znějícímu jménu i příjmení Čech, pražský měšťan, dokonce kancléř starého města pražského, vzděláním právník. Ostatně napsal nám toho víc.
2: Ti, kteří na úřadě Končelském jsou, v ničem jiném sousedy nepředčí, než samým toliko úřadem. A podle toho, že jim možno není sobě rovným rozkazovati, aby kdo na vojnu táhl. Neboť prý by jim každý odpověděti mohl, že nepotáhne, ano, na ně mohl by podati, aby ten, kdož tak rozkazuje, sám tak učinil a na vojnu táhl.
3: Ono se prostě Čechům do té vojny nechtělo.
1: Nikterak se jim nedivím.
3: Ferdinand však na ně vyzrál, tedy aspoň si to myslil.
1: Ano. A co jim provedl?
3: Vydal v lednu mandát.
0: V tom lednu?
1: To už byl, jestli tedy dobře počítám, rok 1547.
0: Správně, tak v lednu svolával Ferdinand českou vojenskou hotovost znovu.
3: Byl v tísni.
0: Spěchal.
3: Nemohl riskovat prodlení. Nečekal proto na povolení zemského sněmu.
0: A vydal rozkaz k mobilizaci sám.
3: Formou královského mandátu.
1: To mohl?
3: Aby tento krok jinak protiústavní ospravedlnil, kryl manévr záminkou, že vojsko saského kurfiřta vtrhlo na území české koruny do Lužice.
1: Ještě jednou se ptám, to mohl?
3: No.
1: Tak mohl nebo nemohl?
3: Sasové do Lužice skutečně vtrhli.
1: Takže mohl.
0: Jenomže on Ferdinand velkoryse přehlédl jednu věc.
3: Vůbec se neobtěžoval svoláním zemského sněmu.
0: A ten v tomto případě svolat prostě musel. protože pouze a jenom zemský sněm mohl vyslovit souhlas s užitím domácího vojska.
3: Mimořádnou pravomoc osobně disponovat branými silami země přiznával zákon králi jen pro situace krajní nouze, pro čas kritického ohrožení země.
0: A to pouze do 11. listopadu.
1: Tedy do svatého Martina, jak už dobře víme.
0: Po tomto datu nesměla být zemská hotovost už v poli.
3: Ferdinandova snaha nerespektovat zemské zvyklosti se proměnila v něco jako, no ano, referendum.
0: V něm dali čeští politikové najevo jednoznačně, co si o praktikách svého krále myslí.
3: Ferdinandův krok si vyložili jako do nebe volající nezákonnost.
0: Mezi námi v Praze už dávno měli té Habsburkovy arogance plné zuby.
1: Takže teď Džbánek s českou trpělivostí přetekla.
0: Doslova se přelil.
3: Na shromaždiště zemské hotovosti u Litoměřic dorazila jenom hrstka vojáků.
0: Za to jsem přicestoval celý zástup zemských předáků.
3: Ti projevili náramný zájem všechny ty události posledních týdnů s panovníkem, jak se patří projednat.
0: Se svým jednoznačným záměrem se ani moc netajili.
2: V zemi vření vzmáhalo se víc a více. Pověsti kolovaly nejpříšernější. Žoldnéři táhnoucí královstvím svými výhrůžkami šířili nepokoj. Po kacířích a buřičích německých dojde prý na Čechy. Za krátký čas se pobrodí v krvi českého národa. Zadarmo budou mít v Čechách jeho domy, ženy a dcery.
1: Autorem tohoto svědectví je opět Sixt z Otrsdorfu.
2: Na tyto hrozby měšťané odpověděli skutky.
3: Kdybychom bez obecného sněmovního snesení tomuto mandátu své povolení dali a podle něho se zachovali, již svobody netoliko naše, ale i všeho tohoto království by klesly a sněmové obecní starobilí zahynouti by museli a my všichni obyvatelé tohoto království ze všech tří stavů horší bychom byli než sedláci, kterýchžto jejich pán mimo vyměřenou věc k ničemu nepotahuje a potahovat nemůže a ani podle spravedlnosti nemá.
1: Jak pak na to reagoval Ferdinand?
0: Chytře.
1: Což znamená jak?
0: Inu, udeřil na strunku letitého záští proti Německu.
2: Předešle, když do království jacísi vpádové od Němců se dáli a oni nejmenší ves neb městečko sebrali, tu předkové vaši hned vzhůru byli a všickni toho bránili. Neb o Češích to slyšáno, že se jich všickni co čertů báli. Ale vás se již žádný nebojí, neboť vy co babi bojíte se těch, již to není se co báti a mají se vy před nimi býti, doma zůstáváte. Jaká vaše poctivost bude, když byste nejprve pána svého a potom jiné v tom opustili? Toho zdravě u sebe považte.
1: Živě si dokážu představit, že podobným výrazivem hecuje český trenér své svěřence před důležitým zápasem na mistrovství světa.
3: Jenomže Ferdinand nebyl hokejový trenér.
0: A to, co se hrálo ve střední Evropě, rozhodně nebyl šampionát.
3: Ferdinandovo hecování české uši neslyšeli.
0: A tak mu nezbylo nic jiného,
1: než platnost svého problematického mandátu odvolat.
0: To skutečně udělal.
3: Ale okamžitě se snažil svolat zemskou hotovost jenom na základě vlastního rozhodnutí.
1: Kdo vyhrál?
0: Nikdo.
1: Takže kompromis.
3: Tažení po Ferdinandově boku se účastnilo několik žoldnéřských sborů společně s vojskem malé části šlechty a tří měst.
1: Jakých?
3: Plzně, Českých Budějovic a Ústí nad Labem.
0: Zároveň však Ferdinand oficiálně uznal jakoukoliv pomoc ze strany stavu.
3: Za dobrovolnou akci jednotlivců.
2: Ve skutečnosti byla už zahájena revoluce. Ferdinand nepřeháněl, když o něco později vytýkal stavům, že se chovali, jako by království české bez krále bylo a jim k spravování a k vladařství náleželo. Osoby, které chtěly mírnit hnutí, brzo byly zatlačeny. Hanopisy byly stále prudší, shromáždění bouřlivější, řečníci smělejší. Bouře se posílila příchodem pánů, kteří vracejíce se od Litoměřic byli ještě velice rozníceni částečným svým úspěchem nad králem.
1: Zkrátka, jak už jsme tu pověděli na začátku, schylovalo se nám to, schylovalo. Brzy přijdou úchvaty.
3: U Litoměřic se upekl ještě mezi Čechy a Ferdinandem kompromis.
0: V Praze to bylo něco dočista jiného.
3: V únoru tedy zástupci Starého a Nového Města uzavřeli obranný spolek proti králi.
0: Brzy se k němu připojili i někteří šlechtici, kteří se hlásili k pronásledované jednotě bratrské.
1: To si ovšem nemohl Ferdinand nechat líbit.
3: Taky si to líbit nenechal. V jeho očích to byl jednoznačný akt
1: vzpoury.
3: No, něčeho takového.
0: Pražané se rozpomněli na všechny křivdy skutečné
3: i ty domnělé,
0: kterých se panovník na nich dopustil.
3: Tak například českobratrští šlechtici zdůrazňovali, jak byli perzekvováni, když se panovník odvážil vůči jednotě a konfesi bratří.
1: A výsledek toho všeho?
3: Ne.
1: Jaké ne?
3: No, prostě ne.
1: Ne, chápu. Já jenom, co to ne mělo znamenat.
3: Dost bylo poslušnosti.
1: Jo, takhle.
3: Nyní přišla chvíle, kdy Habsburg stojí před vojenskou porážkou a diktovat budeme my.
1: On stál Ferdinand před nějakou porážkou?
3: Skoro.
0: Habsburg totiž měl teď na svém krku...
1: Na svém husím krku, jak jsme si ho již popisovali?
0: No, měl na něm jeden malér za druhým.
3: Jakoby nestačili ti vzpůrní Češi.
0: Saský kurfiřt porazil v bitvě u Rochlice císařova braniborského spojence.
3: Jeho vojsko v zápětí vstoupilo na české území a obsadilo Jáchymov a Přísečnici.
1: A tohle byla voda na český mlýn.
3: Rebelie.
0: Povstání.
1: Českého národa?
0: No tak celého národa snad ani ne.
3: Ba ani velké jeho části.
1: Žádné zástupy lidových mas?
3: Žádné, jenom stavy.
0: Tedy šlechta a měšťanstvo.
3: Jinými slovy, povstání izolované.
0: Tedy svým způsobem sice pochopitelné.
3: Ale spíše spiknutí privilegovaných špiček společnosti.
1: Takže revoluce elity. V našich dějinách to nebylo ani poprvé, ani naposled.
2: Stavové svolali veřejnou hotovost zemskou. Vojsko se scházelo zdlouhavě bez nadšení. Vůdcové bázliví a vojáci nedostateční. Výmluvnými manifesty nebyla zastřena skutečná slabost. Ohromná většina šlechty se postavila proti Ferdinandovi. 1738 pánů a rytířů přiložilo pečeti své k zápisu jednoty, ale zdálo se, jako by tímto úsilím se vyčerpala jejich síla. Ze zemí vedlejších nepřicházela žádná pomoc. Těžký to trest za sobeckou politiku stavů českých. Moravané, souce spokojeni nerušenou svobodou náboženskou, ani se nehnuli. Slezané nacházeli se právě v jedné ze svých častých zoufalých krizí proti Slovanům. Jejich horlivost pro reformaci se jevila toliko jako zdlouhavost, s jakou svá vojska posílali Ferdinandovi. Jedině města Lužická poslala některé posily saskému kurfiřtovi. Kdyby protestanté byli projevili poněkud odvahy, král by byl ve velikém nebezpečenství. Zakročení velitele pluha s vojskem, jakkoliv nedostatečným, bylo by způsobilo nedozírné následky. Saský kurfiřt ho žádal o součinnost. Císař Karel V. postoupil až k Chebu, jeho bratr Ferdinand mu vytáhl naproti. Společný útok Čechů se Sasy byl vážnou zárukou úspěchu. Pluch nechtěl postoupit bez písemného rozkazu českých stavovských direktorů a tito jsou se jati pozdní úzkostlivostí neodvážili se ho bát. Král bez překážky a bez vážného znepokojení se spojil se svým bratrem. Osud odboje byl rozhodnut. O měsíc později, 24. dubna 1547. roku, byl kurfiřt saský u Milberka na hlavu poražen a zajat.
1: No a měli jsme to.
3: To jsme tedy měli.
1: Vítězný Ferdinand mohl přicestovat do Čech.
3: To mohl a skutečně si to nenechal ujít. V čele vojska a v doprovodu svých spojenců přibyl do Litoměřic.
0: Tady přijímal zástupce stavu, kteří ho horlivě ujišťovali o své věrnosti a oddanosti a loajálnosti.
1: Až za hrob.
0: A přitom tiše přemýšlel, jak vzbouřence potrestat.
1: Jak?
3: Exemplárně.
0: Prostě, aby si kdokoliv příští nechal raději zajít chuť.
3: Hodně z Ferdinandových plánů naznačila skutečnost, že odmítl přijmout posly královských měst.
0: Královská města odskákala od boj opravdu těžce.
3: Panovník je mimo jiné podřídil přímému dozoru vlastních rychtářů a hejtmanů.
0: Omezil v nich pravomoci cechu.
3: Zabavil jim značné množství městských statků a důchodů.
0: A taky zrušil četná měšťanská privilegia.
3: Prostě provinili jste se, holoubkové. No tak pikejte, pikejte, pikejte.
0: Ale ještě tu bylo hlavní město, Praha.
2: Já ani lid můj nijakého nepřátelství nezačneme, ale jestliže vy začnete, tím hůře pro vás. Konec to vezme zlý.
3: Není divu, že Pražané to raději vzdali.
0: Ferdinand neznal slitování.
3: Praha se musela rozloučit se zápisem své jednoty a vydat všechny listiny, které s ním měly něco společného.
0: Odevzdala své zbraně, vojenské zásoby, statky i důchody.
3: Zavázala se platit stálou daň z piva a sladu, takzvané posudné.
0: Předložila všechna privilegia, která měla od dřívějších králů k revizi.
3: Do roku 1547. byla jakousi republikou, ve které platila královská moc jenom omezeně. Teď jí byla většina výsad odňata.
2: Napříště Praha, jsouce zbavena velikých svých statků, zničena těžkými břemeny, připravena o nejpotřebnější důchody, přestala být metropolí království, střediskem měšťanstva českého, duchem a vzorem druhých měst. Později tento těžký odsudek byl v některých kusech zmírněn. Ferdinand usiloval ne o její zkázu, ale o pokoření. Své rány však vedl dost obratně, aby nebylo možné plné obnovení. Praha nikdy nepozbyla vší důležitosti, jakou jí zabezpečovalo její obyvatelstvo, bohatství a upomínky její historie. Ale dny její slávy a moci minuly navždy. Hlavní město království českého se účastní revolucí, ale nevede jich více.
1: Sixt z Otrsdorfu, který se odboje proti králi aktivně účastnil, si o té době s hořkostí poznamenal.
2: A těchto časů jsme se dočkali, jichž se předkové naši skrze zvláštní zjevení boží strašili a hrozili zkouce, by i Pán Bůh Všemohoucí jejich životem prodlíti ráčil, že v tom světě déle býti nechtějí a nežádají.
1: Města dostala na pamětnou. A co páni, ti si přece taky v tom povstání omočili.
3: Někteří pocítili, jak se Habsburg dokáže mstít.
0: Mnohé z nich postihly konfiskace majetku.
3: Jiným byly jejich statky proměněny v pouhá královská léna.
1: Jakože v pronájmu?
3: No, tak nějak. Směli je nadále užívat jenom díky panovníkově libovůli.
0: Řadu šlechticů čekalo domácí vězení.
3: Nejhorší důsledky postihly jednotu bratrskou. Ferdinand zahájil hned na podzim roku 1547. systematické pronásledování jejich stoupenců.
0: V té době však bylo i potom nejhorším.
2: Za obecného pohnutí a postrachu sešel se s ním svolaný od Ferdinanda, aby vyslyšel stížnosti stavů. Před samým jeho zahájením 4 osoby byly popraveny na náměstí Hradčanském 22. srpna roku 1547. Proto se sněmu dostalo názvu Krvavý sněm.
3: Popravení nebyli čelnými vůdci proti Habsburského povstání, ale naopak osoby méně významné, které postrádali vlivné přímluvce.
1: Neměli prostě protekci.
2: Mezi oběťmi byl i dvorský rychtář královský Jakub Fikar z Vratu. Milosti králově odporučoval se vším. Svým stářím bylo mu 70 let, obecnou svou vážností, službami králi prokázanými, svým pravověřím, nezúčastnil se odboje, leda aby utišil mysli, Pražanům radil ke vzdání se, za krize nebyl ve městě, a to bylo právě proviněním, za něž pikal svou smrtí.
1: Asi nejsem sám, kdo nechápe, zač byl tedy vlastně popraven.
2: Jsa jakožto hofrichtéř královský přísežným úředníkem.
1: Tento rozsudek provolával Byřic na popravišti.
2: A má je zvláštní přísahu, podle té jestce nezachoval a králi o tom, co se v Praze dálo, nic neoznamoval, ano v nejpilnější čas pryč z Prahy odjel.
0: Všichni úředníci, současní i budoucí, dostali od Ferdinanda výstrahu.
3: Král se spoléhal nejen na jejich poslušnost, ale i na bdělost a oddanost.
2: Veškeré kolísání jest odpadlictvím a všeliká nedbalost zločinem. Stavové takto varovaní bez rokování přijali všecky předlohy královské. Všecky kusy sporné byly rozhodnuty v prospěch moci panovnické. Jednota braná a všeliké zápisy postraní byly zakázány pod ztrátou hrdla. Pravomoc soudů královských rozšířena. Dědičnost koruny v rodě Habsburků znovu prohlášena. Ustanoveno, že jmenování nejvyšších úředníků a členů nejvyššího soudu zemského náleží králi samému s radou úředníků zemských. Sněmy obecné a sjezdy krajské budou se konat toliko, když svolá je král. Všecky úchvaty připravované po 20 let obezřelou a vytrvalou politikou takto slavně byly přijaty od sněmu. Stavové uznali svou porážku a pokořili se před šťastným protivníkem. Moc královská byla posílena. Nic napříště nebude překážet Ferdinandovi, poněvadž zcela pokořil Království české.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

Býval u nás v podkroví, voníval terpentínem, a že byl malíř, to se ví, občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracených prostřed vlastní země, v očích jak v šachtě do světlíku, každý se ztrácel jako ve tmě, maloval lidi z okolí. Všechny jsme dobře znali, jenže když malíř

se vprostřed vlastní země, malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé v okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř,

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.